sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto.
1: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident Asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, kdy jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Kašli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku,

0: Zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
1: Vím, tak patřilo tomu mojím prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
0: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
1: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Varník okolo roku 1671.
0: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
1: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
3: Zámek Neustupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
0: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
1: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neustupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
0: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neustupovem?
1: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
0: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původního majitele, osloví vás to, jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
1: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezl, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili, ale myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
0: Co vás to překvapilo?
1: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
0: Dojalo vás něco? Je třeba, že tohle jste nečekala, že byste to našel, nebo takovéhle věci?
1: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spál sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
0: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
1: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
0: Na čem třeba?
1: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
0: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní, máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
1: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
0: Jo. Máte vanu i sprchu?
1: Mám vanu i sprchu.
0: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne?
1: No. Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
0: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
1: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes dvě patra, takže v těch místnosti, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
0: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
1: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
0: Na jídlo?
1: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojeno s kuchyní, která je pod námi.
0: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
1: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
0: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
1: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
0: Takže příští už možná s výtahem?
1: Příště už možná s výtahem.
0: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? Nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
1: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
0: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku, jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo, jaký vztah máte?
1: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce, a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad ním smiloval, takže nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byly skoro 30 roků Španělé, španělští generálové, a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byly dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byly Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Jo.
1: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století Dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelburgu, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelburgu, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No, Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl. Ano. To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken? Víte to?
3: 80.
2: Se ptáte, já nevím.
3: Myslím, je tak rychlé číslo, protože my se jako tak, jak sou, nebo ne, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že jich je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo. Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Tomu svítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco, jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
3: Drží pušku.
4: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
3: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
4: Zatím ne.
3: Tak to je náš zatím ne.
4: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
3: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narozeninám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
4: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narozeninám, že se to asi na ten zámek hodí.
2: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
4: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
3: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
4: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstaly.
3: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
4: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
3: Teď si připadám, jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
4: Tak my jsme se teďka jsme přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantil z Moravy, vlastně ho celoživotní sbírání trofejí, tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech a vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
3: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
4: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
3: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
4: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a já když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
3: Kolik to má kousku?
4: V dnešní době už přes 400.
3: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
4: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
3: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
4: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
3: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
4: Těch koníčků je asi více, ale tady ten je asi ten největší.
2: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
3: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
4: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
3: Ten největší erb, ten je ten váš.
4: Ano.
3: A ten nápis v latině?
4: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
3: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
4: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
3: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr, protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou, to je svatý Jiří?
4: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
3: Aha, jo.
4: Takže je to boj dobra se zlem.
3: To je norimberský lustr.
4: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu zavěšená nějaká lucerna.
2: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
4: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
3: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
4: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat, a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna ad juvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Další vydání před námi, rozhodovat budete vy, taky můj host. Já tu budu jen taková spojka a pouštěč ukázek podle vašich přání. Dnes nás navštívila Marie Formáčková. Hezké odpoledne, Maruško.
2: Krásné odpoledne všem.
1: Víš, kolik vteřin v mozku dělí od zaznění vtipu od toho, kdy ho mozek pochopí?
2: No jak který mozek, ne? Já si myslím, že jsou mozky, který to nepochopí nikdy.
1: Tak zprůměrovaný statisticky obyčejný lidský mozek.
2: Tak já nevím, 1,5 vteřiny?
1: Skoro, 2, výborně. Sice nic nevyhráváš, ale je to hezký začátek.
0: Humoriáda.

0: Skupina Elán zahájila dnešní vysílání Humoriády a teď je třeba vybrat první ukázku mluveného slova. Obracím se s dotazem, co budeme vysílat na Marii Formáčkovou.
1: Nabízí se tady smuteční řeči, což je teda do Humoriády výborné.
0: A to je zvesela trochu.
1: Iva Hitnerová, Hanka Křížková a Martina Hudečka, takové tři veselé, hezké holky.
0: Ano, a mají tam ještě chlapa, Ivo Šmoldase.
1: No tak... Tak tam by tam si tu smuteční řeč dovedu docela představit tomto, ale tyhle ty veselé holky by mě docela zajímalo, jaký mají smuteční řeči.
0: Dobře, tehdy v režii Jakuba Wenberga.
2: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
3: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
4: Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
5: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
6: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
3: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
4: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
5: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
6: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka československo-sovětského přátelství.
3: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
4: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
5: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.

0: oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovno.
1: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
2: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
3: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která ráda se
0: vzala. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
1: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
2: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
3: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
0: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Nevím, jestli bych se dokázal udržet na nějakém z takových pohřbů, kdyby něco takového zaznělo tady.
6: Ale stává se.
5: Jo.
6: Stává se, taky jsem zažila takový jeden pohřeb, kde jak jsou, to byl církevní pohřeb a jak jsou dnes ty kněží jiné národnosti, tak ten neuměli jediný slovo vyslovit správně a tam se fakt všichni pak dusili smíchy, jo. A to, já jsem si pak nakonec říkala, hele, dítě, to je i pěkný, když jako je tam i ta veselost. No.
5: Je pravda, že moji maminku teda bylo to v dětství vyvedli z pohřbu kvůli tomu, že se smála. Musela opustit smuteční místnost. Ty jsi psala někdy smuteční řeč pro někoho?
6: Já jsem několikrát mluvila na pohřbu. A je to hrozný teda.
5: Jo.
6: Je to hrozný fakt. Já jsem si vždycky myslela, že jako prostě můžu mluvit kdykoliv, jo. Ale konkrétně třeba si pamatuju, že když jsem mluvila třeba na pohřbu Jirky Krampola, mně se zlomil hlas a já jsem najednou vůbec nemohla ze sebe vydat hlásku, jo. A to je hrozný. Hmm. Jako to opravdu, to není jednoduchý mluvit na pohřbu. Nechci to dělat často.
5: Ne. No i sepsat něco takového, dát tu řeč dohromady vlastně, aby...
6: Jako knížku smutečných řečí?
5: Takový... Už bys mohla, už tolik řečí máš za sebou.
6: Takový podnikatelský nápad ještě nikdo neměl.
5: Tak tohle vyšlo knižně, to byla citace z knihy, tak proč by něco takového
6: pokračovat
5: třeba...
6: v tom.
5: Ano, že by kompletní přepisy smutečných řečí známých osobností.
6: Ale jako pravdou je, že jako pohřeb má být opravdu tečkou za životem a když ten člověk byl fajn a byl veselý, tak jako myslím si, že není nutný vždycky ten úplně totální smutek.
5: Ano.
6: Proto taky občas bývají i veselé, rozverné písně na tom pohřbu. To bývá hodně často. Tak... Až to se mnou sekne od nohavici, to ano. Se velmi často hraje na pohřbu.
5: Zaujalo vás to? Chtěli byste slyšet ještě další úryvky ze zmíněné knihy, anebo se posuneme jinam třeba za Helenou Růžičkovou, což by mohlo potěšit i jako vzpomínání právě Maršku Formáčkovou.
6: No to by mě teda ale fakt potěšilo, ale to je veliký dilema, protože opravdu i ty smuteční řeči jsou perfektní a Helena to je opravdu, to já vždycky
5: boj.
6: Říkám, to je člověk, který mě změnil život a udělal mě šťastnou, takže to je zase moje osobní záležitost.
5: Co nám vyberete? Je to na vás. Vy rozhodujete, my si můžeme říkat, co chceme, ale vy budete volat a psát SMSky, tedy textovky na číslo 90 011 04, volat na číslo do studia 731 800 900 a tak rozhodovat o tom, co budeme dál vysílat. Hey, Joe.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ještě můžete rozhodnout a přidat svůj hlas na konto buď těm, co čtou smuteční řeči, úryvky z nich, anebo na konto Heleny Růžičkové, její příchod domů, tak se jmenuje ukázka, kterou máme nachystanou. Sleduje to s námi a naslouchá vám vaším rozhodnutím Marie Formáčková. Telefon sem do studia 731 800 900. Pro co jste? Dobrý den.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den pro oba dva do studia a hlasuju pro smuteční projevy pro zasmání.
2: Dobře, zapisujeme váš hlas, moc děkujeme a jdeme za dalším, kdo vybírá.
4: Krásné prázdninové odpoledne, přeje Robert z Prahy 7. Zdravím všechny posluchače, vás Patriku a hlavně paní Marii.
5: Já jsem taky z Prahy 7.
4: Já vím, už jsme se o tom několikrát bavili. A každopádně já chci pokračovat, protože tak jsem se nezasmál hodně dlouho už.
2: Dobře, zapisujeme i váš hlas. Děkujeme, Roberte, mějte se pěkně. Ještě někdo se přidá?
6: Já vás zdravím, hlavně paní Formáčkovou. Mám ráda její povídání, vyprávění a prosím bych Aličko.
2: Dobře.
5: Také vás zdravím, děkuju.
2: Děkujeme moc. Dobrý den.
7: Dobrý den, zdravím paní Formáčkovou, které si velice vážím a chtěla bych teda pokračovat. A chci se zeptat, minule, když tam byla, říkala, že napsala krásnou knihu o Josefu Hlinomazovi a já bych si ji chtěla koupit, jak se jmenuje.
5: Jenom snad Josef Hlinomaz, já už to nepamatuju, já už jsem ji napsala dávno a ona už se nedá koupit, jedině tak v antikvariátu.
2: A nebo půjčit knihovně.
5: A nebo mi napište přes Facebook a já vám ji pošlu, já mám doma dvě.
2: To je výzva.
7: A jak bych to vám ji zaplatila?
5: Nebudete mi ji platit, já vám ji pošlu, jenom mě tam napište adresu.
2: Já, teď bude lidí.
5: Ano, mám jenom jednu. Taky.
2: My děkujeme všem za pomoc a jak jste asi odhadli správně, to Ačko zvítězilo. Ještě si dáme úryvky ze smutečných projevů, tedy z úst Ivy Hitnerové, Hanky Křížkové, Martiny Hudečkové a Ivo Šmoldase.
8: Uděláme opět radost vám a poslední pohled do sbírky pana Ladislava Mušky, co se odehrálo v krematoriích a pak nám Haničko zpíváš. To je hezký díl. Mě by nikdy nenapadlo, že tenhle ten díl, že lidi od zbytovu můžou být takhle vtipný. To je, prosím.
9: Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Hledáme útěchu ve slovech útěchy, ale tuto útěchu možno hledat jenom ve slovech útěchy.
10: Poslední dobou bydlela v Dolánkách, kde prožila celý svůj život.
11: Právě nyní, kdy provádíme odchyt zvěře, ty odcházíš.
9: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
10: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
11: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
9: Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce.
12: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
10: Byl členem spolku drobného ptactva, kde byl často vyhodnocen jako
8: Ano, já vám kde to byl, přečtu za pana doktora.
10: Kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
8: Já jsem vás v životě neviděl takhle se smát, pane doktore. Vy byste měl být v krematoriu denně.
9: No. Hlavně by tam mohl řečnit s tím hlasem, že?
11: Měli jsme ho rádi i přes svůj pokročilý věk.
9: většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu.
12: Do naší obce se přistěhovala, aby ošetřovala dobytek a stala se babičkou.
10: Došlo k takové nehodě. Uklouzla.
8: To se zase nedozvíte.
10: Uklouzla, protože jeho kosti byly narušeny svou přísnou životosprávou. Ho onemocněl a záhy takovým banálním způsobem umřel.
8: Zase to uděláme zvláštní díl, kde budou ty, co měl číst pan doktor, abyste se je taky dozvěděli. To je sbírka pana Ladislava Mušky. Děkujeme.
2: Humoriáda. Teď se budou všichni schánět i po téhle knížce, kde tedy jsou právě citace z těch různých smutečných projevů. Ono v každé rodině občas vznikají nějaké perly. Taky máte takhle něco sepsaného, Maruško, doma třeba? Nebo tam? Já jsem si svého času třeba i se spolužáky, když jsme takhle nějakou perlu vyslovili, zapisovali, měli jsme takový perlsblok.
5: Jsem si to říkala u svých dětí, jako jsem si říkala, proč já si to nezapisovala. Já si pamatuju jenom pár. Já si třeba pamatuju, jak jednou můj syn, jeli jsme v narvaném autobusu, vezla jsem ho do školy a on byl malý, že chodil asi do první třídy a ona celý ten narvaný autobus se zakřičel, mami, a čím by si se živila, kdybys byla hezká? A to vím, že to si pamatuju, protože to mě zasáhlo, že jo.
2: No, to se asi všichni otočili, ne?
5: Všichni si mě šli prohlídnout a některý mi říkali, není to tak hrozný. A nebo třeba u dcery, ale to fakt, toho bylo strašně, u dětí toho je hodně. A já jednou měla mě strašný vztek, Lucinka přišla za mnou a říká, mami, já budu muset vyhodit medvěda. A já říkám, a proč? On, kdyby si věděla, co o tobě teď on říkal, a teď říkal plno zprostých nadávek, jako aby si to se mnou vyříkala, jo. Tak jsem si, to mě mrzí, že jsem nedělala. Já jsem si myslela, že to budu pamatovat, ale fakt jsem si to nezapamatovala.
2: Tyhle ty dětské hlášky, když máme jezdy humoriády na cestách, často končíme anekdotami, ale jednou jsme zvolili i právě tu variantu, budeme citovat děti, vnoučata, a taky z toho bylo docela hezké číslo. Stejně tak asi úspěšné jako tyhle ty řeči, které jsme dnes slyšeli. Teda
5: no, nevím. Děti jsou v tomhle tom jako strašně vynalézaví. A škoda, že to ta paměť neuchová.
2: Možná, že i posluchači nám třeba teď napíše nějaké dětské hlášky, které se u nich v rodině doma tradují. Budeme rádi, klidně rádi ocitujeme a zároveň za malou chvíli budeme vybírat s Maruškou Formáčkovou další ukázku, která by obohatila.
5: A my to začneme sbírat.
2: Ano, jo. A pak to vydám.
5: A pak to vydáme.
2: Posloucháte Humoriádu a poslouchejte dál. Jsme rádi, že

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysílejme dál v Humoriádě, ale co? To už se ptám Marie Formáčkové, dnešního hosta.
2: No, v nabídce je Zdeněk Troška. To je opravdu zaručená věc, Zdeněk Troška. Já ho mám hrozně ráda. A navíc teď jsme o víkendu oslavili v Hošticích nedožité 90. Heleny Růžičkové. Takže opravdu jako psila se tam snad celá republika. I ze Slovenska tam přijeli lidi. Slavilo se v sobotu i v neděli. Bylo to strašně pěkný a Zdeněk tomu všemu vévodil a všechno to tam šéfoval, bylo to opravdu super. A já jsem dala potom na sociální sítě fotku, jak dávám Zdeňkovi pusu a nějaká paní mi napsala, jestli ji takhle budu dělat do trošky, takže mě přijde zabít. Tak paní, nedělám vám do trošky. My jsme kamarádi.
1: Bylo to jen poděkování. Takže plná náves, plný dvůr, všude plno v Hošticích.
2: Ano, bylo to tam na tom nádvoří zámeckým, ano, to je tam, jak je ano, slunce se na pár facek, jak se tam bydlej.
1: Závěrečná scéna, ano, tam se to odehrálo.
2: Tam se to konalo, bylo to opravdu moc hezký.
1: A Zdeněk si to užil?
2: Já myslím, že jo. Jako on je teďkon rád, že v těch Hošticích, já mu vždycky říkám, jako, jestli se tam nenudí, on se nenudí. On je tam opravdu spokojený, říkal dvakrát týdně, že mu přijede ta pojízdná prodejna, takže si tam vždycky něco nakoupí a on vlastně jí jenom vajíčka a rajčata, ano. Takže on má takové...
1: A čte si knížky.
2: A čte ty knížky a dívá se na filmy a je naprosto spokojený.
1: Spokojený důchodce.
2: On je, ale přitom vypadá tak jako činorodě, jo? Ano. Ale vyhovuje mu to.
1: No tak možná odpočívá, sbírá síly, kam se hnát v tomhle
2: No
1: věku.
2: Říkal, že už nechce něco četit.
1: No to už říká leta, je to škoda. No,
2: já ho přemluvám, ať píše, ať napíše jo. O svém životě. A...
1: Že budeš točit ty. Že byste si to prohodili.
2: No ne, tak on umí krásně psát. Teď on jo? Už taky napsal. On Určitě. Už napsal dvě knížky, jako recepty s příběhama. Zdeněk umí všechno. Umí hrát na klavír, zná spoustu jazyků. Hraje teda mimochodem jako virtuos. On by se mohl opravdu on by mohl koncertovat. Ha. On umí prostě všechno.
1: No tak jo, tak o Pražském jaru nám povypráví jenom tlumočníkovi právě teď v ukázce.
2: No ale teď on i režíruje opery. Ano, ano. On vážná hudba, to je jako jeho láska. Veliká.
3: Zazvonil
2: Doufám,
3: telefon.
2: Že nás poslouchá.
3: Jsem doma. Říkám, prosím, to je pan Troška, poprosím. Pan Troška, prosím vás, nám se stala taková hrozná věc. Máte dneska odpoledne a večer čas? Já panu mám, co pak? Nám vybouch tlumočník do francouzštiny a my bychom potřebovali, kdybyste byli tak moc hodnej a šel nám vypomoct. Ona sem přijala excelence z Oranu, z Alžíru a my nemáme honem koho, bychom poslali s ním na koncert Pražského jara na Žofín. Pan, tak jako já velice rád půjdu, protože vážná muzika je můj veliký koníček, samozřejmě velice rád. Budu vás doprovázet paní Růžičková a Květa Fialová. Tak to bude strašný. To bude strašný. Nicméně vzal jsem si rakváče, kravatu, protože já jinak chodím ve Vietnamkách, v kraťasech. A v triku to by mě tam nepustili, ale přijedu tam na ten Žofín a tam už stála Helena ve svých šifónech. Cigaretou, vedlení Květa Fialová s tím udiveným údivem. Diví všemu, že ještě nezemřela, nebo co já nevím. Tak jsme se svítali a čekali jsme na excelenci. Najednou přijela limuzína, vyskočil takový vám štramák. Helena udělala, se nadechla. Květa udělala, se nadechla. Jenže štramák obešel auto, otevřel zadní dvířka a vylezla excelence. Takový nechcípák, malá. Ježišmarja. Teď ta Helena k němu, kde se jako vítali, teď ta Helena k němu přišla, takhle ho pohladila po hlavě, říkala, už to začíná. V životě neviděl takovou ženskou, rozumíte? Tak na ní koukal, teď si prohlížel, to jak mapu světa, takhle, čo, nahoru, dolů. Od pólu k pólu, teď on ta Květa tam okolo ně s tím úsměvem, tak to a šli. Přišli jsme těsně asi dvě minuty před zahájením, měli jsme rezervovaný místa v první řadě, kde všichni koukali, a teď jsme si sedli, jak protokol káže. Seděla Helena, vedle ní já, po mé pravice excelence a vedle něho Květa Fialová. Seděli jsme opravdu, jak se sluší a patří, podle Guta Jarkovského, rovně hezky tak. Začal koncert. Na programu byli kvartety, sextety, pozdní díla Ludvíka van Beethovena. Opravdu muzika pro znalce a zasvěcence. Přišli čtyři chlapci, zapíchli basu do podlahy a už to začalo. Brum, brum. Excelence chvilku seděla, pak se opřela, pak se takhle svezla a najednou se ozvalo. Excelence se nudila a začala si prospěvovat arabské národní písně. Jsem úplně stuhnul, tak jsem do Excelence lehce, tak říkal, Excelence, nebojte, nebude to mít dlouhého trvání. Květa Fialová udělala tak jako ten udivený, co to je, co to vedení kvičí. Já pak, Excelence, vydržte, opravdu už nebude to dlouho trvat. A ozvalo se. Excelence si zatleskala sama. Ona skončila první věta, rozumíte, jo? To už Květa dělala, že k nám nepatří, koukala jako na výzdobu sálu. Říkala jsem, to je průšvih, tohle to není pravda. No nicméně, když skončil první kus a měli přijít jiný muzikanti, tak jsme udělali takový jako, že pardon, promiňte. A takhle jsme se vytratili ze sálu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: O útěku z koncertu, tedy tahle ukázka. Další může být třeba o kuchařské umění, o tom tady taky byla řeč, tak ať to všechno máme. Měli jsme tu Helenu Růžičku, měli jsme tu vážnou hudbu, tak ještě to
2: jídlo. Ano, aniž bychom tušili.
1: No a proti koho? Já bych zkusil, nevím, jestli ty si pamatuješ, ty bys mohla Smutného muže Jaroslava Válka.
2: Ano, já si ho pamatuju, ty si ho nemůžeš pamatovat.
1: Jen takhle z ukázek.
2: To no. Jsi ještě nebyl na světě, ale já si ho pamatuju z televize, já vím i jak vypadal,
1: jo.
2: Že byl černě oděn,
1: ano.
2: Jo, a ani nehnul brvou, jo, opravdu
1: stál
2: to byl.
1: Kameně jak socha, ano, a vyprávěl.
2: A vyprávěl. A i si vybavuju ten jeho hlas, ráda bych ho zase po letech slyšela.
1: Tak, varianta
2: B. Ale záleží
1: B.
2: to na posluchači.
1: Zdeněk Troška nebo Smutný muž, vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou poslanou na číslo 90 01 04 se správným heslem Humor mezera A, to je pro Zdeňka Trošku, nebo Humor mezera B pro Smutného muže Jaroslava Válka.
4: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Připomínám, že souboj svádí Zdeněk Troška se smutným mužem Jaroslavem Válkem a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Je tu Patrik Rozehnal ve studiu a Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
4: Tak já vás zdravím, tady je Milan Kuchař z Mladé Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, dobrý den. Zdravím celou Sadskou, Petra kamaráda a všechny okolo. A přeju hlavně zdravíčka, hodně a přeju si Ažku pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc za to. Jdeme za dalším. Kdo tam je? Haló, ozvěte se nám. Jste ve spojení s Umoriádou.
5: Haló.
6: Ano, posloucháme.
5: No, dobrý den. Tady je Slávka momentálně z Náchoda.
3: A co vybíráte, Slávko?
5: Co vybírám? Vybírám Ačko. Zdravím paní Formáčkovou. Má hrozně příjemný hlas.
6: Ježi, děkuju.
5: Dneska vybírá perfektně. Mějte se hezký.
6: Ano, vybírá.
3: Hezký poslech, děkujeme. Přesuneme se za dalším volajícím. Odkud a komu půjde bod?
7: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím paní Formáčkovou. Viděla jsem ji v televizi s panem Šmoldasem. Chtěla bych Ačko.
6: Já vás také zdravím.
7: Naschledanou.
3: Dobře, naschledanou. Děkujeme všem za pomoc. Přelevalo se to ze strany na stranu a nakonec vítězně odchází z tohoto souboje Zdeněk Troška. Odchází do vysílání za vámi povídání o kuchařce.
8: Já jsem nechtěl dělat takovou tu kuchařku, že bych někde opisoval nějaké recepty, to nemá vůbec cenu. To by zase byla jedna zbytečná knížka navíc. Já jsem se rozhodl, že napíšu recepty, které já mám strašně rád, které si dělám a které jsem dostal od hodných lidí. Protože co si budeme povídat, žádný recept jsem si nevymyslel, to jenom když nějaký děláte, tak nemáte třeba to koření, tak fantazie pracuje. Ale lidi mě dávali svoje recepty. Já vždycky, když někam přijedu a chutná mi to, ať je to v restauraci nebo v privátu, tak si tam zajdu za panem kuchařem do kuchyně nebo za paní kuchařkou a poprosím je o recept. A můžu vám říct, že všude mě ten recept dali. No až na jedno místo, no, tak tam mě ho nedali. V Petrohradě. Přijel jsem do Petrohradu a pan konzul dal zrovna svému kuchaři volno. Měl vypučenýho nějakého ruského kuchaře, udělal velice dobrou věc, moc mě to chutnalo, tak jsem šel za ním dozadu, do kuchyně a říkám mu, izvinite, pažást, rozumíte rusky ještě vůbec? Spasíbo balšoje. I vod, já skazal, izvinite, pažást, vy nerozumíte rusky už, víc tady. No, ta na mě kouká, jak Jožo na internet, tam ta dívenka. Já ti to přeložím. Říkám, izvinite, pažást, můžete vy mě skazat, jak vy to sdělali? Můžete mě říct, jak jste to dělal? A on se na mě podíval a říkal, izvinite, nemagu. Potom už to, je to můj sekret. Promiňte, nemůžu, protože to je moje tajemství. No ale teďka, no se udav Ivane Vasiljeviči. No ale za ním stála ta jeho pomocnice. Maria Arkádievna na mě mrkla a říkala, já vám to zkažu, já to znáju. Já vám to řeknu, já to znám. A přinesla mě to napsaný na pytlíku od mouky. A dodneska to mám doma a vždycky, když na to narazím, nebo když na to vzpomenu, tak si udělám tohleto jídlo, který jsem nazval Petrohradské tajemství.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Snad je asi v té knížce, my se ho nedozvíme, ale po jednom takovém receptu pátrala kdysi i Maruška, si to pamatuju, sladkém.
6: Já furt pátrám po nějakých receptech.
3: Jo.
6: Já opravdu
3: po jakém
6: jako,
3: teď?
6: Já vždycky, když něco dobrýho někde jim, tak potom pátrám a pak to musím udělat.
3: Jo.
6: A tak dlouho to dělám, až...
3: Teď... Až je to lepší než ten originál.
6: Ano, ano, ano. Takže já věčně v jednom kuse po něčem pátrám. Teďkon pátrám po receptu na jednu bábovku, kterou jsem jedla u jedný svý známý a ona ji dostala. Takže ještě aha, jsem se, to je taková, i bábovky jsou putovní, jak jsou putovní flačky, tak jsou i bábovky.
3: Byla protože dobře uležela.
6: Ona ji taky od někoho dostala, takže říkala, že mi to sežene zase od toho, od koho to dostala.
3: Aha, novina, výborně, bábovky.
6: A to ty seš, ty pečeš, tak já ti to
3: bábovky
6: pak,
3: taky, no,
6: já ti to pak řeknu.
3: Bábovky rád, no, ty máš před sebou i knížku těch sladkých věcí.
6: No, teď já už se na to tak těším.
3: Jo, budeš zkoušet
6: teď
3: něco.
6: Víkend před náma, já celý víkend budu jen péct.
3: Výborně, no a my budeme vás žádat o závěrečnou pomoc, výběr ukázky číslo 5. Vracím do hry Helenu Růžičkovou, vracím do hry Jaroslava Válka, smutného muže, stavíme proti sobě, Helena má Ačko, Jaroslav má Bčko a kdo se nám ozve na telefonu 731 800 900, může hlasovat, může věnovat nějaký ten svůj hlas někomu z těch favoritů a můžete posílat i SMSky 90 01 04 heslo Humor mezera A nebo B. Vyberte poslední dnešní ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jednou větou nebo dle libosti se můžete vyjádřit k tomu, chcete slyšet Helenu Růžičkovou nebo Jaroslava Válka. Telefon sem do studia 731 800 900. Je tu se mnou Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
2: Dobrý den, Bohunka z Královského města Znojma.
1: Já vás zdravím.
2: Já bych vás poprosila o paní Helenku Růžičkovou.
1: Mm-hmm. Píšeme i bod od vás.
3: A zdravíme Královské
2: děkuji
3: město.
2: Děkuji.
1: Ať se daří, kdo další je tu s námi.
4: Dobré odpoledne, Honza s rokem, zdravím vás i paní Formáčkovou.
3: Vás také zdravíme.
4: A já bych hlasoval taky pro paní Růžičkovou.
1: Píšeme i bod, děkuji moc. Dobrý den.
5: Dobrý podvečer, zdravím vás oba do rozhlasu. Mm-hmm. A jenom, když jste tam měli takové ty hlášky, jestli můžu, pozbu, tak tady u nás ve vsi, Jarda se jmenuje, a na konci, když tam měl pan starosta proslov, tak prohlásil, Františku, uměj se dobře a hodně zdraví.
1: To se tak, prostě je to nacvičené, ano. Komu dáte bod?
5: Samozřejmě paní Růžičkové.
1: Dobře, zapsáno, a tak se kousek toho příchodu domů pustíme.
6: Milé dámy, ženská potřebuje trochu něhy a musí si ji vydobít, i kdyby toho svýho chlapa měla utlouct. Tak já například přijdu domů a čekám na něžný pohlazení. Tak co bude s emocema? A když se k ničemu nemá? Mám těstý sesle zvednout za líme, co? Nevíš, že žena je křehká květina, která touží po polibku? Tak na mě nekoukej jako prdl na dva dny starou makrelu! A trochu se ke mně přitul! A vůbec, nevzala jsem si tě proto, abys hledal v inzerátech. Vyměním selskou jizbu za švédskou sekačku na trávu. Ale aby ses projevil jako pozorný a přítulný milenec, ty seš éterický, já jsem robustní. Tak snad by se ty protivy měly začít přitahovat, ne? Jestli tě ještě jednou načapám takhle unuděnýho, já tě majznu! Nebo já tě pošlu za psychiatrem. Tak. A kdyby měl jiný mužský doma takovejhle sexuální objekt, jako jsem já, byl by na nohou dřív, než se stačím na chodbě přes aut. Ano, sám náš ředitel se nechal slyšet, že dát mě do vrátnice, tak nikdo nepronese kolem ani vlastní duši. Ano, jsem rasantní dáma výrazného zevnějšku. Když někoho pohladím, kouká z toho tříměsíční pracovní neschopnost. Ale právě proto vyžaduji něhu a lásku svého partnera. Ten má ke mně plaše přistoupit, šeptat opojná slova lásky a nebejt ve střehu, která první pomoc ho přijme.
1: Humoriáda. Ta dnešní je na konci, jsme rádi, že jste poslouchali. Snad se vám i líbila, těším se hned na další vydání zase v pondělí. Maruško, děkuju za návštěvu, hezký víkend.
3: Já taky, bylo to dneska fakt super výběr a ještě se dívat celou dobu na krásného Patrika. Ale... To bych všem přál.
1: Jo. Já vám přeju poslech dalších pořadů Českého rozhlasu, užijte si to, mějte se krásně a prostě s námi trávte ten volný čas nebo i ten pracovní, my jsme moc rádi.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Požár v Brně Bystrci se hasičům podařilo dostat pod kontrolu. Výzkumníci se zabývají rovnováhou mezi cykloturistikou a ochranou přírody v Podyjí. Česko si připomíná 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Hasiči od večera zasahují u požáru rodinného domu v Brně Bystrci. Požár se jim podařilo dostat pod kontrolu a zhruba 20 evakuovaných lidí z okolních domů se může vracet zpátky. Dohašování bude podle mluvčího hasičů Štěpána Komosného pokračovat do ranních hodin. Oheň nikoho nezranil. Co požár způsobilo, zatím není jasné. Škody odhadují hasiči v milionech korun. Vědci z brněnské Mendelovy univerzity hledají rovnováhu mezi rostoucím zájmem o cykloturistiku v Národním parku Podyjí a ochranou přírody. Jedním z nejzávažnějších problémů je podle výzkumníků zvýšený úhyn chráněných druhů živočichů a rostoucí návštěvnost oblastí. Vědci chtějí navrhnout opatření a strategie řízení cykloturistiky v Národním parku, vysvětluje garantka projektu Barbora Ševčíková.
2: Jedním z hlavních výstupů projektu bude strategie řízení cykloturistiky v Národním parku Podyjí. Zaměří se také na místa, odkud cyklisté na trasy nejčastěji vyrážejí z okolních obcí. Cílem je najít rovnováhu mezi rostoucím zájmem o cykloturistiku a ochranou jedinečných přírodních hodnot území.
1: V mezinárodním projektu spolupracují se švýcarskými partnery. Dělníci v Bystřici nad Pernštejnem postupně dokončují novou sokolovnu. Výstavba začala loni na jaře. Do budoucna by měl dovnitř přesídlit i dům dětí a mládeže. Celkové náklady na stavbu se blíží ke 100 milionům korun. Děti začnou sokolovnu využívat na podzim. Pokračuje bezpartijní starosta Bystřice Martin Horák.
3: Je to v plném proudu s tím, že bychom chtěli otvírat někde na začátku října. Příznačné datum je 8. října, což je den sokolstva, takže tam bychom chtěli otvírat, ale samozřejmě uvidíme, jestli nám to vyjde, protože firma měla menší zdržení, tak teďka s nima jednáme, jestli stihnou nebo nestihnou, uvidíme.
1: Je to 611 let od upálení mistra Jana Husa, kazatele a reformátora, k smrti odsoudil koncil v Kostnici, a to kvůli jeho kritice katolické církve. Husovi vadil její morální úpadek a prodej odpustků. Jeho smrt přispěla k vypuknutí husitské revoluce. Na jeho odkaz se potom během staletí odvolávaly různé politické režimy, popisuje historička Eva Doležalová.
4: Tak se

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kvůli požáru rodinného domu v Brně Bystrci počítejte s omezením provozu v ulici k dálnici. Na silnici stojí hasičská technika, probíhají odklízecí práce. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobré ráno, Moravo. Jsou 4 minuty po 5. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi i ve sváteční pondělek. Je sice pondělí, ale kalendář se tváří současně a svátečně, protože je 6. července a připomínáme si den upálení mistra Jana Husa, což je u nás státním svátkem. Dnes je 187. den roku 2026, to znamená, že už jsme se přehoupli přes polovinu a dnů do konce roku už bude jen a jen ubývat. 178 dní, pokud bychom měli být konkrétní. Kromě Jana Husa dnes svůj svátek slaví v kalendáři také Spytihněv. Pošleme písničku po 8. hodině. No a písničkami začneme. Spím v obilí, to bude Michal Tučný hned na úvod. Bude mi lehká zem. Slavný duet Petra Habky s Janou Kiršner bude následovat. Pavel Kašpar u mikrofonu. Přejeme vám krásné vstávání do svátečního dne a ještě sladší lenošení. Ať vám dnes všechno funguje tak, jak si přeje. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 13 minut. Dnes je 6. července 2026. Dnešek je státním svátkem České republiky, dnem upálení mistra Jana Husa. Kázal proti církvi a kritika toho, že se odvrátila od svých původních ideálů, se mu nakonec staly osudnými. Své názory odmítl odvolat i na církevním koncilu v Kostnici. Za své reformní myšlenky a učení byl právě 6. července v roce 1415 Jan Hus upálen. 6. července v roce 1925 se narodil dirigent a jazzový klavírista Jiří Karásek, dlouholetý člen brněnského státního divadla. K jeho žákům patřili třeba Miroslav Donutil, Jiří Bartoška, Pavel Zedníček, Dagmar Veškrnová, Pavel Trávníček a další. Dnešek je taky spojený s historií brněnského televizního studia. Vzniklo v červnu roku 1961 jako čtvrté studio tehdejší Československé televize. Historicky prvním pořadem byl pak zábavný pořad nazvaný Sedmikrásky nad Brnem a vysílal se právě 6. července v roce 1961. Zpočátku vysílalo studio pouze z Typosu, postupně ale získávalo i další prostory a v současnosti vysílá z brněnské Líšně. Rovných 55 let uplynul dnes od úmrtí rodáka ze Sněžného na Žďársku, Bohdana Laciny, malíře, grafika, ilustrátora a pedagoga. Po studiích na brněnské technice vystudoval pražskou architekturu a jeho raná tvorba je ovlivněna díly malířky Toajen nebo také Josefa Šímy. V roce 1999 zemřel malíř, ilustrátor a grafik Vladimír Kovářík. Pocházel z Brumovic na Břeclavsku a byl jedním z významných tvůrců našich poštovních známek. Řadí se tak k umělcům, jako by byli například Alfons Mucha nebo Jakub Obrovský. A kromě toho navrhoval například i plakáty nebo ilustroval knihy. Kulaté sedmdesátiny dnes oslaví Alexej Piško, rodák z Ostravy, výrazný divadelní, filmový a dabingový herec, kterého znáte jako český hlas Bruce Willise. A Jiří Macháček dnes slaví šedesátiny, rodák z Litoměřic. Pro české publikum je to v podstatě muž dvojí tváře a zároveň frontman kapely MIG-21. Studoval práva, prošel konzervatoří Jaroslava Ježka, krátce dokonce i na Damu, ale nakonec ho nejvíce proslavil film. Větší pozornost získal roli Roberta v Návratu idiota, a za Samotáře, což byl jeho skutečný generační zásah, kde jeho Jakub, věčně opojený, zpomalený a přitom zvláště charismatický, trefil nálodu přelomu tisíciletí. Za roli Jakuba v Samotářích získal českého lva. No a my si připomeneme Jiřího Macháčka jako frontmana kapely MIG-21. Písnička Hurá u příležitosti jeho šedesátin. Blahopřejeme.

Ánkem a snem můj život letí vesmírem a bez tebe pochopil jsem žádný smysl.

0: Jiří Macháček dnes slaví kulaté 60. Tady je Český rozhlas Brno, neseme vám počasí.
1: Počasí.
0: Podle prognóz meteorologů nás dnes čeká den s teplotami, které nebudou nějak extrémně vysoké. Je to znát i teď po ránu, teploty venku se pohybují mezi 15 a 18 stupni Celsia. 15 stupňů je třeba v Nemochovicích nebo také v Tišnově Hájku, 18 stupňů v centru Brna nebo také v Pohořelicích. A předpověď počasí, ta dnes slibuje proměnlivou oblačnost odpoledne s častými přeháňkami, případně i bouřkami. K večeru budou srážky přechodně ubývat, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Ráno slabý, přes den mírný severozápadní až západní vítr. Do 20 km za hodinu v přehánkách bude zesilovat a rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 55 minut, zapadne 3 minuty po 21. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Dnes je sváteční pondělí 6. června. Užívejte, dobré ráno.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Ve středu 8. července si v poradně pro zdraví budeme povídat s oční lékařkou Věrou Kalandrovou o zeleném očním zákalu neboli glaukomu. Co je příčinou tohoto vážného očního onemocnění? Jaké jsou první příznaky? A jaké podoby a úspěšnost má v dnešní době léčba glaukomu? O tom všem se dozvíte, když si nás poslechnete. Srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 24 minut. Čas pro rozhlasový cyklus Temné letopisy moravské. Příběhy se smutnou historií připomínající Jižní Moravu. Hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. O prázdninách každý všední den v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Istejníkem.
2: 1091. První zmínka o Brně je spojena s vraždou. První písemnou zmínku o Brně z roku 1091 si můžeme vyložit dvěma způsoby. Jeden je spojený s hrdinstvím ženy. Brno, sídlo svého bratra Konráda, tehdy obléhal král Vratislav. A Konrádova žena Virpirka se bez vědomí manžela vydala do tábora králova vojska, kde plamenou řečí přesvědčila švagra, aby upustil od bratrovražedného boje. Kronikář Kosmas, žijící v té době, událost pečlivě zaznamenal. Virpirka by tedy zahrnutí událostí z roku 1091 do našich temných letopisů moravských zabránila. Jenže Kosmas zaznamenal ve stejném záznamu ještě jednu událost. A ta znamená, že první zmínka o Brně není jen zmínka o hrdinství ženy, ale také o vraždě. V ležení totiž dvořan a králův oblíbenec Zderat urazil Vratislavova syna Břetislava. Snad prý řekl, aby si králův syn postavil stan blízko u řeky, aby se mohl koupat. Narážel na to, že právě při koupeli ho před lety zajali Sasové. Kralevic to nenechal být. Vylákal Zderada k údajné tajné poradě a tam jej on nebo jeho věrní zabili. Jak praví Kosmas ve své Kronice Čechů. Udeří jím jako otepí o zemi, kopyty svých koní ho pošlapou, opět a opět do něho bijí a pak přibodnou jeho tělo kopími k zemi. Přesné okolnosti zavál čas. Jisté však je, že král se po smrti Zderada ještě více rozhádal se synem a naopak s bratrem usmířil. A za svého nástupce v souladu se stařešinským řádem rodu označil Konráda. Břetislav, hnán otcovým hněvem, uprchl ze země. Po Vratislavově smrti tedy vládl Čechám i Moravě Konrád, pak se k moci Břetislav přece jen dostal. V Brně dodnes míjíme Zderadův sloup. Stojí u Křenové ulice poblíž Svitavy a údajně připomíná smutnou událost. Podle odborníků je ale zřejmě o 200 let mladší a první zmínka o jeho spojení se Zderadem je až z 18. století. A i když historici jeho přesný smysl neznají, mohlo být ospovědní kříž u nedalekého popraviště, estetický prvek nebo symbol hranice moci městské rady brněnské. Události z Kosmovy kroniky a první zaznamenanou brněnskou vraždu však podle všeho nepamatuje.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: Pokračovat budeme s temnými letopisy moravskými opět zítra touhle dobou. Dobré ráno.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Parkování v Modřicích u Brna bude od září spoplatněné. Slnčáři v ulicích namalovali modré zóny. Ještě zbývá usadit značky s QR kódy na virtuální parkovací automaty. Vedení radnice doufá, že nová regulace zároveň přiměje obyvatele zařídit si ve městě trvalý pobyt. Díky tomu budou moct v ulicích parkovat za 200 korun za rok. Řemeslníci opravují historickou budovu gymnázia v Uherském Hradišti. Cílem prací je zbavit víc než 130 let starý objekt vlhkosti. Ta v suterénu a v přízemí už od 90. let minulého století způsobuje opadávání omítky a zhoršování stavu stěn. Práce za více než 12,5 milionů korun budou zahrnovat elektroosmózu, provětrávanou podlahu v suterénu, novou hydroizolaci a také injektáže stěn. Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků varuje české podnikatele před staronovým typem podvodu. Českým podnikatelům chodí do poštovních schránek výzvy k registraci do centrálního rejstříku firem. Ta stojí 5000 korun. Asociace proto upozorňuje, že žádná taková registrace není povinná a ani z ní neplynou žádné výhody. V Česku totiž neexistuje žádný placený registr poskytovaný státem. Na brněnské Kravýhoře dnes začíná osmý ročník festivalu Planet. Zájemci si do příští neděle budou moct prohlédnout obří modely vesmírných těles. Desetimetrový model Slunce, šestimetrový model Černé díry a model největší planety sluneční soustavy Jupiteru. Festival Planet bude v Brně pokračovat ještě v týdnu od 3. do 9. srpna. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme proměnlivou oblačnost, hlavně v odpoledních hodinách s četnými přeháňkami. K večeru budou srážky přechodně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na dálnici D1 na kilometru 238,5 ve směru na Ostravu. Na krajnici je tam odstavená dodávka s poruchou. Tolik doprava pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Věra Špinarová na vlnách Českého rozhlasu Brno v 5 hodin a 39 minut o svátečním pondělku 6. července. Jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť z dob Velké Moravy přivítalo návštěvníky z celého Česka, ale i třeba Slovenska. Do Mikulčic přijeli na tradiční cyrilometodějské slavnosti. Podle historiků mohli právě tam slovanští věrozvěsti Cyril a Metoděj působit. Jejich odkaz si lidé včera připomněli přímo mezi základy velkomoravských kostelů a dalších staveb.
1: Na této zemi jsme poutníky. Putuje s námi Bůh a s ním se chceme i v této chvíli a na tomto místě setkat, tak jak nám ho zvěstovali svatí Cyril a Metoděj.
2: Přivítal věřící na začátku poutní bohoslužby olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Podobně to viděla i 9letá Magdalena Harcová.
3: Prostě slavnost, při které se prostě chcem setkat tady a chtěli bychom toto i trochu poznat víc.
2: S rodinou přijela z Vacenovice na Kyjovsku a její bratr, 13letý Jan, vysvětluje, kdo to byli Cyril s Metodějem.
4: Přeložili by byli pro ty, kteří neuměli a udělali nové jazyky, aby jsme to pochopili.
5: Jsme tu poprvé, protože normálně jezdíme na Velehrad, ale chtěli jsme konečně poznat i tady tu podlužáckou formu slavení cyrilometodijských slavností.
2: Doplnila maminka Zuzana Harcová. Podobně přijela s babičkou taky 11letá Stella ze slovenské Skalice.
6: Prvýkrát jsem to.
2: Víš, kdo to jsou Cyril a Metoděj?
6: No to jsou věrozvěsci. Oni vlastně přišli z Věrok na Slovensko.
2: A k nám na Velkou Moravu taky.
6: Hej, ano.
2: Mikulčické slovanské hradiště je jedno z míst tehdejší Velkomoravské říše, kde v 9. století s velkou pravděpodobností Cyril s Metodějem mohli působit, vysvětluje vedoucí památníku Gabriela Dresslerová.
7: Ty okolnosti tomu jako napovídají. Dataci máme zde do 9. století našeho letopočtu, je zde velké množství kostelů, sakrálních staveb, takže spíš potvrzujeme, než vylučujeme jejich působení zde.
2: Slovanské hradiště je jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť z doby Velké Moravy. Z Mikulčic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Aktuální předpověď počasí přesně ve 6:45 o svátečním pondělku 6. července. Teploty na Jihomoravě se pohybují mezi 15 a 18 stupni Celsia a dnes očekáváme proměnlivou oblačnost, odpoledne s častými přeháňkami, případně i bouřkami. K večeru budou srážky přechodně ubývat a nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Ráno slabý, přes den mírný severozápadní až západní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu a v přeháňkách bude zesilovat. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 55 minut, zapadne 3 minuty po 21. hodině. Dobré ráno přejeme.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Hrála a zpívala vám kapela Futurum, tohle byl vlastně historicky první vinylový single, písnička Juliet. 5:50. Co v rubrice v učebnicích nebylo, dnes nahlédneme do tajů oběžných výtahů. Kde všude je najdete a proč se jim říká Pater Noster, prozradí právě teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový páternoster mají dva krajské úřady v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká páternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky páternoster.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Lanžhotě na Břeclavsku dokončují dělníci přístavbu základní školy. Zákon o prodejní době v obchodech se na dnešek nevztahuje. Obchody zůstanou otevřené. Dřevěné městečko v Rožnově pod Radhoštěm dnes nabídne přehlídku muzeí v přírodě z celé republiky. A dnes čekáme promenlivou oblačnost a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. V Lanžhotě na Břeclavsku během letních prázdnin dokončují přístavbu základní školy za 88 milionů korun. Hotovo bude v září. Vznikají tam odborné učebny, zázemí pro školní družinu a klub i nová kuchyně s jídelnou. Díky přístavbě už školáci nebudou muset přecházet frekventovanou silnici do dosavadní jídelny jinde ve městě, upřesňuje nezávislá místostarostka Petra Říhová.
2: Výhodou vlastně toho, proč jsme stavěli celou přístavbu, je především fakt, že děti už nebudou chodit přes část Lanžhota. Všechno je to na jednom místě, je to propojené se stávajícími budovami základní školy a děti tak budou mít všechno pohromadě na jednom místě.
0: Na některých místech už začaly růst houby. Pomohly k tomu deště z předchozích dní. Lidé můžou vyrazit například na růžovky nebo holubinky. Někde se ale objevují i hřibovité houby. Velmi záleží na dané lokalitě, vysvětluje Jaroslav Kadles z mykologického kroužku ve Světlé nad Sázavou.
3: No, teďka v této situaci rostou tady na Světelsku málo, ale tam, kde měly být dešťů před delší dobou, tak už mají opravdu velký koše plný hřibů a je to hodně třeba na Žďársku, Novoměstsku.
0: Dnes zůstanou obchody otevřené, přestože je státní svátek. Den upálení mistra Jana Husa totiž není na seznamu svátků, kdy musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Stejně to bylo i včera ve svátek Cyrila a Metoděje. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé i přesto měli před cestou na nákupy ověřit, že prodejna nezavřela. Jestli dnes zůstane otevřeno, totiž záleží na obchodnících. V rožnovském dřevěném městečku se dnes sejdou zástupci muzeí v přírodě z celého Česka. Návštěvníkům představí lidovou kulturu, řemesla, hudbu, gastronomii i zvyky jednotlivých regionů. Pod Národní muzeum v přírodě patří kromě rožnovského i muzea na Hané, Vysočině, v Zubrnicích a nově také v Plzni Bolevci. Kdo v areálu vystoupí, přibližuje mluvčí muzea Pavlína Polášková.
4: Přijdou k nám folklorní soubory z celé republiky, z Krásné Lipy, z Hlinska, z Přerova i z Horní Břízy. Každý region přiveze své kroje a ukáže, jak rozmanitá je lidová kultura napříč celou republikou.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme proměnlivou oblačnost, hlavně v odpoledních hodinách s častými přeháňkami. K večeru budou srážky přechodně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením provozu počítejte v Brně v ulici K dálnici. Kvůli požáru rodinného domu tam na vozovce stojí hasičská technika a probíhají odklízecí práce. Tolik doprava aktuálně. Pohodová.

0: prostě jen umí dát pusu. A drobná vědecká zajímavost, líbání není jen romantikou, ale také biologickým aktem. Podle zdrojů se při vášnivém polibku rozšiřují zorničky, mozek pracuje s dopaminem a většina lidí, všimněte si, instinktivně naklání při líbání hlavu doprava. Navíc se dnes slaví také den smaženého kuřete a spoustu dalších atraktivních svátků. Věřím tomu, že dnešní sváteční den pro vás bude co možná nejpříjemnější. V naší společnosti vám budeme hrát Martu Athenu Eleftheriadu hned na začátku Hrej dál, taková pěkná odpalovačka. Pak přidáme hit z roku 82 kapely Olympic 8. den a spoustu dalších. Pavel Kašper u mikrofonu, tak ať vám dneska všechno vyjde. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Hudba Petr Janda, text Pavel Vrba, písnička Osmý den v podání Olympiku. 6 hodin a 12 minut. Tady je Český rozhlas Brno. Drogu nejen rozpozná, ale může pomoci odhalit její původ a propojit ji s dalšími případy. Nové zařízení vyvíjené brněnskými vědci by mohlo policistům i dalším bezpečnostním složkám usnadnit boj s drogovou kriminalitou. Vývojáři ze startupu Lightly a Mendelovy univerzity ho teď chtějí otestovat přímo v terénu. Zájem o něj už projevila česká i americká policie.
1: Tady máme toho našeho kečera.
2: Monika Štěpánová ze startupu Lightly a Mendelovy univerzity vytahuje z tašky zařízení, které připomíná malý černý reproduktor. Ve skutečnosti ale dokáže analyzovat neznámé látky. Vytahujete krabičku nebo dávkovač na léky?
1: Tohle jsou teda léčiva z lékárny. Když nemáme ty zakázané látky, tak tím simulujeme to, jak ta naše technologie funguje.
2: Tady vepředu je zásuvka.
1: Vlastně na cartridge. Tak.
2: Otvíráte.
1: Jakoukoliv takhle pilulku, tabletu, tak ji můžete vzít a takhle jenom jednoduše otřete o vlastně testovací papírek.
2: Rozpůlila jste pilulku vedví a otíráte to o onu cartridge.
1: A pak už jenom tu cartridge vložíte do toho našeho zařízení. Během 5-10 minut máte ten výsledek.
2: Spustila jste speciální software, ten teď zpracovává ten vzorek.
1: Pokud bychom našli fentanyl, kokain, heroin, tak tady se to vlastně ukáže, ta aktivní látka. A určíme vám opravdu jednak, o co se jedná, a zároveň určíme toho správného producenta.
2: Podle Lukáše Nejdla ze startupu Lightly a Agronomické fakulty Mendelovy univerzity přístroj zvládne analyzovat široké spektrum látek.
3: Kam vlastně patří léky, léčiva, drogy, jedy, toxické látky.
2: Klíčové je, že zařízení dokáže nálezy porovnávat a hledat mezi nimi souvislosti.
3: To, co umíme a to, co neumí žádné přenosné zařízení na světě, je propojovat ty zásilky, propojovat ty šarže.
2: Přístroj tak nejen určí složení vzorku, ale umí ho porovnat s ostatními případy. Právě takové informace mohou být pro vyšetřování zásadní, říká mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
4: Znát původ drogy je pro policii důležité zejména u dovezených drog, typicky kokainu, například pro mezinárodní spolupráci a výměnu informací ohledně kriminálních skupin.
2: Policie už dnes využívá k identifikaci neznámých látek a drog řadu přenosných přístrojů i laboratorních metod. Každá z nich má ale podle Lubora Fojtáška z Kriminalistického ústavu policie České republiky svá omezení.
5: Pokud by existovala technologie, která by eliminovala tato omezení, byla by dostatečně spolehlivá a umožňovala by analýzu jakýchkoliv látek, tak by to bylo bezesporu přínosné.
2: O test technologie už projevila zájem i policie ve Spojených státech. Pokud se osvědčí při testování v terénu, například na festivalech nebo ve věznicích, mohla by se podle vývojářů stát běžnou součástí policejní práce po celém světě. Z Brna Marek Gencl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Počasí. Perfect day přejeme i my vám. Je 6 hodin a 18 minut. Tady je Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí. A jak to vypadá? Teploty na jihu Moravy se pohybují stále mezi 15 a 18 stupni Celsia. Nejvyšší teploty v tuto chvíli v Lednici a zmíněných 15 stupňů třeba v Tišnově, Hájku nebo také v Nemochovicích. A předpověď pro dnešek? Očekáváme proměnlivou, ale většinou velkou oblačnost, občas přeháňkami intenzivnějšími a mohou se vyskytnout i bouřky. Večer bude srážek ubývat a nejvyšší teploty dnes mezi 22 a 25 stupni Celsia. Vítr bude ráno slabý, přes den mírný a budou rychlosti dosahovat do 20 km za hodinu. V přeháňkách může samozřejmě zesilovat. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 5 minut před pátou, zapadne v 21 hodin a 3 minuty. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.
1: Hostem úterního dopoledního vysílání 7. července po 11. hodině bude sběratel Alan Buček. Záliba v železnici ho provází od dětství a přerostla i v profesi. Od roku 1980 se také věnuje takzvané peridromofilii, tedy sbírání lepenkových železničních jízdenek. Dozvíte se mnoho zajímavého o lepenkových jízdenkách, jihomoravské železnici nebo oparní tramvaji Karoline. K poslechu zajímavého rozhovoru vás zve Zdeněk Truhlář.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám.

0: roku vyhledá.
1: Zpíval vám Vaby Daněk, písnička Fram je na desce Rosa na kolejích tou nejkratší. Hráli jsme si v 6 hodin a 22 minut. Smutné léto pro brněnská kina. Venkovní hrají, ale sály zavírají kvůli opravám. Kdy se vrátí zpátky do hry Art? Kdy zavře a znovu otevře Lucerna? A jaká další rána čeká univerzitní kino Skala? Brněnská jedenáctka se vrátí i k extrémním vedrům, kde bylo pocitově asi 60 stupňů. A u jakých kulturních zážitků se nejlépe ochladit? Jak vysoko třeba stříhat trávník a jak skutečně pomáhá seriál Moniová. A navíc bude mít Brno skutečně dva fotbalové týmy v první lize. Poslechněte si nový díl brněnské jedenáctky autorů Tomáše Kremra a Davida Nekvindy. K poslechu i na našem webu brno.rozhlas.cz. No a teď už léto, jak má být. Zpívat bude Karel Gott, zprávy pro vás připravuje David Hasman a budou tu za 6 minut. Dobré ráno!

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár rodinného domu v Brně Bystrci. Zhruba 20 evakuovaných lidí z okolních domů se může vracet zpátky. Dohašování bude podle mluvčího hasičů Štěpána Komosného pokračovat do ranních hodin. Oheň nikoho nezranil. Co požár způsobilo, zatím není jasné. Škody odhadují hasiči v milionech korun. Hygienici na Jižní Moravě začali kontrolovat dětské letní tábory. Zaměřují se na podmínky stravování i čistotu kuchyně. Kontrolují taky zdravotnickou dokumentaci nebo režim dne a jídelníček. Zatím mají v kraji hlášených 110 táborů, na kterých je přes 10,5 tisíce dětí. Pozornost musí věnovat i riziku šíření žloutenky typu A. Na Vysočině se chystá první ptačí park. Ornitologové vybrali místo u obce Jihlávka nedaleko Třeště. Nová rezervace vznikne v údolí Hamerského potoka. Lokalita propojuje rašeliniště, podmáčené louky a mokřady. Proměna místa na ptačí park má pomoc obnovit krajinu a napravit škody po intenzivním zemědělství. Premiéra předseda ANO Andrej Babiš odletí zítra na summit NATO do Ankary krátce před odletem prezidenta Petra Pavla. Úřad vlády potvrdil, že Babiš se zúčastní úterní neformální večeře i středečního jednání Severoatlantické rady. Prezidentův program naopak vláda nezveřejnila a neinformoval o tom ani Hrad. O účast Petra Pavla na summitu vedli vláda a Hrad několik měsíců spor. Jejich cestu nakonec předběžným opatřením umožnil ústavní soud. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme proměnlivou oblačnost, hlavně v odpoledních hodinách s častými přeháňkami. K večeru budou srážky přechodně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynulé, hlášenou nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je pondělní Český rozhlas Brno, sváteční s datem 6. července. Je 6 hodin a 39 minut. A na řadě je pravidelné Erko. V dnešní rubrice nám Julie Kalodová přidá zajímavou pozvánku a odpoví také na jeden dotaz.
1: Milí posluchači, dnes mám pro vás jeden programový tip a odpověď na dotaz, který přišel na adresu brno@rozhlas.cz. Jsme rádi za každý váš ohlas, pozdrav i připomínku. Na pondělí 6. července od 17 hodin jsme připravili sváteční rozhlasový podvečer v podobě záznamu finále pěvecké soutěže Děti a píseň 2026. Můžete si poslechnout 10 oceněných mladých zpěváků a zpěvaček v doprovodu Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Zopakuji čas a datum v pondělí 6. července po 17. hodině. Broln řídí Petr Varmuža a záznam do vysílání připravil Jaroslav Kneisel. Doufáme, že se vám sváteční koncert bude líbit. A stihneme také odpověď na dotaz posluchače Víta C., který napsal: již řadu let poslouchám Český rozhlas Brno, jelikož mě vždy nabíjela pozitivní energii. Bohužel se to jednoho dne změnilo příchodem pořadu Temné letopisy moravské. Opravdu má rozhlas zapotřebí vysílat do éteru takové smutné, negativní a místy až nechutné detaily podávané panem Isteníkem, ptá se posluchač. A odpověď jsem si vyžádala přímo od autora pořadu Miloše Šenkýře, který píše: letní reprízu cyklu jsme zařadili do času, kdy běžně vysíláme Černou kroniku, aktuální informace policie a záchranného systému. Platí stále to, co jsme uvedli při zahájení vysílání cyklu, totiž, že by Temné letopisy moravské měly připomenout, že jeden jediný okamžik spojený často s lidskou neopatrností, nepozorností či nedbalostí může obrátit osudy dalších lidí. No a já za sebe mohu říct, že ta skutečná místa, kde se Temné letopisy moravské odehrávají, často osobně navštěvuji a fotím pro webové rozhlasové stránky. A mohu potvrdit, že v často odlehlých lokalitách našeho regionu si lidé ty temnější události dějin stále připomínají a ta místa jsou živá. Pamětníci k pomníčkům stále nosí svíčky a květiny a vzpomínají tak na ty, kterým příběh ovlivnil osud. To je dnes Erka všechno, přeji vám krásné sváteční a letní dny, mějte se pěkně a rádi, za týden ve stejnou dobu se těší Julie Kalodová.
2: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tady je sváteční pondělní Český rozhlas Brno, je přesně 6:45. Máme pro vás předpověď počasí. Teploty na Jihomoravě se pohybují mezi 15 a 18 stupni Celsia. Zatím se příliš hodnoty nemění díky oblačnosti. 15 stupňů v Tišnově Hájku, 18 stupňů v Lednici, to jsou zatím nejvyšší hodnoty. No a předpověď pro dnešek, očekáváme proměnlivou oblačnost odpoledne s častými přeháňkami, případně i bouřkami. K večeru budou srážky přechodně ubývat. Nejvyšší teploty mezi 22 a 25 stupni Celsia. Ráno slabý, přes den mírný severozápadní až západní vítr. Povane rychlostí do 20 km za hodinu a v přeháňkách bude zesilovat. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 5 minut před 5 hodinou, zapadne 3 minuty po 21. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Přejeme vám krásné vstávání, klidné ráno, všem, kteří už jsou vzhůru, i těm, kteří to třeba jen předstírají. Hezký poslech.
2: Už víte, co budete dělat ve sváteční odpoledne v pondělí 6. července po 17. hodině? No, budete přeci poslouchat letošní nejlepší zpěvačky a zpěváky ze soutěže Děti a píseň. Ve vysílání vám nabídneme záznam z červnového celorepublikového finále této postupové pěvecké přehlídky. Budoucnost lidového zpěvu z Čech, Moravy i Slezska za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Musím vám říci, že to byl opět zážitek, však posuďte sami. V pondělí 6. července po 17. hodině srdečně zve Jaroslav Kneisel.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Vlastně úplně první knížky, které jsem udělal, byly její. Tereza potom vydávala další knížky. U Velesu mám dojem a Červenýho obra, za kterýho dostala vlastně magnézii, tak to vydala u Odeonu. Ale seznámila se se svým současným manželem, Radkem Štěpánkem, kterýmu jsem vydal rám pro pavoučí síť, ke kterému Tereza dělala ilustrace a vlastně tím to začalo.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 50 minut. Taky už jste řešili, kam v létě vyrazit, když je v pondělí v kulturních institucích zavírací den. Dnes je svátek, takže je to přece jenom malinko jinak, ale ono už ani o těch běžných letních pondělcích to není pravda. Otevřeno zdaleka nemají jen v zoologických zahradách, které bývaly roky jednou z výjimek. Třeba zámek v Lednici, včetně minaretu, má v létě otevřeno celotýdenně a platí to i pro několik dalších významných památek. Třeba zámky ve Valticích, ve Slavkově, a výhodou je, že pondělí bývá v areálech klidnější. Není to ani zavírací den pro vilněckou vilu Šťastny, ta je pro veřejnost otevřena celoročně vždy v pátek, sobotu, neděli a právě v pondělí. V pondělí má otevřeno třeba i kapucínská hrobka v Brně, v pondělí je také otvírací den pro expozici na Špilberku. A otevřeno mají třeba i jeskyně v Moravském Krasu. Dostanete se i do dalšího netradičního podzemí, tedy spíše povodí, a tím je skleněný tunel v Modré u Velehradu, ze kterého se můžete podívat, jak vypadá rybník ze spodu. Také v tamní expozici Živá voda totiž mají v pondělí otevřeno, stejně jako v sousedním skanzenu. V provozu je také areál Permonia v Oslavanech. No a v pondělí je otevřeno také Velkomoravské hradiště v Mikulčicích, včetně tamní rozhledny, a pokud vás zajímají historické stavby, lze v pondělí vidět také všechny části Valašského muzea v přírodě Rožnové pod Radhoštěm. Tolik aspoň malá ochutnávka. Věřte tedy, že je kam se podívat i v pondělí, a to neznamená, že bývá všude zavřeno.

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil?

0: Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: V Modřicích u Brna začnou od 1. září fungovat modré parkovací zóny. Bílovice nad Svitavou plánují opravu střechy kostela. Čeští dopravci spustili nové vlakové linky do zahraničí. A počasí dnes čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Slunčáři v Modřicích u Brna vyznačují modré zóny. Regulace parkování má ve městě začít platit od 1. září. Do té doby můžou obyvatelé za modrými čarami parkovat bez omezení. V létě radnice ve spolupráci s městskou policií spustí prodej parkovacích oprávnění. Stání aut bude spoplatněné pouze přes noc, říká nezávislý starosta Modřic Libor Procházka.
2: My jsme se inspirovali brněnskou zónu C, kdy vlastně to placené parkování bude v době od 17 do 6 hodin v pracovní dny. Občané rezidenti budou mít za první vozidlo 200 korun roční poplatek, tak si myslíme, že jsou to pouze náklady na nejnutnější administrativní práce.
1: Návštěvníci za hodinu stání v modrých zónách zaplatí 10 korun za hodinu, a to pomocí mobilního telefonu. Automaty v ulicích nebudou. V Bílovicích nad Svitavou připravují opravu 80 let staré střechy kostela. Práce by měly začít na jaře příštího roku. Odhadovaná cena je asi 7,5 milionu korun. K výměně krytiny dojde na lodi i věži kostela. Na každé části je střecha jiná. Opravy tak budou velmi specifické, jak vysvětluje farář Vojtěch Loup.
3: Zároveň vzhledem k tomu, že to památkově chráněné a ten kostel je dost charakteristický právě těmi barevnými ornamenty, tak si je tam snaha to zachovat, takže tam je několik různých barev těch tašek.
1: Dvě starší sanitky vyměnila dopravní zdravotní služba kroměřížské nemocnice za dvě nové. Modernější vozy mají více místa okolo transportního lehátka a umožňují přepravit o pacienta navíc. Podle Zbyňka Kvinty, vedoucího dopravní zdravotní služby kroměřížské nemocnice, jsou obě nové sanitky bezpečnější a prostornější. Jejich celková pořizovací cena byla více než 3,5 milionu korun. Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Po nedávném spuštění linky Českých drah z Prahy do Kodaně teď nově jezdí Leo Express z Bohumína přes Prahu a Drážďany do Frankfurtu nad Mohanem a tamní významné letiště. Celou trasu vlak ujede za 16 hodin. Pokračuje mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.
4: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě. Potenciálem nové linky je bourat pomyslnou bariéru mezi východní a západní Evropou.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme proměnlivou oblačnost, hlavně v odpoledních hodinách s častými přehánkami. K večeru budou srážky přechodně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Ráno bude vát slabý, přes den mírný severozápadní až západní vítr. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Dálnice a hlavní tahy v regionu teď ráno průjezdné bez výrazných komplikací a hlášených nehod. Problémy nehlásí ani linky IDS Jihomoravského kraje. Tak ať to vydrží. Pohodové sváteční cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné pondělí vám všem, milí posluchači. 4 minuty po 7 hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Je pondělí skutečně sváteční, dnes je státní svátek v České republice. Připomínáme si upálení mistra Jana Husa. Den pro většinu z vás doufám volný a o to příjemnější, když po 7 hodině vám bude zpívat Jitka Zelená.

0: zpíval vám Čechomor písničku Slunečko, tady je Český rozhlas Brno. Máme pro vás připravenou soutěž, jak se u nás mluví, i o svátečním pondělku 6. července. V dnešním soutěžním kole se zastavíme v Horních Bojanovicích na Hustopečsku a na známé lince 726465200 se dnes ptáme na slovo, které tam ještě někteří dodnes používají. Ptáme se, co je to podle vás šáfla, milí posluchači Českého rozhlasu Brno. Čemu se v Horních Bojanovicích říká šáfla? Co to znamená? Zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy. No a samozřejmě, pokud nebudete vědět, připraveny jsou pro vás i možnosti. Tak volejte. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam? Tak tady se nikdo nehlásí, zkusíme další. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno. Tady je Maria z Hodonína.
0: Marie, krásné ráno vám přeji, vítejte. Co myslíte, že bude šáfla? To byste mohla vidět, Horní Bojanovice nejsou tak daleko od vás, znáte to?
1: No, je to těžké, myslím si to, ale jestli máte možnosti?
0: Určitě, ať se vám lépe vybírá, jsou tady připraveny tři a jedna je správná. Čemu se v Horních Bojanovicích říká šáfla? Za A je to žebřík, za B je to lopata a za C je to skříň. Tak co myslíte, že to bude?
1: No, mohl by to být ten žebřík, protože tady u nás se říká jako štafle, tak to typuje.
0: Typujete žebřík. Aj, škoda, škoda. Není to žebřík, představte si, je to lopata, to jsem taky netušil vůbec, že šáfla je lopata, tak dnes jsme oba dva o slovo chytřejší, ale ten žebřík to byla dobrá úvaha, je pravda, že štafle, šáfla, mohlo by to být podobné, ale nevadí.
1: Nedá se nic dělat, ať žije lidové.
0: Názvo slovy je nářečí. Moc krát děkujeme. Marie, krásné ráno do Hodonína, naslyšenou. 7:15 je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno a teď už také Cliff Richard s písničkou Some People. Po písničce počasí a soutěž zase zítra touhle dobou.

0: počasí.
1: Tady je sváteční počasí na pondělí 6. července. Teploty po ránu jsou celkem stabilní, pohybují se stále v rozpětí mezi 16 a 18 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek, ta dnes slibuje proměnlivou oblačnost, do odpoledne s častými přeháňkami, případně i bouřkami. K večeru budou srážky přechodně ubývat a teploty od 22 do 25 stupňů Celsia. Ráno slabý, přes den mírný severozápadní až západní vítr povane rychlosti do 20 km za hodinu, v přeháňkách bude zesilovat. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny 55 minut, zapadne 3 minuty po 21. hodině. Dobré ráno přejeme.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: Ve čtvrtek 9. července přivítám hned dva hosty. Otec a syn Jaroměři Sedláčkové. A povídat si s nimi budu o historickém spolku 10. praporu polních myslivců plukovníka Kopala. Jak probíhají přípravy na účast v historických bitvách? Co byl impuls k počátkům spolkové činnosti? A jak náročné je vyrábět si vlastní výstroj, výzbroj i kulisy? Ano, tohle bude zajímavé, tak se k nám přidejte. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Zpívala vám Hana Hegerová, je 7 hodin a 23 minut, máme pro vás několik tipů na dnešek. V rámci 38. kytarového festivalu Mikulov dnes vystoupí jedna z nejvýraznějších osobností světové klasické kytary, Zoran Dukić, legendární chorvatský virtuos a držitel mimořádného množství mezinárodních ocenění a také respektovaný pedagog. Na pódium přináší nejen technickou dokonalost, ale i hluboký hudební prožitek. Jeho interpretace spojuje brilantní virtuozitu s mimořádnou schopností vystihnout charakter každého díla. Publikum čeká koncert plný emocí, kontrastu a mistrovského umění a začíná se ve 20 hodin a 20 minut na Mikulovském zámku. Od dneška do 12. července a pak ještě od 3. do 9. srpna se u brněnské hvězdárny opět koná festival Planet. Ten vznikl v roce 2019 k 50. výročí přistání člověka na měsíci. Od té doby se nafukuje Lunalon, Teralona, Marsmelon, Heliosféra, Temnalona, Astrosféra a nově také Litosféra. Zatím vším stojí hvězdárna Planetarium Brno a umělecké uskupení Visual Love. Netradiční výstavu doplňuje doprovod program, o kterém podrobnosti zjistíte na webu festivalplanetbrno.cz. No a v Brně na Kraví hoře, konkrétně v tamním amfiteátru, dnes pokračuje dalším představením letní scéna divadla Bolka Polívky. Přijedou Jana Paulová a Pavel Zedníček s hrou Bez předsudků, tedy o komedii, o kamarádství a tajemstvích a o zvědavosti. Začíná se ve 20.30. Do 7:30 chybí 5 minut, tady je Český rozhlas Brno, za chvíli zprávy s Davidem Hasmanem.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brno dokončuje přípravu pro získání stavebního povolení na stavbu sportoviště u Antroposu. Na místě by měla vzniknout třeba horolezecká stěna nebo inline dráha. Město potřebuje vyhovět námitkám firmy, která v okolí vlastní pozemky. Podle radního pro sport Tomáše Aberla z TOP 09 je potřeba dořešit dohodu ještě s další firmou, které se úprava kanalizace také týká. Sbor dobrovolných hasičů v Přerově obměňuje svůj vozový park. Olomoucký kraj mu daroval kompletně vybavenou sanitku, velitelský automobil i nákladní vůz s univerzálním hákem na kontejnery. Ty hasiči využívají při povodních. Mají v nich k dispozici velkokapacitní čerpadlo a mobilní protipovodňové hrazení. Dnes zůstanou obchody otevřené, přestože je státní svátek. Den upálení mistra Jana Husa totiž není na seznamu svátků, kdy musí být obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Stejně to bylo i včera ve svátek Cyrila a Metoděje. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé i přesto měli před cestou na zákupy ověřit, že prodejna nezavřela. Na brněnské Kravýhoře dnes začíná 8. ročník festivalu Planet. Zájemci si do příští neděle budou moct prohlédnout obří modely vesmírných těles. 10-metrový model Slunce, 6-metrový model Černé díry a model největší planety sluneční soustavy Jupiteru. Festival Planet bude v Brně pokračovat ještě v týdnu od 3. do 9. srpna. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme proměnlivou oblačnost, hlavně v odpoledních hodinách s častými přehánkami. K večeru budou srážky přechodně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynule a hlášenou nemáme žádnou nehodu. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 39 minut, posloucháte nás o svátečním pondělku 6. července. Jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť z dob Velké Moravy přivítalo návštěvníky z celého Česka, ale i třeba Slovenska. Do Mikulčic přijeli na tradiční cyrilometodějské slavnosti. Podle historiků mohli právě tam slovanští věrozvěsti Cyril a Metoděj působit. Jejich odkaz si lidé včera připomněli přímo mezi základy velkomoravských kostelů a dalších staveb.
1: Na této zemi jsme poutníky. Putuje s námi Bůh a s ním se chceme i v této chvíli a na tomto místě setkat, tak jak nám ho zvěstovali svatí Cyril a Metoděj.
2: Přivítal věřící na začátku poutní bohoslužby olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Podobně to viděla i 9letá Magdalena Harcová.
3: Prostě slavnost, při které se prostě chcem setkat tady a chtěli bychom toto i trochu poznat víc.
2: S rodinou přijela z Vacenovic na Kyjovsku a její bratr, 13letý Jan, vysvětluje, kdo to byli Cyril s Metodějem.
4: Přeložili by byli pro ty, kteří neuměli a udělali nové jazyky, aby jsme to pochopili.
5: Jsme tu poprvé, protože normálně jezdíme na Velehrad, ale chtěli jsme konečně poznat i tady tu podlužáckou formu slavení cyrilometodijských slavností.
2: Doplnila maminka Zuzana Harcová. Podobně přijela s babičkou taky 11letá Stella ze slovenské Skalice.
6: Prvýkrát jsem to.
2: Víš, kdo to jsou Cyril a Metoděj?
6: No to jsou věrozvěsci. Oni vlastně přišli z věrok na Slovensko.
2: A k nám na Velkou Moravu taky.
6: Hej, ano.
2: Mikulčické slovanské hradiště je jedno z míst tehdejší Velkomoravské říše, kde v 9. století s velkou pravděpodobností Cyril s Metodějem mohli působit, vysvětluje vedoucí památníku Gabriela Dresslerová.
7: Ty okolnosti tomu jako napovídají. Dataci máme zde do 9. století našeho letopočtu, je zde velké množství kostelů, sakrálních staveb, takže spíš potvrzujeme, než vylučujeme jejich působení zde.
2: Slovanské hradiště je jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť z doby Velké Moravy. Z Mikulčic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Brno je pro vás připraveno aktuální předpověď počasí přesně ve 7:45 svátečního pondělka 6. července. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 16 do 18 stupni Celsia. Na 18 už vystoupala teplota ve Znojmě, Kuchařovicích, v Pohořelicích nebo v Troubsku, ale také v centru Brna. No a předpověď pro dnešek, ta slibuje zpočátku proměnlivou oblačnost, odpoledne s častými přeháňkami, případně i bouřkami. K večeru budou srážky přechodně ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, ráno slabý, přes den mírný, severozápadní až západní vítr do 20 km za hodinu bude v přeháňkách zesilovat. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které v Brně vyšlo ve 4 hodiny a 55 minut, zapadne 3 minuty po 21. hodině. Hezké ráno vám všem.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
4: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
3: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
4: Folklor a sport.
3: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 51 minut. Místo školáků teď školní chodby plní dělníci. Prázdniny jsou totiž ideální dobou pro stavební práce, které by během školního roku nebyly možné. V Lanžhotě na Břeclavsku například dokončují přístavbu základní školy.
1: Tady probíhá právě montáž toho vnitřního vybavení, které musíme vlastně splnit tak, aby ta výuka už mohla od toho září probíhat.
2: Ukazuje nezávislá místostarostka Lanžhota Petra Říhová. Nový pavilon budou lanžhotští školáci využívat od září. V nejvyšším patře budou odborné učebny.
1: Tady v počítačové učebně máme tady vlastně zemní šachty pro připojení počítačů, takže se dodělávají různé technické záležitosti v nich.
2: V druhém patře bude zázemí pro školní klub a družinu a v přízemí vznikla nová školní kuchyně s jídelnou.
1: Výhodou vlastně toho, proč jsme stavili celou přístavbu, je především fakt, že děti už nebudou chodit přes část Lanžhota, přes nejfrekventovanější vlastně ulici v Lanžhotě.
2: Vysvětluje místostarostka s tím, že teď bude všechno v jednom areálu. Dřív totiž děti museli chodit do jiné budovy vzdálené asi 500 metrů. Mezi nimi i bývalý žák, 15-letý Petr Silný z Lanžhota.
3: Chodil jsem semka, jak je u kostela, družina taká, ta byla jídelná taká, už není no.
2: Na základní školu chodí ještě Petrova sestra, tak prý bude nový pavilon využívat alespoň ona.
3: Jo, bude fajn, do 8 půjde teď, no.
2: Prázdniny využívají na opravy ve školách i v dalších městech. Například v základní škole Jana Noháče v Břeclavi chystají přestavět dosavadní zborovnu na další první třídu kvůli vysokému počtu zapsaných prvňáků, vysvětluje místostarosta Petr Vlasák z Pirátů.
4: Takže takhle i učitelé vlastně ustoupili z nějakého toho svého komfortu, že by měli zborovnu, budou spíše jako v těch svých kmenových třídách, mít to hlavní zázemí a na nějaký čas, dokud bude ta poptávka, tak vlastně z té zborovny vznikne třída a děti zůstanou ve své spárové oblasti v té staré Břeclavi.
2: Celkem v Břeclavi během prázdnin udělají ve školách opravy za asi 250 000 korun. Přístavba školy v Lanžhotě stála 88 milionů korun. A nová přístavba s odbornými učebnami vzniká taky na gymnáziu v Hustopečích. Ta bude hotová za rok. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Kriminalisté pátrají po 14-leté roztleskávačce, která záhadně zmizela. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Matěj Hádek ve středověkém příběhu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší. Historické drama Jan Hus. A ČT Art. Miloš Kopecký exceluje v titulní roli Moliérovy slavné komedie, inscenované v divadle na Vinohradech. Lakomec. Pondělní večer s Českou televizí.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na Jižní Moravě začali inspektoři z krajské hygienické stanice kontrolovat dětské tábory. U koupaliště a dopravního hřiště na riviéře v Brně vznikne nová lávka přes řeku Svratku. Dnes je to 611 let od upálení mistra Jana Husa. A počasí čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Hygienici na Jižní Moravě začali kontrolovat dětské letní tábory. Zaměřují se na podmínky stravování a čistotu kuchyně. Kontrolují taky zdravotnickou dokumentaci nebo režim dne a jídelníček. Zatím mají v kraji hlášených 110 táborů, na kterých je přes 10,5 tisíce dětí. Pozornost musí věnovat i riziku šíření žloutenky typu A, popisuje hygienička Marcela Březinová.
2: Budeme klást zvýšený důraz zejména na důsledné dodržování hygieny rukou, dostupnost prostředků pro mytí a osušení rukou, případně dezinfekci, bezpečné nakládání s pitnou vodou a potravinami, ale za současné epidemiologické situace není důvod k nějakému omezování dětských rekreací.
0: Starou lávku u dopravního hřiště na riviéře v Brně nahradí nová. Rada města odsouhlasila přípravu projektu. Současná lávka přes řeku Svratku odbočuje z frekventované cyklostezky. Přemostění je ale úzké a ve špatném stavu. Cyklisté na něj proto nesmí vyjíždět, ale kola musí vést. Nová lávka má být širší a umožnit i jízdu na kole.
3: Nové přemostění je navržené o zhruba 30 metrů dál proti proudu řeky oproti tomu současnému. Stále tedy bude umístěné mezi vstupy na dopravní hřiště i koupaliště Riviera. Magistrát odhaduje, že za lávku zaplatí do 50 milionů korun. Příprava stavby potrvá do roku 2028, kdyby na ní mohli začít pracovat dělníci. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
0: V lesích na Vysočině dozrávají borůvky. Lesní plody jsou ale letos proti jiným létům malé a jejich méně. Dozrávaly totiž bez dostatku vláhy.
4: Rostou borůvky, rostou.
5: Paní Jindřišku, potkávám v lese u kostelní Myslové nedaleko Telče.
4: Není to tak, jak vždycky jsou menší a jako zdá se, že jich je míň, ale na buchtu na knedlíky budou. Tím, že jsou jakoby menší, tak to prostě není takový výnos jak jindy.
5: Podle sběračky může za nižší úrodu zejména horké a suché počasí. Z Telčska Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Česko si připomíná 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a vysokoškolský pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustku anebo hromadění majetku. Kromě toho se taky zabýval českým jazykem a pravopisem. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července 1415 ho Kosnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
6: Husitské hnutí, které pak vzniklo v reakci na Husovu smrt v Kostnici, rezonovalo celou Evropou. Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme proměnlivou oblačnost, hlavně v odpoledních hodinách s častými přeháňkami. K večeru budou srážky přechodně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na silnici 52 u Novomlýnských nádrží. Řidiči tam na vozovce hlásí sraženou srnu. Jinak je sváteční provoz bez výrazných komplikací a hlášených nehod. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, krásný sváteční den vám všem, abychom byli úplně přesní. 5 minut po 8 hodině posloucháte o svátečním pondělku 6. července Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste si nás naladili i v tento den, kdy si připomínáme upálení mistra Jana Husa, ale nezapomeneme ani na všechny dnešní sváteční oslavence a těmi jsou páni kluci nositelé dnes už méně často vyskytujícího se jména Spytyhněv, což je jméno, které zní tak trošku trošku jako z historického románu. Výklad není úplně jednoznačný. Uvádí se třeba marně se hněvající, náchylný ke hněvu, anebo naopak třeba klidný a tichý. V současné době v České republice žije tak maximálně do

0: tomu, že je volný den, mejdan může začít už teď po 8. hodině. Písničky, které nestárnou, pak budou následovat. Přidáme třeba Letní lásku v podání Zuzany Norisové a Zbyňka Frice. Pavel Kašpar u mikrofonu, počasí s brněnskými meteorology za chvíli a hlavně vám přejeme, ať se dnešek vydaří přesně podle vašich představ. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 13 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu Jitka Kučerová. Jitko, hezké ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá teď po 8 hodině s počasím a teplotami?
2: Oblačnosti je poměrně dost, spíše převažuje obloha zatažená, ale sem tam někde se může chvílemi protrhávat i na skoro zataženo, nebo možná i oblačno, jako je tomu teď na Znojemsku, nebo naopak na tom úplně nejjihovýchodnějším okraji Jihomoravského kraje, tam je možná i to oblačno. Srážky se také vyskytují, takové spíš drobnější přehánky, zhruba v severní třetině kraje postupují od západu, severozápadu. To takové přehánkové pásmo, řekněme. Teploty jsou momentálně většinou kolem 18 stupňů, sever kraje, respektive severovýchod kraje má tak kolem 16-15, no a vítr fouká ze západních směrů, nejčastěji je slabý, ale jsou místa, kde fouká už i vítr mírný.
1: Jaké počasí, Jitko, přinese 6. červenec?
2: Dnešek by měl být ve znamení spíš většinou velké oblačnosti. Občas se budou objevovat přehánky, hlavně v té první části dne. Odpoledne jich možná bude malilinko ubývat, ale i tak úplně vytratit nebo ubývat by měly až někdy zhruba k večeru, takže spíš takové občasné poprchání sem tam někde, ale nebude to zřejmě celoplošným jevem na celém kraji. Ty srážky mohou být nebo přehánky takové chvílemi trošičku intenzivnější, ale budou víceméně takové rychlé a krátké. Teploty nejvyšší 22 až 25 stupňů, na severu kraje většinou jen kolem 21, no a vítr přes den bude foukat mírný od západu až severozápadu. V těch přehánkách může přechodně zesilovat, večer bude slábnout.
1: Jitko, když se podíváme aspoň letmo na dny následující, jaký tam bude teplotní vývoj? Dneska ty teploty jsou tak zhruba do těch 25 stupňů. Co se bude dít v úterý ve středu?
2: Zítřek by měl mít takové nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, už bez srážek, sice oblačnost větší, ale chvílemi se může i zmenšovat. Potom ve středu zase takové drobnější ochlazení do 25 stupňů, ve čtvrtek potom ty teploty a v dalších dnech půjdou pomalinku nahoru, ke konci týdne už zase asi znovu ty tropické hodnoty, nebo lehce tropické hodnoty, řekněme, ať nestrašíme.
1: Moc krát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 6. červenec.
2: Strážnice hodnota nejvyšší 36,5 stupně naměřena byla v roce 2015 a Klobouky u Brna v roce 1954 měly nejméně 7 desetin nad nulou.
1: Moc krát díky, to byla meteoroložka Jitka Kučerová na vlnách Českého rozhlasu Brno. Jitko, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Děkujeme.
3: Ve středu 8. července si v poradně pro zdraví budeme povídat s oční lékařkou Věrou Kalandrovou o zeleném očním zákalu neboli glaukomu. Co je příčinou tohoto vážného očního onemocnění? Jaké jsou první příznaky? A jaké podoby a úspěšnost má v dnešní době léčba glaukomu? O tom všem se dozvíte, když si nás poslechnete. Srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
4: My tady máme velký problém.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 20 minut. Modré parkovací zóny známé z Brna se poprvé objeví i těsně za hranicemi města. Stání aut v ulicích se rozhodli regulovat radní sousedních Modřic. Lidé začnou za parkování v ulicích platit od 1. září. Více už si teď řekneme se redaktorkou Anežkou Hlávkovou. Anežko, hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Proč se vedení radnice rozhodlo zavést modré zóny?
1: Podle nezávislého starosty Modřic Libora Procházky je jedním z hlavních důvodů snaha zlepšit možnosti parkování pro obyvatele, tedy aby v ulicích dlouhodobě neodstavovali auta lidé, kteří třeba v Modřicích ani nežijí. Ale má to i jiný důvod.
2: My tady máme velký problém, že zde bydlí spoustu občanů, které zde nemají trvalý pobyt. Je to více než 800 a právě tady těmto se to parkování velmi zkomplikuje. O to očekáváme, že se uvolní vlastně naše ulice ve prospěch našich občanů.
1: A pokud si v Modřicích kvůli zvýhodněnému parkování zřídí trvalý pobyt víc lidí, radnice dostane od státu víc peněz z vybraných daní. Teď ve městě žije mezi 5 až 6 tisíci lidmi.
0: Kolik lidé za parkování zaplatí?
1: Základní sazba pro obyvatele je 200 korun na rok. Víc peněz zaplatí firmy, které budou chtít službu využívat. Oprávnění lidem vydá městská policie. Detaily k tomu vedení radnice ještě zveřejní. Návštěvníky bude 1 hodina parkování stát 10 korun na hodinu. Modřice přeberou model brněnské parkovací zóny C, kde lidé za parkování v ulicích platí večer a přes noc vždy ve všední dny.
0: Modré čáry už v Modřicích vyznačené jsou. Teď v nich lidé zatím ještě parkovat můžou?
1: Ano, čáry jsou už skutečně ve většině města namalované, zatím do toho území ještě nespadá místní část Bobrava. Ale lidé můžou za čarami do 1. září stát bez obav splacení. Zbývá ještě doplnit značky, na kterých bude i QR kód, pomocí kterého návštěvníci zaplatí za parkování v mobilním telefonu ve virtuálním platebním automatu. Žádné fyzické v ulicích nebudou.
0: Kdo na to, jestli mají řidiči za parkování zaplaceno nebo ne, dohlédne?
1: Místní strážníci. Auta zkontrolují pomocí aplikace v mobilu nebo tabletu, kde si jednoduše vyfotí registrační značku auta a o pokutě se řidič dozví hned. Tedy ne jako v Brně, kde mu dorazí vyrozumění poštou, říká vrchní komisař Modřické městské policie Lukáš Krakovčík.
3: U nás ještě stále využíváme lístečkovou metodu, takže v případě, že by tam parkoval neoprávněně nebo i jinde, když parkuje v rozporu se zákonem, tak v Modřicích pořád ještě využíváme tu v uvozovkách lístečkovou metodu, tedy takzvané upozornění za stěrač.
1: Ještě doplním, že vedení Modřic chtělo modré zóny zavést už dřív. Radnice ale čekala na povolení nadřazeného šlapanického úřadu, které po 5 měsících dostala teprve před několika týdny.
0: Na závěr jen krátce, jak daleko je s rozšiřováním rezidentního parkování Brno?
1: Platí ve třetině městských částí, rozšiřují se od centra města dál, takže třeba k hranicím Modřic ještě nedorazili. Nejbližší termín, který si musí lidé v Brně hlídat, je 3. srpen. To začne regulace fungovat v Bohunicích a v několika etapách v září, říjnu a v listopadu se rozšíří na další území, včetně Starého Lískovce.
0: O nových modrých zónách v Brně a především v sousedních Modřicích jsme mluvili s redaktorkou Anežkou Hlávkovou. Anežko, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Díky, pěkné ráno.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár rodinného domu v Brně Bystrci. Zhruba 20 evakuovaných lidí z okolních domů se mohlo vrátit zpátky. Hasiči v současné chvíli dohašují požár a evidují lehce zraněné dva hasiče. Co požár způsobilo, zatím není jasné. Vyšetřovatelé nyní budou provádět šetření události. Škody odhadují hasiči v milionech korun. V Bílovicích nad Svitavou připravují opravu 80 let staré střechy kostela. Práce by měly začít na jaře příštího roku. Odhadovaná cena je asi 7,5 milionu korun. K výměně krytiny dojde na lodi i věži kostela. Na každé části je střecha jiná. Opravy tak budou velmi specifické. Dělníci v Bystřici nad Perštejnem postupně dokončují novou sokolovnu. Výstavba začala loni na jaře. Do budoucna by měl dovnitř přesídlit i dům dětí a mládeže. Celkové náklady na stavbu se blíží ke 100 milionům korun. Děti začnou sokolovnu využívat na podzim. V rožnovském dřevěném městečku se dnes sejdou zástupci muzeí v přírodě z celého Česka. Návštěvníkům představí lidovou kulturu, řemesla, hudbu, gastronomii i zvyky jednotlivých regionů. Pod Národní muzeum v přírodě patří kromě rožnovského i muzea na Hané, Vysočině, v Zubrnicích a nově také v Plzni Bolevci. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme proměnlivou oblačnost, hlavně v odpoledních hodinách s častými přeháňkami. K večeru budou srážky přechodně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na Slunci 52 z Pohořelic do Mikulova na obchvatu Nové Vsi leží sražená srna. Vybočuje se, tak raději zpomalte. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 39 minut. Čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Pane Meixnere, vítejte, pěkné ráno.
1: Takové mírně podnačené, ano, příjemné, ale docela na po těch vedrech. Přeji vám i všem posluchačům, samozřejmě milovníkům tenisu, taky té nádherné hry, obzvlášť, jak už jsem několikrát říkal, když se to hraje celé v bílém. Je to radost se na to dívat, na té trávě. Tak.
0: Už nějaký čas neplatí, že se v Anglii v neděli nejen nepracuje, ale také oficiálně nesportuje, takže slavný Wimbledon pokračoval i o víkendu. A pane Meixnere, naši tenisté byli jak úspěšní?
1: Jo, byli úspěšní, musíme je pochválit, protože Lehečka porazil Španěla Munara 3-1, hráli bez pár minut 3 hodiny, takže to je postupuje dál. Pouzková porazila Rusku Samsonovovou a pozor, a ty hráli skoro 3,5 hodiny, vyhrála 2-1, takže další postupující. A Nosková vyhrála nad Rumunkou, 36-letou Rumunkou Cirsteovou, která tvrdí, že to je poslední sezona. Ale přitom hraje úplně fantasticky, vyhrála Nosková 2-1 a pozor, ve třetím setu měla až proměněna teprve čtvrtý matchball v tiebreaku, který se hraje do 10 a ten tiebreak vyhrála 11-9. Neuvěřitelná bitva, paráda. Ale nehráli tak dlouho, 2 hodiny a asi 20 minut. No a včera bohužel další už čtvrté české, řekněme tomu derby, protože se utkali Muchová s Krejčíkovou. Muchová 29 roku, Krejčíková je o rok starší, Muchová vyhrála 2-1 po velké bitvě, skvělé bitvě, skoro 3 hodiny hráli, 2 a 3 čtvrtě. Opravdu, a je pravda, že Muchová, teda Krejčíková prohrála v prvním a ve středním setu vždycky podání a to v podstatě rozhodlo. Takže to je tady k tomu víkendu, opravdu byli naši úspěšní.
0: Dnes a zítra budou o další postup bojovat 4 naše reprezentanti, kteří budou mít za soupeře jaké protihráče?
1: No tak ano, bude to síla, protože Léčka se dnes utká se Zverevem, který je třetí v tom žebříčku ATP, je to 29-letý německý Rus, nebo ruský Němec, jak to vezmeme, je to nedávný vítěz Paříže, že ho vyhrál v Paříži, Roland Garros, konečně, poprvé vyhrál nějaký ten velký turnaj. No a zítra se utká Bousková s Belčankou Martensovou, Nosková s Američankou Kisovou a Muchová vyzve Osakovou, to je Japonka.
0: Tak a pojďme se podívat ještě za dnešní jednou zajímavou otázkou. O víkendu totiž nebyla nouze o překvapení na úkor favoritů. S turnajem se, pane Meixnere, rozloučila jaká slavná jména?
1: No opravdu to stálo za to, protože zmíněná Mertensová, která bude hrát s Bouskou, vyřadila nasazenou dvojku Kazachstánku Rybakinovou a dala jí 2-0. Moc se s ním. A ještě větší překvapení bylo, že Taika Eala, to je 32. hráčka na žebříčku, 21-letá dívka, porazila Polku Světekovou, která je třetí na žebříčku a suverénně 2-0. První set 11-9, tiebreak a druhý set 6-2. No a potom ještě to završila Osaková, ta Japonka, která porazila světovou jedničku Sabalenkovou, také 2-0, 6-2 a 7-6 v tom tiebreaku, v tom druhém setu to bylo 7-2 dokonce. Sabalenka byla opravdu moc a moc špatná. Jinak Siniaková s Američankou Toussendovou porazili ve 4 ženské Bouskovou se Španělku Tormovou 2-0 a postupují dál. Tak to je dneska všechno.
0: Pane Meixnere, moc krát díky, těšíme se na další setkání s vámi. Mějte se hezky, díky, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: I my vás máme rádi, je 8 hodin 640 minut, tady je Český rozhlas Brno. Máme pro vás aktuální předpověď počasí a vypadá to podle předpovědí meteorologů, že nás čeká den spíše oblačný. Teploty momentálně na jihu Moravy mezi 16 a 20 stupni Celsia, těch zmíněných 20 už je třeba v Lednici nebo v Pohořelicích. A předpověď očekáváme proměnlivou oblačnost odpoledne s častými přeháňkami, případně i bouřkami. K večeru budou srážky přechodně ubývat a nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Ráno slabý, přes den mírný severozápadní až západní vítr. Povolené rychlosti do 20 km za hodinu a bude v přeháňkách zesilovat. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 55 minut, zapadne 3 minuty po 21. hodině. Přejeme krásné ráno.
2: Pátek 10. července po 10. hodině se ve speciálním dopoledním vysílání přihlásíme živě z Vyškovského zooparku. Mými hosty budou ředitelka zoo Dagmar Nepeřená, zooložka Iva Rádsetoulalová, veterinář Vladimír Pjaček a ošetřovatelé zdejších zvířat. Dozvíte se nejen mnoho zajímavého o obyvatelích Vyškovské zoo, ale prostor bude i pro rady k chovu domácích zvířat a vaše dotazy. Do zoo se za námi můžete přijít i podívat. Najdete nás u Hanáckého statku. Na živé vysílání z Vyškovského zooparku i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Už víte, co budete dělat ve sváteční odpoledne v pondělí 6. července po 17. hodině? No, budete přeci poslouchat letošní nejlepší zpěvačky a zpěváky ze soutěže Děti a píseň. Ve vysílání vám nabídneme záznam z červnového celorepublikového finále této postupové pěvecké přehlídky. Budoucnost lidového zpěvu z Čech, Moravy i Slezska za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Musím vám říci, že to byl opět zážitek, však posuďte sami. V pondělí 6. července po 17. hodině srdečně zve Jaroslav Kneisel.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 49 minut. Posloucháte nás o svátečním pondělku 6. července. Dnešek připomíná výročí upálení Jana Husa a uvědomila si to i Jarka Vykoupilová při volbě cíle své reportáže. Církev Československá husická se v Blansku stará o dřevěný kostelík a žije pestrým životem. Spolkovou činnost tam přirozeně zajišťuje rada starších a Jarce se hned po bohoslužbě věnoval i pan farář.
1: Tak, Martin Kopecký otvírá dveře fary. Tady vzniká nějaké společenství, kolik nás tady na té zahradě je? No, dost.
2: No někdy 120.
1: Tak dostávám sáčky s čajem a jeden je prázdninový.
3: Je na šťastnou cestu. Obsahuje izop a rozmarín a to jsem našla, že jsou biblické bylinky jako ochrana pro cestovatele, tak aby se nám všichni z prázdninových cest vrátili.
1: Říká Kateřina Girlston. Jedna věc je tedy to společenství náboženské, ale pak si říkám, že tady opravdu funguje jakýsi spolkový život a vzájemnost a je důležitá i pro fungování farnosti.
4: Určitě, protože samozřejmě základem je Boží slovo a bohoslužby, ale i všechny zahradní slavnosti nebo třeba takovéhle čajovny a gratulace vlastně našim bratřím a sestrám oslavy narozenin. To probíhá v podstatě každou neděli.
1: A právě zvoní ve věži.
4: Právě zvoní tři zvony. Cyril, Metoděj a mistr Jan Hus.
1: Jak často zvoní?
4: Ráno to zvoní jenom jeden zvon, to zvoní Cyril, v poledne zvoní Metoděj a večer zvoní všechny tři. A v neděli v poledne zvoní také všechny tři. Před a po bohoslužbách.
1: Ladí jim to.
4: Bohu díky.
1: Patrik Hanáček je předseda rady starších. Co je náplní práce takové rady?
5: Starost, ten background, jak se říká teďka, jako to zázemí vlastně tady, aby to mohlo fungovat, aby probíhala údržba kostela. Staráme se o nemovitou kulturní památku, významnou tady v okolí, takže to určitě taky obnáší spoustu starostí o ten vnější plášť budovy, nátěry pravidelné a tak dále. Tady tu zahradu.
1: Je tady krásně, ten výhled na kostelík je nádherný. Jak často se scházíte a kolik členů taková rada má?
5: Tak scházíme se jednou měsíčně. Teď máme momentálně 10 členů.
1: Co vám to osobně do života přináší?
5: Potěšení a smysl vlastně. Smysl do života. Je to duchovní rodina, jo? Takže při těch slavnostech tak nějak stmelujeme to naše společenství.
1: Je teď aktuální svátek Jana Husa. Ten slavíte jak speciálně?
4: Svátek mistra Jana Husa slavíme každý rok stále stejně venkovní bohoslužbou, kde je to v podstatě více jak stoletá tradice tady ve vesnici, která je kousek od Blanska, vesnice Rudice. Tam máme na začátku obce takovou národní boží muku. V těch čtyřech okýnkách jsou zobrazeni věrozvěstové Cyril Metoděj, mistr Jan Hus, kníže Václav a Jan Amos Komenský. A u té boží muky je venkovní bohoslužba. Varhany tam přemístíme a je tam oheň na závěr, kdy zpíváme naši hymnu k poctě mistra Jana Husa.
1: A tahle ta slavnost se koná večer?
4: Ta se koná vždy 6. července v 19 hodin večer v Rudici.
0: Na bohoslužbu u příležitosti svátku Jana Husa v 19 hodin do Rudice nás pozval také průvodce Jarky Vykoupilové farář Martin Kopecký. Tuto reportáž i další si můžete poslechnout na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno přejeme.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 55 minut. Dobré ráno s datem 6. července se pomaličku chýlí ke svému konci. No a sváteční pondělí je pondělím stejně tak svátečním i pracovním i pro srdcovkáře Zdeňka Junáka. Jaká radost zavládla ve studiu. Zdeněk je tady a budeme tady. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání. Drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Co to je svátek, to se nás netýká. Viď? Maximálně tvoje narozeniny, moje narozeniny a potom Vánoce, viď? No a potom slavíme jako ty svátky různě v rodině a podobně. Takže tak, no ale vzpomínáme na to, že opravdu náš pan, tedy pramení kněz Jan Hus, to prostě bohužel ho upálili v té kostnici, ale zas asi to byl velký hrdina. Víš, jakože taková smrt, že se vůbec nebál a prostě nenechal se zlomit. No,
0: je to hrdina.
1: Ale nebudeme jako takový, jako bych řekl, vátr se v té historii, když já k té historii mám takový trošku odtažitý vztah, protože si říkám, tak my to známe akorát z těch různých písemností a tak dále, co když ten písma, který to psal, zrovna nebyl
0: jak
1: ve formě.
0: Jak to vůbec bylo, že?
1: Měl trošku medoviny v sobě, že jo, tak si říkám, jak to tenkrát bylo. No, já to napíšu tak a tak a my to teď tak jako máme, že jo. To mě spíš teda, pardon, ještě řeknu, spíš mě baví takový ty archeologický nálezy, ty artefakty, na kterých vlastně ta dnešní technika díky ní můžou zjistit, jako jak ten člověk vypadá.
0: To je pravda,
1: žil,
0: tam je to bez diskuze.
1: A jak se stravoval a tak dále. Pavlíku, takže dneska máme krásný sváteční den. Zítra je úterý, to už jdeme normálně jako civilíček, takže já se na to budu těšit.
0: Těším se taky, Zdeňku. Krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Užijte si svátečního pondělka a v úterý po 5. hodině jsem opět tady. Na závěr trocha poezie dnes pera neznámého autora. Hledám někoho, s kým se budu bát, že naše životy jednou skončí. Mějte se hezky, zítra naslyšenou. Hey!

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Lanžhotě na Břeclavsku dokončují dělníci přístavbu základní školy. Výzkumníci se zabývají rovnováhou mezi cykloturistikou a ochranou přírody v Podyjí. Zákon o prodejní době v obchodech se na dnešek nevztahuje, obchody zůstanou otevřené. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. V Lanžhotě na Břeclavsku během letních prázdnin dokončují přístavbu základní školy za 88 milionů korun. Hotovo bude v září. Vznikají tam odborné učebny, zázemí pro školní družinu a klub i nová kuchyně s jídelnou. Díky přístavbě už školáci nebudou muset přecházet frekventovanou silnici do dosavadní jídelny jinde ve městě, upřesňuje nezávislá místostarostka Petra Říhová.
2: Výhodou vlastně toho, proč jsme stavěli celou přístavbu, je především fakt, že děti už nebudou chodit přes část Lanžhota. Všechno je to na jednom místě, je to propojené se stávajícími budovami základní školy a děti tak budou mít všechno pohromadě na jednom místě.
0: Vědci z brněnské Mendelovy univerzity hledají rovnováhu mezi rostoucím zájmem o cykloturistiku v Národním parku Podyjí a ochranou přírody. Jedním z nejzávažnějších problémů je podle výzkumníků zvýšený úhyn chráněných druhů živočichů a rostoucí návštěvnost oblastí. Vědci chtějí navrhnout opatření a strategie řízení cykloturistiky v Národním parku, vysvětluje garantka projektu Barbora Ševčíková.
3: Jedním z hlavních výstupů projektu bude strategie řízení cykloturistiky v Národním parku Podyjí. Zaměří se také na místa, odkud cyklisté na trasy nejčastěji vyrážejí z okolních obcí. Cílem je najít rovnováhu mezi rostoucím zájmem o cykloturistiku a ochranou jedinečných přírodních hodnot území.
0: V mezinárodním projektu spolupracují se švýcarskými partnery. Nové Město na Moravě vyhodnotilo anketu na proměnu odpočinkových lokalit. Lidé vybírali ze tří míst, kde můžou vzniknout lavičky a růst nová upravená zeleň. Nakonec se podle bezpartijního starosty Michala Šmardy dostane na všechny.
4: Zvítězilo místo u Kazmírova rybníku, kdyby lidi chtěli udělat takové odpočinkové místo. Mám pro lidi dobrou zprávu. To, že tohle místo zvítězilo v anketě, znamená, že ho uděláme jako první. Ale ty ostatní samozřejmě upravíme a zkrášlíme postupně také.
0: Dnes zůstanou obchody otevřené, přestože je státní svátek. Den upálení mistra Jana Husa totiž není na seznamu svátků, kdy musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Stejně to bylo i včera na svátek Cyrila a Metoděje. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé i přesto měli před cestou na nákupy ověřit, že je prodejna nezavřela. Jestli dnes zůstane otevřeno, totiž záleží na obchodnících. Otevírací doba jednotlivých provozoven se mohla změnit i kvůli začátku prázdnin.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme proměnlivou oblačnost, hlavně v odpoledních hodinách s četnými přeháňkami. K večeru budou srážky přechodně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 z Ostravy směrem do Brna pozor před sjezdem na Ivanovice na Hané. Na kilometru 237 stojí dodávka v odstavném pruhu. Je označená šipkou, ale lehce zasahuje do pravého pruhu. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zase tu je, každý poví, druhý svátek červencový. Ví se v každé vesnici, že Hus zemřel v kostnici. Slavit vlastně vhodné není výroční den upálení, však to ctíme bez výjimky, bez oslav, jen připomínky. Ovšem svátek všeho druhu, ten nám přijde vždycky k duhu. Stejně tak i písničky, co zlepší den celičký. Tak se těšte na hity té nejvyšší kvality. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro sváteční srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Brno. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, vítejte ve svátečních srdcovkách Zdeňka Junáka. Ano, ano, dnes máme pondělí 6. července roku 2026. Máme léto, v Brně máme takovou oblačnost, ale teplota je příjemná a on se to určitě rozežene a sluníčko bude svítit. Dnes vzpomínáme upálení mistra Jana Husa v daleké Kostnici, ale když se podíváme do kalendáře, tak taky slaví svátek Spytihněv. Krásné je to staročeské jméno, takže Spytihněvům nebo Spyťkům, nebo jak jim říkáte, věnčujeme všechno nejlepší. A už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Milý Zdeňku, v úterý 23. června si mířil do klubu spřízněných duší za svojí oblíbenou kapelou Breezy Band a zpívající bubeník. Tentokrát ne jako konzument skvělých muzikantských výkonů bandu, ale jako její součást, když si přijal výzvu nejen zpestřit program večera, ale zejména povzbudit našeho zpívajícího bubeníka Jardu Zvoníka,

0: při jeho rekonvalescenci po lékařském zákroku. Svého poslání si se zhostil excelentně. Pro hudebníky bylo velkou radostí tě doprovázet a pro PT publikum nejen nečekaným, ale s nadšením přijatým překvapením, což si zcela určitě pocítil při spontánním potlesku. Ve čtvrtek 2. července postoupí náš zpívající bubeník Jarda Zvoník další operaci. Prosím proto s přáním jeho brzkého uzdravení o zahrání skladby Snad jsem žil správně, a to v pondělí 6. července. Za klub spřízněných duší a Brisbandu Sava. Tož můj milý příteli Savo, potěšil jsi mě, moc mě to těší a samozřejmě, že rád zahraju pro Jardu a taky se připojuji a posílám mu spoustu pozitivní energie, aby se brzy jako dal dohromady a zase přišel mezi nás. Těšíme se na něj. Vybral si Savo písničku, takže Žil jsem správně.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak Jaroušku Zvoníku, brzké uzdravení, chlapče. Držíme pěsti, velké štěstí. Moji milí posluchači, já se dneska tak podíval do kalendáře, tedy pozor, já se každé ráno dívám do kalendáře. A vedle svatého Husa tam bylo ještě něco, u čeho jsem se opravdu musel lehce usmát. 6. července prý totiž slavíme Světový den polibku. Vymysleli ho někde v Británii na začátku tisíciletí. A já si říkám, no tak tihle Britové vymyslí svátek na líbání a přitom se sami na ulici sotva dotknou. No, budiš, aspoň jednou za rok si to vynahradí. A víte, co je na tom nejhezčí? Prý si člověk pamatuje první polibek přesněji než spoustu jiných věcí v životě. Kde to bylo, jak to vonělo, jak byl trapně nervózní. To se nezapomíná, že už proběhlo za stodolou, na verandě nebo někde na chatě u vody. Tak já nevím, jak vy, ale já bych řekl, že netřeba čekat na žádný mezinárodní den, aby si člověk políbil toho svého nebo tu svou. Ale když už nám ho kalendář nabízí zadarmo, proč ho nevyužít? A já vám říkám, moji milí, že já ho využívám každý den. Právě dneska, když jsem odcházel do rozhlasu, tak jsem políbil svoji ženu. Tož tak, už vám pouštím písničku.
1: Český rozhlas Brno.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Tak to byl Meký Žbírka a jeho písnička Nechodí. A protože začínáme nový týden, i když máme svátek, tak pondělí jako pondělí, začínáme novou soutěž pro tento týden, celotýdenní hádánku Kdo, kdy, kde, kterou pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že vám každý den přečtu jednu indicí od pondělí do pátku a vy pak v pátek to všechno dáte dohromady, spočítáte, sečtete a tam vám vyjde výsledek a ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 s audioknihou Dny opuštění Elena Ferranta. Tak, dnešní indicie tedy zní. Chtěli byste, aby vám někdo taky nabídl možnost zalesňovat stepy v Africe? Opakuji pondělní indicii. Chtěli byste, aby vám někdo taky nabídl možnost zalesňovat stepy v Africe? Tak to byla pondělní indicie a už vám pouštím skupinu Redik Jirken.
1: Český rozhlas Brno,

0: Písnička dozněla, máme 9:30, dívám se na hodiny a protože i dnes budou srdcovky o 15 minut kratší, protože stále probíhá soutěž Zámecké léto, kterou vás provází můj kolega Pavel Kudrna a pan hrabě František Kinský. A je protože tu mám ještě jedno přáníčko z mailové adresy, pojďme ho splnit. Zní takto. Prosím o písničku pro moji maminku Helenu Zaoralovou do Luhačovic, kde je na lázeňském pobytu. Jen tak pro radost s přáním, ať si pobyt pořádně užije. Děkuji, dcera Lucie. No tak milá Lucinko, tedy proč jste nevybrala i písničku? Necháváte to na mě, doufám, že se trefím. No uvidíme, uvidíme. Přáníčko bylo vysloveno, no a už posílám písničku.
1: Český rozhlas Brno.

Tož, moji milí posluchači, dnešní sváteční srdcovky s datem 6. července pomalilililinku končí, ale jakým jim dobrým zvykem, ještě vám zopakuji pondělní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Chtěli byste, aby vám někdo taky nabídl možnost zalesňovat stepy v Africe? Tak to byla pondělní indicie a než se s vámi úplně rozloučím, moji milí, tak vám ještě připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám posílám písničky na přání, ale to mě musíte dát vědět a máte tyto tři možnosti. Můžete mi to namluvit svým vlastním hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit písničku v konkrétní den, chcete taky konkrétní písničku, musíte mi to dát vědět opravdu v dostatečném předstihu, abychom vaše přání stačili zařadit do našeho, jak se říká, playlistu a do scénáře. A teď už předávám slovo mému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu Hraběti Františku Kinskému, protože začíná zámecké léto.

0: Liberecké léto.
1: Pěkné sváteční pondělí vám přeje Pavel Kudrna. Svátek, nesvátek, i dnes vám nabídneme další díl Zámeckého léta. A nejenom, že vás v našem denním seriálu zveme na naše památky, ale navíc s námi můžete i soutěžit. No a protože je pondělí, tak připomenu, že denně hrajeme o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. To je takový náš zámecký cestovatelský balíček. No a v pátek losujeme z denních výherců jednoho, který si pak může užít soukromou prohlídku zámku Františka Kinského, najdete ho v Kostelci nad Orlicí. Teď v sobotu v čase výletu jsme vám ho také představili. Vždycky říkáme, soutěžíme každý všední den, tak pravda, dnešek je výjimkou a František Kinský je rovněž nachystán, aby vás pozval na další z našich zámků, kam to bude.
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na sever od Plzně na Manětínsko, kde stojí překrásný zámek Rabštejn nad Střelou. Posledními šlechtickými majiteli byli Lažanští. Současní majitelé mu pomohli navrátit ztracenou krásu, což nám potvrdí Jitka Doubravová.
3: Vstupujeme do auly zámku.
4: Po pravé straně máme jižní sál a po levé straně máme tedy severní sál, kde je trvale instalovaná výstava panenek a krojů prakticky z celého světa, se dá říct.
3: Popisuje majitelka zámku Pavla Mádrová.
4: Čekajte, já nemůžu najít ten správný klíč.
5: Prošli jsme přízemím a vycházíme na nádvoří s gotickou hradbou a zbytkem původního hradu.
4: Ten zámek jako takový na mě působil dosti chladným dojmem, protože byl úplně prázdný, vybydlený. A tady na mě dýchlo genius loci, když jsem si uvědomila, že i Karel IV. Tady chodil.
5: Jdeme po schodech nahoru
3: do hradu. Kolem dokola je nádherný výhled, dole je řeka Střela,
4: která nás obtéká takhle kolem dokola a celé město Rabštejn. Na něm je zajímavé to, že to je nejmenší městečko ve střední Evropě, historicky.
5: Na vysokém ostrohu nad řekou ve středověku stála tvrz, kterou na začátku 14. století šlechtický rod Pluhů přebudoval na hrad.
4: Oldřich Pluh byl velmi významný šlechtic, byl to podkomoří a první finančník krále Jana Lucemburského. Zajímavé je to, že synové Oldřicha Pluha se nepohodli s králem Karlem IV. A ten se rozhodl zámek zbořit. Neví se z jakých důvodů, ale bylo to tak. Přijel jsem a chtěl ho zbořit, ale když to tady uviděl, tak zámek nejenže nezbořil, ani nevyhodil ty bratry, ale od nich to odkoupil za 3000 kop českých grošů a často tady pobýval. Místo leží na významné cestě z Prahy do Německa. Tady dole na tom mostě se vybíralo clo a město Rabštejn bohatlo z těch celních poplatků. Ten kamenný most je druhý nejstarší v Česku. První byl v Písku, pak náš a i Karlův most je mladší.
5: Jdeme zpátky do zámku a vstupujeme do apartmánu Karel.
4: Pokoj, předpokoj, tady mají ložnici. A je to v duchu gotiky.
5: Vystoupali jsme do prvního patra.
4: Do slavnostního barokního sálu, kde probíhají obřady.
5: Na stropě je velká
4: freska. Ta se naštěstí dochovala.
5: Vstupujeme do modrého sálu.
4: Tady následuje barokní jídelna. Když získali zámek Pétingové, tak byl přestavěn zhruba 1705-1710 do této barokní podoby. V této podobě vlastně už ten zámek po 200 let zůstal. Potom přišel do vlastnictví státu. Jeden čas tady byla sovětská posádka. Pamětníci pamatují, že vojáci vyhazovali nábytek z oken a dělali tady ohně.
5: Co dnes zámek nabízí návštěvníkům?
4: Prohlídkový okruh, kdy se prochází většinou zámku, pak se přechází do nádvoří hradního a jde se sklepením pod původním hradem a dostanou se zpátky na terasu. Můžou si prohlédnout také anglický park, kašnu, ta je také historicky chráněná. To všechno můžou návštěvníci vidět.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Rabštejn nad Střelou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Rabštejn nad Střelou, tak tam jsem taky nebyl. Ne, teď si z toho dělám legraci, parafrázuji film, ale je to dobrý tip docela a pokud skutečně přijmete pozvání, tak si to rozhodně užijete. Tak teď sundejte zámecké pantofle, ty krásné klouzací, protože teď budeme soutěžit. Vy už znáte naše číslo, doufám 731 800 900. Jdeme na to hned po písničce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: hvězda supernova Marie Rotrová, tak kdo bude teď hvězdou v našem vysílání, kdo bude soutěžit, kdo bude vědět a kdo bude vyhrávat, tak doufám, že se to povede. Vím, kdo byl třetí v pořadí volající, paní Marie z Brčkova. Dobrý den, paní Marie.
1: Dobrý den, vesnice se jmenuje Olovnice, upřesním, Brčkov je naše ulice.
0: Tak počkejte, Brčkov je ulice, vy jste mi říkala Brčkov, ano. Tak já si píšu Olovnice.
1: Ano.
0: Olovnice, dobře, to, takže to poopravím. Dobré, dobrá, dobrá. Víte co, paní Marie, to znělo tak jako zámecky, Marie z Brčkova, jo, jako to, když řeknu,
1: tak to zní. Tak to zní. Mám hodně daleko.
0: A jinak, jaký je zámek tak nejblíž k vám, k tomu Brčkovu?
1: No, Nelahozevec. Tím sousedíme, vedle jsou Veltrusy, máme to tady blizoučko.
0: Tak to je paráda. Cílu hodně. Tak pojďme, dáme se do soutěže, jestli souhlasíte.
1: Ano.
0: Otázka zní, za jakou částku odkoupil zámek v Rabštejně nad Střelou Karel IV. Od rodu Pluhu? Za A 3000 kop českých grošů, za B za 5000 kop českých grošů, anebo za C za 10000 kop českých grošů?
1: No, pokud jsem dobře poslouchala, byly to 3000.
0: Byly to 3000, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček. Já jsem zadal do umělé inteligence, kolik by to bylo na dnešní peníze, na dnešní koruny no. České a musím říct, že ona mi nabídla, že to je složité, že kdyby se vzalo tohle, ale vyšlo mi asi 90 milionů. Nevím, jak by to přepočítali odborníci, takže slušná částka na dnešní, no. Na dnešní měnu. Tak paní Marie, zdravíme do Olovnice, mějte se moc krásně.
1: Já mám velikou radost, v Rabštejně jsem před lety byla, je to krásné městečko, hodně ráda navštěvuju hrady a zámky, takže mám obrovskou radost, že jsem se dovolala.
0: Já mám radost, že máte radost. Další radost uděláme zase zítra v 9.45 v našem zámeckém létě. To se podíváme na zámek Březnice a Pavel Kudrna vám přeje hezký svátek.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Modřicích u Brna začnou od 1. září fungovat modré parkovací zóny. Bílovice nad Cvitovou plánují opravu střechy kostela. Po deštích začaly růst houby třeba na Žďársku a u Nového Města. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brnova, svítá David Hasman. Slunčáři v Modřicích u Brna vyznačují modré zóny. Regulace parkování má ve městě začít platit od 1. září. Do té doby můžou obyvatelé za modrými čarami parkovat bez omezení. V létě radnice ve spolupráci s městskou policií spustí prodej parkovacích oprávnění. Stání aut bude spoplatněné pouze přes noc, říká nezávislý starosta Modřic Libor Procházka.
2: My jsme se inspirovali brněnskou zónu C, kdy vlastně to placené parkování bude v době od 17 do 6 hodin v pracovní dny. Občané rezidenti budou mít za první vozidlo 200 korun roční poplatek, tak si myslíme, že jsou to pouze náklady na nejnutnější administrativní práce.
0: Návštěvníci za hodinu stání v modrých zónách zaplatí 10 korun za hodinu, a to pomocí mobilního telefonu. Automaty v ulicích nebudou. V Bílovicích nad Cvitavou připravují opravu 80 let staré střechy kostela. Práce by měly začít na jaře příštího roku. Odhadovaná cena je asi 7,5 milionu korun. K výměně krytiny dojde na lodi i věži kostela. Na každé části je střecha jiná. Opravy tak budou velmi specifické, vysvětluje farář Vojtěch Loup.
3: Zároveň vzhledem k tomu, že to památkově chráněné a ten kostel je dost charakteristický právě těmi barevnými ornamenty, tak si je tam snaha to zachovat, takže tam je několik různých barev těch tašek.
0: Asociace malých a středních podniků a živnostníků varuje české podnikatele před staronovým typem podvodu. Českým podnikatelům chodí do poštovních schránek výzvy k registraci do centrálního rejstříku firem. Ta stojí 5 000 korun. Asociace proto upozorňuje, že žádná taková registrace není povinná a ani z ní neplynou žádné výhody. V Česku totiž neexistuje žádný placený registr poskytovaný státem. Na některých místech už začaly růst houby, pomohly k tomu deště z předchozích dní. Lidé můžou vyrazit například na růžovky nebo holubinky, někde se ale objevují i hřibovité houby. Velmi záleží na dané lokalitě, vysvětluje Jaroslav Kadlec z mykologického kroužku ve Světlé nad Sázavou.
4: No, teďka v této situaci rostou tady na Světelsku málo, ale tam, kde měly být dešťů před delší dobou, tak už mají opravdu velký koše plný hlibů a je to hodně třeba na Žďársku, Novoměstsku.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme proměnlivou oblačnost, hlavně v odpoledních hodinách s častými přeháňkami. K večeru budou srážky přechodně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Dopoledne bude vát slabý, přes den mírný severozápadní až západní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Donci D1 na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Komplikace u sjezdu na Slavkov na kilometru 210 překáží nehoda v omezení. Srazilo se tam osobní auto s kamionem. Už je označeno světelnou šipkou, projíždí se pouze levým pruhem v zúžení a kolona z kilometru 213 je asi na 15 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Šestý červenec připomíná mistra Jana Husa. Ale nejen to. Je to také Světový den polibku. A tento den v roce 1961 začalo vysílat nově zřízené televizní studio Československé televize v Brně. No a přidám ještě jednu pranostiku. Červenec nese pár na krupobytí a medovice, jestli hojný na bouřky a na vichřice. My vám v dnešním svátečním dopolední nabídneme hojnost zajímavých témat. Za okamžik recept s kolegou Pavlem Kašparem. Potom pozvánka na bitvu u Znojma, babské rady i to, co v učebnicích nebylo. Ve studiu Českého rozhlasu Brno se teď spokojeně usmívá Jarka Vykoupilová, to proto, že se těším na následující 2 hodinky s vámi, milí posluchači. No a přeji vám pohodový poslech a ideálně blízko někoho, s kým polibkem oslavíte ten dnešní svátek.

0: Já jsem moc ráda, že dnes dopoledne si svoji ranní službu malinko prodloužil také Pavel Kašpara zůstal. Pavle, vítej, ahoj.
1: Pěkné dopoledne přeju, vítejte.
0: Umíš to hezky říct, já jsem čekala, že nebude pěkné ráno. Podařilo se ti to.
1: Minule se mi to povedlo, tak si na to dávám už mají zlat.
0: Já kdykoliv vysílám jindy než dopoledne, mám s tím taky co dělat. Je to takový zvyk. No, dobře, co si přinesl za recept, vůbec nevím, nechávám se překvapit.
1: Tak dneska to bude sladká delikateska, protože přemýšlel jsem právě co, a říkal jsem si, že nevím, tak vyberu něco, na co mám chuť.
0: No.
1: A mám chuť na palačinky s mou oblíbenou náplní, kterou je mák a povidla.
0: No.
1: Protože většinou lidé jedí palačinky s marmeládou, děti s oblibou s nutelou nebo na slano, tak tady tahle varianta zas až tak moc rozšířená není. Já vám u té příležitosti taky prásknu svůj vyladěný recept na palačinky, protože ten jsem ladil dlouho předlouho, furt to nebylo ono.
0: Ano.
1: A nakonec jsem teda dospěl k pěknému receptu. Je velmi prostý a sice budete potřebovat, řekněme, na takových, kolik z toho bude, takových třeba 8 palačinek by z toho být mohlo, tak 3 deci mléka. K tomu budete potřebovat 2 vejce, takže 3, 2 a já říkám potom 1, protože je k tomu potřeba ne 100 gramů mouky, ale 125 teda. A doporučuju, zkuste místo hladké dát polohrubou. Budete příjemně překvapeni. Je to jednoduché, vejce rozšleháte s tím mlíkem, to znamená 2 vejce a 3 deci mlíka a tady do té vaječné směsi dáte prosátou mouku.
0: Ještě i tak to si
1: je to lepší, teda. Je to lepší to prosát. Protože to těsto je potom takové kypřejší,
0: ano, jemnější.
1: Je to prostě lepší se špetkou soli a většinou se říká, že do palačinek do toho těsta, že se nemá dávat cukr, já na to kašlu, já tam dám jeden vanilkový a je to tuze dobré, jak se to krásně rozvoní na té pánvičce. Je to moc fajn. Takže potom
0: Pavel je rebel.
1: Tu prosátou mouku hezky zašlehávat

0: do té vaječné směsi. Když to těsto necháte stát, 4 hodinky stačí. Samozřejmě můžete si ho klidně udělat den dopředu, večer. Strčte si ho do petlahve, do ledničky a potom tu petlahev lehce proštěrcháte. Když si uděláte dírku v tom víčku, tak nemusíte ani se trápit s žádným šufánkem a krásně si to těsto nanesete na tu rozpálenou plochu té pánvičky. Přímo z té petlahve. Výborné. Dá se to uchovat a to těsto vám chvíli vydrží. Neříkám, že dny, ale třeba den, dva úplně v pohodě, pokud bude v lednici. No a pak ty palačinky, které si teda uděláte s radostí, doporučuji, nebo takhle, já to dělám tak, že je dávám vždycky na talíř a ten talíř ještě zakryju pokličkou, aby ty palačinky nestydly. A potom na závěr teda mletý mák s maučkovým cukrem, buď samotný do té palačinky, kterou potom zarolujete, anebo ještě lepší to trošku přimáznout povidlama, to pak posypat tím mákem. A úplně ideální je, když to takhle promáznuté, posypané přeložíte na čtvrtiny a ještě to přelijete horkým máslem. A jestli to chcete ještě povýšit, tak glazovanou švestičku na závěr a máte z toho desert desertu. Samozřejmě kopec šlehačky ideální.
1: No tak se mi začaly zbíhat sliny.
0: Dobrou chuť, pochutnejte si, je to fakt hodně dobrý.
1: Budu prskat na mikrofon. Já doplním, že i jako tomu velmi sluší tehle kombinaci třeba zakysená smetana. Takže to zase znám já. Já miluji špaldovou mouku na palačinky, když doplním teda tebe. Ano. To je taky zajímavé. A pak potom, jak jsi mluvil o tom, o té dírce v té perlahvi, takže děláš ty palačinky takzvaně plné to kolečko, nebo děláš krajkové, jak někteří dělají s dírkama, jakože oni lijou tak, aby to zůstalo dírkaté ty palačinky, to si zažil?
0: No, to se mně stává, když to dělám šufánkem. Aha, jo, že se to nedolije všude, nebo že toho těsta neodhadnou velikost té pánve, jak to tak rozlívám, ještě než to začne tuhnout, tak tam ty dírky občas zůstanou. Ale není to záměr, já mám radši, plnou. Když jsou celý, no, aby se dali líp mazat, aby mě to potom neprotíkalo.
1: A zabaluješ klasicky nebo překládáš?
0: Radši roluju, ale tady ta varianta s tím horkým máslem a s glazovanou švestičkou nahoru, to je lepší překládaná.
1: Tak už jsme řekli o palčinkách snad úplně všechno. Pavle, já ti děkuju za tohleto nádherné sladké
0: Bylo
1: dopoledne.
0: Mi potěšením, krásné sváteční dopoledne přeju, naslyšenou.
1: I tobě nádherný zbytek tohoto dne a díky za návštěvu, věřím, že nebyla poslední, protože Pavle je inspirativní kuchař a skoro se mi se říct pekař. Každopádně posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Ve čtvrtek 9. července přivítám hned dva hosty. Otec a syn Jaromíři Sedláčkové a povídat si s nimi budu o historickém spolku 10. praporu polních myslivců plukovníka Kopala. Jak probíhají přípravy na účast v historických bitvách, co byl impuls k počátkům spolkové činnosti a jak náročné je vyrábět si vlastní výstroj, výzbroj i kulisy? Ano, tohle bude zajímavé, tak se k nám přidejte. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: Společnost vám dělá dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Máme pondělí 6. července, státní svátek. Začínáme 28. týden letošního roku. To jen tak pro pořádek, kdyby náhodou poslouchal někdo, kdo se třeba čerstvě probudil a ještě neví, co je za den. 10 hodin a 22 minut, pokud cestujete ještě směrem na dovolené nebo z dovolených na prázdniny, jeďte opatrně a přeji šťastný dojezd do cílů vašich cest, ať už nás posloucháte kdekoliv, třeba někde na terase, u bazénu, zahradě, na chalupě. Moc vás zdravíme a přejeme krásný prázdninový čas. V rubrice Co v učebnicích nebylo, teď nahlédneme do tajů oběžných výtahů. Pro mě malinko strašidelné téma, kde všude je najdeme. A proč se jim říká Pater Noster, to vám vysvětlí právě teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový páternoster mají dva krajské úřady v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká páternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky páternoster.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Od pátku do soboty tohoto týdne se v Dobšicích odehraje bitva u Znojma. Roku 1809 se tady uskutečnila významná napoleonská bitva, ve které se rakouská armáda střetla s přesilou vojsk Francie a jejich spojenců. Nejhůře krvavou řeš odnesly právě Dobšice, které téměř celé lehly popelem. Proto je součástí programu i pietní akt. Tahle vojensko-historická akce je parádní přehlídkou dobových uniformy, zbraní a nechybí v ní desítky koní, hořící ohně, výstřely z děl a tak dále. No a já už teď ve vysílání vítám za pořadatele Šárku Fialovou. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, přeju všem posluchačům.
0: Jakou účast uniformovaných, ale i diváků letos čekáte?
1: Jako každý rok má tato bitva nádhernou účast, ať už uniformovaných vojáků nebo diváků, takže očekáváme opět přes 200 uniformovaných vojáků, asi 30 koní, několik děl, takže určitě se diváci mají na co těšit. Návštěvníci k nám přichází pěšky, auty i na kole a máme radost, že každoroční účast diváků je kolem 1000 návštěvníků.
0: To jsou krásná čísla. Pojďme se podívat tedy na podrobný program pátku a soboty.
1: Ano, začínáme již pátek, protože tak, jak jste říkala, připomínáme si nejen výsledky té bitvy, ale také ty padlé. Takže v pátek ve 21.30 proběhne na hřbitově Louka pietní akce vojáky, kteří padli v napoleonských, ale i jiných bitvách. Zaspívá nám zde opět pěvecké sdružení Vítězslava Nováka a vojáci vyrazí na ten pietní akt za doprovodu bubnů. Hřbitov bude krásně nasvětlený a bude to taková příjemná, když to řeknu, niterní záležitost, chvíle vzpomínání za všechny padlé vojáky. V sobotu potom začneme bitvou. Bitva je v lesoparku vlastně u Dobšic. Nemusí se diváci bát přijet k nám auty, protože je tam velká plocha pro parkování. Můžou přijet na kole, můžou přijít pěšky a samotná bitva začíná ve 14 hodin a můžete se opět těšit na audiovizuální příběh vojáka, takže celou bitvu bude provázet i příběh.
0: Dobře, ta ukázka bitevní trvá zhruba tu hodinku a pak se bude dokonce šermovat i v řece?
1: Je to tak. Řízeně pořadatelé vám pomohou divákům se přesunout na závěr bitvy k řece, kde krásně z okraje ze břehu uvidí závěrečnou anebo vrcholnou takovou tu bitevní ukázku v řece. V řece budou nejen koně, kteří budou cválat proti sobě, stříkat voda, ale samotní vojáci, bude tam střelba. Takže je to taková, když to řeknu, naprosto ojedinělá akce i tím, že ta bitva skončí přímo v té řece.
0: Tak to zní krásně. Na své si ovšem na téhle akci přijdou i milovníci vína, je to tak?
1: Je to tak, jako každý rok, tak Dobšické sklípky jsou otevřené, jejich akce vlastně začíná již v průběhu vlastně toho poledne od 13 hodin, je tam hudební produkce v ulici Leska, ochutnávky vín, celou akci mohou najít i pod názvem Dobývání Dobšických sklípků.
0: To je krásné, dobývat se tedy bude kde co. Já moc děkuji, vím, že přípravy na tuhle akci chtějí hodně organizační zručnosti a hodně sil a dobrovolníků, takže ať to všechno klapne a vyjde. A já ještě dodám, že vstup do prostoru bitevního střetu není spolplatněna, bitva není vhodná pro malé děti a pejsky. Děkujeme za pochopení. No a já vám děkuji za pozvání, to byla Šárka Fialová. Mějte se moc hezky.
1: Nashledanou.
0: Naslyšenou a děkujeme ještě jednou za pozvání do Dobšic u Znojma, kde se odehraje v pátek i v sobotu bitva u Znojma. Tak pokud jste ještě nevěděli, kam vyrazíte, možná tohle byla ta správná inspirace.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Už víte, co budete dělat ve sváteční odpoledne v pondělí 6. července po 17. hodině? No, budete přeci poslouchat letošní nejlepší zpěvačky a zpěváky ze soutěže Děti a píseň. Ve vysílání vám nabídneme záznam z červnového celorepublikového finále této postupové pěvecké přehlídky. Budoucnost lidového zpěvu z Čech, Moravy i Slezska za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Musím vám říci, že to byl opět zážitek, však posuďte sami. V pondělí 6. července po 17. hodině srdečně zve Jaroslav Kneisel.
1: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
2: Český rozhlas Brno.
3: Život je šatna v kabaretu,

0: Lenka Filipová v našem dobrém dopolední s Českým rozhlasem Brno. Dnešní babské rady připomenou, jak připravit vejce přesně podle vaší chuti. Tedy na měko, na tvrdo nebo v oblíbené variantě Benedikt. Poslouchejte a vyzkoušejte.
1: Babské rady.
0: Příprava vajec podle návodu zkušených šéfkuchařů vypadá následovně. Vejce vkládejte vždy do studené vody. Až se začne voda vařit, vypněte zdroj tepla a nechte vejce v teplé vodě. Jak dlouho? Pokud je chcete mít na měko, tak 3 minuty. Bílek bude pevný, žloutek je polotekutý. Na hniličku vařte 5 minut. Bílek je tuhý, žloutek je měkký. No a na tvrdo vařte 9 minut. Bílek i žloutek bude krásně tuhý. Připomeňme si i to, jak se připravují ztracená vejce, takzvaná pošírovaná. Do osolené vroucí vody s octem v poměru 3:1 rozklepnete vejce a vaříte zhruba 4 minuty. Oblíbená jsou i vejce Benedikt, ztracená vejce zabalená do plátku šunky, dáme je na rozpulenou bulku, zapékáme a podáváme s holandskou omáčkou, což je krémově žlutá, dobře ušlehaná hladká omáčka, pečlivě vyšlehaná ve vodní lázni.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno, písně.

0: Meteor Lánske v podání úžasného hlasu Věry Špinarové prosvištěl doslova naším vysíláním a já připomínám, že máme pondělí, takže vás neminou dopolední dobré rady dnes pro zahrádkáře, protože dorazí zahradnice Dana Felklová a povídat si s ní budeme mimo jiné o potřebné zálivce v parných dnech. Podíváme se také na to, co v létě potřebuje trávník, anebo jak správně sklidit plodovou zeleninu. To si nenechte ujít.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na jižní Moravě začali inspektoři z krajské hygienické stanice kontrolovat dětské tábory. U koupaliště a dopravního hřiště na Riviéře v Brně vznikne nová lávka přes řeku Svratku. Rakouští záchranáři převezli 4 těžce raněné Čechy do nemocnice po autonehodě. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Hygienici na jižní Moravě začali kontrolovat dětské letní tábory. Zaměřují se na podmínky stravování a čistotu kuchyně. Kontrolují taky zdravotnickou dokumentaci nebo režim dne a jídelníček. Zatím mají v kraji hlášených 110 táborů, na kterých je přes 10,5 tisíce dětí. Pozornost musí věnovat i riziku šíření žloutenky typu A, popisuje hygienička Marcela Březinová.
2: Budeme klást zvýšený důraz zejména na důsledné dodržování hygieny rukou, dostupnost prostředků pro mytí a osušení rukou, případně dezinfekci, bezpečné nakládání s pitnou vodou a potravinami, ale za současné epidemiologické situace není důvod k nějakému omezování dětských rekreací.
0: Starou lávku dopravního hřiště na Riviéře v Brně nahradí nová. Rada města odsouhlasila přípravu projektu. Současná lávka přes řeku Svratku odbočuje z frekventované cyklostezky. Přemostění je ale úzké a ve špatném stavu. Cyklisté na něj proto nesmí vyjíždět, ale kola musí vést. Nová lávka má být širší a umožnit jízdu i na kole.
3: Nové přemostění je navržené o zhruba 30 metrů dál proti proudu řeky oproti tomu současnému. Stále tedy bude umístěné mezi vstupy na dopravní hřiště i koupaliště Riviéra. Magistrát odhaduje, že za lávku zaplatí do 50 milionů korun. Příprava stavby potrvá do roku 2028, kdyby na ní mohli začít pracovat dělníci. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
0: Na rakouské dálnici A2 v neděli havarovala 4členná rodina z Česka, informuje o tom server Kleine Zeitung. Muže, ženu a dva chlapce záchranáři převezli s těžkými zraněními do nemocnice. Jednoho z nezletilých musel transportovat vrtulník. Autonehoda se stala poblíž obce Gross-Wilfersdorf na jihovýchodě země. Rodina se podle webu vracela z dovolené u Jadranu. Řidič pravděpodobně krátce usnul a sjel mimo vozovku. V rožnovském dřevěném městečku se dnes koná setkání zástupců muzeí v přírodě z celého Česka. Návštěvníkům představí lidovou kulturu, řemesla, hudbu, gastronomii i zvyky jednotlivých regionů. Pod Národní muzeum v přírodě patří kromě rožnovského i muzea na Hané, Vysočině, v Zubrnicích a nově také v Plzni Bolevci. Kdo v areálu vystoupí, přibližuje mluvčí muzea Pavlina Polášková.
4: Přijdou k nám folklorní soubory z celé republiky, z Krásné Lipy, z Hlinska, z Přerova i z Horní Břízy. Každý region přiveze své kroje a ukáže, jak rozmanitá je lidová kultura napříč celou republikou.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme proměnlivou oblačnost, hlavně v odpoledních hodinách s častými přeháňkami. K večeru budou srážky přechodně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na dálnici D1 na kilometru 219 ve směru na Brno. Havarovalo tam osobní vozidlo a narazilo do svodidel. Místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Jeden krásný a trefný citát, který vystihuje podstatu péče o zeleň, zní: pěstovat zahradu znamená věřit v zítřek. Pokud patříte také mezi majitele zahrádky, zahrádečky nebo zahrady, případně terasy obložené nebo balkónu obloženého různými květináči, poslouchejte dobře, protože dnešní dobré rady s datem 6. červenec budou patřit zahradnici Daně Felklové, která mimo jiné také učí budoucí zahradníky. Povídat si budeme převážně o zálivce v parných dnech, ale podíváme se i na to, jak udržet dešťovou vodu v barlech v dobré kondici, nebo jak teď odlehčit ovocným stromům, které nasazují své plody. Neopomeneme připomenout pravidla pěstování okurek a rajčat a věnovat se budeme i kompostu. Takže věřím, že to opět bude velmi užitečné po vzoru Hola Hola, zahrádka volá. A jak bylo řečeno v úvodu, hlavně po zálivce, takže nejen o ní bude tedy řeč v dnešních dobrých radách, které začínají za pár minut. A od Jarky Vykoupilové je tady opět jedno jediné přání. Ať je vám s námi příjemně i užitečně.

0: Náruživá a žlutý pes, první písnička druhé poloviny dnešního dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Máme 8 minut po 11. Já tady srdečně vítám paní Danu Felklovou, zkušenou to zahradnici a ženu, která do našeho vysílání chodí už kolik let, paní Danuško?
1: No, bude to takových skoro 30, si myslím.
0: To je neuvěřitelné. No. Vy jste stálice. Dobře, děkujeme, že jste přišla i dnes v tom vlastně státním svátku ve volném dni, vážíme si toho moc. To hlavní téma naše je zálivka v parných dnech, ale my se budeme pohybovat i kolem. Jakým způsobem může takový správný zahrádkař zamezit výparu vody? Je to vůbec možné?
1: No, tak můžeme se snažit o to, aby nám zůstalo co nejvíc té vláhy v půdě. To znamená, že když přerušíme ty kapiláry, to znamená častěji kypřít půdu, protože zamezíme vlastně tomu, aby nám ta voda, co je v půdě, se vypařovala ven. Protože přerušíme vlastně takové ty kapilárky, které umožňují rychlý výpar. Takže když se to prokypří, ta vrchní vrstva...
0: Takže okopávat?
1: Okopáváme. Jednak se zbavíme plevele, který nám taky vlastně bere vláhu, a jednak prokypříme tu půdu, aby jsme zamezili tomu výparu. Je to i dobré, protože když potom zaléváme, tak zase naopak ta voda, kterou k té rostlině dáme, nám lépe vsákne do půdy. Protože pokud je ten povrch takový, ten škraloup, tak to máte tak, jako když zalejete po betoně, po silnici, steče to bokem a nevsákne to tak do té půdy. Zase je velice dobře, pokud nezalíváme tady v těch vedrech. Jsou to úmorná vedra, které byly úmorný pro nás. Co potom ty rostliny, které by se vlastně v tom jako uvaří. Takže nejlepší buď to zalévat brzy z rána,
0: ano.
1: Anebo potom na večer, a na večer je to ještě lepší, protože ta vláha nám zůstane v té půdě a ta rostlina si u těma kořínkama vezme. Když to uděláme, má na to víc času. Přes ten den, když nám potom stoupne ta teplota, tak se to zase rychleji odpařuje. Takže je lepší, když to zalijeme na večer a vlastně té rostlině dodáme víc té vláhy.
0: Napadá mě, jestli si večer ale tou bohatší zálivkou třeba nepřivoláme na pozemek nějakého toho slimáka. Má to rád, večery jsou pro ně.
1: Slimák to má rád, ale tady v těch velkých vedrech se mu nedaří, protože on tady ty vedra opravdu nemá rád a oni tolik nevylízají. Oni jsou schovaní.
0: Jsou schovaní, to je dobrá zpráva.
1: Oni zase pro rostliny je třeba dobře, slimáci mají rádi podložky. Schovají se pod kameny, pod dřeva, ale pokud dáme na pozemek mulč, který nám taky vlastně udržuje vláhu v té půdě, ano. Tak i ten mulč je vlastně přes ten den je teplý. A to tomu slimákovi taky nevyhovuje.
0: Taky vadí. Takže vlastně jsme udělali takovou radu proti slimákovou teď. Děkujeme za ní. Existuje nějaká dobrá rada na to, jak udržet dešťovou vodu v barelech v dobré kondici?
1: Ono... Moc se nedá o tom přemýšlet, protože tu vodu můžete udržovat určitou dobu.
0: A pak už ne.
1: Pak už ta voda se vlastně během té doby, když je tam hodně dlouho, to máte jako stojatou vodu v nějaké kaluži, v rybníku, tak se kazí. Jedinou, já dělám třeba takovou ochranu, protože pokud máte stojatou vodu, tak se vám tam kladou, vám tam vajíčka,
0: komáři
1: a vy máte barel poblíž místa, kde sedáváte a potom vás obtěžují ty komáři. Tak přidávám tam vždycky tak jednou za týden trochu sava, který se dává do bazénu na čištění vody a ono to ty larvičky nahoře zabije,
0: poničí.
1: Takže je to poničí a že máte chvilku jako klid, ale za tu vodu tam nemůžete nechat 3 měsíce. Je to tak měsíc a potom tu vodu vybrat, protože už ta voda potom není dobrá, není živá, je to mrtvá voda, která pro nás ani pro ty rostliny není dobrá.
0: Říká Dana Felklová, host našeho dnešního dopoledního vysílání. Posloucháte zahradnické dobré rady.
2: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Brno s dobrými radami zahradnice Dany Felklové. To základní zadání pro dnešní den s ohledem na ty vysoké teploty minulých dní, a my je zase budeme mít před sebou, očekáváme je, je zálivka. Je to skutečně velké, velké téma. A my jsme se vodě věnovali i té dešťové v barlech. Pojďme se teď podívat na to, jak třeba odlehčit ovocným stromům, které teď nasazují své plody.
1: No tak plody už nasazeny máme a hlavně teďka by bylo potřeba zkontrolovat, kolik jich tam máme, protože je tady období, kdy je sucho a teď to období, kdy se nám ty plody nalívají, tak oni tu vodu potřebují. Já vím, že teďka je omezená ta zálivka, dešť nemáme, nebo dešťovku nemáme. A když si to vezmeme, že pokud bychom chtěli zalívat ty ovocné stromy, aby oni byli schopni udržet ty plody, které mají, tak bychom měli zalívat aspoň třikrát týdně a na ten jeden strom takových 40 litrů vody na metr čtvereční, aby se to dostalo ke kořenům, aby to bylo, aby se ten strom napil. To není litr vody, to není jedna konev vody, ta nepomůže. Takže je potřeba, jednak těm stromům musíme pomoct tím, že obereme, třeba na jabloních máme trsy plodů. A některé ty plody jsou hodně malinké, některé jsou větší. Tak se dělá taková ta letní probírka, kdyby se všechny ty malinké plody měly oddělit.
0: Ano.
1: A měli bychom v tom trsu nechat třeba dvě, maximálně tři ty velké jabka, zbytek obrat, protože ten strom to stejně pustí, protože on to neudrží. Víte, ten strom má tendenci zachování semen, takže on vytváří množství plodů, aby se zachovaly semena, ale nám nejde o semena, nám jde o ty plody. Takže my bychom tomu stromu měli pomoct tím, že ho nenecháme zbytečně vysilovat. A taky v létě máme obrost na těch stromech, kdy se nám dělají takový ty letní šlahouny, to jsou jenom tenké větvičky a to stačí vzít nůžky a prostříhat tu korunu toho stromu tady od těch letních jenom zelených větviček, jednak nám třeba zahušťují korunu, tak aby bylo víc světla pro ty plody a jednak vlastně berou zase tu vláhu, protože list odpařuje vodu. No, takže aby jsme těm stromům pomohli.
0: Ulevili. Výborné, dobré rady, praktické. Tak máte-li vy nějakou otázku nebo chcete s námi sdílet svoji zahrádkářskou zkušenost, budeme za to rádi. Telefonní spojení funguje 726 46 5200 jako v každé naší dopolední poradně. Stále si povídám s Danou Felklovou. Já bych se teď s vámi ráda podívala na trávník, protože i to je takové specifické. Řada trávníků, když se jen rozhlednu po Brně, zežloutly, zmizely, vlastně je tam jenom suchá hlína, taková polopoušť, jak já říkám.
1: Můžeme se podívat, hlavně vidíme tam, kde je ten trávník sečený na nízko. A kde je ta tráva sečená na nízko, tak je spálená, protože je vyprahla i ta půda kolem a bude trvat delší dobu, než se nám ten trávník zase zpamatuje. Proto víme, že i na různých sídlištích, i v parcích jsou prostory, kde dávají cedulku, tady nesekáme. Nesekají jednak kvůli těm drobným hmyzu, který nám vlastně v tom trávníku žije, a taky proto, že ta vyšší tráva v sobě zanechává trošičku víc toho vlhka, nevysychá tak úplně na ten trout. Takže i když v létě sečeme trávu, neměli bychom ji brát úplně na nízko. A jinak, když tu trávník jsme zvyklí zalévat, tak on by se měl tady v těch horkých dnech tak v rozmezí třech až čtyřech dnů znovu zalévat, aby se ta voda dostala ke kořenům. A té vody tolik nemáme. Takže bychom tu trávu neměli sít úplně na nízko, nechávat ji delší, aby ona v sobě zachovala trošičku víc toho vlhka.
0: Pojďme si podívat na dotaz od posluchačky nebo posluchače. Kdo nám volá? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka z Moravské Třebové. Zdravím vás.
0: Zdravíme.
2: Já bych měla takový dotaz. Na podzim prostříhávám angréš tribíč a vždycky na jaře, nebo teď se mi tam hrozně moc objevilo nových mladých výhonků, slaboučky. To s tím.
0: Jako, děkujeme.
2: Je to husté. Děkuji.
0: Za dotaz, my vám i za poslech, poslouchejte odpověď.
1: To plodový ovoce můžete teďka prostříhat právě tady ty tenké větvičky, které vám tu korunku, nebo pokud je to keř, tak ten keř kříží, takže by se měli vystříhat. Máme třeba, jsme už otrhali plodový ovoce z rybízu, teďka se sklízí, může se sklízet i ten angrešt a ty větvičky, které jsou staré, poznáte, to už je taková dřevitá, tmavá barva na těch větvičkách, ty se vystřihují celé, protože tady to plodový ovoce nám plodí vždycky na dvouletém dřevě. To znamená, že si necháme jenom ty pěkné větvičky, které nám dělají hezký keř, pěknou korunku, moc se nekřiží, zbytek můžeme vystříhat a tím si vlastně už zakládáme na úrodu na příští rok.
3: Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.
4: Hostem úterního dopoledního vysílání 7. července po 11. hodině bude sběratel Alan Buček. Záliba v železnici ho provází od dětství a přerostla i v profesi. Od roku 1980 se také věnuje takzvané peridromofilii, tedy sbírání lepenkových železničních jízdenek. Dozvíte se mnoho zajímavého o lepenkových jízdenkách, jihomoravské železnici nebo oparní tramvaji Karoline. K poslechu zajímavého rozhovoru vás zve Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písni

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Hanka Zagorová a její mis dobrých nadějí v našem dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Brno. Za 5 minut bude 11:30. Já si stále povídám s paní Danou Felklovou a zveme do vysílání vás, milí posluchači, protože dotazy se tady množí. Telefonní ústředna je plná. Buďte prosím trpěliví. Kdo nám volá právě teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Brna. Prosím vás pěkně, já bych se chtěla zeptat. Máme rakitník a hrozně prosíchají ty větvičky a ty plody jsou takové menší, ale už byly i v loni, když bylo víc vody. A takový, že někdy i jako prasknou a jsou no strašně maličké. Tak já nevím, co s tím, jestli to něčím pohnojit nebo co s tím udělat.
0: Mm-hmm. Děkujeme za poslech i dotaz, tak reakce.
2: Víte, tak jak se dělají zmlazovací řezy na stromech, tak ono by to udělalo dobře i tomu keři. Pokud máte, já nevím, kolik roku už ten keř tam máte, chtělo by to prořezat ty staré větve, ty mladší zkrátit a tu půdu kolem pohnojit, prolít, protože to není otázka jednoho roku. Víme, že to už je několik let po sobě, kdy máme opravdu sucho. A je to čím dál horší, ale letos to úplně vyvrcholilo. A já si myslím, že tady ty keře, oni potřebují, berou vláhu všecko těma vlasovýma kořínkama. A pokud oni, ty kořínky jsou oslabeny, tak ono to neutáhne ten keř. Když mu pomůžete, prořežete ho, zkrátíte ho, přihnojíte a zalijete, hlavně musíte zalít, protože pokud budete jenom hnojit bez vody nebo málo vody, tak byste ho mohli spálit. Takže prolít, pohnojit a pomůžete mu.
0: Děkujeme mockrát. Já jsem si vzpomněla na zážitek letos s lesními jahodami, které byly úplně vyschlé. A jakoby neměli odkud nabrat tu šťavnatost, tu vodu, tak to jsem byla hodně zklamaná. Tak bohužel to počasí nám dělá tyhle věci a do vysílání. Já teď zvu dalšího volajícího. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Marie z Blatnice.
0: Paní Marie, dobrý den. Moc ráda vás slyším.
3: Dobrý den. Já jsem si nasadila na jaře kaky. A mělo to aspoň 10, tak to krásný, takový krásný keš, ne keš, stromek. A měla jsem tam normálně 10 květů a na dvou se ukázaly normálně i takové bobulky. A naraz to všechno spadlo a zalévala jsem to každý den večer.
0: No, děkujeme za zprávu o pokusu.
2: Víte, když dostanete mladý, nový stromek, tak ten stromek si musí prvně na tom místě, které jste zasadili, si musí zvyknout. A zesílit. Většinou se doporučuje, když je mladý stromek, tak udělat ten první radikální řez, aby jsme si založili třeba u ovocného stromku pěknou korunku, aby nám to narostlo. A je vždycky lepší, když ten první rok nemá hnedka plod, protože ten stromek se tím vysiluje. On potřebuje si zvyknout, prokořenit. Myslím si, že když ten stromeček hezky budete se o něho starat, tak jak vy říkáte, zaléváte, přihnojujete, hezky ho prostříháte na podzim, že příští rok vám určitě ty plody ukáže. Já si myslím, že to je jenom otázkou toho, že to je mladý stromek a že se příliš vyčerpal.
3: No já jsem si právě říkala, že to jako otrhám a nechám tam třeba jenom jeden, abych viděla na ukázku. A nic, spadlo to všechno. Mm-hmm.
2: Ano, no, tak... protože to ten stromeček neudržel. Přesně, nic se nebojte, on vám vydrží.
0: Bude to dobré.
3: Jasné, jo, děkuju.
0: My vám za poslech.
3: Jaruško, zdraví.
0: Ano, moc srdečně i já vás a děkujeme, že jste s námi.
3: Jo,
0: tak, naslyšenou paní Marie z Blatnice. No a my tady máme další zajímavé téma v rámci toho našeho povídání a to je plodová zelenina. Jak je správně tedy sklidit? I to má svá pravidla.
2: Pokud máme třeba na zahrádce okurky, tak víme, že okurky se musí každý druhý nebo třetí den maximálně obírat plody. Protože okurka se říká, že je 90% vody.
0: Mm-hmm.
2: A my když víme, přijdeme k té okurce a víme, že má plno malých okurčiček a my to večer pořádně na večer zalejeme, tak můžeme až druhý den odpoledne sbírat, protože se nám ty plody jakoby zázrakem nalí, nafouknou.
0: Zvětší. Mm-hmm.
2: Takže je potřeba, abychom pravidelně dělali probírku. Jak je to u těch okurků, zřejmě tak i u těch rajčat. U těch rajčat zase tam je potřeba, pokud máme nejvíce pěstují tyčkový rajčata. To jsou ty, které dáváme k tyčce a vyvazujeme. Tam je potřeba, abychom vyštipovali ty boční výhony. Pokud máme, říká se tomu fazochy, takový ty výhonky, které nám dělají jako falešné vršky. A není dobře nechávat jich tam moc, protože to taky ten keříček potom nebo ta rostlinka neunese. Takže maximálně pokud máme na zahradě tyčkový rajče, tak udělat dva výhony. Nejlépe nechat jeden, ty ostatní boční vyštípat. Pravidelně vyvazovat, aby se nám neklátili, aby měli pevnou oporu. A vždycky je nejlepší udělat zálivku u těch rajčat tak, když tam máme udělaný takový jako rigolek a do toho rigolku třeba na večer vždycky napustit vodu. A ono se říká, nedělat zálivku často, ale vydatně. Takže pokud vydatně prolejeme, oni se nám ty rajčátka potom dobře nalijí.
4: Říká host našeho dopoledního vysílání Dana Felklová. No a Jarka Vykoupilová vás opět vyzývá, zavolejte. Svůj dotaz budeme za to rádi. 726 46 5200.
5: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

0: Už William Shakespeare krásně řekl: naše těla jsou zahrady, jež ošetřuje naše vůle. Zahradník to rozhoduje o tom, co z nich vyroste. Tak to je moudré. My si o zahrádkáření povídáme s paní Danou Felklovou. Začali jsme zálivkou, přešli jsme k péči o plodovou zeleninu. A já se ještě zeptám, proč je dobré prolévat teď kompost a proč to pomáhá k lepšímu rozkladu?
1: Protože pokud potřebujeme, aby se nám rozložily ty částice v tom kompostu, kde máme všechny ty zbytky naloženy a víme, že teďka je suchý a horký počasí, tak ono nám to víceméně spíš vyschne. A když máme na sobě hodně suchého materiálu, může se tady v těch horkých dnech stát, že se nám to i vznítí.
0: Pozor na to.
1: A ono je dobře, my nepotřebujeme, aby nám kompost hořel, my potřebujeme, aby se rozležel. A když něco tleje, tak tam to prostředí musí být i vlhké. To znamená, že my musíme ten kompost občas prolít, aby tam nastala právě ta příznivá atmosféra, aby se nám tam ty biologické částice začaly hezky rozkládat, aby tam byl ten způsob toho tlení. A abychom tam dostali i vzduch, který pomáhá tomu taky, tak je potřeba, abychom ho i prohodili. Nejenom prolili a nechali ho sednout, tak ho necháme klesnout, ale pak ho musíme i prohodit, aby se tam dostal i ten vzduch.
0: Číslo 7264652000 je číslo pro vaše telefonické dotazy. Já tady mám e-mailový dotaz. Posluchačka Bohunka nám píše: prosím o radu, jak se správně starat o hortenzie. Vždy, když je dostanu v květináči jako dar, protože je miluji a moje rodina to ví, po čase mi vyschnou, zničí se a nedaří se jim.
1: Hortenzie je rostlina, která má ráda, vždycky se říká, nohy v mokru. Takže ona má ráda, když má vlhké kořeny. Ona má ráda půdu, která je lehká. Mm-hmm. A proto se těžko v takové zemině udržuje ta vlhkost, protože pokud ji přesadíme do záhonu, tak je většinou půda je těžší. A my potřebujeme, aby ona měla optimální podmínky. To znamená, že bychom měli tu kvalitní půdu, která potřebuje pro hortenzie, promíchat s tou, co je na tom místě, ano. Aby si zvykla i na to, že ta zem je trochu těžší, udělat větší díru, do které tu hortenzii vsadíme, nalít tam hodně vody, aby nám to krásně kleslo, a pak tu hortenzii usadit. Obsypat a udělat kolem ní takovou tu misku, kterou děláme kolem rostlin, když je vysadíme, abychom při zálivce se nám držela ta voda u těch kořenů. Protože hortenzie má ráda vlhké kořeny. A pokud potom zůstane na tom stanovišti, tak po odkvětu bychom měli zastřihnout květy, po první lístky, které jsou na tom stonku pod květem, takové dvojité vždycky ty lístečky, tak potom zastřihnout jenom, a ona nám zase v té sezóně už vlastně začíná nasazovat nebo zachovávat pupeny na příští kvetení.
0: Výborně. Další dotaz bude telefonický. Já se tady ptám, kdo nám právě teď volá. Hezké dopoledne.
2: Dobrý den, tady posluchačka z Koryčan a chtěla bych se zeptat, mám problémy s růžama, teď letos to jsou starý, tak ty jsou dobrý, ale co jsme nasadili letos nový, tak normálně listy opadaly a po úpadku, když vyroste, tak se to chytnete se toho a to normálně spadne, upadne. Co to je, jako je to, to vstupu, ale zalíváme, hnojíme, zalíváme, nově nasazený, dobrá půda.
0: Děkujeme za dotaz. Možná, jestli to není zase ten příběh o té mladé rostlině, jak jsme si povídali.
1: Oni ty mladé rostlinky potřebují zastřihnout. Když ty růžičky se nasadí, ona opravdu by chtěla zkrátit a na tom stanovišti říkáte, že zaléváte. To je dobře, ale otázka je taky, jak často. Pokud zalijete jednou za týden a tady v tom vedru, to je málo. Ta růže by chtěla zalívat maximálně tak každý třetí den a zalít růži, to není jako když budu zalívat kytku v květináči, protože ty kořínky jsou hlouběji a je potřeba tam té vody víc. Víte, když se sadí třeba keře v parku, dávají k tomu i k těm stromům takovou trubku, která jde přímo ke kořenům a že se vlastně líje voda přímo ke kořínkům, aby tam bylo stále vlhko. Aby se to vlhko, který je na povrchu, dostalo tam, kam se má dostat. Takže ono opravdu, já si myslím, že nejhorší je letošní počasí, který k tomu dělá hodně zle a ty rostlinky to vysilují a pokud jsou mladé, mají s tím velké trápení. Je lepší zastřihnout třeba ty poupátka, aby se nám rostlinka nevysilovala, ale aby ta rostlina zesilila a aby nám rostla lépe ten příští rok.
3: Výborně. Další dotazy odpovíme po písničce. Dáme si teď Lucii Bílou a její Miluji tě. Stále posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.
4: V pátek 10. července po 10. hodině se ve speciálním dopoledním vysílání přihlásíme živě z Vyškovského zooparku. Mými hosty budou ředitelka zoo Dagmar Nepeřená, zooložka Iva Rádsetoulalová, veterinář Vladimír Pjaček a ošetřovatelé zdejších zvířat. Dozvíte se nejen mnoho zajímavého o obyvatelích Vyškovské zoo, ale prostor bude i pro rady k chovu domácích zvířat a vaše dotazy. Do zoo se za námi můžete přijít i podívat. Najdete nás u Hanáckého statku. Na živé vysílání z Vyškovského zooparku i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
5: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
6: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
7: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
6: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
7: Folklor a sport.
6: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
5: Český rozhlas Brno.

0: Letní vysílání přináší praktické dobré rady dnes pro zahradníky a zahradnice s paní Danou Filklovou. Co když přijde na takovou vyschlou zahrádku prudký déšť podobě bouřky, co se vlastně přesně stane?
1: Hlavně nám to pomlátí tu úrodu, protože ten prudký dešť nám nezalije. Pokud my máme ten škralup, který se nám udělá na povrchu, tak ta voda steče bokem a vlastně se to mine účinkem. Proto říkám, že by bylo potřeba tu vrchní vrstvu stále kypřit, aby to mělo tu tendenci, jak když máte povrch na houbě a ta houba, která je porovitá, víte dobře, že vám nasaje tu vodu. Proto jsou ty houbičky takový. A pokud by bude celistva, tak ta voda po ní steče a právě nejde dovnitř. A to je právě to, ten přívalový dešť, který nám vlastně spláchne, ale nezalije.
0: A dá se ještě před tím prudkým sluncem horkým nějak originálně ochránit záhonek třeba se zeleninou, kde už ty plody jsou a když vidíme, že na ně praží celý den slunce, to asi taky není úplně nejlepší.
1: Není to nejlepší, já mám třeba okurky, já nenechávám ležet nakladačky na zemi, ale mám je udělaný takový jakoby vedení, že to je takové vlastně jako do áčka a na tom se pnou ty okurky, oni nejsou ani tak špinaví. A když je tady to velký vedro a ten okurek má velký list, to je velká plocha na odpařování vody, tak je dobře ho překryt jenom tou bílou netkanou textilí. Jednak ho chráníme před tím přímým úpalem od toho sluníčka a když to zalijeme ze spod, tak ono se nám to ani tak nevypařuje, protože to ta netkaná textilie mírně jako zachytí, chrání. Tak jako kdyby to bylo třeba pod slunečníkem.
0: Děkujeme za další radu a už dávám prostor posluchačům, volají nám ve velkém. Krásné dopoledne, kdo volá právě teď?
2: Dobrý den, tady posluchač z Moravy. Já bych se chtěl zeptat, já mám foliovník a mám tam papriky a dělají se mi tam takový fleky, tak jak kdyby to hnilo. A pak mám ještě jeden dotaz. Na švestkách mám, jako začaly mi sknout listy a padat a i ty plody a hodně to zalívám, tak nevím, jestli to je svíluška nebo co to je.
0: Děkujeme za dva dotazy. Začneme paprikami.
1: Paprika je rostlina, která nemá ráda velké teplotní změny. A je velice citlivá na to, když bude velký horko a vy již plícháte na list. Ona nemá ráda postříkat ten list, který prudko schladí. Může se stát, že potom znědne. Právě znědne nebo ty pouští ty listy, že je zhodí. A pokud má potom málo listů, nenasazuje samozřejmě plody. Tak je potřeba papriku jednak zalívat ze spodu a jednak potřebuje ona dodat vápena v době, kdy plodí, tak ledek vápena ty hnojit. Paprika to má ráda, aby vám dobře nasazovala plody. Pokud se jedná o ty švestky, může to být jednak tím suchem a jednak to může být i, jak víme, že je na švestkách bývá šárka. Takže ta, když nám začne na těch švestkách, tak padají i plody. Takže může se stát i to, nevím přímo takhle, co byste... To se těžko říká, protože tam je na dálku, toho může být víc, ale v každém případě chtělo by to na konci jako této sezony, než bude úplně podzim, protože peckoviny nemají rádi stříhání, až je chladno, tak zkrátit větvičky, tak jak hnojíte a zaléváte, zase ten strom zalit a hnojit a on by se měl zesílit, takže by na příští sezonu snad měl být odolnější.
0: Výborně, další volající v našem vysílání, vítejte.
3: Dobrý den, tady je posluchačka Věra z Vysočiny. Před rokem jsme zasadili stromek z třešně, ale letos na jaře nám srnec ohrnul kůru ze dřel, tak zhruba na půl metru. Natřeli jsme to štěpařským voskem, ale listy žloutnou, nevíme, jestli se tomu dá ještě pomoct a zachránit ho.
0: Děkujeme za zajímavý dotaz.
1: Nevím, jak je stromek velký, ale... Ta výživa, která jde od kořenu nahoru, tak je potřeba, aby zasáhla celou tu korunku. Otázka je, jak máte velkou korunu a ten stromek, pokud nestíhá vyživovat celý ty větve, co má nahoře, je potřeba ty větvičky zkrátit. protože velká plocha, která je, víte, že i třešně mají velký, docela velký listy, a to je všecko odpařovací plocha na tu vodu. Zkrátit ty listy a snažit se jí zalévat ten stromeček jako ke kořenům, mělo by se to spravit. Pokud vám ten stromek doposavat vydržel, přežil, tak se snaží žít, tak mu ještě pomůžte a snad to zvládnete oba dva.
3: A jakou výživu tam dát?
1: Ke stromům je dobrý vápenatý hnojiva, který můžete, ale je potřeba prvně pořádně půdu prolit, aby tam nebylo víc toho hnojiva než té vody, abyste tomu stromku ještě spíš neuškodili. Jo?
3: Děkuji.
0: Ano, prosím. My vám zdravíme na Vysočinu, děkujeme za poslech. Tak a ještě jeden dotaz, máme asi minutku a půl, v rychlosti stihneme, kdo volá?
3: No tady Marie z Moravy. Já jsem se zeptal, jste mluvili o kompostu, jestli se dá do kompostu dát ořechové listy.
1: Já jsem tady už ten dotaz měla, paní vykládala, že normálně do kompostu dává ořechové listy. Ano, dřív se dávalo do kompostu všechno. A prosypával se ten kompost vápnem, který vlastně všecko spálí. Jinak já říkám, že ořechové listy není nejvhodnější materiál na zkompostování. Zkompostovat se dá v celku všechno, protože dneska máme přípravky, které jsou na urychlení kompostu, na rozložení těch věcí. Hlavně to chce dezinfekci, protože je tam v tom listi ořechu je hodně tříslovin, které nejsou vhodné pro všechny rostliny. Je potřeba nechat ten kompost minimálně 3 roky pořádně proležet, aby se ty 3 slovinky ztratily, aby se to z toho vytratilo, abyste s tím ještě potom neuškodili, když to dáte na pozemek.
0: Výborně, děkujeme za vysvětlení. Čas je neúprosný. Dana Folklová, vzácným a velmi milým hostem našeho dopoledního vysílání. Ať se vám daří, nejen na vaší zahrádce, krásné léto, příjemnou dovolenou, a děkujeme za váš čas i ochotu přijít. Mějte se moc hezky.
1: Taky, naschledanou.
0: No a Jarka Vykoupilová už se také pouze rozloučí, popřeje vám hezký zbytek svátečního dne, samozřejmě pohodový poslech našich dalších pořadů. Pokud jste třeba nestihli Dobré rady celé, najdete je přehledně při zpětném poslechu na našem webu brno.rozhlas.cz. A já se na vás budu těšit zase ve čtvrtek od 10. dopolední. Naslyšenou.
4: Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Stavbu sportoviště u brněnského Antroposu brzdí námitka majitele okolních pozemků. Badatelé otevřeli digitalizovanou databázi textu Jana Husa. Na Vysočině vznikne první ptačí park. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 25 stupňů. Dobré poledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Brno dokončuje přípravu pro získání stavebního povolení na stavbu sportoviště u Antroposu. Na místě by měla vzniknout třeba horolezecká stěna nebo inline dráha. Město potřebuje vyhovět námitkám firmy, která v okolí vlastní pozemky. Podle radního pro sport Tomáše Aberla z TOP 09 je potřeba dořešit dohodu ještě s další firmou, které se úprava kanalizace také týká.
2: My jsme bohužel to museli stáhnout z zastupitelstva tu dohodu, takže se na to čeká, jakým způsobem se to vyřeší. Všechno vlastně se čeká na to, až se to stavebně povolí a vlastně budeme moci spustit. Já pevně věřím, že se to nakonec k tomu dostaneme a že ještě letos začneme stavět.
0: Původně chtělo mít Brno sportoviště hotové v roce 2023. Stavbu ale město muselo už jednou odložit kvůli zrušení stavebního povolení stavebním úřadem. Výzkumníci z Masarykovy univerzity v Brně zpřístupnili digitální databázi spisu Jana Husa. Lidé v ní najdou přes 500 převážně latinsky, ale i česky psaných textů. Kromě rukopisů v databázi objeví i další prameny, které se vztahují k dílu středověkého myslitele. Co databáze umožňuje, vysvětluje výzkumnice Ústavu klasických studií Petra Mutlová.
3: Rukopisné knížečky jsou uloženy v různých paměťových institucích, takže jsou někde jakoby na webu a my to máme jako s tím prolinkované. Takže vy můžete od stolu si prohlížet, jak vznikaly ty texty, kteří písaři je opisovali a tak dále.
0: Hasiči krátce před polednem dohasili požár rodinného domu v Brně Bystrci. Zabralo jim to asi 14 hodin. Informoval o tom jejich mluvčí Štěpán Komosný. Dva hasiči se podle něj lehce zranili, jinak se nikomu nic nestalo. Kvůli požáru se v noci evakuovalo asi 20 lidí z okolních domů. Byl vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu. Co požár způsobilo, zatím není jasné. Na místě jsou teď vyšetřovatelé, škody zatím odhadují na několik milionů korun. Na Vysočině se chystá první ptačí park. Ornitologové vybrali místo u obce Jihlávka nedaleko Třeště. Nová rezervace vznikne v okolí Hamerského potoka. Lokalita propojuje rašeliniště, podmáčené louky a mokřady.
4: Proměna místa na ptačí park má pomoct obnovit krajinu a napravit škody po intenzivním zemědělství. Voda v údolí zpomalí a tím se zvýší hladina podzemní vody. Podle ornitologů by se díky tomu mělo obnovit cenné rašeliniště. U Jihlávky se už teď vyskytují vzácné druhy rostlin a živočichů. Terezie Málková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme proměnlivou oblačnost, hlavně v odpoledních hodinách s častými přeháňkami. A nejvyšší odpolední teploty budou mezi 22 a 25 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Zpozorněte na dálnici D1 u Vyškova na 228. kilometru ve směru na Brno je kvůli nehodě dodávky a osobního auta blokovaný levý jízdní pruh. A D1 u Vyškova ještě jednou na 230. je odstavené osobní auto. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu přeje Český rozhlas Brno a taky Hana Florianová.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Ano, i v tento sváteční den, kdy si připomínáme upálení mistra Jana Husa, pro vás máme připravenou Moravu krásnou zem, pořad plný pěkných písniček v podání dechových kapel a cymbálových

0: Tak to byl Jožka Černý s Karlem Hegnerem, které doprovodila Grácia. No a teď už nám zaspívá zpěvačka 9letá Klaudie Mokra z Dambořic, kterou mám teď na telefonu, ale já ještě předtím připomenu, že v té týdenní soutěži v neděli vyhrála Karolínka Žítková z Brna, ta zpívala Píme vínečko a získala rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně. No tak třeba Klaudinka bude ta, která vyhraje tento týden. Takže Klaudinko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Ty jsi mě říkala, že jsi u tety na prázdninách teď?
1: Ano.
0: A kde?
1: V Dambořicích.
0: V Dambořicích, tak to nemáš daleko, ne? Z Dambořic.
1: Ani ne.
0: Z Dambořic do Dambořic. Jo, a co pak nám zaspíváš?
1: Vím jedno návrší.
0: Tak můžeš začít.

0: Ráda, Klaudy. No, slyšíš ten potlesk? To bylo posluchačů, co? To je tisíce posluchačů, kteří ti teď tleskají. No, já jsem si všimla, že letos jsou v oblibě písničky z pohádek. Tato je, tuším, Princezna Zemlejna.
1: Ano.
0: Ano, je to tak. No, zpívala si báječně. Klaudy, tak kam chodíš do toho zpěvu? Prozrať.
1: Do Nymburka, Černohorského, Zušce.
0: No to je poznat, jak krásně zpíváš. No a teď jsi říkala, že jsi u tety na prázdninách. No
1: ano.
0: A s tetou už jsi taky zpívala? Taky jste si zpívali s tetou?
1: Ne.
0: No tak teta má co dohánět, jak pak se jmenuje, mě řekni.
1: Eva Mičková.
0: No tak, milá teto Evo, tak máte co dohánět. S Klaudinkou si pěkně zpívejte, je u vás na prázdninách. No a Klaudy, už jste po obědě?
1: Ještě ne.
0: Ještě ne?
1: Teď půjdeme obědvat.
0: No, teď už se v klidu najíte. A co máte dobrého, mě prozrať?
1: Špagety.
0: Špagety. To bych si dala hned. Já tedy tuším, že dnes budu mít flíčky, ty jsou tedy také dobré, ale každopádně jsem ráda, Klaudy, že se zdovolala do projektu Prázdniny u babičky. Pak, když by si chtěl někdo poslechnout tvůj zpěv, tak večer tedy ta repríza, jak bývalo loňský rok nebo předchozí roky, nebude, ale mohou si to posluchači, třeba tvoji známí a ji, poslechnou, když si najdou naše webové stránky a tam v audioarchivu si najdou, jak krásně dnes zpívala Klaudie Mokrá Vím jedno návrší. Tak Klaudinko, Klaudy, moc děkujeme a přeji ti krásné prázdniny a zdravím tetu a teto zpívat. Tak se mějte hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. No a pro Klaudy Mokrou a její tetu bude i písnička, nebude jedna, bude to směs Pod kopcem Hostýnem.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla Dambořanka, no a Dambořanka hrála hlavně pro Klaudii, devítiletou slečnu, Klaudii Mokrou z Dambořic, která vlastně dnešní Moravu krásnou zem obohatila zpěvem, zpívala písničku Vím jedno návrší. Tak Klaudii, ještě jednou krásné prázdniny a děkujeme. No ale teď už paní Sichová z Brna a ta už asi zpívat nebude. Paní Sichová, dobrý den.
1: Ještě jednou dobrý den. Zdravím všechny pracovníky Českého rozhlasu Brno, který mám velmi ráda a denodenně ho od rána do večera poslouchám. Ale k věci. Já bych chtěla popřát ke krásným narozeninám naší dávné přítelkyni paní Arnošce Muchové, která žije v malé vesničce Ondratice u Brodku u Prostějova. Kdyby se byla tak laskavá a zahrála jí nějakou pěknou písničku, ale ještě bych chtěla jí osobně popřát. Milá Arnoštko, život to nejsou jen roky, které jsme prožili. Je to láska, která nás provází na každém kroku k našim blízkým. Jsou to vzpomínky, které s nimi sdílíme a radost, která z každého dne udělá den výjimečný. Všechno nejlepší k tvým nádherným narozeninám, hlavně hodně zdraví, spokojenosti a klidu. Ti přeje Věra a Katka Šichovi.
0: Krásné, tak to bylo první krásné přání. My vám, paní Sichová, děkujeme za vaši přízeň, vážíme si toho samozřejmě. No a někdy zase nashledanou.
1: Nashledanou a děkuji.
0: Není zač a paní Božena je připravena. Dobrý den. Tak.
2: Dobrý den. Já bych chtěla popřát svému tatínkovi Václavu Nováčkovi ze Stanovišť, který dneska slaví 88. narozeniny a přeji mu to jménem všech dětí, synů, Václavovi Standovi, dcerám Ireně Boženě, 7 vnoučat a 5 pravnuků a 1 pravnučky. Takže teďko hlavně zdraví, je to váš věrný posluchač, který každý den poslouchá, takže zdraví, štěstí, všechno nej a děkuji.
0: No tak my děkujeme Václavovi Nováčkovi, vašemu milému tatínkovi, za to, že je naším věrným posluchačem. No a já, když jsem si napsala 88, tak to jsou takový dva veselí sněhuláčci, tak já doufám, že váš tatínek bude mít i nadále veselá léta života. Naschledanou.
2: Děkujeme. Naschledanou.
0: Naschledanou. No a už přání pro pana Františka Nedomu z Bělče. Milý strejdo Františku, 75 let, to už je pořádný důvod k oslavě. Přejeme ti, ať tě humor nikdy neopouští, zdraví, ať dobře slouží, energie máš na rozdávání a každý den ti přinese alespoň jeden důvod k úsměvu. Jaroslav s rodinou. No a důvodem k úsměvu dnes může být, milý pane Františku, i toto hezké vinčování a hudební dárek.

0: známou Lidovou zahrála krajanka. No a měla jsem tady jeden telefonát a opět se vyskytl problém s telefonem, ten, který se nám v poslední době bohužel často vyskytuje prozatím, ale nevíme proč, takže se moc omlouváme. A možná, že někdy tedy pomůže, když se volající přemístí třeba do jiné místnosti, nebo jestli má možnost i jiného telefonu, tak by to mohl dotyčný zkusit nebo dotyčná zkusit zavolat ještě jednou. Ale teď tady bliká telefon, tak já si ho vezmu. Dobrý den, Ostra, kdo pak u telefonu?
1: Dobrý den, zdravím vás v Brně i ve Zlíně. Věrný posluchač Jožka Skopal z Hovora.
0: Ano.
1: Paní Jiřinko, zahlejte prosím všem horníkům, kteří pracovali v jihomoravském lignitovém dolu a zvláště těm, kteří neváhali a přišli na posezení do jednoho hovoranského hostince. Všem přeji, všem zbývajícím, přeji hodně štěstí, zdraví a ať se zase za rok sejdeme a povykládáme si, jak to bylo těžké, ale i hezké. Namáhavé fyzická těžká práce. Poděkování patří také děvčatům, které neměly lehkou práci na lanovkách, kantýnách, v baterkárně, ve felzovnách. Děvčata, patří vám veliký dík. Paní Jiřinko, a měl bych k vám jednu prosbu. Jestli byste mohla zařadit pro mě ze srdce písničku Návrat z Francie.
0: To je orchestrální skladba, tak já si píši Návrat z Francie. Dobře.
1: Ano, paní Jiřinko.
0: Výborně, tak mám to napsáno. No, horníci, o tom není pochyb, to byla velmi těžká práce. Vy jste jeden z nich? Vy jste pracoval na povrchu, nebo kde jste pracoval?
1: Já jsem pracoval všude.
0: Všude.
1: 25 let v hornictví, tak vám to řeknu. V Báňské záchranné službě, v dole, na povrchu, moře roku jezdil s těžním strojem. Tahal to černé zlato, no lignit nebyl černý.
0: Ano, ano, no je to obdivuhodné.
1: Ale hořel dobře.
0: Klobouk
1: dolů. A když
0: dolů.
1: Se zatopilo v Hovoranech, tak když jsme přešli z horního konce na dolní, tak jsme se přeclékali. Krásně nám voněli šatičky tou sírou.
0: No, tak pan Jožka nám ještě trošičku přiblížil tu těžkou práci horníkům, kterým patří samozřejmě velké poděkování. No, pane Jožku, já věřím, že se příští rok zase sejdete ve velkém počtu. Tak si mějte hezky.
1: Musíme se snažit a vždycky ráno si dát malinkou štamprlíčku, radši nebrat tabletky.
0: To je jasné. Tak jo, tak hezký den.
1: Mějte se a přeji vám pěkný dnešní sváteční den.
0: Děkujeme moc, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou a už nastupuje Moravanka.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
3: No ale teď už opravdu Morava krásná zem, dnes Jiřinou Ostrou. A už tady mám další telefonát. Na telefonu je pan Šlapanský. Dobrý den.
4: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych měl dneska dvě přáníčka. Chtěl bych k narození nám popřát panu Milanu Mašo z Dubňan. Hodně zdraví, štěstí, spokojeností a pěkných výletů na kolech s přáteli. Přeji Lída a Jarek Šlapanský. A k přání se připojuje určitě i můj bratr s rodinou. Mm-hmm. A druhý přáníčko, pan Josef Husák, dnes oslavuje 94. narozeniny. Takže taky mu přejeme všechno nejlepší, hodně zdravíčka a ať nohy ještě trošku běhají. To mu přeje zase Lída a Jarek Šlapanští a k přání se připojuje i rodina Radova a naše dcera Magda s manželem Vojtou a se synem Hugem.
3: Obdivuhodné je, pan Josef Husák. Já jenom bych ještě se zeptala na toho prvního. Milan, ano. Máša to byl?
4: Maša.
3: Tak. Ano, Maša. Tak Milan Maša. No a pane Šlapanský, vy také šlapete na kole?
4: Taky. Jezdíme s přáteli na několika denní výlety.
3: Já vám přeji ještě mnoho takových krásných výletů a kochejte se krásami naší krásné vlasti. Tak, pane Šlapanský.
4: Ano, je u nás hezky.
3: Je u nás krásně, bych řekla. Naschledanou.
4: Děkuji pěkně, naschledanou. A zdravím všechny posluchače vašeho krásného pořadu.
3: Tak, to je od vás, milé. Naschledanou. No a další, rád bych vás poprosil o nějakou krásnou moravskou písničku, ať vaší poštou zaletí do Kunovic obdivuhodné paní, naší kamarádce, paní Lidce Hubíkové. Dnes slaví krásné životní jubileum 70. narozeniny. Přejeme jí do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky a sil, ať může dál rozdávat svou nekonečnou lásku celé své rozvětvené rodině, kterou nekonečně a obdivuhodně miluje. No a tak to blahopřejí Luboš a Jarka z Bílovic. Zvedáme číše a připíjíme na její zdraví. Živio, živio. Krásnou písničku pak zahrají Bojané.

0: Tak to byla krásná písnička Kraj do barev strojený Antonína Perničky. Hráli Bujané. No měla jsem tady jeden milý telefonát z Boskovic, volala paní Marie, pozorně nás poslouchá, poprosila mě o nějaké písničky ze srdce, tak paní Marie, určitě se nějaké najdou, vám se budou líbit a určitě se budou líbit i dalším milým posluchačům. No ale beru si další dopis. Dnes v Prakšicích u Uherského Brodu oslavuje životní jubileum 85 let od svého narození sympatický, usměvavý a stále čiperný pan inženýr Jan Šťastný, který je výborným manželem, otcem, tchánem a především milovaným dědečkem. Jmenovaný celý svůj profesní život strávil v národním podniku Letkunovice, rád čte, skládá básničky, rád a pravidelně se svými přáteli hraje taroky. Milý oslavenček, dnešním narozeninám vše nejlepší, pohodu a zejména pak stále pevné zdraví, ti z Uherského Hradiště přeje Josef Šťastný s přítelkyní Ivou. A ještě vinčování k dnešním narozeninám pro pana Bedřicha Fialu z Dambořic. Milý Beďo, život je jako brána do zahrady, která má otevřená vrátka. Párkrát jimi člověk projde a je tu rovná osmdesátka. Štěstí, zdraví, spokojenost, do dalších dní jenom samou radost, ať je každý den důvod se smát, to vše ti chceme z celého srdce přát. Krásný narozeninový den přejí Majka a Jenda Hochmanovi a už se dívám, kdo nám zahraje písničku, bude to Vlčnovjanka.
1: Český rozhlas Brno.

To byla vlčnovianka, písnička Václava Maňase Antonína Perničky, Rácu moja milá. A já tady mám ještě nějaká přání, tak tady je prosím o blahopřání a písničku pro mého bratra Josefa Lišku z Miňůvek u Kroměříže, rodáka ze Študlova u Valašských Klobouk, který dnes slaví krásných 85 let svého života. Milý bratře, do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, božího požehnání, radosti z vnoučat a hlavně, ať ti ještě slouží nohy a můžeš chodit do lesa, který tak miluješ. Taky však zatáhni za brzdu, užívej si života. To vše ti přeje rodina bratra Václava Lišky z Bezměrova. Písnička ať potěší i jeho dceru Markétu, která se o něho stará. A úplně poslední, dobrý den, zahrajte Jardovi k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší přeje mamka Kamasová Milena z Otrokovic. Tak to je jasné, to zahrajeme a bude zpívat Olga Baričičová.

Tak to byla Olga Baričičová, kterou doprovodila cymbalová muzika Slovácko mladší, bylo to známé lidové. No a pohled na hodiny mě říká, že se budeme, přátelé, loučit. Ano, je 12 hodin 55 minut, tedy Morava krásná zem, polední část opravdu končí. V dnešním pořadu na projektu Prázdniny u babičky nám krásně zaspívala Klaudie Mokrá, 9letá, to slečna z Dambořan. Ta Klaudie, ještě jednou děkujeme. No a vy si, přátelé, užijte dnešní sváteční den. Naslyšenou krátce po 18. hodině se těší Jiřina Ostrá a na závěr Kameníkovi muzikanti, orchestrální skladba Bohumíra Kameníka v Rybníku.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Kriminalisté pátrají po 14-leté roztleskávačce, která záhadně zmizela. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Matěj Hádek ve středověkém příběhu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší. Historické drama Jan Hus. A ČT Art. Miloš Kopecký exceluje v titulní roli Moliérovy slavné komedie inscenované v divadle na Vinohradech. Lakomec. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Dnes je to 611 let od upálení mistra Jana Husa. V Brně začíná týdenní festival Planet. Borůvky už jsou na Vysočině zralé, oproti jiným rokům jsou ale menší. Dnes čekáme oblačnou oblohu a teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Česko si dnes připomíná 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a vysokoškolský pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo hromadění majetku. Kromě toho se taky zabýval českým jazykem a pravopisem. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července 1415 ho Kostnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ve společnosti patrný dodnes. Jana Husa si dnes lidé v Česku připomenou třeba tradiční bohoslužbou v pražské betlémské kapli. Právě tam Hus před více než 600 lety kázal. Na brněnské Kravíhoře dnes začíná 8. ročník festivalu Planet. Zájemci si do příští neděle budou moct prohlédnout obří modely vesmírných těles. 10-metrový model Slunce, 6-metrový model Černé díry a model největší planety sluneční soustavy Jupiteru. Ten letos dostal přezdívku Gigalon, vysvětluje ředitel hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.
3: Ono to má vodorovný průměr 12 metrů a svislí jako na výšku to má průměr 11 metrů a 25 cm. Takže je to mírně zploštělý. A jinak protože Jupiter sám jako planeta je zploštělý díky své rotaci a jednak ten model už je tak těžký, že se vlastní vahou jako deformuje.
1: Festival Planet bude v Brně pokračovat ještě v týdnu od 3. do 9. srpna. V lesích na Vysočině dozrávají borůvky. Lesní plody jsou ale letos oproti jiným létům malé a jejich méně. Dozrávaly totiž bez dostatku vláhy.
4: Rostou borůvky, rostou.
5: Paní Jindřišku, potkávám v lese u kostelní Myslové nedaleko Telče.
4: Není to tak, jak vždycky jsou menší a jako zdá se, že jich je míň, ale na buchtu na knedlíky budou. Tím, že jsou i jakoby menší, tak to prostě není takový výnos jak jindy.
5: Podle sběračky může za nižší úrodu zejména horké a suché počasí. Z Telčska Milan Soldán, Český rozhlas.
1: Dnes zůstanou obchody otevřené, přestože je státní svátek. Den upálení mistra Jana Husa totiž není na seznamu svátků, kdy musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé i přesto měli před cestou na nákup ověřit, že prodejna nezavřela. Jestli dnes zůstane otevřeno, totiž záleží na obchodnících. Otevírací doba jednotlivých prodejen se mohla změnit i kvůli začátku prázdnin, kdy lidé tolik nenakupují.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme velkou oblačnost, v odpoledních hodinách občas s přeháňkami a k večeru budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty mezi 22 a 25 stupni a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Pozorněte na sjezdu z dálnice D1 na 210. kilometru ve směru na Vyškov. Přímo v zatáčce na výjezdu pracují silničáři. Provoz je na dálnici ale slabý, neměli byste se zdržet. A pozor taky ve Štursově ulici v Brně. Je tam hlášený zásah záchranných složek a provoz je tam kvůli tomu omezený. Dobře dojeďte, to vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Hana Florianová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.
6: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí. Už nechte dalších průtahů.

0: Vás u pořadu osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a můj dnešní vzácný host, kterým je Michal Horáček. Krásný dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
0: Michal Horáček je český textař, producent, publicista, básník, vystudovaný antropolog a bývalý kandidát na prezidenta. Hezký dobrý den ještě jednou, pane Horáčku. Moje první otázka zní. Ve své disertační práci jste popsal habitus hazardního hráče v době socialismu jako jakýsi paralelní svět s vlastní etikou. Co nejdůležitějšího pro reálný život mimo sázkařskou komunitu vás tento polosvět naučil?
1: Mnoho. Mě to naučil, ale říkáte, co nejdůležitější. V tomhle světě je důležité to, jak se chováte v těch vypjatých situacích, zejména když třeba hodně vyhrajete nebo hodně prohrajete. Když hodně vyhrajete, je důležité, abyste se nedíval na ty ostatní, jako že jsou hloupí, že byste jich teda dostal, že jste velký chytrák. A současně ve chvíli, kdy prohrajete, tak jako si nestěžujete, nekňuhu hráte, nikoho neobvinujete z toho. Vždycky musíte zachovat to, nebo měl byste zachovat ten stejný postoj. To je nesmírně obtížný, to jako všichni víme, jako směřovat se ztrátami nebo se neopájet vítězstvími, ale tohle mě to naučilo, tohle velká zkušenost 20 leta, že se na tom dá aspoň pracovat.
0: Estébáci vás v roce 1981 vyhodnotili jako spořádaného občana bez výstředností. Přitom jste se v tom sázkařském světě pohyboval denně. Jak těžké bylo tehdy udržovat tuto dvojí identitu? Byl jste opravdu spořádaným občanem?
1: Já jsem byl naprosto spořádaným občanem, jak říká Bob Dylan, if you live outside the law, you must be honest. Jo, jestliže žijete mimo zákon, tak musíte být poctiví. Nicméně, to je jen taková metafora, důležité je říci, že tyhle ty hry nebyly vůbec ilegální. Ten zákon, který to zrušil, tu ilegalitu toho platí od roku 1964, dávno předtím, než já jsem se tam vůbec dostal. Ale ano, byl to paralelní život v tom smyslu, že mi to nabídlo možnost na rozdíl od drtivé většiny mých vrstevníků se s tím vládnoucím režimem jako nějak nezaplétat. Jo. Zatímco všichni ostatní, tak ty mý vrstevníci třeba, nebo spolužáci, jo, tak, chodili do majových průvodů, dělali nástěnky, byli ve svazu Československo-sovětského přátelství a nemluví o tom, že mnozí z nich teda byli svazáci, kandidáti komunistické strany, členové komunistické strany a tak podobně. Tohle šlo úplně jako mimo mě a jsem nesmírně rád, že mi osud dopřál, že jsem mohl pobývat ty dvě desetiletí úplně v jiném světě, kde tohle jsem nemusel řešit. To znamená, že to pro mě nebylo morální dilema, jako pro mnoho mých vrstevníků.
0: Často říkáte, že žijeme v pravděpodobnostní společnosti a jedinou jistotou je smrt. Proč podle vás dnešní politika tak moc sází na sliby jistot, když jde v podstatě o racionální nesmysl?
1: Ano, to je dobrá otázka, děkuju, že jste si tohle vybral. Jistota. Život je nejistý, jako, že každý náš úmysl od těch miniaturních, to, že budeme nakoupit přes ulici a nevíme, jestli náhodou nás nezestřelí nějaký člověk na motorce, že jo. Potom, až potom, jaký si vybereme teda jako životní dráhu, a nebo koho si vezmeme za partnera. To obrovský rozhodnutí, je to obrovská sázka. Nic na tom není jistýho, že ne. Asi toužíme tak vnitřně po větším klidu, který by nám snad nabídli nějaké jistoty, a to asi využívají ti populističtí politici, kteří tohle slibují, ale já bych nikdy nechtěl žít v tom jako jistým světě. Něco z těch jistot právě nabízel ten pozdní socialismus tady v Československu. Nějaké jistoty jste jako měl, no, ale současně jste za to zaplatil tím, že jste žil ve společnosti trvalého nedostatku a velkého ponížení, protože jsme žili od

0: roku 68 přinejmenším. Jako okupovaná země, že jo. Tak.
1: Když jste v 80. letech naskočil do pop music, bral jste prý všechno, abyste se naučil řemeslo. Mm. Kdy se u vás z řemesla stala ta silně pociťovaná nutnost tvořit?
0: No, ta silně pociťovaná nutnost tvořit tam byla vždycky, ale já jsem jenom potřeboval se naučit to řemeslo, teprve potom, jako to, napřed byla ta touha něco říkat, pak musíte se podívat na to, jestli to umíte říct, co k tomu použijete. Mojí touhou vždycky bylo to, co se stalo až s naším druhým albem s Petrem Mapkou. To bylo, to album se jmenovalo V penzionu svět a poprvé se tam stalo něco zvláštního, totiž do té doby se ty LPčka nebo alba prostě dělali pro nějakého zpěváka, jako pro někoho. A dokonce se pak říkalo a dodnes se říká, to je píseň Heleny Vondráčkové a tak, ačkoliv Helena Vondráčková nesložila ani hudbu, ani slova. No a já jsem tohle nechtěl provozovat, jako programově, protože jsem chtěl právě, jak jste na začátku něco říkal, chtěl něco vypovídat. Takže napřed byla, tak ten postup byl takovýhle, já jsem napsal nějaké verše, Petr Hapka to zhudebnil, přišli instrumentalisté, jako třeba Michal Pavlíček nebo Guma Kulhánek, no, tyhle ty mistři. No a potom přicházel ten interpret, ale ne jeden, my jsme vždycky vyzkoušeli 3-4 třeba. Mm. Jo. A teprve prostě ta interpretace, která se nám zdála jako nejzajímavější a nejvíce jako přidávající té stavbě, tak ta se potom objevila na té finální nahrávce. Tohle album Penzionu svět, tam jsme pozvali vlastně osobnosti, který jako by tak někdo nečekal. Michala Kocába, který v té době samozřejmě byl proslulý jako rocker, jako šanzonier, to ne. No. Richard Miller byl tehdy mladíčkej a byl to Slovák, tak jako, jak použijete Slováka na český jako básně a písně. No a tak podobně. No, tak, a takhle jsme pokračovali potom s Petrem Mapkou už jako pořád.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích, nebo písem tichou, jak padá.

Karton na oborek a taki porcelan. Sam water in box.

0: prachy. Si.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Prozatím poslední autorské album Černá jste svěřil Nadě Válové. Co vás vedlo k tomu vsadit na tehdy méně známou interpretku místo Zavedených hvězd?
3: To já jsem vždycky hledal své interprety nikoli podle toho, jestli jsou slavní nebo neslavní, ale zda se hodí opravdu pro určitou výpověď. Jo. A já jsem si na Diválově kdysi všiml v roce 2005, od té doby jsem ji sledoval. A to je takový pozoruhodný osud její. Jo. Ona miluje to, tu muziku. Ona nesmírně touží být na jevišti a vyjadřovat se prostřednictvím písní. A ona třeba léta prostě neměla to uplatnění. To dělala třeba výčepní v Orlové. Jo. Potom povýšila, teda dostala se až do Prahy.
2: S takovým materiálem,
3: no,
2: že?
3: Právě, že jo.
2: Neuvěřitelným.
3: No a dostala se do Prahy, ale ne do studií, dostala se na Palmovku, což byla taková putika noční, kam lidi, já nevím, ve tři ráno, taková ta galérka.
2: Zbytky lidí.
3: Galérka chodila jako nabízet třeba ukradený mobily, nebo tak. Takže ona si jako prošla lesčím, u těch šanzonierů se to fakt dřív nebo později pozná, jestli si něco prožili. Jo. A přitom, já soudím, že to je jedna z nejlepších současných zpěvaček českých a na mých chystaných projektech se rozhodně uplatní a už uplatňuje.
2: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické. Jak moc vám v dnešní tvorbě chybí jeho specifické hudební vidění světa?
3: No tak chybí to, protože takový člověk je jako nenahraditelný. Jo. A mohl bych si stěžovat na to, že Petr nás opustil dříve, než jako bylo tak nějak, člověk by řekl, že by se dalo čekat, nebo tak. Ale takhle to člověk nemá brát ten život. Jo. Já jsem se cítím, že jsem dostal velké privilegium, že jsem s ním mohl spolupracovat 30 let. Jo. A To je to, co je pro mě důležité, že tady bylo těch 30 let, možná mohlo být 40, no ale dobře.
2: Co
3: ale,
2: kdyby?
3: Že? Jo, ale 30 let, takový intenzivní spolupráce, opravdu. To bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl to Petrovi na těch papírech, většinou to bylo tenkrát na psacím stroji, na takových těch průklepákách, a on si to jako nechal a někdy to opatřil hudbou třeba, nevím, za 3 dny, jo. A někdy za 30 dní. A taky jednu věc udělal za 10 let, až ho to napadlo, jo. A vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim.
2: Jaký režim?
3: Režim v tom, že chodil spát třeba tak řekněme 5:30 ráno, a někdy tak ve 3 odpoledne snídal a tak podobně a pak pracoval třeba, když zrovna měl na čem pracovat, když ho něco napadlo, takže mi třeba volal, já nevím, ve 2:27 v noci. Jako,
2: a říkal, to
3: už to mám. No jistě, no ne, to přece já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let, tak aby ne. A teď jsem vyjel, prostě jsem byl v Roudnici nad Labem, za ním na Okoř, hodně často, to byla silná mlha, to nějak tak jako bejvá v tom kraji. No a nakonec jsem se tam dostal, vždycky to stálo za to, protože to je něco, jako když jste u toho, když se narodí dítě třeba.
2: Vám to tam potom zahrál
3: no,
2: přímo live.
3: Takový klimpr, který vždycky byl rozladěný, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
2: A když zazpomínáte na pana Habku, máte ještě nějakou s ním jako opravdu vaší oblíbenou příhodu nebo příběh, který rád vyprávíte?
3: Ani ne. To nebyl nic jiného, než samý příběh, je tohohle typu. Prostě to bylo zvláštní stvoření. No a on třeba léta spolupracoval s tou Hanou Jejrovou a vždycky se jí pokoušel, protože ona byla jako taková ta dáma, že jo. A on se vždycky pokoušel jí nějakým vtípkem jako dostat. No a tak já nevím, si vzpomínám na ty Okoři, měl taky toaletu, záchod prostě. Takový ten splachovací, to vy už mladý nepamatujete, že to bylo prostě na řetízku vyselo takový to.
2: To no. Já si ještě pamatuju. Tak jsem jezdil na dětský tábor, já si to pamatuju.
3: Jo. No ale on sbíral tyhle věci jako z hlediska jako starožitností, jo. Takže tyhle věci měl třeba, já nevím, z konce 19. století. A měl to tak rád, že si je tam navěsil ten na ten záchod, ale jenom jeden byl funkční, jako ostatní jenom fungovali. A tak se vždycky, tak se těšil, to se pamatuju, tu příhodu, že tam jednou prostě přijela ta Hanka Jägerová a teďka jako potřebovala se také jako odebrat. A teďka ona to se hledala snad 4 hodiny, jako, které je to splachovadlo správný. No. To byla Habkova představa zábavy. Jako.
2: On byl takový šprýmař. Tak
3: no tak řekněme. No.
2: Já se teď posunu k vaší hudbě. Když Cirkus Laputika nebo repeři kompletně překopou vaše písně, vy často v těch rozhovorech říkáte, že z toho máte radost. No. Je to tak opravdu, nebo stalo se někdy, že se to opravdu nepovedlo, vy jste si řekl, no tak tohle úplně jsem si to takhle jako nepředstavoval.
3: Tak
2: to bylo úplně mimo jako.
3: No základem tady celý toho programu v té Laputice bylo, že to musí být tak, jak jsem si to nepředstavoval. Že bych si to představoval, no tak bych do toho mluvil. Ale já jsem říkal, ne, dělej to, jak chcete. Jo. Tak jsem tak jako na to koukal a poslouchal jsem to s takovým údivem, ano, někdy. Ale ta radost byla v tom, že to někomu stálo za to, že jste to udělali, to není jen tak, jako, aby si vzali moji věc a investovali do toho svoje představy, svůj čas, svou energii. To bylo krásný, takže co bych si na to stěžoval. A to bylo jakkoliv, tak jsem byl rád.
2: A je to ten nejkrásnější pocit, když někdo vezme ty vaše texty, vaše básně a opravdu z nich jako něco dotvoří, vytvoří něco úplně nového? To je, proč to vlastně děláte? Taky? Mimo jiné?
3: No je to nádherný pocit, že za prvé, že to někomu za to stojí, a za druhý se stane ne vždycky. Dokonce je to spíš jako vzácné. Ale stane se, že to někdo opravdu povýší. Jako Petr Habka to vždycky povýšil. Michal Kocáb, se kterým hodně teď spolupracuju, protože jsme třeba udělali operu, kterou jsme předali 10 hodin ráno 9. června Národnímu divadlu, které teda Bůh dá, to uvede v roce 2028. Teď hodně spolupracuju s Michalem Kocábem, ale ne na opeře, i na takových těch jako baladách. Spolupracuju nově, takhle, s Michalem Kocábem spolupracuju 40 let, ale teprve rok spolupracuju s takovým tvůrcem ze Zlína, Ivo Viktorinem. Kromě jiného je to teda taky sám producent, produkoval asi 500 nebo 600 alb, jako všech těch slavných lidí, zejména teda na Moravě, i Bytový třeba, Druhý trávy s Robertem Křesťanem a tak podobně. To je zase nový člověk a ten mnoho z těch věcí nečekaným a velmi inspirativním způsobem udělal jako hudebně a pak i producentsky. A najednou se prostě z těch černých písmenek na bílém papíře stalo něco, co žije víc. Jako jo. Je to opatřeno tím, co ty moje verše potřebují, protože jsou tak od začátku myšleny. Jsou určeny ke zhudebnění.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Nejzkoumavější z pohledu ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu, bleduli, která zvadla. V koupelně, v baru, v pokoji, těším se na ty schůzky, požehnám.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Vy jste člověk, který má opravdu velmi široký záběr. Co vás v poslední době naplňuje nejvíc? Je to ta opera s panem Kocábem, nebo čemu se teďkon věnujete i v osobním životě třeba úplně nejradši?
2: Tak můj osobní život je úplně prohnutý s tím, co jako dělám. A bych tomu ani neřekl práce, jo. Je to takové, jako prostě tvorba, no, se to těžko o tom mluví. Ale mám nějaký osobní život, ano, tak jsem šťastný, tenhle rok se povedly dvě krásné věci, moje paní dostala Český lva za kostýmy pro film France, byla nominovaná dokonce na evropské takzvaně Oscara, jako v tomhle směru, což jako zrovna v té výpravě byla prvním Čechem, Češkou, jako vůbec, jo, že byla nominovaná na to a tak. Tak to mám velkou radost a současně naše dcera, tak jako 100 tisíc dalších deváťáků, jako prostě těch dětí, které vycházejí z devátý třída, hlásí se na nějakou střední školu, že? Tak prostě ona zatoužila potom, aby mohla být v takovém, řekl bych, jako asi nejprestižnějším snad, no, nejprestižnějším, nejkvalitnějším možná pražském gymnáziu Jana Keplera, kam je fakt těžký se dostat, a ona měla hodně bodů a dostala se tam a zasloužila si to, takže vůbec si to zasloužili, jako moje žena musela moc to odpracovat a vymyslet a moje dcera to musela také hodně odpracovat, a takže to není, že by někdo něco dal. No, to oni sami se o to zasloužili, takže mě to dělá velkou radost. A já se snažím taky, abych si něco zasloužil. Takže poslední rok mýho života je věnovaný mýmu novýmu a asi takovému nejsložitějšímu, nejstrukturovanějšímu konceptu, který se jmenuje Pozemský prach a boží dech. Je to básnická sbírka, která právě vyšla v nakladatelství Argo a jejím podtitulem je Slova příštích písní. Vidíte, už se k tomu hned hlásím. Slova příštích písní, inspirovaná biblickými tématy.
1: Kam vnímáte, že jste se vy jako textař za těch 30 let posunul? Nebo přistupujete k tomu opravdu jako úplně jinak než před těma 30 rokama? Vnímáte sám sebe i jako umělce úplně někde jinde?
2: Úplně ne.
1: Vůbec jste se jako změnil, vyprofiloval jako jinam vlastně.
2: Ne, myslím, že v tom nejpodstatnějším ne. Ta touha je pořád stejná. Jako něco podstatného sdělit. Jako inspirovat ty lidi k tomu, ty posluchači nebo čtenáře, aby se stali mými spoluautory. Jo, protože jinak, když člověk nemá ty čtenáře a posluchače, tak to jako nežije, to věc, co udělá. To je potřeba. Jestli jsem se někam posunul, tak od té doby, kdy jsem si říkal, že potřebuji zvládnout tu technickou stránku, jo, tak to jsem se jako posunul. To jako to, zejména prostřednictvím těch vionských balát. Jo, to už je tak jako nejobtížnější žánr, který vůbec v české literatuře jako byl praktikován. Naposled to udělal Vítězslav Nezval v roce 1936. A všichni se divili. A já jsem se taky divil, proto mě moje maminka na to upozornila, když mi bylo 10 let. Jo. A od té doby, co mi bylo 10 let, jsem si říkal, já bych chtěl to taky jako jednou napsat. Jo. Ale uplynulo dalších 55 let, než jsem se k tomu odhodlal, než jsem to udělal. Takže myslím si, že to je jako teďka jako neskromně řeknu, že údělem básníka vlastně, nebo úkolem je pracovat s naší mateřštinou tak, aby obohacoval ten nejvyšší registr naší řeči. Jo, tam odkud se čerpá, vždycky naši předkové tam něco vložili, my bychom, když se podaří tomu trochu něco přidali. No pak přijdou další generace a budou z toho čerpat a taky budou muset něco přidat. No a tak pak mě potěšilo, že jsem viděl, že prostě v maturitních otázkách je rozbor jednými bionský balady. Jo. Kdo by to byl řekl? A nebo teďka v těch, když jsem viděl, co dělá dcera, tak jsou ty cermaty, takový ty testy. Tam zase bylo Krev a šroubky. To je píseň, kterou zpívá Naďa Válová zrovna, kterou jste zmínil.
1: Co se člověk dozví o tomto národě, když kandiduje na jeho prezidenta? Jací jsme? my Češi.
2: Daleko míň, než byste si řekl, jako jo. Daleko míň. Vždycky strašně záleží na to, s kým se potkáte a tak. Co já jsem se dozvěděl, to jako potvrdilo se mi to, co jsem doufal, že my jsme strašně tvůrčí. Jako my jsme opravdu dobrý. Jako, ale takovým, ne takovým tím obrovským způsobem Elona Muska, jo, ale takovým tím středním, slušným, jako křížík. Jako. No tady, jak jsem jezdil po té naší vlasti, tak jsem se seznámil se spoustou lidí, o kterých nikdy neuslyšíte. Protože se nedostanou na titulní stránky časopisu, ale mají bezvadný nápady a výborný výsledky svého podnikání v nejrůznějších oborech. Jo. To je, já jsem byl šťastný, že jsem se s těma lidma setkal, protože zase oni si to všechno zasloužili. Oni si to museli odpracovat. A ještě museli mít trochu štěstí. To je pravda. Ale tady je talentu. Jako fakt, to je bezvadný.
1: Jaké cizí národy jsou pro vás inspirativní a proč? A myslíte, že i my Češi jsme pro ostatní národy inspirativní?
2: Jestli jsme my Češi inspirativní pro ostatní národy, to nevím. Spíš jako spíš my naopak. Češi. No ne, ono to spíš jde o to, že někteří Češi. To asi jo. No, to určitě. To já trochu na ty jako národy a takovýhle kategorie jako moc nevěřím. Já vždycky věřím spíš na určitý lidi. Ale přece jenom já přistoupím na tu vaši otázku a řeknu. Mě těší Italové. Já jsem se naučil italsky právě proto, že mě těší jejich přístup k životu. No, to je ten tvůrčí přístup, který nikdy není dogmatický. A ani třeba, jako jsou to katolická země, že jo. Ale to nejsou dogmatici, to je živá taková víra provozovaná jako proto, že to něco těm lidem do životu přináší. No a oni mají strašně podobný humor jako my. To se ani neví, jako jo. Já jsem tam mnohokrát potom jel a tohle nás vnímá, jako. Tam mě lidi citovali Švejka, jako jo. To je úplně neuvěřitelný. A ty, jako na první pohled. Ale ve skutečnosti hluboko dole máme něco společného. Jako ten přístup takovýmu jako lehce jako černému humoru. Takovýmu, že to vypadá trochu jako cynismus, ale nemusí to být úplně cynismus. Ale je to takový to zpochybňování těch různých autorit a takových těch takzvaných věčných práv. To máme s nimi Italy hodně společné.
1: Jsou to také smějící se bestie?
2: No někdy jo. To vám povím, jako ne, to popisuje různý romány, třeba Hlava 22, nebo tak, co ti Italové s těmi Američany, kteří je přišli osvobodit teda ve druhé světové válce, jak se k ním jako chovali, že? A tak podobně, no jo, jsou to trošku smějící se bestie, to jsou.
1: Co bychom si od nich, my jako Češi, mohli vzít od těch Italů? Možná je to taková ta siesta odpolední, ten klid. Já mám pocit, že právě ty Jižané jsou takový uvolněnější, že my tady u nás v Čechách, jak i máme vlastně ty 4-roční období v těch extrémních změnách toho počasí, tak jsme taky takový měňaví, že ty Italové jsou takový furt jako dám si kávičku, pohoda, dojdu si na pláž, dojdu si tam s kůtříkem, tohle mi vlastně trošku u nás tady jako chybí maličko.
2: Ano, takhle se to jeví na první pohled, to je to dobře, jako, ale oni jako hodně pracují. Tahle se fakt pracuje. A ano, je tam historickou tradicí daná ty siesta, protože někdy je prostě hold takový horko, že se ani pořádně nedá, ale zase vám to nabízí příležitost být s rodinou, s kamarády a tak. Jejich určitá uvolněnost by nám asi prospěla.
1: Pane Horáčku, já vám moc krát děkuju za krásný rozhovor.
2: Děkuju vám za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Rezidentní parkování začne od září platit v Modřicích u Brna. V Lanžhotě na Břeclavsku dokončují dělníci přístavbu základní školy. Tenisté Bousková, Nosková a Lehečka budou hrát o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Dnes čekáme oblačnou oblohu a teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Parkování v Modřicích u Brna bude od září spoplatněné. Silničáři v ulicích namalovali modré zóny, ještě zbývá usadit značky s QR kódy na virtuální parkovací automaty. Vedení radnice doufá, že nová regulace zároveň přiměje obyvatele zařídit si ve městě trvalý pobyt. Díky tomu budou moct v ulicích parkovat za 200 korun na rok.
4: Víceméně to bude spuštěno na celém katastru města. V té první fázi tam nebude poprava.
5: Upřesňuje nezávislý modřický starosta Libor Procházka. Parkovací oprávnění lidé seženou u městské policie. Detaily k tomu radnice teprve zveřejní. Strážníci dohlédnou i na placení parkovného, říká vrchní komisař Lukáš Krakovčík.
6: Jim stačí prostřednictvím mobilního telefonu nebo tabletu nasnímat registrační značky. Jim ta aplikace hned vyhodnotí, jestli je oprávněnost k tomu parkování, případně není.
5: Parkování bude spoplatněné jako v brněnské zóně C, tedy jen ve všední dny večer a přes noc. Návštěvníci za hodinu stání zaplatí 10 korun. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: V Lanžhotě na Břeclavsku během letních prázdnin dokončují přístavbu základní školy za 88 milionů korun. Hotovo bude do září. Vznikají tam odborné učebny, zázemí pro školní družinu a klub i nová kuchyně s jídelnou. Díky přístavbě už školáci nebudou muset přecházet frekventovanou silnici do dosavadní jídelny jinde ve městě. Na některých místech Vysočiny už začaly růst houby. Pomohly tomu i deště z předchozích dní. Lidé můžou vyrazit například na růžovky nebo holubinky, někde se ale objevují i hřibovité houby. Velmi záleží na dané lokalitě. Více houb teď roste zejména v oblastech, kde byly srážky větší, například na Žďársku nebo v okolí Nového Města na Moravě.
0: Sport.
2: Tři čeští tenisté budou postupně bojovat o postup do čtvrtfinále dvouher Wimbledonu. Marie Bousková už nastoupila do utkání s Belgičankou Mertensovou, Linda Nosková si zahraje s Američankou Kýsovou a Jiří Lehečka narazí na grandslamového šampiona Němce Zvereva, který vyhrál nedávné Roland Garros. Lehečka se chce soustředit na svůj výkon a nespoléhá na to, že by soupeř mohl být na trávě zranitelnější.
7: Já nevím, já se na to takhle nedívám, jako kdybych pokaždý vždycky jako se na ty zápasy díval, jako kde mám největší šanci a kde to. Já prostě vím, že tak či tak budu muset hrát dobrý tenis. Vím, že spíš jako směrem k mojí hře si myslím, že mi to tady sedí a ta tráva je pro mě silný povrch, ale je to grandslamový šampion, takže tam si myslím, že on moc dobře ví, jak na té trávě má hrát a určitě to bude těžký souboj.
0: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme velkou oblačnost, v odpoledních hodinách občas s přeháňkami, k večeru budou srážky přechodně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi 22 a 25 stupni, vár bude mírný severozápadní až západní vítr a biozátěž bude jenom mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Ve Vídeňské ulici v Brně ve směru do centra narazilo osobní auto do svodidel, s opatrností tam ale projedete. A zbystřete taky na D1 na 237. kilometru ve směru na Ostravu, je na krajnici odstavené auto s poruchou. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobré letní odpoledne přeju, vážení přátelé, vám všem, kteří posloucháte naše vysílání. U mikrofonu Českého rozhlasu Brno Borek Kapitánček. A jen jsem od Hanky Florianové slyšel, že už rostou, tedy houby, samozřejmě zejména tam, kde se trošku více zapršelo, tak se spustila moje obrazotvornost. A už si říkám, jestli pak třeba naši posluchači a posluchačky na Vysočině neměli čerstvou smaženici. Prosím pozor na rozeznávání hub. Tohle téma určitě během letních odpolední na naší rozhlasové vlně taky rozebereme. Ale co vás čeká v té nastávající hodině? Jednak to bude Jitka Kučerová, která vám už za pár chvil řekne, jaké počasí lze očekávat až do konce pracovního týdne, to přinejmenším. Vezmeme vás i na Montebu. To vědí štatlaři a štatlařky, já to řeknu ještě jinak, tedy na Festival Planet na Brněnské Kraví hoře. A na výlet vás ještě v této hodině pozve Petr Vejrosta z Klubu českých turistů. Tak vám přeju krásné, slunečné odpoledne. No a kdyby náhodou někde zapršelo, tak se taky nebudeme zlobit. Pěkný 6. červenec.
0: Český rozhlas Brno.

0: 35 let. Takhle dlouhá doba nás dělí od chvíle, kdy Bryan Adams s touhle písničkou rozboural hitparády, ale taky písničková, rozhlasová, jukeboxová hodiny, jukeboxové hodiny. Já si vzpomínám velice dobře na tu dobu.
1: Počasí.
0: Ale teď k aktuálnímu dění nad našimi hlavami. A to je informace pro ty z vás, kteří váhavě čekají, jestli se znovu dostaneme k těm třicítkám, potažmo čtyřicítkám, třeba i tento červencový týden. Já vám přeju pěkné pondělní sváteční odpoledne, stejně jako Jitce Kučerové, meteoroložce brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, které se ovšem musím zeptat, jestli to nastane už brzo. Dobré odpoledne, Jitko.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak dnes ještě asi ne. Vidím, že teploty, jejich souhrn, který jste poslala, začínají vždycky dvojkou. Je to tak?
2: Ano, je to tak. Ty hodnoty jsou sotva letní, to hlavně na jihu kraje nebo i tady v Brně, kde teplota lehce přesáhla 25 stupňů. Nejčastěji jsou mezi 22, to na severu kraje až těmi zhruba 25 stupňů Celsia v jižní části kraje. Oblačnosti je poměrně dost, ona je chvílemi taková průsvitnější, nicméně zataženo nebo skoro zataženo převažuje. Na nejvýš oblohách chvílemi oblačná, srážky v podobě přeháněk, ty už se v podstatě odsunuli dál nad Slovensko, postupovali během dopoledních hodin od západu. Teď se ještě nějaké drobnější přehánky objevují na severu nebo naopak na jihovýchodě a jihozápadě kraje. No a vítr fouká momentálně ze západních směrů, západní, severozápadní, většinou je mírný i někde takový docela výraznější mírný.
0: Odpolední hodiny budou pokračovat v podobném meteorologickém duchu?
2: Ty přehánky už v podstatě se vyskytovat postupně nebudou, takže vytrácení srážek, přehánek, potom ta teplota ještě trošičku růst samozřejmě může, vzhledem k tomu, jaké máme roční období a jak dlouhé jsou dny. No a v noci už potom převažující oblačno až zataženo, takže na obloze žádná výrazná změna. Další taková várka srážek se dostaví v první části noci, a to hlavně do severní a východní části kraje, kde se mohou objevit přehánky nebo občasný déšť. Hlavně k ránu může být i nějaká zmenšená oblačnost a teploty v noci budou klesat mezi 18 až 15 stupňů, vítr slabý, zejména v západní a jižní části kraje v noci může pofukovat i mírný západní až jihozápadní vítr.
0: Tahle část vaší předpovědi určitě potěšila zahrádkáře a zahrádkářky na jižní Moravě tím deštíkem, který možná v první části noci svlaží jejich pozemky. Ale už jsme se dostali k předpovědi na zítřek, to znamená na 7. červenec, a to v Brně vyjde sluníčko 5 minut před 5. hodinou raní, zapadne 2 minuty po 21. hodině středoevropského letního času, a když se mám podívat na úterek jako takový, tak bude platit stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže. Jaké počasí bude zítra?
2: Zítra se zase budeme blížit, pokud jde o teploty, tropické 30, 27 až 30 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty. Oblačnost zůstane převážně velká, ale částečně může být i průsvitná, anebo se může občas i zmenšovat, takže ten zítřejší den takové průměrné oblačno, chvílemi polo.

0: jasno. Chvílemi třeba skoro zataženo, ale bez srážek. Vítr bude foukat přes den mírný od západu, zase takový výraznější, i s nárazy kolem nebo spíš do 50 km v hodině a večer se pak vítr bude měnit na severozápadní.
1: Tolik předpověď na úterek 7. července. Ve středu a ve čtvrtek se budou teploty pohybovat v podobném rozmezí.
0: Zase klesnou, protože v noci na středu přejde od severozápadu až severu studená fronta, takže ty odpolední středeční teploty budou nejčastěji mezi 22 až 26 stupni Celsia. V noci a ráno čekáme většinou zataženo a právě na té frontě se občas objeví déšť nebo přehánky, ale oni v podstatě po ránu budou víceméně ty srážky ustávat nebo se budou stěhovat dál nad Rakousko a Slovensko, takže dopoledne už bude oblačnost od severu ubývat nebo ráno a dopoledne a přes den už bude převažovat polojasno. Přechodně to vypadá ve středu i na skoro jasnou oblohu.
1: Meteoroložka Jitka Kučerová vám řekla, že to zřejmě nebude jen Vysočina, na které budou růst třeba růžovky nebo holubinky, že nás čeká po zítřejším oteplení zase studená fronta a to už možná bude i vláha pro podhoubí. Děkuji vám moc krát za informace. Naslyšenou.
0: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ve středu 8. července si v poradně pro zdraví budeme povídat s oční lékařkou Věrou Kalandrovou o zeleném očním zákalu neboli glaukomu. Co je příčinou tohoto vážného očního onemocnění? Jaké jsou první příznaky? A jaké podoby a úspěšnost má v dnešní době léčba glaukomu? O tom všem se dozvíte, když si nás poslechnete. Srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Vlastně úplně první knížky, které jsem udělal, byly její. Tereza potom vydávala další knížky U Velesu, mám dojem, a Červenýho obra, za kterýho dostala vlastně magnézii, tak to vydala u Odeonu. Ale seznámila se se svým současným manželem, Radkem Štěpánkem, kterýmu jsem vydal rám pro pavoučí síť, ke kterému Tereza dělala ilustrace, a vlastně tím to začalo.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Tenhle šlágr v roce 69 pro Karla Gotta napsal no kdo jiný než Karel Svoboda. A docela nedávno se jej ujala i Bára Basiková. Její verzi jste právě slyšeli na vlně Českého rozhlasu Brno. Na ní vám přeju krásné sváteční odpoledne, vážení přátelé. A teď něco málo před půl třetí bych vás rád pozval přinejmenším na jedno místo, kde by se vám mohlo líbit. Nebo možná na dvě. Ono je pravda, že 12-metrový Jupiter, 10-metrové slunce nebo model černé díly rozhodně budou stát za zhlédnutí. Na brněnské Kraví hoře dnes začíná týdenní Festival planet, ale my se mu budeme věnovat za chvíli ještě jedenkrát společně s naší kolegyní reportérkou Anežkou Hlávkovou. Takže ta druhá pozvánka, ta je možná trošičku obsáhlejší, ale přece jenom měli byste vědět, že dnes v rámci 38. kytarového festivalu Mikulov vystoupí jedna z nejvýraznějších osobností světové klasické kytary. Zoran Dukić, legendární chorvatský virtuos, držitel mimořádného množství mezinárodních ocenění a respektovaný pedagog, přinese na pódium technickou dokonalost i hluboký hudební prožitek. Jeho interpretace spojuje brilantní virtuozitu s mimořádnou schopností vystihnout charakter každého díla. Publikum, které dorazí na dnešní vystoupení v Mikulově na zámku od 20 hodin na 20 minut, čeká koncert plný emocí, kontrastů a mistrovského umění, které již desítky let inspiruje posluchače i celé generace mladých kytaristů. V rámci kytarového festivalu v Mikulově dnes od 20 hodin na 20 minut na Mikulovském zámku vystoupí Zoran Dukić. Teď je 14 hodin 25 minut. A jak to může vypadat, když se potkají dva roduvěrní Brňáci? O tom něco ví Eda Štatlař.
1: Edův zvonek.
2: Zcuknul se dva Štatlaři. Zdarec, Jarine, jsem tě dlouho neviděl. Zdarec, Laďo. Jak decháš? Ale dobrý. Hercna jako zvon, já tříska jak šutr. A co Miluna, tvoja stará? A čeče, teďka chce furt hubnout. Jo, a jak to dělá? Jezdí na koňovi. A jaký jsou výsledky? Vynikající. Ta hatá titla zhodila už 15 kilo.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dávateli stejně jako Miraj Navrátil s Bohem městu, dá se to pochopit, kdy jindy, než právě o letních prázdninách opustit všechny ty městské aglomerace a vydat se spíš do přírody. Ale zase na druhou stranu, pokud dáváte městu s Bohem navíc než 2 týdny, a mluvím hlavně o Brňácích a Brňačkách, no tak přijdete o to, co ode dneška ozdobuje brněnskou Kraví horu. Tenhle týden ji ozdobí obří modely vesmírných těles. Začíná tam festival Planet, který potrvá až do příští neděle. A na místě je teď naše reportérka Aneška Hlávková, které přeju dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Aneško, sděl i mě, který je teď ve studiu na Beethovence, jak to na místě vypadá.
1: Právě teď se tady v parku na Kraví hoře nafukují obří modely vesmírných těles. Během několika minut se z hromad látky postupně stávají několika metrové koule, které zaplní pak celý park. Technici před chvílí nafoukli a ukotvili tu největší 12-metrovou kouli a jdou nafukovat další. Už teď je a během odpoledne ještě bude na co koukat, jak tu budou přibývat nafouknuté planety. Ještě hezčí ale bude pohled večer. Modely jsou totiž nasvícené a po setmění nejlépe vyniknou.
0: Já si tu cestu udělám, ale ještě řekni pár věcí, protože já mám vícero otázek. Dominantou letošního ročníku, jak jsem už zaslechl, je Jupiter. Čím je výjimečný?
1: Jde o model s přezdívkou Gigalon, který má v průměru 12 metrů. Ten už je nafouknutý. Kolem něj už teď organizátoři rozmisťují další 4 30-centimetrové modely největších Jupiterových měsíců. A nedaleko postaví i metr velkou Zemi. Lidé si tak budou moct udělat úplně konkrétní představu, jak obrovský ten Jupiter ve srovnání se Zemí ve skutečnosti je. A když se parkem vydají dál, narazí ještě na 10-metrové slunce a na 6-metrový model černé díry. A ještě doplním, že festival je připravený tak, aby si každý mohl vesmír nejen prohlédnout, ale taky se o něm dozvědět něco nového. Proto jsou kromě samotných modelů vesmírných těles pro lidi připravené taky přednášky astronomů, experimenty, anebo třeba letní kino. Na něm se budou každý večer od 9:30 promítat sci-fi a fantasy filmy.
0: Odpověděla jsi i na pár otázek, které jsem měl připraveny, ale přece jenom ještě jednu ti položím. Co by měli ti, kteří se chystají na Montebu, tedy na brněnskou Kraví horu, vědět, pokud se na festival Planet chystají?
1: Asi to, že veškerý venkovní program, včetně prohlídky modelu, je zdarma. Vstupné se platí jenom na projekce přímo v planetáriu. A organizátoři navíc ještě upozorňují, že ty nafukovací modely mohou být venku jen za příznivého počasí. Takže při silném větru nebo při velkém dešti se může program změnit.
0: Shrnuje reportérka Aneška Hlávková. Na brněnské Kraví hoře začíná týdenní festival Planet. Děkuju za informaci a naslyšenou.
1: Díky, pěkné odpoledne.
0: Do 3:15 zbývají už jen necelé 3 minutky. A to znamená, že už bych vám měl aspoň naznačit, kam se dnes vydáme v tipu na výlet s naším turistou. Nejen pozůstatky hradu, ale celou obec Krucemburk prošel Petr Vejrosta z Klubu českých turistů a pozve vás tam také. Už za chvíli v našem svátečním letním dobrém odpoledni na vlně Českého rozhlasu Brno. Teď ovšem jedna písnička, kterou si Naďa Urbánková půjčila od sdružení Eruption. A je to už taky pěkná řádka let a pořád nestárne.
2: Český rozhlas Brno.

0: už víte, co budete dělat ve sváteční odpoledne v pondělí 6. července po 17. hodině? No, budete přeci poslouchat letošní nejlepší zpěvačky a zpěváky ze soutěže Děti a píseň. Ve vysílání vám nabídneme záznam z červnového celorepublikového finále této postupové pěvecké přehlídky. Budoucnost lidového zpěvu z Čech, Moravy i Slezska za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Musím vám říci, že to byl opět zážitek, však posuďte sami. V pondělí 6. července po 17. hodině srdečně zve Jaroslav Kneisel.
1: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré letní odpoledne s Českým rozhlasem Brno, vážení přátelé, a přijměte prosím pozvání k dalšímu výletu. Tentokrát je pro vás na našich rozhlasových frekvencích. Bude moci nabídnout Petr Vejrosta z klubu českých turistů. Ahoj Petře.
1: Ahoj Borku, dobré odpoledne přeji.
0: Když se řekne Krucemburg, tak si představím majestátní hrad.
1: No, tak
0: špatná představa, že?
1: Nechci tě úplně zklamat, Borku, ale myslím, že tě potěším vším, co řeknu, co tam je k vidění. Já jsem se vydal směr Žďár nad Sázavou nedávno, pak jsem si našel autobus a z toho okresního města jsem jel směrem na Ždírec nad Doubravou. Vystoupil jsem na zastávce Borky, odsud přibližně východním směrem přijdeme k modrým turistickým značkám a právě v přímém směru bychom došli k prameni Sázavy, ale ten dnes vynecháme, dáme se vlevo a necháme se vést těmi modrými značkami. Přijdeme k osadě Nová Huť. No a modrá stezka nás sice vede převážně lesem, ale jakmile se dostaneme k loukám, tak si určitě můžeme všimnout v rozkvetlých květin na té louce. No a už se budeme blížit k Vojnovu městci. Zde je toho k vidění víc, řeknu aspoň dávná lichta kostel. No a dál se také můžeme držet modrý značek, povedou nás ke Krucemburku tedy. Jsme tady v nadmořské výšce přes 600 metrů, ale tak, jak známe kopcovitou krajinu, byť v nižší nadmořské výšce, třeba tady od nás z Nedvědicka kolem Svratky, tak taková tam není. Je to taková ta vysočinská zvlněná krajina. No a mezi Vojnovým městcem a Krucemburkem je příjemná procházka. Většinu cesty lemuje stromořadí z poměrně mladých stromků. No a před Krucemburkem tam jsou vlevo dva rybníky. No a v této lokalitě najdeme nejen místa, respektive pomyslné čáry, které určují hranice okresů, mám na mysli okres Žďár, Chrudim, Havlíčkův Brod, ale také je tam rozvodí a je tam také historická hranice Čechy-Morava. No a ten Krucemburk konečně. Mnozí znají to místo jen od silnice, kterou občas projíždějí, ale určitě stojí za to tam vystoupit a projít si to, porozhlédnout se. Je tam velmi pěkné centrum, jmenuje se náměstí Jana Zrzavého. Najdeme tam pomník obětem válek, informační tabule a také krucemburské dělo. To je před radnicí a našel jsem si údajně se z toho děla střílí třeba o svatebním obřadu. No a kdo by zavítal do místního informačního centra, určitě nebude litovat, protože tam je galerie Jana Zrzavého. Pak jsem sešel ještě dolů a protože jsem měl čas, tak jsem šel ke Gočárově ulici. Architekt Josef Gočár totiž projektoval dvě zajímavé budovy v Krucemburku. Tam teče městecký potok, kde od 17. století stála koželužna a majitelé postupně, jak se ženili, vdávali, tak měnili příjmení a od 19. století se sem dostalo příjmení Bink a rodina Binková si nechala právě postavit v blízkosti té továrny dvě vily, takže tam stojí bílá vila a červená vila, jsou teda hodně obklopeny parkem, jedna je vidět víc, jedna skoro vůbec, dílo Josefa Gočára, významného architekta. Takže toto všechno v tom Krucemburku.
0: Petře, děkuji za dnešní tip na letní výlet a měj se hezky.
1: Také děkuji, také přeji všechno dobré, nashledanou.
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Výzkumníci se zabývají rovnováhou mezi cykloturistikou a ochranou přírody v Podyjí. Podnikatelé v Česku by si měli dávat pozor na pochybné výzvy k registraci do rejstříku firem. Řemeslníci pracují na opravách historické budovy gymnázia v Uherském Hradišti. Zítra bude převážně oblačno a teploty do 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Hana Florianová. Dobré odpoledne. Vědci z brněnské Mendelovy univerzity hledají rovnováhu mezi rostoucím zájmem o cykloturistiku v Národním parku Podyjí a ochranou přírody. Jedním z nejzávažnějších problémů je podle výzkumníků zvýšený úhyn chráněných druhů živočichů a rostoucí návštěvnost oblastí. Vědci chtějí navrhnout opatření a strategie řízení cykloturistiky v Národním parku, vysvětluje garantka projektu Barbara Ševčíková.
2: Jedním z hlavních výstupů projektu bude strategie řízení cykloturistiky v Národním parku Podyjí. Zaměří se také na místa, odkud cyklisté na trasy nejčastěji vyrážejí z okolních obcí. Cílem je najít rovnováhu mezi rostoucím zájmem o cykloturistiku a ochranou jedinečných přírodních hodnot území.
0: V mezinárodním projektu spolupracují se švýcarskými partnery. Zhruba 14 hodin zasahovali jihomoravští hasiči u nočního požáru rodinného domu v Brně-Bystrci. Zásah ukončili těsně před polednem. Podle mluvčího hasičů Štěpána Komosného se dva hasiči lehce zranili. Kvůli požáru se v noci evakuovalo asi 20 lidí z okolních domů. Byl vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu. Co požár způsobilo, zatím není jasné. Na místě jsou teď vyšetřovatelé. Škody zatím odhadují na několik milionů korun. Podnikatelé by si měli dávat pozor na pochybné dopisy, které je vyzývají k registraci do takzvaného centrálního rejstříku firem. Se zápisem se pojí povinnost zaplatit 5 000 korun. Jak ale upozorňuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jedná se o soukromou aktivitu. Zapsání rozhodně není povinné a neplynou z něj žádné výhody. Šéf asociace Josef Jaroš říká.
3: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací, to znamená živnostenské rejstříky, obchodní rejstříky a tak dále, nerozesílají dopisy s tím, že má podnikatel uhradit jakoukoliv částku, aby byl zapsán.
0: V minulosti už se tento typ podvodu či snahy vylákat z podnikatelů peníze objevil. Teď se podle Jaroše může jednat o další vlnu. Řemeslníci opravují historickou budovu gymnázia v Uherském Hradišti. Cílem prací je zbavit víc než 130 let starý objekt vlhkosti. Ta v suterénu a v přízemí už od 90. let minulého století způsobuje opadávání omítky a zhoršování stavu stěn. Práce za víc než 12,5 milionu korun budou zahrnovat elektroosmózu, provětrávanou podlahu v suterénu, novou hydroizolaci a také injektáže stěn. Opravy by měly být kompletně hotové do konce září.
1: Počasí.
0: Zítra bude na Jihomoravě převážně velká oblačnost, částečně se ale může protrhat. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi 27 a 30 stupni. Ráno bude vát slabý, jihozápadní, přes den mírný západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu a biozátěž na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dvě osobní auta se srazila na 196. a 5. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Je to v dopravním omezení na křížení s D2. Pravý jízdní pruh je kvůli tomu neprůjezdný. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Malou chvíli po 15. hodině otevírám společně s vámi, kteří posloucháte vysílání Českého rozhlasu Brno, další hodinku naší, kombinovaného odpoledne. No tak kombinované v tom smyslu, že vás čekají jednak soutěž, jednak reportáže, jednak muzika, no a taky něco, co se dozvíte, třeba v zámeckém létě, anebo o tom, co v učebnicích nebylo. Ale tím už vlastně otvírám i program, respektive lákám vás k tomu, co jsme pro vás mezi 15. a 16. hodinou na dnešní sváteční odpoledne přichystali. Mám pro vás přichystánu i jednu knihu za dvě správné odpovědi v trefě. Do ní volejte na číslo 726 46 5200. Do téhle soutěže náš soutěžící dnes bude telefonovat zhruba ve chvíli, aspoň doufám, i když můžete to zkusit i dřív, ale zhruba ve chvíli, kdy začne zpívat Engelbert Humperdinck. Odměnou za dvě správné odpovědi bude kniha z nakladatelství Kazda. Emotivní romance o zakázané přitažlivosti, druhých šancích a citech, které nešlo zastavit. Odvaha Michaela Schmelzer je připravena pro jednoho z vás. A z čeho že budete vybírat, tedy z jakých otázkových témat, aby bylo ještě trošku blíže jasno, jaké otázky padnou, buď na téma brněnské hádej, kdo jsem byl, nebo suveríry z Řecka, nebo křížovka, anebo mistrovství světa ve fotbale. Myslím si, že výběr je dostatečně pestrý. Teď už si jen vybrat na naší telefonní lince, zatímco budou znít písničky Mumuland a potom taky už naznačená Man Without Love. U mikrofonu je Borek Kapitánček a držím vám pěsti. Český

0: Lásku, o které také zpíval Engelbert Humperdinck, přeju vám všem, kteří posloucháte naše sváteční odpolední vysílání. Máme pondělí 6. července 2026. Jistě všichni víte, že je to 611 let od chvíle, kdy podle rozhodnutí Kostínského koncilu byl Jan Hus jakožto domnělý kacíř upálen na břehu Rýna. Ale přidám ještě další výročí a příležitosti, které dnes 6. července vzpomínáme. Jestli to nevíte, tak je to 65 roků, co začalo vysílat nově zřízené televizní studio Československé televize v Brně. No a když už tady byl Engelbert Humperdinck, tak se podívám i do zahraničí. Je to 101 rok, co se narodila legenda rock'n'rollu. Vlastní jméno téhle legendy bylo William John Clifton Hayley Jr. Nám bude stačit ono Bill Hayley. A v roce 1971, 6. července, dva dny po svých 71, zemřel Louis Armstrong. Ale to byl jenom takový rychlý průlet kalendářem s datem 6.7. Teď je čas na naši telefonickou trefu. Do studia Českého rozhlasu Brno vede číslo v uvozovkách 726 46 52 00. A za dvě správné odpovědi můžete dostat knihu z nakladatelství Kazda. Jak už jsem říkal, je to takové letní čtení, je to emotivní romance o zakázané přitažlivosti, druhých šancích a citech, které nešlo zastavit. Kniha s názvem Odvaha Mikaly Smelcerové. Tenhle dárek na vás čeká za dvě správné odpovědi na otázky, které se prozatím skrývají pod názvy témat. Brněnské Hádej, kdo jsem byl, to je ta první možnost, nebo Suvenýry z Řecka, anebo Křížovka, anebo Mistrovství světa ve fotbale. Ovšem musím prohlásit ještě jednu věc. Vzhledem k probíhajícím letním prázdninám se zřejmě naši soutěžící někde schovávají. Zatím je to bez kontaktu na naší studiové telefonní lince. To znamená ještě jedna šance během písničky, kterou vám přinesou v našem vysílání Petra Janu a Hana Zagorová. No a pak se uvidí. Vlastně spíš uslyší.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Písnička z muzikálu Šachy, tohle byla tahle skladba, kterou jste právě slyšeli v našem odpoledním svátečním vysílání. A v něm teď vítám soutěžícího. Já říkal, že se uslyší, jestli opravdu jsou úplně všichni vzdáleni telefonním přístrojům a našemu vysílání. Není tomu tak, jen jsem to řekl. Kromě Jarka se ozvalo dalších 5 možností, ale jen ten nejrychlejší může vstoupit do trefy. Jarku, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, skromně říže.
0: 4 témata, z nich 2 vybíráte. A když zodpovíte správně obě 2 otázky, které jsou zatím pod názvy témat ukryty, máte knihu, která je, řekl bych, takovým ideálním čtením na dovolenou. Máte partnerku? Já vím, že jsem teď hodně indiskrétní. Máte partnerku?
1: Mám.
0: Bude mít co číst. A jestli pak máte před sebou stále ještě dovolenou, nebo už máte po ní?
1: Nemám dovolenou, nemám ještě. Prvá bude.
0: Tak, budete mít co číst, budete mít dobrý pocit. A když ne, tak se aspoň něco dozvíme. Já se tak vždycky vzdělávám, když dávám dohromady otázky do trefy. Vyberte 2 ze 4 témat. Brněnské hádej, kdo jsem byl, to je to první. Druhé, suvenýry z Řecka. Třetí, křížovka, tam nejsou varianty odpovědí. A taky to 4. mistrovství světa ve fotbale.
1: Tak zkusíme ty suvenýry a ten fotbal.
0: Je vybráno? A spouštím minutu, která ohraničí naši trefu. Jakákoliv odpověď, kterou řeknete po uplynutí limitu, už bohužel nemůže být započtena. To je takové pravidlo. Ano?
1: Jo, ano.
0: Jdeme na to. A začínám u suvenýrů z Řecka. Řeckému amuletu v podobě modrého oka, které má chránit proti zlým kouzlům, se říká metaforo, megalobiro nebo matochandro.
1: Metaforo?
0: Říkáte metaforo. A pojďme na mistrovství světa. Mimochodem, díváte se pravidelně na utkání ze šampionátu?
1: No, dneska se si jel do rána, no.
0: Jste nevyspalí stejně jako já. Takže o první místo v tabulce střelců aktuálního fotbalového šampionátu se teď dělí Nor Holland, Francouz Mbappé a Argentinec Messi. Kolik gólů dosud tihle 3 na mundialu střelili? 7?
1: Dohromady 21, po 7.
0: Chtěl jsem říct 7, 8 nebo 9, udělal jste z toho krásnou matematickou hádanku, ale já tomu rebusu rozumím. Říkáte 7, ano?
1: Ano. Dohromady 21 po 7 kusách.
0: Já vím, ale já musím víc říct také pravidlům naší trefy, aby bylo vše jasné. S fotbalem máte naprostou pravdu, je vidět, že jste tam doma ještě víc než já. Ovšem pokazilo vám to první. Tedy tomu modrému oku říkají Řekové matochandro. Megalobiro je velké pivo a metaforo je přirovnání. No, bohužel.
1: Máme doma myslím 3, tak to nevadí. No.
0: Tak teď už víte, jak se tomu říká. Bohužel, mrzí mě to, ale není to trefa, protože ta vyžaduje obě 2 správné odpovědi. Jarku, snad zítra, klidně zavolejte. Mějte se hezky, naslyšenou. 15 hodin 22 minut, to je přesný čas. Ano, i ten za vás sleduju v tento sváteční den. Ono totiž není kam spěchat. Ale jestli spěcháte k dalšímu dílu Zámeckého léta, jste na správné cestě. My vás už za chvilku pozveme na další z našich zámků. I letos totiž pro vás máme Zámecké léto s průvodcem Františkem Kinským. Chtěl bych

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Ve čtvrtek 9. července přivítám hned dva hosty. Otec a syn Jaromíři Sedláčkové a povídat si s nimi budu o historickém spolku 10. praporu polních myslivců plukovníka Kopala. Jak probíhají přípravy na účast v historických bitvách, co byl impuls k počátkům spolkové činnosti a jak náročné je vyrábět si vlastní výstroj, výzbroj i kulisy? Ano, tohle bude zajímavé, tak se k nám přidejte. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala vám Anaka, ale to nebyla jediná, tedy byla to jediná názvem, ale nebyla to jediná skladba, kterou vám v téhle hodině našeho odpoledního svátečního vysílání nabídnu. Už za chviličku dojde na další, ale ta chvilička v sobě má něco skryto. Tedy prozatím. Po loňském velkém úspěchu totiž i letos nabízíme zámecké léto. Celé prázdniny zve na naše památky. Průvodcem je i letos František Kinský, kterému teď předávám slovo, to proto, aby nás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na sever od Plzně na Manětínsko, kde stojí překrásný zámek Rabštejn nad Střelou. Posledními šlechtickými majiteli byli Lažanští. Současní majitelé mu pomohli navrátit ztracenou krásu, což nám potvrdí Jitka Doubravová.
3: Vstupujeme do auly zámku.
4: Po pravé straně máme jižní sál a po levé straně máme tedy severní sál, kde je trvale instalovaná výstava panenek a krojů prakticky z celého světa, se dá říct.
3: Popisuje majitelka zámku Pavla Mádrová.
4: Čekajte, já nemůžu najít ten správný klíč.
3: Prošli jsme přízemím a vycházíme na nádvoří s gotickou hradbou a zbytkem původního hradu.
4: Ten zámek jako takový na mě působil dosti chladným dojmem, protože byl úplně prázdný, vybydlený. A tady na mě dýchlo genius loci, když jsem si uvědomila, že i Karel IV. Tady chodil.
3: Jdeme po schodech nahoru do hradu. Kolem dokola je nádherný výhled, dole je řeka Střela,
4: která nás obtéká takhle kolem dokola a celé město Rabštejn. Na něm je zajímavé to, že to je nejmenší městečko ve střední Evropě, historicky.
3: Na vysokém ostrohu nad řekou ve středověku stála tvrz, kterou na začátku 14. století šlechtický rod Pluhů přebudoval na hrad.
4: Oldřich Pluh byl velmi významný šlechtic, byl to podkomoří a první finančník krále Jana Lucemburského. Zajímavé je to, že synové Oldřicha Pluha se nepohodli s králem Karlem IV. A ten se rozhodl zámek zbořit. Neví se z jakých důvodů, ale bylo to tak. Přijel sem a chtěl ho zbořit, ale když to tady uviděl, tak zámek nejenže nezbořil, ani nevyhodil ty bratry, ale od nich to odkoupil za 3000 kop českých grošů a často tady pobýval. Místo leží na významné cestě z Prahy do Německa. Tady dole na tom mostě se vybíralo clo a město Rabštejn bohatlo z těch celních poplatků. Ten kamenný most je druhý nejstarší v Česku. První byl v Písku, pak náš a i Karlův most je mladší.
3: Jdeme zpátky do zámku a vstupujeme do apartmánu Karel.
4: Pokoj, předpokoj, tady mají ložnici. A je to v duchu gotiky.
3: Vystoupali jsme do prvního patra.
4: Do slavnostního barokního sálu, kde probíhají obřady.
3: Na stropě je velká
4: freska. Ta se naštěstí dochovala.
3: Vstupujeme do modrého sálu.
4: Tady následuje barokní jídelna. Když získali zámek Pétingové, tak byl přestavěn zhruba 1705-1710 do této barokní podoby. V této podobě vlastně už ten zámek po 200 let zůstal. Potom přišel do vlastnictví státu. Jeden čas tady byla sovětská posádka. Pamětníci pamatují, že vojáci vyhazovali nábytek z oken a dělali tady ohně.
3: Co dnes zámek nabízí návštěvníkům?
4: Prohlídkový okruh, kdy se prochází většinou zámku, pak se přechází do nádvoří hradního a jde se sklepením pod původním hradem a dostanou se zpátky na terasu. Můžou si prohlédnout také anglický park, kašnu, ta je také historicky chráněná. To všechno můžou návštěvníci vidět.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Rabštejn nad Střelou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: A už teď vám můžu slíbit, že zítra touhle dobou, no možná o něco dřív, se budeme procházet areálem zámku. Jehož majiteli byli krom jiných Zmrzlíkové ze Svojšína, Malovcové z Malovic, Jeníčkové z Újezda či Kolovratové a nebo Pálfiové. Troufnete si hádat, který to bude? Vydáme se do okresu Příbram. Víc zatím napovídat nebudu.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Píšeme 6. července 2026 a není tedy divu, že i v dalších minutách našeho odpoledního vysílání bude rezonovat jméno Jan Hus. Na věži dřevěného kostelíka v Blansku zvoní i zvon jménem Jan Hus. No a za malý okamžik ho uslyšíte i v našem odpoledním vysílání.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré sváteční odpoledne, ještě jedenkrát, vážení přátelé. No, když řeknu za malý okamžik, tak to znamená malý okamžik. Teď aspoň víte, že ten malý okamžik trval 2,5 minuty. To byla doba, po kterou vám zpíval Dalibor Janda svoji, no řekněme dnes už klasickou seriálovku Oheň, voda, vítr. Jak už jsem naznačil, církev Československá husitská spravuje v Blansku historický dřevěný kostel. O jeho historii si kolegyně Jarka Vykoupilová povídala s tamním farářem a dokonce si vyšlápla i schody na věž a dotkla se samotného srdce zvonu. Ale začít musíme samotnou historií.
1: Kostel stál původně jako pravoslavný v Nižním Selišti na Podkarpatské Rusi. Začali stavit v roce 1601, ale dostavěli ho až v roce 1641, protože celá obec vymřela na mor. Pak sloužil církvi pravoslavné, řecko-katolické, postavili kostel nový zděný, tento stál opuštěný a chátral. Naši předkové ho tam zakoupili, rozložili, očíslovali na 13 vagonech, převezli sem do Blanska a tady byl 23.5.1937 slavnostně vysvěcený. Takže příští rok to bude 90 let, co slouží svému účelu.
2: Říká farář Martin Kopecky a právě zvoní ve věži.
1: Právě zvoní tři zvony, Cyril, Metoděj a mistr Jan Hus. A my se tam pak půjdeme podívat k ním.
2: Jaroslav Juran nám dělá průvodce do schodů. Jdete první?
3: Ano, no jdu první, ale budu vás zjistit pak nakonec ze zadu.
2: Tak jsme nahoře, tady už máme vítr ve vlasech.
3: Tady je to jak na rozhledně. Tady naproti vidíme kostelí svatého Martina, ten je zase katolický, takže vzájemně se ty kostelíky tady takhle vidí. No a tady máme tři zvony. Patroni Evropy, svatý Cyril, svatý Metoděj a pak tím, že to má vysprávě husická církev, ten kostelík, tak je tady i Jan Hus. Průvodce tady má takovou jednu historku k těm zvonům. Říká se, že když se na to srdce šáhne a přeje se přání, tak se vyplní. Ale má to jednu podmínku a ta je sice ta, že se nesmí rok hřešit.
2: To je výzva. Tak se toho srdce dotkneme.
3: Můžete si zazvonit.
2: A do třetice ještě cyrilovský zvuk. Takže mám pocit, že tady opravdu Bohu blíž. Tahle ta věž je přístupná kdy pro veřejnost?
3: De facto podle potřeby po bohoslužbách, když tady jsou návštěvníci nebo máme tady svého průvodce, který na webu máme i telefonní číslo kontakt, takže dá se i domluvit, tady takhle neplánovaná prohlídka, ale když zajdou návštěvníci na bohoslužbu nebo plus minus v tuhletu hodinu, tak se dá i třeba po bohoslužbě v neděli nebo v pátek se tady zastavit a podívat se.
0: Vzhledem k tomu, kolik schodů musela absolvovat Jarka Vykoupilová, by se teď hodila písnička Richarda Millera podobného názvu, tedy Po schodoch, ale já pro vás mám trošičku jinou. Ovšem dovolím si ještě na závěr říct, že ta výzva ke zdolání schodů, kdy vám na konci bude odměnou právě slíbený výhled, ta už je zazněla. Pokud byste dnešní svátek Jana Husa chtěli prožít na bohoslužbě, nebude dnes v tomto dřevěném kostele, ale v Rudici u památníku, a to od 19 hodin. I tam vás srdečně zve farář Martin Kopecký z Československé husitské církve, s nímž natáčela právě Jarka Vykoupilová.
4: Český rozhlas Brno, písní

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový páternoster mají dva krajské úřady – v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká páternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky páternoster.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Do pomyslné cílové rovinky dnešního svátečního dobrého odpoledne jsme stoupili za pomoci téhle písničky, která je vlastně dílem jednak textaře Zdeňka Rytíře, ale taky amerického písničkáře Mikey Newberryho. A byl to samozřejmě Petr Spálený, který vám ji zaspíval malou chvilku před 16. hodinou. Co pro vás má Český rozhlas Brno připraveno v dalších chvílích svátečního odpoledne? No tak vězte, že to budou zprávy v podání Hanky Florianové. To přesně v 16 hodin. Po 16. hodině a 4. minutě bude čas další humoriády. Jejím dnešním hostem bude Zdeněk Junák. No a po 17. hodině vás čeká záznam finále soutěže Děti a píseň 2026 s Jardou Kneizlem. Přeju vám krásné sváteční odpoledne. U mikrofonu byl Borek Kapitánček a těším se, až se zítra, třeba i v naší soutěžní trefě, znovu uslyšíme. Klidné odpoledne a hezký večer přeju.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Hostem úterního dopoledního vysílání 7. července po 11. hodině bude sběratel Alan Buček. Záliba v železnici ho provází od dětství a přerostla i v profesi. Od roku 1980 se také věnuje takzvané peridromofilii, tedy sbírání lepenkových železničních jízdenek. Dozvíte se mnoho zajímavého o lepenkových jízdenkách, jihomoravské železnici nebo oparní tramvaji Karoline. K poslechu zajímavého rozhovoru vás zve Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na jižní Moravě začali inspektoři z krajské hygienické stanice kontrolovat dětské tábory. Stavbu sportoviště u brněnského Antroposu brzdí námitka majitele okolních pozemků. Okolí Kazimírova rybníka v Novém Městě na Moravě se promění ve volnočasovou zónu. Zítra bude převážně oblačno a teploty do 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Hana Florianová. Dobré odpoledne. Hygienici na jižní Moravě začali kontrolovat dětské letní tábory. Zaměřují se na podmínky stravování a čistotu kuchyně, kontrolují taky zdravotnickou dokumentaci nebo režim dne a jídelníček. Zatím mají v kraji nahlášených 110 táborů, na kterých je přes 10,5 tisíce dětí. Pozornost musí věnovat i riziku šíření žloutenky typu A. Brno dokončuje přípravu pro získání stavebního povolení na stavbu sportoviště u Antroposu. Na místě měla vzniknout třeba horolezecká stěna nebo inline dráha. Město potřebuje vyhovět námitkám firmy, která v okolí vlastní pozemky. Podle radního pro sport Tomáše Aberla z TOP 09 je potřeba dořešit dohodu ještě s další firmou, které se úprava kanalizace také týká.
2: My jsme bohužel to museli stáhnout z zastupitelstva tu dohodu, takže se na to čeká, jakým způsobem se to vyřeší. Všechno vlastně se čeká na to, až se to stavebně povolí a vlastně budeme moci spustit. Já pevně věřím, že se to nakonec k tomu dostaneme a že ještě letos začneme stavět.
0: Původně chtělo mít Brno sportoviště hotové v roce 2023. Stavbu ale město muselo už jednou odložit kvůli zrušení stavebního povolení stavebním úřadem. Nové Město na Moravě vyhodnotilo anketu na proměnu odpočinkových lokalit. Lidé vybírali ze tří míst, kde můžou vzniknout lavičky a růst nová upravená zeleň. Nakonec se podle bezpartijního starosty Michala Šmardy dostane na všechny.
3: Zvítězilo místo u Kazimírova rybníku, kdyby lidi chtěli udělat takové odpočinkové místo. Mám pro lidi dobrou zprávu. To, že tohle místo zvítězilo v anketě, znamená, že uděláme jako první. Ale ty ostatní samozřejmě upravíme a zkrášlíme postupně také.
0: Je to 611 let od upálení mistra Jana Husa. Kazatele a reformátora k smrti odsoudil koncil v Kostnici, a to kvůli jeho kritice katolické církve. Husovi vadil její morální úpadek a prodej odpustků. Jeho smrt přispěla k vypuknutí husitské revoluce. Na jeho odkaz se pak během staletí odvolávaly různé politické režimy, popisuje historička Eva Doležalová.
4: Tak se z Husa stal mimo jiné bojovník proti katolické církvi, proti Němcům nebo dokonce za sociální spravedlnost. Přitom ale právě takový obraz Jana Husa deformuje a dává vzniknout představě o člověku, který nikdy nežil.
0: Češi si dnes Husa připomínají tradičními bohoslužbami nebo slavnostmi. Celodenní trhy se konají i v jeho rodném městě Husinec.
1: Počasí.
0: Zítra bude na jihu Moravy převážně velká oblačnost, částečně se ale může protrhat. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi 27 a 30 stupni. Vár bude jen slabý, jeho západní vítr, který může přechodně zesílit. Zátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Čerstvé varování máme z Hradecké ulice v Brně. Měla by se tam pohybovat motorová tříkolka v protisměru, tak dávejte pozor a raději zbystřete. Šťastnou cestu od mikrofonu Českého rozhlasu přeje nejen Hana Florianová, ale i zbytek týmu Českého rozhlasu Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Svátek, nesvátek, humor je třeba každý den, tak rozhodně vysíláme i v pondělí Humoriádu. Jsme rádi, že jste naladěni na dobrý český humor a že dorazil do studia už se sluchátky ověnčený teď v téhle chvíli Zdeněk Junák. Ahoj Zdeňku.
6: Ahoj Patriku, já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. Říkáš to dobře, svátek, nesvátek, prostě saranda musí být.
5: Ano, začínáme.
1: Humoriáda.

0: Karel Gott, to soufáme i první píseň dnešního pořadu Humoriádnického. A teď už je Zdeněk Junák vybírá první ukázku.
1: Je sice pravda, že tento pořad je humoriáda, ano. Ale je tady nádherná hned první ukázka Hroby o dušičkách. Doufám, že se zasmějeme.
0: Já myslím, že ano, zabralo to i posledně celkem, tak o dušičkách, jak se slaví. Rozpovídá se třeba Ivoš Moldas jako host Aleše Cibulky, nebo i Martina Hudečková v ukázce v režii Jakuba Wernberga.
2: U nás doma je k hřbitovům velmi vřelý vztah, protože to tak prostě bereme, jak to ta Iva říkala, že to je takové setkání mezi těmi, co už tady nejsou a těmi, co tady jsou. Takže já třeba vysloveně si chodím k tatínkovi stěžovat, a takže pokud jako jde někdo kolem Ďáblického hřbitova a slyší, tatí vážně, ale to ti je taková kráva, ale taková kráva.
3: Martina Hudečková slaví svátek památky ze zesnulých. Jako
2: no, ano, je to vlastně takhle, ale nejsem sama v té rodině, kdo to bere takhle, protože jeden z mých vzdálených bratranců celou svoji pubertu a adolescenci vlastně prožil tím, že když končil večírek v místním hostinci, tak ještě koupil dvě piva, odešel s nimi na hřbitov, kde spočíval jeho dědeček, kterýho on měl teda velice rád. V obě ty piva prostě urazil o ten náhrobek, jedno popíjel, druhý nalil dědečkovi a vlastně stejně jako mu vyprávěl problémy, tak jako já. Kolem tý čtvrtý, pátý ráno to skončil, řekl dědo. Ani nechtěj, abych přišel zase brzo, vidíš, jak mám starosti.
3: A buď rád, že seš tady.
2: Přesně. Takže a ty moje zase lamentace u toho tatínka končí tím, že mu tam dám takový ten nádherný nějaký načančaný věnec s těmi borovicemi na podzim, že já s takovými jako šiškama, s tím
3: lářikám. To sama vyrábíš tyhle ty věci.
2: Ale ne. No tak jako o Vánocích se tu a tam jako k něčemu zmůžu, ale teď ještě ne, to je brzo ten listopad. Tak mu tam položím ten načančanej věnec a říkám, já vím, ty bys radši věnec bustu, ale to víš, jako já ho sem i dokážu přes ten hrobeček jako pověsit, ale rána se nedočká.
3: No, to je pravda, ale je pravda, s tím alkoholem to byl nádherný zvyk, který měla, možná jste to vyprávění slyšeli, Jiřinka Jirásko a Olinka Čuříková mají své muže v Malenicích, pan Podskalský, pan Pleskot, a vždycky, když tam jdou, tak popíjí panáčky, Jiřinka popíjela, a vždycky jeden sobě, jeden tam, jeden sobě, jeden tam. A Jiřinka Jirásková říkala nádhernou věc, že na co hlavně musí dávat pozor, ona byla silná kuřačka, když štípe cigaretu, aby jí netípala blízko, protože ona řekla, že z hrobu by se stalo ropné pole. Protože už tam toho alkoholu bylo tolik za ta léta, ale tohle mně přijde jako příjemný. Proč nedonést tomu člověku, který tam je,

0: třeba.
1: Ano, jezdím jako, když jsem byl poprvé, tedy z vnoučaty, tak to ještě byli mladší a Jirenka, jako, moje žena, jako říká, hele, pojďte stranou, dědeček si popovídá s pradědečkem a s vaším pradědečkem a prababičkou. A tak jako tam oni viděli, že něco jako my mumlají ty rty a pak to jako skončilo, přišli a Sebastián mi říká, dědečku, o čem si tak vykládáš s tím tvým tatínkem? A já říkám, tak víš, jako prostě si mu trošku postěžuju a taky se pochválím, protože já když jsem se ženil a bral jsem si vaši babičku, víš, tak dědeček mě prostě řekl, že já jsem neřád a že si v tom manželství nevydržím, takže mě se seká na zadek a že to teda bude hro. A tak mu říkám, dědečku, představ, teda, tatínku, představ si, pořád to drží. Je. Pořád to drží. No a říká, a on ti odpovídá, říkám, no jasně, jasně. A pak jsme ti tam byli, Patriku, asi za, já nevím, za 3 měsíce nebo něco. A tak on říká, dědečku, můžu tady být s tebou? Říkám, jasně. A říkám, já bych se taky chtěl zeptat něco na pradědečka. A říkám, tak se zeptej. A on říká, pradědečku, Františku, já jsem tvůj vnuk Sebastián. Poznáváš mě? Říkám, slyšíš, jak ti odpovídá? No to teda neslyším. No říká, že by tě skoro nepoznal, že tě naposledy viděl, když tě byl rok, protože potom zemřel, víš? Aha, no tak to jsem teda neslyšel. Nechápu, jak ty to můžeš slyšet, když jsi hluchý jak poleno. Takže tak.
0: Zdeněk Junák, další humorné vyprávění, vzpomínky na dušičky a na povídání u hrobu, tedy od Ivo Šmoldase, nebo třeba Ivy Hitnerové. To můžete slyšet v pokračování téhle ukázky z pořadu Sejdeme se na cibulce, anebo si dáme houslového přeborníka. Houslový virtuos, tak se jmenuje další scénka, která taky ve hře a nabízím ji proti Vlasta Burian a Josef Filon. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900 i v tento sváteční den, nebo SMS na čísle 90 01 04 humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou stále stejná, je to na vás.

Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska.

0: Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Vybírejte si, pokračujte ještě v hlasování Ivo Šmoldas a Iva Hitnerová, anebo Vlasta Burian. To jsou ukázky, které jsou ve hře, dohlíží na to dnes bedlivě i Zdeněk Junák. Patrik Rozehnal propuje vás s vysíláním na lince 731 800 900. Kdo tam je?
4: Robert Praha 7, krásné odpoledne všem. Zdravím pana Junáka.
5: Dobrý den, zdraví vás taky.
4: Vás, Patriku, taky a já chci pokračovat stejně jako zpátek.
3: Dobře.
4: Takže Ačko.
3: Dobře, děkujeme, mějte se krásně. Kdo další volá v této chvíli?
6: Dobré dopoledne, panové. Je vás Petr z Hroty. A psal bych si pokračování s panem Šmoldasem.
3: Zapisujeme, připisujeme mu bod tedy. Další telefonát a hlas.
7: Dobrý den. Tady je František z Javorníku. Já vás tam oba zdravím a zvlášť pana Zdenka Junáka. A můžu se zeptat, můžu se něco zeptat pana Junáka, jednu otázku?
5: Ptejte se, Frantíku.
7: Zdenku, vy jste určitě pamětník. Říká vám něco jméno Lubomír Řezanina?
5: Lubomír Řezanina?
7: Ano.
5: A co by měl dělat?
7: To byl vyhlášený brněnský trumpetista, který hrál ve skladbě trumpetové solo Řeka Zambezi. A ta skladba se hrávala někdy v 50. 60. letech jako v rádiu, ale teď by se mi neslyšel. Jako.
5: Jak se říkáte, Řeka Zambezi?
7: Řeka Zambezi.
5: Vrátím se do Brna, Frantíku, popátrám. A jestli to najdu, tak to v srdcovkách zazní. Mějte se moc hezky.
7: V srdcovkách byste ho třeba zahrál, tak bych byl velice rád.
5: Ano, Řeka Zambezi.
7: Už jednou jsem je vyhověl taky po takovéhle, jsem měl na vás jeden takový dotaz.
3: Dobře, no. Tak já mám tak ještě jeden. Ačko nebo Bčko?
7: Jo, Ačko.
3: Dobře.
5: Tak jo, Frantíku, mějte se hezky.
3: Děkujeme moc. A poslední, kdo přidává hlas na něčí konto? A nebo B?
8: Páteční odpoledne, přeji vám, Patriku, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Junáka, který mám krásný hlas, tento muž.
5: Je, děkuju vám.
8: Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody, pana Junáku, a vybírám Ačko, Patriku. Mějte se hezky.
5: Mějte se hezky, naschánou.
3: Taky, děkujeme. Tak zdá se, že podle toho, jak napovídají ty hlasy, ještě jednou navštívíme.
5: Jdeme na hřbitov.
3: A jdeme se popovídat k hrobům.
9: Taky to svěřování, že jo, je výhodné, protože on tatínek mlčí jako hrob, konec konců. Takže to je prýma. No, já si dokonce, já jsem se připravoval jaksi velice důsledně a se značným předstihem časovým, protože už v létě jsem zašel na hřbitov, já tam chodím jako zvykat, že jo.
10: Jako vy sám, a vy máte místo, vy už máte svůj hrob?
9: Ne, já chodím na různé hřbitovy, že jo, tak si vybírat. A shodou okolností taky vzal jsem tam i ženu. Takhle bylo to k večeru, neboť jsme čekali, až nám přijede autobusem dcera na návštěvu a ona měla zpoždění, tak se říká, tak juknem se na hřbitov.
10: Co tam, jinýho, že jo?
9: Tam je veselo a procházeli jsme se tam, bylo to pěkný a když dcera volala teda, že už dorazila, ať si vyzvednem, tak jsme zjistili, že nás tam zamkli na tom hřbitově a žena se začala děsit a říkala, no tak co, že tak si tady pobudem, zkusíme si to přes noc, jak nám to půjde a jí se nějak nechtělo, tak nakonec jako dokonce byla ochotná prostě podstoupit nějaký ten sportovní výkon, tak jsme tam přelézali zeď a
10: to je romantický,
9: dránku,
10: ale
9: zeď, no, to jak... A dcera potom konstatovala, že konec konců jako je to zcela přirozené, že si vyzvedává rodiče ze hřbitova. Hezký to byl. Já si tam dokonce vyhlíd jeden pěkný hrobeček, to bylo v Týně nad Vltavou shodou okolností a vůbec nejširší hrob, který jsem tam spatřil na tom krchově a ten opravdu to bylo trošku jako taková startovací dráha na letišti, jo? Prostě jako nádhera.
10: To se vám zalíbilo.
9: To vypadalo jako hromadný hrob úplně a uprostřed z toho trčel kříž a já jsem se šel podívat, čí to teda je. A musel jsem si sundat brejle, abych to dokázal přečíst, proč mám brejle na dálku a koukám a tam bylo napsáno rodina blábolilů. A to mi přišlo, že tam bych mohl ležet klidně. Jo.
10: A to byl nějaký hromadný hrob třeba pro politiky možná, víte, to no, tam no, používají?
9: Jako mají rovnou... Jakmile někoho pasuje asi na blábolila, tak...
10: Tak si tam jde rovnou
9: tak
10: potom lehnout.
9: Přilehne.
10: Tak to musel být hodně široký hrob, pane doktore, to chápu.
2: Mohla bych tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
9: ona
2: představu.
9: Ona ještě vypadá zdravě.
10: Taky mě to napadlo. Ani vydrž.
2: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchal a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš a pak si přilehneš.
3: Člověk takhle přemýšlí v tom věku už, jo? Taky máš, Zdeňku, jako rozmyšleno, kde a jak třeba
11: jednou
3: by si odešel a chtěl, aby se s tebou pozůstalí rozloučili.
11: Nemám ani jako nějaký
3: ani skladbu hřbitov. Vybranou.
11: Skladbu taky nemám, taky ne. Ale
3: jsi
11: já bych
3: nepřipraven.
11: Já jsem absolutně, jestli mě to zaskočí, tak to bude teda ouvej. Já jsem moravský Slovák, takže samozřejmě na svém moravském Slovácku. Ale musím se přiznat, že když přijedu do neznámého města a mám chvilku čas, nebo vesnice, tak se jdu podívat na hřbitov. Já chodím rád na hřbitovy. A třeba doporučuji všem je krásný hřbitov nad Velehradem. To je ze strany, když se jde od Tupes, tak se vyškrabeš na ten kopec a tam po pravé straně je tak stráně jako je nádherný hrob. A potom jsou krásný ty židovský hroby. Třeba v Brně máme taky krásný. Nebo v Třebíči je nádherný. Že? Takže to se jdu podívat, ale že bych měl vybraný a už bych si vylosoval i to místo, kde budu ležet, tak
3: to, se
11: to zatím. No ne, já prosím, jako já si myslím, že zatím. Jo. Jako nemám to.
3: Zatím místo opravdu jenom životního odpočinku, jenom si tam tak jako pokochat. Protože já na hřbitově taky rád občas zajdu. To už je dnes vlastně jediné místo, kde člověk zažívá klid. Dřív to byly třeba návse, no, tak, ale tam je všude dneska ruch, auta, provoz.
11: No, no.
3: Na tom hřbitovu i ten obyčejný park někdy bývá rušnější, protože tam jsou děti. A
11: ano,
3: tady
11: ano.
3: Bývá opravdu klid.
11: Tam
3: slyší
11: ticho.
3: Člověk ty ptáky, občas zní zvony z kostela.
11: Akor, když na podzim opadne to listí, on tak jo, jako voní, takový jako prostě má svoji vůni. A já teda bych to, kdybych si vybíral ten hrob, abych to nerad zakřikl, protože když mi bylo 70, tak já jsem od svého ředitele dostal smlouvu na dalších 70 let.
3: Jo.
11: Tak já bych ho nerad zklamal,
3: ano.
11: Takže musím to tady vydržet, už jsem si ukrojil 4 roky z té druhé sedmdesátky, takže mám před sebou ještě 660 a nevím, jestli do té doby budou ty hřbitovy, protože ta AI, aby nám to nezničila.
3: My jsme tady nedávno řešili taky to, že jako starší dostávají naši humoriádníci i občanské průkazy s tím, že se musí dožít ještě dalších 30 let od svých třeba 70-80, tak i tam je závazek. Už máš taky takovou
11: občanku. No já půjdu právě teď, do konce srpna letošního roku
3: a
11: mám...
3: A prodlouží ti to do 120.
11: Tak jsem zvědavý, jestli mi to prodlouží, nebo jsem neomezený, anebo řeknu, vám to dám jenom na rok. No, uvidíme, co to udělá.
3: Děkuju za výběr, děkuju vám za pomoc. Nekončíme, za malou chvíli se Zdeňkem Junákem Humoriádě vybíráme další ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Zdeněk Jurák v Humoriádě teď si vybírá ze seznamu, zase nám něčím obohatí vysílání. Kým?
2: Tak, můžeme se zasmát, ale už jsme se nasmáli, že jo? Takže jsou tady další dva komici, ano. Luděk Sobota, Miloslav Šímek, FKU radí, pátra, informuje.
3: Federální kriminální ústředna vyhlašuje celostátní pátrání po Jiřím Česílkovi, který je stíhán pro trestný čin ublížení na zdraví. Je Česílko bez pracovního poměru, původním povoláním plavčíka masér, se potuloval v okolí rybníku i koupališť a slabší rekreanty, zejména mladší ženy, stahoval s oblibou pod vodu, kde je dovedně masíroval. Jedná se zřejmě o duševně narušeného jedince, o čemž svědčí i to, že v celém kraji soustavně skupovával hrnečky s pokličkami.
4: Jiří Česílko, přestože se těšil dobrému fyzickému zdraví, vyhýbal se v posledních 20 letech jakémukoliv pracovnímu poměru. Živil se prodejem nezákonně získaných ryb, za které lákal z důvěřivých občanů tuzexové bony. Jiří Česílko je střední, spíše menší postavy. Má silné, smyslné rty, velké šedozelené oči, zelené vlasy, drobné prsty na konci oteklé do bambulek, od věčného přešívání kabátku a bot na vrbě, kde bydlel v hnízdě.
3: Naposledy byl viděn ve Vodňanech na náměstí, a to nevkusně oblečen. Měl na sobě brčálově zelený kabát a na nohou červené polobotky. Očití svědkové tvrdí, že si pro sebe mumlal nesmyslně něco jako brekekekeke.
1: Zdeňku, oblékli tě takhle někdy?
2: Myslíš jako do Hastrmanského? Ne, Hastrmana jsem nikdy nehrál.
1: Ne.
2: Zatím, možná třeba přijde nějaký starý Michal v Lucerně nebo něco takového.
1: Obarvit vlasy na zeleno.
2: To ne.
1: Nasadit paličky na prsty.
2: Spíš jaknu paličku do ruky a postavím je k plotně nebo k nějakému a budu klepat maso nebo tak. Ne, hrál jsem v pohádkách, ale hrál jsem třeba Dlouhýho. Bohatce dlouhý, široký, bystrozraký. A to jsem byl na takových vysokých koturnách a vytahovali mě, měl jsem ty kalhoty takhle jako nařasený, takže jsem byl tady zavěšený za zády na takové konstrukci a když mě vytahovali, tak já jsem měl nahoru a ty kalhoty, že byly zatížený závažím, tak se povolovali a ta...
1: Že zůstávali u země.
2: U země
1: a
2: ten dojem byl opravdu, jako že teda jsem vyrostl třeba o metr nebo tak. To bylo jako úžasný. Děti byly prostě nadšený, že ty jako když jsem potom, jako to skončilo a čekali na mě.
1: Čekali, že přijde ten
2: s maminkou, tak abych jim to ukázal. A to mě zaskočilo. A jednou to bylo v létě, jsem přijel v Bermudách a teď ty moje hůlky, říkám, krutí brko, to bude nepříjemný. Takže ne, Hastrman mě minul teda.
1: A nějaké barevné vlasy v roli jsi měl?
2: Barevné, takhle jako svoje, že bych se obarvil, ne paruky, to jako jo, ale svoje to ne.
1: A nějakou divokou paruku?
2: Divokou paruku, ale spíš bych jako řekl, když jsem byl obsazen do role Otela, to jsem byl mladší jsem byl, tak jsem nosil takový mikádo. A režisér měl představu, že Otelo je válečník a v té době si ti chlapi vyholovali hlavy. A tak mi říká Zdeňo, nevzal bys to do hola? No kde pak, já jsem byl hrdej na ty vlasy, Patriku, říkám, no to ne. No a výtvarník Honza Dušek říká, hele, já ti vyrobím glocnu, jako dejme, jak má Fantomas.
1: Jo.
2: A ono se to lepilo už na lopatky, jo, ale to si v tom schodil jak golem. To bylo tak nepříjemný. No a já jsem nikomu nic neřekl a v den premiéry jsem přišel o hodinu dřív do vlásenkárny a říkám, děvčata, vemte mě do hola. Ty se zblázním, říkám, vemte mě do hola, prostě to, takže mě opravdu.
1: No jo, ale pak jsou role, které jsem musel hrát v jiném představení a tam jsem musel mít vlasy, takže tam pak spadl.
2: No, ale na základě toho, že jsem měl holou hlavu, jsem dostal roli v četnických humoreskách.
1: Protože, špatné k něčemu
2: protože přišel pan režisér, když si vybírá, říká, můžete mít tu hlavu dlouho, jako takhle holou? No, já bych tak porostl, říkal trošku, tak dejme centimetr, půl centimetru. A říkám, jo, jo, jo, a když budete potřebovat vlasy přesně, jak se ptáš ty, říkám, daj mi paruku, že jo, tak jako, takže pak se to někdy řešilo s parukou, ale nebylo toho až tak moc.
1: Když jsi přišel s ohlenou hlavou domů, co tomu řekla žena?
2: No, moje žena, to už to vlastně prasklo po premiéře v klubu, když jako jsme už taková ta oslavička, že jo, ta party popremiérová, tak jako původně tomu nevěřila, protože já jsem říkal, že mám tu glocnu, tak si myslela, že to je ta glocna. Jo, ale jo. Když jsem přišel holohlavě, říká, no teda. Ale pak si na to zvykla a jak, ty, jak už to strniště, jak mě hladěla po té hlavičce, škrábala si tím dlaň, tak pak jako říkala, nech si to, nech si to. No a tak když jsme pak dotočili, tak jsem se zase nechal narůst vlasy teda.
1: Vzpomíná Zdeněk Junák v Humoriádě a vybral tedy federální kriminální ústřednu v podání Luďka Soboty a Miloslava Šimka. Můžeme s tím ještě pokračovat, anebo si dáme seznamovací kancelář. Tam by se ocitli ale pak Lubomír Lipský a Miroslav Homola. Vybíráte si vy rozhodujete o tom, co budeme dál vysílat, kterou ukázkou budeme pokračovat. Můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900, je volný, volejte, anebo pište SMSky, pokud se neprovoláte do studia. Číslo je 90 011 04, stačí heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Planéto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: To tak, připomínám, že naše návštěvy zámeckého léta najdete i na webu zámeckéléto.cz. To všechno, co jsme odvysílali, můžete se k tomu kdykoliv vrátit a prohlédnout si třeba i to, jak vypadají ty velké návštěvy o víkendu na zámcích, kdo mluví, jak to u něj doma vypadá a tak podobně. Teď je tu Humoriáda se Zdeňkem Junákem. Vybíráte si mezi Luďkem Sobotou s Miloslavem Šimkem a Lubomírem Lipským s Miroslavem Homolou. Telefonáty pokračují. Koho teď máme tedy na lince 731 800 900?
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych hlasoval pro pana Lipského s panem Homolou. Díky.
1: Děkujeme.
3: Naschledanou.
1: Jdeme za dalším.
4: Maucta, mládenci, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano, a hlasuje pro co, pejskař?
4: Takže dáme si... Brekekekekeke.
1: Dobře, pochopili jsme. Varianta A. Dobrý den.
5: Tady je Květa ze Strážnice.
1: Zdravíme.
5: Prosila bych Háčko a chtěla bych se něco zeptat pana Junáka.
3: Povídejte, paní Květo.
5: No, chtěla bych, jestli budete někdy čas o těch 9, jak vysíláte, zahrát písničku Večerní četro dospělé, bych prosila.
1: Vy si z toho děláte písničky na přání, vyloženě.
3: Večerníček pro dospělé. No. Paní Květo, neslibuju, popátrám a možná to časem během prázdnin zazní.
5: No, tak moc vás děkuju, jo?
3: Naschledanou.
1: Děkujeme, přesouváme se za dalším výběrčím hlasujícím.
6: Zdraví Petr.
1: Také.
6: Zdravím samozřejmě pana Junáka a i vás, Patriku. A já tu seznamovací kancelář, myslím si, že dost znám Lusty Seháka, ale tuhle neznám.
1: Takže Bčko?
6: Poslech. Ano.
1: Dobře, tak ano. I váš hlas rozhodl, že uděláme změnu a posuneme se právě do tohle šuplíčku archivního. Lubomír Lipský, Miroslav Homola v seznamovací kanceláři.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den.
7: Prosím vás, je zde seznamovací kancelář?
8: Ano, seznamovací kancelář. Co si přejete, prosím?
7: Jmenuji se inženýr Sýkora a chtěl bych se seznámit.
8: Jděte se mnou.
7: Ale ne, pochopitelně s nějakou ženou.
8: No, svělo, vy jste lahůdka, vztrhuji. S jakou?
7: O tom bych se chtěl právě s vámi poradit.
8: No.
7: Rozhodně by měla být příjemného zevnějšku, no. Distingovaného chování.
8: Jakého?
7: Distingovaného, no. Vybrané mluvy.
8: Oj.
7: Se smyslem pro domácnost.
8: No, tak to bude těžký, pane. Hlejte, víte co, přijďte se zeptat za 14 dní. To nám přijde zboží.
7: Ale já bych se rád seznámil hned.
8: A co pak tak najednou, člověče?
7: Víte, já už čekal tolik let.
8: No vidíte, tak počkáte ještě 14 dní, no.
7: Já bych vám dal, kdybyste se neurazil.
8: Ale no to víte, že ne.
7: 100, kdybyste se mohl podívat, jestli nemáte náhodou, abych tak řekl.
8: Jo, vy myslíte jako pod pultem, že ano? No tak to je jiná, to máte říct najednou, že ano? Tak to máme tady, pojďte se podívat, jo? Tady mám takovou, hledajte, takovou silnější vdovičku, nějaká Konopásková se jmenuje. No schválně na ní mrkněte, na Konopáskovou, no.
7: No,
8: co říkáte?
7: Abych tak řekl, je trošku korpulentnější.
8: No, to víte, dobře živená, to víte. Taky proto jí mám pod pultem. Tahle ženská paneta vydá za 2.
7: No, já mám z té fotografie také ten dojem.
8: No, tak já jí brnknu, jo?
7: No, moment, počkejte.
8: Ano, počkejte, nežinírujte, pane inženýre. Tak moment, vytočíme. Haló? Jo, to seš ty, Máňo? Jo, tak je tady nějaký koňadrám?
7: Ne, Sýkora.
8: Sýkora, koňadra, to je za svobodná asi.
7: Ale ne.
8: Sýkora se jmenuje.
7: Jo.
8: A chce si tě vzít. Cože? Jaký je? No, tak jaké vypadá, jako když neumí počítat do pěti. No spíš takovej ňouma to je, no.
7: Co?
8: No ňouma, ale inženýr.
7: Proba vás, prosím, diskrétně, no, diskrétně.
8: Tak diskrétně, diskrétně. No tak je už takovej trochu proplešatělej, nos má tak nakřivo, no ale celkem to jde. Cože? Že ne? No, tak jak chceš. No. Tak ona prej teďka má nějakého pokryvače, tak jedině kdyby vybouch.
7: No to jsem rád.
1: Úžasná dvojice Miroslav Homor a Lubomír Lipský, telefonát Máně. Mě tak napadlo, Zdeňku, ty telefony v dnešní době, kdy je můžeme nosit sebou, už si díky tomu měl někdy problém? Zapomněl jsi ho třeba v kapse, když jsi šel na jeviště,
3: ne.
1: Nebo zazvonil ti někde nevhodně třeba, i ne při práci, ale tak.
3: Třeba teď se zeptej, jestli mám u sebe mobil.
1: No, máš u sebe mobil?
3: Nemám. Mám ho v autě. A tak, takže já když
1: přicházím... A nebojíš se ho tam nechat?
3: Ne, nebojím. Já když přicházím do divadla, tak vezmu mobil, tak přijdu do šatny, otevřu šuplík, strčím ho do šuplíku a hotov son. Prostě ne. Je pravda ta, že my máme mladé kolegy, že jo, kteří to pořád tahají u sebe, i když jako tedy pozor, pan ředitel je přísný, to znamená na jeho zkouškách, když někomu zazvoní mobil,
1: no,
3: byť má tichý chodou, já ty tom blum, jo, tak se platí tuším 10 euro, my máme pokutu. Nebo 5, možná 5 nebo 10 euro.
1: Vyjedete v eurech?
3: Ano, a když jako přijdeš za ním a řekneš, hele Říďo, prosím tě, moje žena se čeká, nebo mám nějakou záležitost a čekám na telefon, to máš povoleno. On opravdu zas není takovej, jako prostě, že by nás jako prostě buzeroval a tak dál. Ale když jsme hráli hru Markéta Lazarová, tak mému nejmenovanému kolegovi vypadl na jevišti během hry mobil. Tenkrát taková malá Nokia, protože byla stříbrná, tak to vypadalo jako kus nějakýho kovu, že ano. Třeba nějaká malá dýka. Druhý kolega velmi pohotově to prostě odkopl a jak to jelo po tom jevišti, tak v tom světle to krásně zablesklo, no a potom lidi se ptali, co to bylo. A říkám, no tak asi mu tam upadl kus jako dýky nějaký, nebo je při tom šermování.
1: Našel ho pak ten telefon? No.
3: Našel se. Víš, ale co je nejhorší, jako když se zeptáš, prosím tě, a kdyby ti ten telefon zazvonil, ty seš nejvyšší, ty bys tako zvedl? Jako by řekl, halo, moment, promiňte, zrovna hraju Sirana. Jo, jenom tady prostě poradím Kristiánovi, jak to má řešit s Roxanou a hned ti zavolám zpátky. No, to je prostě nesmysl. Takže ne, já když jako jdu za prací, ať už do studia, nebo na jeviště, na zkoušku, odkládám a hotovo. Je pravda ta, že někdy se moje žena zlobí, nebo vůbec lidi se zlobí, že se mě nedovolali, ale to mě jako, tamto číslo se ti znázorní, takže pak ho zavolám. Někdy na to sice zapomenu, ale no tak to.
1: Fungujeme.
3: No jistě. Já třeba obdivuju svého kolegu Svatopluka Skopala, který je letitej člen Vinohradského divadla.
1: Ten nemá.
3: Vůbec.
1: Ano.
3: Vůbec.
1: Vůbec, ano.
3: Prostě ten musí žít v krásným, takové v té auře svojí, prostě v ten okruh
1: klidu.
3: Samoty, to je prostě nádherný. Tak obdivuhodné.
1: My teď ty telefony využijeme, teď se jich můžete chopit a rozhodnout, čím ukončíme, zavřeme dnešní vysílání Humoriády. Ještě dokončíme tu seznamovací kancelář a povídání v ní s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou, nebo zavzpomíná na veselé natáčení s Francouzi a co se u toho všechno může stát ze silvestrovského kufru. Sabina Laurinová, nabízím proti. To je druhá ukázka. Vyberte si vy 731 800 900, číslo pro SMSky 90 01 04, humor mezera A nebo B. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pověste na otázku jednoduše do telefonu. Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou nebo Sabina Laurinová by měly znít ve vysílání. Tak telefony v provozu. Dobrý den, přejeme se Zdeňkem Runákem.
2: Ještě jednou za Zdrochavy a určitě Ačko, chlapi.
1: Dobře, tak jo, zapisuju vaše rozhodnutí a jdeme za dalším, kdo se dovolal. Vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zuzdovnek, zdravím Zdeňu a Patrika. Musím prásknout na Zdeňu, že měl krásné příběhy se Sabíkem a Sabínkou. To už nemá. A pana Homolu.
1: A Lipského. Dobrá, dáváme jim bod.
4: Já zdravím do Zdounek celou Zdounečanku.
1: Teď zdravíme kam? Dobrý den.
5: Tady je Miloš Podhůří od Lidských hor. Já vás oba moc zdravím.
4: Dobrý den.
5: A přál bych si pana Homolu a pana Lipského, děkuji.
1: My taky děkujeme všem, co pomáhali, co rozhodli. Je to Ačko, čím budeme pokračovat, to znamená, dokončíme scénku nazvanou v seznamovací kanceláři s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou.
6: A něco mladšího by tady nebylo.
7: Bože, vy byste toho chtěl za stovku.
6: Já vám přidám ještě jednu.
7: No tak počkejte, jak co tady tuto tu. No tak podívejte se, je jí 23, hezká, že inteligentní.
6: No to by šlo.
7: No jo, ale je v tom háček. No, má 6 dětí.
6: Je 23.
7: No, co se divíte? Každý máme nějakýho koníčka.
6: Tak víte co? Já vám dám ještě 100.
7: No, tak v tom případě bych měl tady tuhle Julču. Holka jako v obrázek. 21 let, pane, tu si schovávám.
6: A jak dlouho?
7: No, takových 10 let už.
6: Že jich bude dneska 31.
7: No vidíte, a víte, že mě to ani nenapadlo. Hlejte, já vám něco poradím. Nechcete radši zůstat svobodné.
6: A to říkáte vy? Vedoucí seznamovací kanceláře?
7: No právě proto. Dejte na starýho praktika, pane. Ani nevíte, co tady mám reklamací.
6: Když já se cítím takový, no, takový osamělý.
7: A dejte pokoj, tak si spolu občas vyrazíme na pivo a bude po osamělosti.
6: Ne, já bych se radši oženil.
7: Tak prosím, jak chcete, ale já vás varoval. Takže nám tady zbývá tady Jaruška Vlková, osamělá intelektuální.
6: No, to je ono.
7: No tak já vám to sjednám tak na středu ve 3, na Národní 3.
6: A jak já ji prosím poznám? A
7: prosím vás, ta bude přečuvovat lidi aspoň o 3 hlavy.
6: Ona je vysoká.
7: To bych řekl, přes 2 metry. Hrála košíkovou za nároďák.
6: Ale to se ke mně vůbec nehodí. Já měřím 162 cm.
7: No a můžu já za to, že jste takový prcek?
6: No nemůžete, ale můžete mi zprostředkovat přiměřeně vysokou ženu. Opakuj přiměřeně. Ne, přes 2 metry.
7: No prosím, tak jak myslíte. Jinak ale už nic na skladě nemáme.
6: Mimochodem, děláte už v téhle branži dlouho?
7: Oh, depa, krátce. Já jsem dřív prodával v Mototechně.
1: Humoriáda. Konec dnešní humoriády, ještě písnička a pak další zprávy, další pořady. Zdeňku děkuji za návštěvu a za pohodu ve sváteční den.
4: Patriku, já děkuji za pozvání, přeji tobě a přeji všem, kteří nás poslouchají, pohodové, teď se věří Vánoce, pohodové prázdniny, dávejte na sebe pozor a pamatujte, že se srandou to vždycky jako jde líp. No a ještě pozdravím svou kolegu Pavla Kašpara, který nás poslouchá každé ráno mezi 4. a 5. raní, zatímco my mezi 16. a 17. vysíláme. Mějte se moc a moc hezky.
1: Ano, a zítra s Martinem Zounarem.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: V Modřicích u Brna začnou od 1. září fungovat modré parkovací zóny. V Brně začíná týdenní festival Planet. Na Vysočině vznikne první ptačí park. Zítra bude převážně oblačno a teploty do 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Hana Florianová. Dobré odpoledne. Silničáři v Modřicích u Brna vyznačují modré zóny. Regulace parkování má ve městě začít platit od 1. září. Do té doby můžou obyvatelé za modrými čarami parkovat bez omezení. V létě radnice ve spolupráci s městskou policií spustí prodej parkovacích oprávnění. Stání bude spoplatněné pouze přes noc, říká nezávislý starosta Modřic Libor Procházka.
2: My jsme se inspirovali brněnskou zónu C, kdy vlastně to placené parkování bude v době od 17 do 6 hodin v pracovní dny. Občané, rezidenti budou mít za první vozidlo 200 korun roční poplatek, tak si myslíme, že jsou to pouze náklady na nejnutnější administrativní práce.
1: Návštěvníci za hodinu stání v modrých zónách zaplatí 10 korun, a to pomocí mobilního telefonu. Automaty v ulicích nebudou. Na brněnské Kravíhoře dnes začíná 8. ročník festivalu Planet. Zájemci si až do příští neděle budou moct prohlédnout obří modely vesmírných těles. 10-metrový model Slunce, 6-metrový model Černé díry a model největší planety sluneční soustavy Jupiteru. Ten letos dostal přezdívku Gigalon, vysvětluje ředitel hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.
3: Ono to má vodorovný průměr 12 metrů a svislí jako na výšku to má průměr 11 metrů a 25 cm. Takže je to mírně sploštělý. A jinak protože Jupiter sám jako planeta je sploštělý díky své rotaci a jednak ten model už je tak těžký, že se vlastní vahou jako deformuje.
1: Festival Planet bude v Brně pokračovat ještě v týdnu od 3. do 9. srpna. Na Vysočině se chystá první ptačí park. Ornitologové vybrali místo u obce Jihlávka nedaleko Třeště. Nová rezervace vznikne v údolí Hamerského potoka. Lokalita propojuje rašeliniště, podmáčené louky a mokřady. Proměna místa na ptačí park má pomoct obnovit krajinu a napravit škody po intenzivním zemědělství. Voda v údolí zpomalí a tím se zvýší hladina podzemní vody. Podle ornitologů by se díky tomu mělo obnovit cenné rašeliniště. U Jihlávky se už teď vyskytují vzácné druhy rostlin a živočichů. Dnes zůstanou obchody otevřené, přestože je státní svátek. Den upálení mistra Jana Husa totiž není na seznamu svátku, kdy musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Stejně tomu bylo i včera ve svátek Cyrila a Metoděje. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Brouzy by si lidé i přesto měli před cestou na nákupy ověřit, že prodejna nezavřela. Jestli dnes zůstane otevřeno, totiž záleží na obchodnících. Otevírací doba jednotlivých provozoven by se mohla měnit i kvůli začátku prázdnin, kdy lidé tolik nenakupují.
0: Počasí.
1: Zítra bude na jihu Moravy převážně velká oblačnost, částečně se ale může protrhat. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi 27 a 30 stupni. Ráno bude vát slabý jihozápadní, přes den mírný západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Pozorněte teď na dálnici D2 na 42. kilometru ve směru na Brno je kvůli nehodě dvou osobních aut neprůjezdný levý jízdní pruh. Dřívější hlášení upozorňovala taky na rozsypanou suť v místě nehody. Raději tam zpomalte, provoz je ale mírný. A pozor taky na nehodu dvou osobních aut na ulici Hněvkovského v Brně. Šťastnou cestu vám přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Hana Florianová.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: V neděli 14. června se v brněnské vile Levbér uskutečnilo celorepublikové finále dětské pěvecké soutěže Děti a píseň 2026. V režii a hudebním doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů se představilo 18 mladých zpěvaček a zpěváků z celé republiky. V dnešním svátečním výběru ze záznamu této soutěže si poslechneme 10 z nich, které porota ocenila zlatým pásmem.

Příjemné odpoledne vám od mikrofonu přeje Jaroslav Kneisel. Máme dnes sváteční den a tedy i program našeho vysílání je tomu přizpůsoben. A zrovna v následující hodině pro vás máme něco opravdu extra. Budu věřit, že už jste slyšeli a znáte soutěž Děti a píseň, tedy přehlídku určenou mladým zpěvačkám a zpěvákům, kteří se věnují a prezentují lidové písně. Už před více než 4 dekádami s tímto nápadem přišel někdejší dramaturg Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů Jaroslav Jakubíček, aby Broln doprovázel nejlepší mladé slavíčky. A tak je tomu podnes. Celé první pololetí roku se konají základní, regionální, zemská kola až po to hlavní, které už je v organizaci a pod patronací právě Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Ale přátelé, přeci jen pojďme trochu prakticky. Tak třeba dejme tomu čistě hypoteticky, že je nějaký zpěváček třeba z hornácké obce Hrubá Vrbka a je opravdu šikovný. Tak jak se může dostat až na celorepublikové kolo? Tak poslouchejte. Takový, dejme tomu, budeme mu říkat třeba Pavlík. Zaspívá třeba, a to může nebo nemusí, v nějakém školním kole. Odtud jej vyberou do kola hornáckého a zaspívá si ve Velké nad Veličkou. Tady se mu daří a porota uzná za vhodné, aby šel reprezentovat Hornácko na regionální kolo soutěže Děti a píseň, chcete-li slavíček, do regionálního celoslováckého kola ve Veselí nad Moravou. A představte si, že i tu se našemu Pavlovi daří a porota jej pošle do zemského kola. To se uskutečnilo v Rožnově pod Radhoštěm a soutěžili zde zpěváci z celé Moravy a Slezska. A i tady patřil Pavel mezi ty lepší a byl poslán na finále soutěže Děti a píseň, které se uskutečnilo v neděli 14. června v brněnské vile Levber. A tady stejně jako v Rožnově na zemském kole hraje a mladé pěvce doprovází Broln. Podsud to byla smyšlená možná cesta našeho hypotetického Pavlíka z Hrubé Vrbky. Ale následující hodinu budeme poslouchat ty děti, které opravdu ve všech těch kolech úspěšně zaspívali a dostali se až do Brna. A právě takto Broln začínal před necelým měsícem úpravu brezovských tanců. Přátelé, příjemný poslech.

Dozněla živá nahrávka brezovských tanců z pera Jaroslava Jakubíčka v podání Brolnu s primášem a uměleckým vedoucím Petrem Varmužou a dramaturgem Pavlem Trkanem. Ten stojí také za hudebními úpravami celého finále soutěže Děti a píseň. Slávy, která se uskutečnila v neděli 14. června v brněnské vile Léfber. Přijelo zde 18 zpěvaček a zpěváčků ze svých domovských regionů na Moravě, ve Slezsku i v Čechách. Přijela zde odborná porota, v jejímž čele stál etnomuzikolog docent Lubomír Tilner a jak jsme slyšeli, byl zde i brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. A ještě jednu osobu bych zmínil, která byla po celou dobu soutěže oporou všem zpěvákům. Byl to moderátor Tomáš Gross, kterému už za chvíli v sestřihaném záznamu předám slovo. Zmiňovaná porota vybrala 10 dětí, které ohodnotila zlatým pásmem a 8 dětí získalo pásmo stříbrné. Do dnešního speciálu vybírám všechny, kteří odcházeli s pomyslnou zlatou stuhou. Mezi takovými byla třeba i Táňa Vlčková z Chorině u Valašského Meziříčí, která celou soutěž odstartovala, tedy i v našem pořadu jí patří začátek. Jo, a málem bych ještě zapomněl. Soutěžní rámec počítá s tím, že každý zpívající porotě i divákům přednese dvě písničky. Jednu bez doprovodu.

0: Krásný hlasání Vlčkové Schorině, porota teď musí tak jako nastavit tu linku, to je vždycky nejtěžší říci si, když máte před sebou ještě další 17 zpěváků, jak nastavit to nivo, ten základní bod, od kterého se budeme odrážet i u ostatních. Abyste si nemysleli, že to dnes je čistě dámská, dívčí a ženská záležitost, tak si pozveme konečně prvního chlapa, tím je Cyril Hlaváček. Cyrile, ty hraješ na housle ve dvou cymbalových muzikách. Tvůj velký vzor, protože se věnuješ verbuňku, je Erik Feldwabel, několikanásobný vítěz strážnického verbuňku. Chodíš rád plavat? No, ale co mě zaujalo, ty se ve volném čase s tatínkem věnuješ renovacím starých aut. Je to tak? Které auto nejstarší máte doma?
1: No, Mercedesa V108 z roku 1972.
0: Jo, tak to vím přesně, děkuju moc, to je krásné auto. Umíš už tátovi pomoct, že i něco dáš dohromady, zašroubuješ, vyšroubuješ, vyklepeš nějaký blatník, anebo v čem spočívá tvá pomoc?
1: No, spíš v leštěním, ale když něco spravuje, tak se dívám.
0: A poslední věc, o kterou vám prozradím o Cyrilovi, je, že se rád dívá na filmy s Jean-Paul Belmondem, to má velmi rád, a poslouchá hudbu ze 70. až 80. let, což je teda asi výlet do historie, který patří k těm starým autům, těm veteránům. Tak, Cyrile, ty budeš zpívat písně Hrajte mě husličky a Za Moravu třešně sů. Je to tak? Nespletl jsem to? Nespletl. Cyril Hlaváček.

0: Cyril Hlaváček dospívá svadové písně a my půjdeme rychle dál. A za námi k mikrofonu přichází Eliška Tesařová. Tak Eliško, tobě je 12 let, prozradit všem přítomným o tobě mohu, že ráda vaříš, pečeš, fotíš, maluješ a zpíváš, hodně tě baví matika a tělesná výchova, no a máš oblíbené filmy. Které to jsou?
1: Harry Potter, Wednesday a Jurský svět.
0: Čteš ráda i napínavé knížky. A teď jsme u oblíbeného jídla, to byla taky jedna kolonka v přihlášce a my jsme se tam nezhodli v tom, co bylo v přihlášce a v tom, co jsi mi říkala v zákulisí. Tak které je to opravdu nej? To, co píše maminka, protože to je její jídlo, nebo to, co chutná tobě, poté to vaří tatínek? Je potvora ten moderátor, ale kuřecí řízek s vídeňským bramborovým salátem je nejlepší od tatínka a segediny nejlepší od maminky. Je to tak, kývně, jakože hodně, jakože si to vyžehlíš u obou. Fialenko modrá a pásla divečka páva, to jsou dvě tvoje písničky, zpívá Eliška Tesařová.

A teď k mikrofonu přijde Tobias Elijah Stevenson, tedy jeden člověk se třemi jmény. Tobias je skvělý v tom, že místo dvou řádků napsal půl a čtvrky, což ale určitě nezvládneme přečíst. Tobe, nemusíš chodit tak daleko, pojď klidně ke mně, úplně v pohodě. Ty jsi teď důležitý, ty budeš za chvilinku zpívat, ale já rád o tobě prozradím to, co jsi napsal, nebo napsal někdo z tvých blízkých rodičů, že kombinuješ bojovníka a umělce, protože jsi závodník a vícemistr České republiky v rychlostní kanoistice. Vedle toho zpíváš opeře Toska v Libereckém divadlu, máš hlavní roli v muzikálu Dvojčata a samozřejmě s Jablonskou Nisankou účinkuješ na festivalech. Ten záběr je poměrně široký. Hraješ na klavír, maluješ, tančíš, ale děláš výborně samozřejmě i ten sport. No a říkal si, že můžu prozradit jednu záležitost, která si určitě zaslouží obrovský potlesk, protože tobě v roce 2021 diagnostikovali leukémii a ty si ten největší boj svého života už vyhrál a jsi zdravý, což je super. A teď už se nemusíš trápit nemocí, teď už můžeš sportovat, můžeš zpívat, můžeš tančit, můžeš hrát. Tobias Elijah Stevenson.

0: Tobias Elijah Stephenson dospíval, míříme do Horního Němčí. Jakub Popčík je tady. Kubo, ahoj.
1: Ahoj.
0: Prosím tě, ty chceš být hercem a zpěvákem, máš velké přání, aby všichni byli zdraví, což se naštěstí prozatím plní. A tebe prý nejvíc baví, když máš moc posluchačů a diváků. Tak nevím, jestli tohle jako je dost, jestli to stačí, nebo je potřeba ještě někoho svolat zvenku. Stačí takhle takové auditorium?
1: Jo.
0: Je to v pohodě, jo? No ale jsi zvyklý i na větší, protože si myslím, že jsem tě loni viděl ve Strážnici ve finále Verbuňku, je to tak?
1: Jo.
0: Jo, no, si pokecáme. Všichni stáli, všichni tleskali, jak se ti to líbilo?
1: Dobře.
0: Ty tady máš napsáno, že jsi člen Slováckého divadla, a teď se soustřeď, celá věta, prosím tě, jo? A zpíváš v muzikálu S tebou mě baví svět, hraješ tam Míšu. Já nevím, se přiznám z těch dětí, první, co mě napadne, S tebou mě baví svět, a když řekneš Míša, tak je to takové, tak vpadne do toho kupé Matýsek se, ale nevím, jestli je to jeho replika. Už ani neříkáš, že jenom krotíš hlavou. Tak mě řekni aspoň celou větou ty repliky, které máš nejradši z filmu S tebou mě baví svět. Co hraješ ty?
1: Mě praskla guma u spodňáru.
0: Teď? Nebo v tom muzikálu? V muzikálu, výborně. Když jsem byl malučký a vždycky jsem si myslel, jsou to dvě písničky, sedí to, tak vám teď bude zpívat Jakub Bobčík.

Jakub Bobčík a jeho dvě finálové písně. Finálové písně dvě zůstanou i nadále, jen budou jiné a bude je zpívat někdo jiný, konkrétně Veronika Varchilová. Co o Veronice? Folklorem prakticky žiju, zpívám a hraju v cymbalovce, tancuji v Dolňácku, všechno dělám, baví mě všecko, kde se něco děje. Jsme čtyři doma děti, dva ogaři, dvě dcerky, tak je u nás hodně veselo. Hraju na hodně nástrojů, primuju cymbalovou muziku hluk. Kromě toho ráda soutěžím, recitace olympiády ve škole, sportovní, přírodovědná, recitační, sportovní závody. A jsem bývalou mažoretkou a největší úspěch byl druhé místo na mistrovství České republiky, ale už to nedělám, protože přednostní je folklor. Řekl jsem všechno, co jsem říct měl. Ještě doplním, že tady máš napsáno, že když zrovna nespíváš lidové písně, tak si doma pouštíš Beatles nebo Abu. Tak jsem tak jako nevinně se zeptal, jestli viděla muzikál Mamma Mia. Veronika se normálně rozčilila, říká, maminka ho viděla a mě ho fakt normálně sebou nevzala. Jako jo. Já jsem prostě muzikál Mamma Mia ještě neviděla. Tak mám další tip za odměnu, když to bude třeba dneska stříbrné nebo zlaté, to bude v každém případě, tak můžete vyrazit na Mamma Mia, aby si mohla Verča naživo vyzkoušet a poslechnout a podívat se na písničky skupiny ABBA. Já chodila, chodila, daj mě Bože vědět a něco od ABBY bychom si teď dali s Veronikou Varchilovou. Já.

0: Uplynulé minuty patřily Veronice Varchilové a my míříme symbolicky do Rokycan, protože odtud více než 3 hodiny cestoval Matěj Vejvoda. Matěj o sobě píše, že je zpěvák, muzikant a vypravěč, co rád těší a baví publikum. Chtěl bys natáčet lidové písně v Českém rozhlase Plzeň, nestačí ti ČR Brno? Teď můžeš natáčet pro Brno.
1: No, momentálně se nachází v Brně, takže ano, ale jinak pro mě z Rokycan je samozřejmě lepší v Plzni. A mám to tam rád, protože je to krásná budova.
0: Dobře, máš rád i historii, nějaké období z historie je tvoje nejoblíbenější?
1: Určitě, mám rád baroko, takže rád ho hraju na housle, takže je to pro mě srdeční záležitost.
0: Další věc, kterou jsi napsal, že máš moc rád veverky. Můžeš mi vysvětlit, proč se ti líbí zrovna veverky?
1: No, protože si myslím, že jsou to roztomilá zvířátka, že dokáží být veselé a dodat dobrou náladu, když třeba vy nemáte tu dobrou náladu.
0: Máš doma nějaké veverky, nebo chtěl bys mít doma veverku?
1: Živou asi ne, půjdu se na ní někam podívat, ale mám 4 plyšové veverky.
0: Dobře. My jsme si s Matějem chvilinku vzadu povídali, protože máš rád i jídlo. A tady musím říct, že Matěj se tak krásně rozpovídal o svém nejoblíbenějším jídle, což je svíčková na smetaně s brusinkami, šlehačkou, citronem a 6 knedlíky. A když to popisoval, tak se zasnil a já jsem dostala hlad. Zpívá Matěj Vejvoda. Jaké písničky, Matěj?
1: Bez doprovodu to bude V drahově je chasa mladá a s doprovodem to bude Ta naše Rokyta.

0: Natzi.
1: Pěkně si Matěj Vejvoda podirigoval brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a Petr Varmuža šlape jak hodinky. Dobrý. Alžběta Otová je další zpěvačka, kterou společně můžeme přivítat. Bětko, prosím, pojď za námi. Já vám obětce prozradím, že je 11 let, že zpívá a tančí v dětském národopisném souboru Důbravinka, hraješ na klavír a také na violončelo a máš moc ráda pohyb, děláš gymnastiku. Když jsem se doptával teď před chvílí, jestli gymnastika je moderní nebo sportovní, tak říkala rekreační, což se přiznám, neznám v těch dvou základních druzích gymnastik, ale je to taková ta, které se věnujete opravdu ve volném čase a neděláte výkonnostní sport, ale prostě se rádi pohybujete a učíte se některé gymnastické prvky. Což si myslím, že je super, protože dělat výkonnostní gymnastiku by potom soutěže a vystoupení dělalo možná problém v tom, co upřednostnit a kam o víkendu jet. No a poslední věta, to se opakuje buď zvířátka, anebo jídlo a tady zbožňuje svíčkovou. Tak zůstáváme u svíčkové, mamka prý dělá nejlepší, tak ji uvaří na oslavu dnešního výkonu, ale to musíš dobře zaspívat písně Sadila, sadila a co ten ptáček. Zpívá Alžběta Otová.

0: Váš potlesk patřil Bětce Otové, no a číslo 17, číslo předposlední, si vylosoval Damian Prášek ze Starého Města. Damiane, prosím. Damiane, ty máš napsáno, že navštěvuješ sportovní základní školu v Uherském Hradišti. Jakému sportu se tedy téměř závodně věnuješ?
1: Tenisu a hokeji a někdy si s klukama zahraju fotbal.
0: Je potom čas dělat folklor, tradiční lidovou kulturu, máš na to prostor a ještě sílu a energii, aby si to všechno zvládal, protože ty nejenom, že zpíváš, ale hraješ na housle a do toho ještě verbuješ. Tak dá se to všechno zvládnout?
1: Tak někdy jsem už opravdu unavený, ale dá se to zvládnout.
0: Máš napsáno, že jezdíš na kole na pump tracku. Prosím tě, pozrať všem, co je to pump track, jestli máte nějaký pump track v Uherském Hradišti.
1: No, prostě jedete tam na kole a jsou tam prostě takové skoky.
0: A vlny, a je to celé zokruhované a dá se využít energie vlastního těla a energie toho kola. Už jsi nabil pusu na pump tracku? My jsme teď měli půjčený takový mobilní a dva zuby pryč u jednoho dítěte.
1: Hodněkrát.
0: Ale neudělal jsi nic zásadního, že jenom kolo třeba to odneslo nebo tak? Dobře, prosím tě, rád chodíš na ryby, klasický chlap, ukáž, jakou největší rybu si chytil, prosím tě. Ha, co to byla za ryba teda?
1: Sumec.
0: Tak to by možná sedělo, to by mohlo být. A jaké písničky, že budeš zpívat dnes v tom finále soutěže Děti a píseň?
1: My Hradiští mládenci a Hněvala sa moja máti.
0: Damian Prášek.

0: doverboval a dospíval Damian Prášek a číslo 18, poslední, nejdéle čekající, nejméně netrpělivá Sabina Kutláková. Brala to v pohodě, že musí počkat a že bude úplně na závěr. Říká se na závěr to nejlepší, Sabčo, tak držím pěsti, ty jsi domácí, ty jsi to neměla daleko, jsi členkou brněnského Valášku, ráda zpíváš, tancuješ, baví tě i háčkování, tak jsem zjišťoval, co všechno už Sabča uháčkovala, tak spoustu plišáků a právě teď pracuje na hadovi, přála by si, aby ho doháčkovala do té délky, jak sama měří, což je 151 cm. V kolika centimetrech jsi?
1: Asi 90.
0: 90. To už jsi za půlkou, to už se dá, to doděláš do prázdnin úplně v pohodě. Chodíš do atletiky i do gymnastiky a vymýšlíš si různé taneční sestavy. A Sabčo, já se přiznám, že tady v téhle chvíli nemám napsáno, co budeš zpívat, tak tě moc poprosím, abys sama prozradila, jaké dvě písně na závěr zazní.
1: A kapelovka to bude Před naše zahrádka Trněná a s Brolnem Všecko voděnka zebrala.
0: Počkej, ještě já jenom doplním, že zpívá Sabina Kutláková. Před

Dospívala Sabina Kutláková z Brna a my jsme poslouchali finalisty letošního celorepublikového kola, tedy finále soutěže v dětském zpívání lidových písní s názvem Děti a píseň 2026. Toto kolo se uskutečnilo v neděli 14. června v brněnské vile Lefbér. Celé finále bylo organizováno a garantováno brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů. Ten také všech 18 soutěžících celé republiky doprovodil. V čele orchestru stál Petr Varmuža a dramaturgem a také upravovatelem rozhlasového rezidenčního tělesa je kontrabasista Pavel Trkan. A v barvách brolnu pomyslně kope také produkční a organizátor kola Milan Zelinka. Vážení, tak co říkáte na mladé hlásky? Jak se vám líbili zpěváčci? Vybral jsem do dnešního svátečního speciálu ty, které porota ocenila zlatým pásmem za rok 2026. A kteří to všichni byli? Moderátor koncertu Tomáš Gross sice všechny představil a udělal také kratinký rozhovor, ale pojďme si ještě jednou říci, koho jsme dnes poslouchali a odkud zpěváci přijeli. Tedy v Brně zpívali s Brolnem Veronika Varchilová z Hluku, Matěj Vejvoda z Rokycan, ze Starého Města dojel Damian Prášek, také Eliška Tesařová z Prosiměřic, Horní Němčí reprezentoval Jakub Bobčík, z Jablonce nad Nisou přijel Tobias LG a Stevenson, Alžběta Otová přijela z Dubňan, doposlouchali jsme před chvílí Brňačku Sabinu Kutlákovou, zaverboval také Kunovian Cyril Hlaváček a úvod patřil Táni Vlčkové z Choryně u Valašského Meziříčí. Vážení a milí, víte, mám vždy z takového setkání s lidovou písní v podání nejmladších obrovskou radost. Je vidět, že se zpívá a letos jsem si všiml, že opravdu všichni finalisté zpívali s chutí a bylo to vidět, že nad možná drobným stresem z výkonu naprosto převládala radost z toho, že se mohou podělit o píseň ze svého regionu. Velké poděkování patří všem, kteří mladé ke zpívání vedou, ale také všem organizátorům základních i regionálních kol soutěže ve zpěvu mladých nositelů lidové písně. Taky ještě velice rád doplním, že o technické zpracování záznamu se postaral mistr zvuku Michal Zelinka, za což mu patří taky dík. Přátelé, napište mi na můj mail jaroslav.kneisl@rozhlas.cz, jak se vám zpěváčci líbili. Kdo je třeba vaším favoritem a třeba jestli jste se také této soutěže před rokem 10 nebo 40 náhodou nezúčastnili. Závěrem ještě dohrajeme kyjovské verbuňky v podání Brolnu a potom už zprávy a Morava krásná zem. Můj milý, příjemný zbytek svátečního dne vám od mikrofonu přeje a s tradiční prosbou buďme dobří se loučí váš Jaroslav Kneisl a dnes zdravím opravdu do všech stran. K uším všech mladých zpěvaček, zpěváků, muzikantů i pánů, rodičů a učitelů. Příjemný podvečer.

0: Ve středu 8. července si v poradně pro zdraví budeme povídat s oční lékařkou Věrou Kalandrovou o zeleném očním zákalu neboli glaukomu. Co je příčinou tohoto vážného očního onemocnění? Jaké jsou první příznaky? A jaké podoby a úspěšnost má v dnešní době léčba glaukomu? O tom všem se dozvíte, když se nás poslechnete. Srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Badatelé otevřeli digitalizovanou databázi textů Jana Husa. U koupaliště a dopravního hřiště na Riviéře v Brně vznikne nová lávka přes řeku Svratku. Borůvky už jsou na Vysočině zralé, oproti jiným rokům jsou ale menší. Zítra bude převážně oblačno a teploty do 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Hana Florianova. Dobré odpoledne. Výzkumníci z Masarykovy univerzity v Brně zpřístupnili digitální databázi spisů Jana Husa. Lidé v ní najdou přes 500 převážně latinsky, ale i česky psaných textů. Kromě rukopisů v databázi objeví i další prameny, které se vztahují k dílu středověkého myslitele. Co databáze umožňuje, vysvětluje výzkumnice Ústavu klasických studií Petra Mutlová.
3: Rukopisné knížečky jsou uloženy v různých paměťových institucích, takže jsou někde jakoby na webu a my to máme jako s tím prolinkované. Takže vy můžete od stolu si prohlížet, jak vznikaly ty texty, kteří písaři je opisovali a tak dále.
2: Starou lávku u dopravního hřiště na Riviéře v Brně nahradí nová. Rada města odsouhlasila přípravu projektu. Současná lávka přes řeku Svratku odbočuje z frekventované cyklostezky. Přemostění je ale úzké a ve špatném stavu. Cyklisté na něj proto nesmí vyjíždět a musí kola vést. Nová lávka by měla být širší a umožnit i jízdu na kole. Nové přemostění je navržené o zhruba 30 metrů dál oproti současnému proudu řeky. Stále tedy bude umístěné mezi vstupy na dopravní hřiště i koupaliště Riviéra. Magistrát odhaduje, že za lávku zaplatí do 50 milionů korun. Příprava stavby potrvá do roku 2028, kdyby na ní mohli začít pracovat dělníci. V lesích na Vysočině dozrávají borůvky. Lesní plody jsou ale letos oproti jiným létům malé a jejich méně. Dozrávaly totiž bez dostatku vláhy.
4: Rostou borůvky, rostou.
5: Paní Jindřišku, potkávám v lese u kostelní Myslové nedaleko Telče.
4: Není to tak, jak vždycky jsou menší a jako zdá se, že jich je míň, ale na buchtu na knedlíky budou. Tím, že jsou i jakoby menší, tak to prostě není takový výnos jak jindy.
5: Podle sběračky může za nižší úrodu zejména horké a suché počasí. Z Telčska Milan Soldán, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Tenistka Marie Bousková na druhou čtvrtfinálovou účast ve Wimbledonu nedosáhla. S Belgičankou Mertensovou prohrála 0-2 na sety. Na centrálním dvorci právě teď nastupuje Jiří Lehečka, který se utká s vítězem nedávného Grand Slamu v Paříži Němcem Zverevem. Už před zápasem tušil, že právě se získaným titulem je teď soupeř v dobrém rozpoložení.
6: Určitě se na ten zápas připravím, co nejlíp budu umět. Všichni moc dobře víme, že tady ty podmínky nejsou jako v Paříži. Ta jeho hra nebude platit tak moc, ale na druhou stranu myslím si, že bude o něco víc uvolněný. Trošku mu spadl kámen ze srdce tím, že ten první Grand Slamový titul už má. A určitě si myslím, že to bude zajímavý zápas a půjdu do toho naplno.
1: Počasí.
2: Zítra bude na jihu Moravy převážně velká oblačnost a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 a 30 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda tří osobních aut částečně blokuje provoz na 195. a 5. kilometru dálnice D1 ve směru na Ostravu. Je to v místě dopravního omezení, ale zdržíte se vzhledem k provozu jenom několik minut. Šťastnou cestu od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Hana Florianová.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Tentokrát vás k poslechu Moravy krásné země pozval Brassband Šohaj. Dobrou náladu navodil polkou Jiřího Vrány a Vladimíra Salčáka Stodolenka. No a já doufám, že dobrá nálada vydrží po celou hodinu. Pohodové chvíle vám přeje Jiřina Ostrá. A určitě někteří z vás jsou už zvědaví, jestli pak zazní ta jeho písnička ze srdce. Tak ukojit zvědavost mohu paní Naději Jakubíčkové z Mistřína, která mě poprosila o Havířovu růži. No a radost bude mít i paní Maruška Tomejčíková ze Suchova. Pro ní bude polka od Suchovských mlýnů. I další písničky určitě potěší, neboť jak víme, muzikanti hrají s láskou. Písničky přinášejí nejenom radost, ale také mohou leckoho povzbudit. Dnes je sváteční den, připomínka upálení mistra Jana Husa. Datum je nesmazatelné z paměti, 6.7.1415. No ale nesmíme zapomenout na Patrika a Patricie. Ty mají svátek na Slovensku, blahopřeji. Ještě připomenu telefonní číslo 726 46 520. A teď už bude večer.

Tak to byla krásná lidová bude večer. Zpívali Jožka Šmukař a Jiří Helán za doprovodu Petra Olivy, který hrál na cymbál. Tak já ještě připomenu telefonní číslo 72646 5200, abyste tak mohli svým milým třeba povinčovat, poděkovat, poslat jim jenom tak pozdrav, protože je sváteční den a možná by je to potěšilo, že i v ten sváteční den vy na ně myslíte, ale můžete i zazpomínat. No a já si beru první vzpomínku a čtu. Kamarádi, drazí moji, harmoniku měl jsem rád. Když jsem přišel do hospody, zpíval každý kamarád. Vzpomínejte, moji milí, život je tak krátký. Zdravím z nebeské zahrádky. Váš Pepa Zelinka. S láskou vzpomíná sestra Zdenka s rodinou. No a Pepa Zelinka určitě v té hospodě, když hrával na harmoniku, tak určitě hrával i některou z písniček, která teď zazní ve směsi o koních.

0: tak tu zo směsku o koních nám zahráli Jižani. No a já jsem tady měla několik telefonátů, tak v prvé řadě mě volala stála to posluchačka, tak je vidět, že nešidí paní Marie Tomčalová, a upozorňovala mě na to, že jsem v úvodu špatně řekla její příjmení. Já jsem řekla totiž Tomejčíková, no ale paní Tomčalová, paní Tomejčíková je významnou textařkou, takže ta záměna nebyla zase až tak špatná. Každopádně tu písničku ze srdce, jednu z písniček ze srdce, zahrají pro paní Marušku Tomejčíkovou ze Suchova a ona už mě teď děkuje za ní. No ale mám tady telefonát ze Znojma a je to paní Lenka. Tak dobrý večer.
1: Dobrý podvečer, já bych chtěla nechat zahrát svým milovaný mamince, babičce, paní Ludmile Roškové z Mikulovic. Milá maminko, babičko, přejeme ti všechno nejlepší tvým dalším narozeninám, hodně štěstí, zdraví, lásky a od vnoučat velkou velikánskou pusinku. Přeje Lenka, Jan, Deniska, Lucinka a Ivanka. Mm-hmm. Máme tě moc rádi.
0: Krásná slova, paní Lenko. Tak maminka Ludmilka určitě je potěšená. Můžeme se rozloučit. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. No a teď už paní Drápalová. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Abych vás zdravím všechny a děkuji vám za krásný pořad. A chtěla bych poprosit o zahrání písničky pro paní Anu Janošíkovou na vzpomínku. Dneska by slavila narozeniny. S láskou na ní vzpomínám. Na maminku jako a k tomu ještě 5 sourozenců, co už nejsou mezi náma, tak na ně vzpomínají zbytek jejich dětí, 3 už jsme jenom a vzpomíná na ní Anka, Miloš, Joška, s láskou na všechny vzpomínáme a ona by slavila dneska narozeniny, takže... Mm-hmm. Dneska mám celý den takové trošku smutné, že na ní pořád vzpomínám.
0: Ano, paní Drápalová, víte, že do těch vzpomínek by se měly zahrnout také ty veselé, radostné vzpomínky, co jsme s našimi blízkými prožili. A mnohdy se třeba i zasmějeme a říkáme si, tak tenkrát to bylo fajn, tenkrát jsme se spolu zasmáli a užili jsme si. No ale budeme vzpomínat při písničce.
2: No budeme vzpomínat na ně, ale ona vždycky říkávala, nikdy nespomínejte ve smutku, vždycky v radosti.
0: Vidíte, to jsou moudrá slova vaší maminky, paní Drápalová.
2: No a říkala, nechoďte v černé, tak jak to bylo ve zvyku, protože vzpomínejte na mě s láskou a já budu myslet na vás, jako takže...
0: Ano, no já si vzpomínám, že vlastně se chodilo, já nevím, jestli to bylo rok nebo půl roku, že chodili i pozůstali v černé. A já
2: ano, když
0: vím...
2: to bylo přímé, tak to bylo rok a když to bylo jako takhle jenom známe bratra, sestřenice, nebo tak se chodilo těch 6.
0: No a já si pamatuju, protože mě jako dítku školou povinné zemřel tatínek a já jsem nosila na ruce zase černou pásku.
2: Ano,
0: já si
2: ano,
0: na to pamatuju, no.
2: No, to se nosilo. To prostě ještě za mě jako děcko, když to už se taky už stará, už hodně stará jako pamětnica, ale máti vždycky říkávala, buďte veselí a mějte se rádi.
0: Maminka to byla moudrá žena, paní Drápalová. Tak jo,
2: ten její život byl tak těžký a dala nám tolik... Síly nám dala, žil z toho vlastně do dneška prostě.
0: Takže jí tam nahoru patří i velké poděkování.
2: No určitě.
0: Tak to velké ukončíme takto velkým poděkováním. Naschledanou. Naschledanou.
2: Není
0: zač, naschledanou. No a teď při písničce, no bude to vlastně také vzpomínka. A vzpomínat bude paní Naďa Jakubíčková z Mistřina, která mě o tuto písničku poprosila. Je to Havířova růže. Paní Naďu zdravím a já se tady dozvídám, že je to vlastně vzpomínka na jejího bratra Miroslava Hrabinu ze Svatobořic, který tragicky zahynul na dole Dukla Šardice ve svých 29 letech, no a samozřejmě, že vzpomíná celá rodina, takže Havířova růže.
3: Český rozhlas Brno.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: No a teď už opět Morava krásná zem, telefonní číslo 726465200. Pokud vás, přátelé, zajímá, jaká slečna nebo možná to byl mládenec, ale kdo poslouchal polední Moravu krásnou zem, tak ví, že nám moc pěkně zaspívala Klaudie Mokrá z Dambořic, 9letá slečna, a zpívala písničku z filmu Princezna Zemlejna, tuším, vím jedno návrší. No tak já ještě jednou zdravím Klaudinku Mokrou z Dambořic i tu její tetu Evu. No teto Evo, doufám, že už jste si zaspívali s Klaudií. Každopádně ji zdravím a každopádně ještě jednou ji posílám písničku a děkuji za to, že se zúčastnila našeho projektu Prázdniny u babičky. A pak, když byste si chtěli vy, milí přátelé, poslechnout děti, jak zpívají, stačí si najít naše webové stránky a tam si najdete audio, archiv, příslušné datum, příslušnou hodinu a můžete poslouchat. A musím říct, že letos děti zpívají opravdu velmi pěkně. Takže jim děkuji, no ale teď už zdravím paní Marušku Tomčalovou. Tomčalovou ze Suchova. Tak paní Maruško, já jsem vás tak vám změnila příjmení, ale doufám, já jsem se omluvila, doufám, že paní Marie Tomčalová se neurazila, myslím, že ne, ale já musím ještě prozradit, a to jsem paní Marušce Tomčalové neprozradila ze Suchova, kdo jí tu písničku vlastně posílá. No, ona už tak jako naznačovala, ona tak jako tušila, kdo, ano, je to paní Dana Ševčíková ze Zlína Malenovic, která mě napsala, že se stavili, zamířili do obce Suchov na pozvání k návštěvě u mojí folklorní kamarádky Marušky Tomčalové. Setkání to bylo přátelské, srdečné a potěšilo nás obě. Prostřednictvím fotografií jsme se seznámili i se členy velké rodiny paní Marušky a pochutnali jsme si na tom skvělém pohoštění. Takže Marušce paní Dana Ševčíková posílá písničku a věří, že budou ještě další setkání. Takže milá paní Marie Tomčalová, teď už jenom pro vás hrají v Norověné.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla písnička jako poděkování za milé pozvání od Dany Ševčíkové ze Zlína Malenovic pro paní Marušku Tomejčíkovou ze Suchova. Byla to polka Vladimíra Salčáka v podání v Norovianu. Tak milé dámy, já vás obě zdravím. No ale teď už zdravím paní Evu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. U telefonu paní Eva Gabriová-Sásková. Paní Ostrá, prosím vás, dneska slavím svoje narozeniny. Kdybyste byla tak hodná, zahrám mi nějakou písničku mojim dnešním narozeninám.
0: Jo, vy máte narozeniny, paní Evo. No tak to je jasné, že hudební dárek nemůže chybět. No ale nemůže také chybět přání. Přání třeba zrovna ode mě. Ať jste šťastná v životě, ať jste zdravá, ať další léta vám ubíhají pěkně v pohodě a v klidu a ať vám také přinášejí radost pěkné písničky. Tak to je od vás moc milé, že jste zavolala přímo ve svůj sváteční den. Takže si ho užijte, sváteční večera. Dobře, paní Evo, písnička to bude krásná, jmenuje se Chceme jít dál spolu a já myslím, že vy chcete jít dál s námi, že jo? Že i nadále nás budete poslouchat, tak vám moc děkujeme. Ještě jednou všechno nejlepší. Naschledanou. No a 5. července 2022 zemřela ve věku 99 let paní Marie Parolková z Okrouhlé na Blanensku. Měla s Antonínem pěkné manželství. Byli spolu 65 let, vychovali 3 dcery, Marii, Janu a Emílii a syna Antonína. Buřilovi s dědou Parmužou jezdívali za nimi na Okrouhlou, jezdívali za nimi i Malotovi s Pepíkem. No a tak to vzpomíná Honzík a teď už slíbená písnička Chceme jít dál spolu.

0: To byla písnička v podání Moravěnky Chceme jít dál spolu. No a mám tady další telefonát. Pan Tomáš se k nám dovolal. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Přeju všem krásný večer. A chtěl bych popřát Božence Andrlíkové do Trpína. Ať se má dobře, ať se má fajn. Hlavně zdravíčko, ať slouží. A všem dobrým lidem božího požehnání a nějakou pěknou písničku zahrát. I vám samozřejmě do rádia. Ať se máte fajn, ať zdraví slouží a můžeme tady být spolu i na další léta.
0: Jak se zpívalo, půjdeme dál spolu, chceme jít dál spolu. No Tomáši, teď to nebude jedna písnička, ale bude to přímo několik písniček. Bude hrát Moravěnka a já si myslím, že paní Božence Andrlíkové jste přinesl radost a zpříjemnil jste tento sváteční večer. A já ji taky zdravím, stejně tak jako vás. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A mám tady ještě jednu vzpomínku od Honzíka Bořila. 6. července 1982 zemřel náhle pan Jan Sobol. Bydlel v Králově Poli s Libuší, vychoval dvě dcery Libu a Janu. Zemřel mu roční syn Jeníček. Maminka Růžena Kalinová přežila syna Jana. Měl stoletou tchýni, jmenovala se Anna Barmužová, rozená Kubínová. Vzpomíná prasinovec Honzík. A ještě tady takový dodatek, že pěstoval včely. No ale teď už Moravěnka.
2: Český rozhlas Brno.

Moravěnka dohrála, no a včera měla narozeniny švagrova, paní Elča Uhrová z Domašova u Brna. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manžel Radek, dcera Taťána, syn Matyášek, maminka Květoslava a rodiny Uhrova a Zapletalova. No a Broněk Uher jako kamarád posílá písničku kamarádovi a spolužákovi Milanovi Adámkovi s jeho maminkou Aničkou Adámkovou ze Strání Květné. No a Broněk to posílá také se svojí maminkou. A ještě posílá písničku i Vilémovi a Květince Hochmanovým z Pitína. A úplně poslední, a je to přání pro paní Drahomíru Dovkovou z Vranovic, maminku Jošky Dovka, toho textaře. Milá paní Drahomíro, k vašim dnešním narozeninám vám ze srdce přeji pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti, spokojenosti a pohody, ať je každý den naplněný úsměvem, láskou vašich blízkých a krásnými chvílemi, na které budete ráda vzpomínat. Přeji vám, aby se vám splnila všechna přání, aby vás život těšil a přinášel jenom samé hezké okamžiky. Všechno nejlepší k narozeninám, Jarda, Wolf. Tak to bylo poslední a teď to bude poslední písnička a je to Kamenná cestička.

Tak to byla Kamenná cestička, Antonína Perničky hrála Stříbrňanka. No je 18 hodin 55 minut, přátelé. Takže to je jasné, že Morava krásná zem končí. Dále zprávy, jak je zvykem, a poté záznam finále soutěže Děti a píseň 2026. Záznam do vysílání připravil Jaroslav Kneisel. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostráno a zítra už Karel Hegner. Na závěr Mistříňanka ze vzpomínek.

Sice jsem se s vámi rozloučila, milí přátelé, ale všechno je jinak. Samozřejmě já jsem se podívala špatně. Záznam koncertu, záznam finále soutěže Děti a píseň 2026 už bylo, ale teď bude na pěknou notičku, na horáckou notu a pořadem vás provede Anežka Heinzlová, takže přeji vám příjemný poslech.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Brně začal týdenní festival Planet. Láká na 12-metrový model Jupiteru. Bílovice nad Svitavou plánují opravu střechy kostela. Po deštích začaly růst houby na Žďársku a u Nového Města. Zítra bude převážně oblačno a teploty do 30 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Hezký podvečer. Obří model Jupiteru, Slunce, černé díry a dalších těles naší sluneční soustavy mohou lidé ode dneška vidět v Brně. Na Kraví hoře vedle hvězdárny a planetária začal týdenní festival Planet.
2: Zabijáme kotvy, aby jsme mohli zavězat lanálně.
3: Dobrovolník Juraj ukotvuje lana 12-metrového gigalónu.
4: Že je tak velký, jo. Třeba jaký má na sobě skvrny a tak.
3: Popisuje sedmiletý Jakub, který se přišel podívat s dědou. Právě Jupiter je letošní hlavní planetou, upřesňuje ředitel brněnské hvězdárny a planetária Jiří Dušek.
5: U Jupiteru jsou vystaveny 4 jeho největší satelity, které kolem něho obíhají. A kromě toho je tam také porovnání velikost naší planety Země.
3: Lidé si tak můžou udělat konkrétní představu o velikosti planet. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Brno dokončuje přípravu pro získání stavebního povolení na stavbu sportoviště u Antroposu. Na místě by měla vzniknout třeba horolezecká stěna nebo inline dráha. Město potřebuje vyhovět námitkám firmy, která v okolí vlastní pozemky. Magistrát věří, že stavební práce začnou ještě letos. Původně chtělo mít Brno sportoviště hotové v roce 2023. Stavbu ale město muselo už jednou odložit kvůli zrušení stavebního povolení stavebním úřadem. V Bílovicích nad Svitavou připravují opravu 70-80 let staré střechy kostela. Práce by měly začít na jaře příštího roku. Odhadovaná cena je asi 7,5 milionu korun. K výměně krytiny dojde na lodi i věži kostela. Na každé části je střecha jiná. Opravy tak budou velmi specifické, jak vysvětluje farář Vojtěch Loup.
6: Zároveň vzhledem k tomu, že to památkově chráněné a ten kostel je dost charakteristický právě těmi barevnými ornamenty, tak si je tam snaha to zachovat, takže tam je několik různých barev těch tašek.
0: Na některých místech Vysočiny už začaly růst houby. Pomohly tomu i deště z předchozích dní. Lidé můžou vyrazit například na růžovky nebo holubinky. Někde se ale objevují i hřibovité houby. Velmi záleží na dané lokalitě, vysvětluje Jaroslav Kadlec z mykologického kroužku ve Světlé nad Sázavou.
7: No, teďka v této situaci rostou tady na Světelsku málo, ale tam, kde měly být dešťů před delší dobou, tak už mají opravdu velký koše plný hřibů a je to hodně třeba na Žďársku, Novoměstsku.
1: Počasí.
0: Zítra bude na jihu Moravy převážně velká oblačnost, částečně se ale může protrhat. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi 27 a 30 stupni a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 195. a půltém kilometru dálnice D1 ve směru na Ostravu se stále ještě dořešuje nehoda 3 osobních aut. Je kvůli tomu omezený provoz, je to v místech dopravního omezení. Vzhledem k omezenému provozu, k lehkému provozu se ale zdržíte 1 deseti minut. Šťastnou cestu vám přeje Hana Florianová.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Zřejmě všichni dneska již používáme místopisný výraz Vysočina, když myslíme onu rozsáhlou oblast, rozprostírající se na území Českomoravské vrchoviny. Ono se té vrchovině dokonce dříve říkalo Českomoravská Vysočina. A jaký to mají folklor? Etnograficky sem patří oblast Horácka. Dnes tady nasměřujeme naše slechy k bývalé zemské moravskočeské hranici a se zvukem zdejší lidové muziky se trochu zblížíme. Všechny příznivce lidové kultury zdraví Aneška Heinclová.

dávám hádanku, milí posluchači, které město je moravské, ale i trochu české zároveň. Kdo poslouchá a ví, že jsme na Horácku, nemůže minout. Je to samozřejmě Jihlava. A Jihlava a Jihlavsko to býval kraj smíšeného českého a německého obyvatelstva, než došlo k poválečnému odsunu Němců. Kraj v lidové kultuře zastoupený skřipáckou nebo dindáckou muzikou, kterou jste před chvíli slyšeli na hrávce Tuše ke svadebnímu pochodu v podání muzikantů Brolnu. Tindácké kapely byly jak české, tak německé, ale ti i oni si drželi svůj repertoár a styl. A co z německé kultury ještě v Jihlavě zůstalo? Neskutečný průvod havířů v historických kostýmech ve stylu renesance a dalších slohových období. Jihlava totiž má dávnou slavnou minulost, kterou jí zajistilo dolování stříbra. Průvod kolem svátku Jana Křtitele vyrážel i mnoho desítek let poté, co už se stříbro ve městě netěžilo. A když tradice na sklonku 19. století skomírala, nechal jistý Johann Haupt ušít desítky dětských kostýmů, aby tradici průvodu opět vzkřísil. Historické události touto slavností otřásly, ale havířská paráda se v Jihlavě dnes konává a v průvodu se předvádí všechny možné funkce. Je to perkmistr, kováři, horníci, končelé, bohatí měšťané, rýžovači zlata, proutkaři, měřiči, horníci a mnozí další. V dávných časech byli v kostýmech dospívající chlapci z německé měšťanky, dneska jsou v průvodu jak teenageři, tak malé děti a také jejich rodiče. Tak si ještě zahrajme z Jihlavska. Když byla v souboru pod Javořičan Stelče obnovená skřipácká muzika, zněly jim písničky z Jihlavska asi takto.

Těhleté skřipky vzhledem i zvukem působí velmi prastaře, až tak, že by se snad zdálo, že jsou nějakým středověkým předchůdcem klasických houslí ladného tvaru i tónu. Ale zdání klame. Skřipky či dindy, chcete-li, jsou pouze zjednodušené housle. Nedají tolik práce a přitom dost zní. Zkrátka, za málo peněz, hodně muziky. Dindáci hrajou všichni stejně rytmicky a jdou do toho naplno. U skřipácké kapely se tedy nedočkáte nějaké odstínované dynamiky. Archaickým reliktem je také střídání zpěvu a hry. Každému nemusí být pochutí skřípavý zvuk, který má na svědomí osazení zubaté kobylky. Rovněž i drnčivé hraní skřípácké basy, kde se odhrává takzvaná hra na sklo. Šroub procházející hmatníkem drnčí oplíšek zvaný sklíčko. Ale i tady platí, čím víc to drnčí, tím lépe.

0: ukázce ze 70. let jste slyšeli krom jiného legendu horácké lidové kultury, Mílu Brtníka staršího, sběratele horáckých písní, vedoucího souboru Vysočan, za života aktivního skřipkaře. Skřipáckou muziku v minulosti vytlačila klasický dechovka či štrajch. Tak, jak to známe asi všude. Kdo hraje víc nahlas, tomu patří zábava. Ale na co se krom skřipek hrálo na Horácku? Dočteme se o různých sestavách, ať už to byla dudácká kapela, jako třeba na Telečsku, nebo různé kombinace houslí, klarinetu, lesního horen, harf, cymbálku, ale také ozembouchů, hřebínků a varhánek. Dneska jsou to klasické smyčcové kapely, někdy s klarinetem. I takové jsme mohli v minulosti na Horácku potkat.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Na západní Moravě, na Horácku, jsme dnes v pořadu Na pěknou notečku, který pro vás připravila Aneška Heinclová. Byla řeč o skřipkách a skřipáckých muzikách. A co skřipky dnes? Miloslav Brtník byl i v poválečné éře, kdy už původní skřipkaři neexistovali, propagátorem skřipácké hry. Naučil se ji od lidových muzikantů z Velkého Beranova, vyhlášené Havrdovy dindálské kapely. Jeho odkaz nesou členové jihlavského souboru Pramínek, kteří jako jediní u nás provozují skřipáckou kapelu a drží přednesový styl i tradiční složení malé husle, prim a terc, velké husle, kontr a plošperment, tedy bas. Opustme nyní skřipáky a poslechněme si Děvčata z Podjavořičanu a Valčík z Pavlova u Telče.

Dnes si hrajeme na horáckou notu a milé posluchače Českého rozhlasu zdraví Aneška Heinzlová. Proč je Horácko horáckem a nejmenuje se prostě Vysočina, když je to tak zaužívané? Věřte, že mnozí národopisci si všelijak snažili postihnout vymezení a název této oblasti na západní Moravě a nebylo to vůbec lehké. Národopisně se prý Vysočina říkalo té části v Čechách, moravským protějškem je Horácko. A je fakt, že ta kultura se tu a onde liší a je fér to rozlišovat. Dnes se teda asi ponejvíce dočkáme rozdělení na České Horácko a Moravské Horácko a spoustu menších podoblastí. Krom jiného také sousedící Podhorácko, které je kulturně spřízněné, ale přesto své. A je jakýmsi přechodem ke kultuře Brněnska a Hané. Určitě byste to sami dobře poznali v rozdílu řeči, neboť zatímco se na Horácku pravděpodobně setkáte s obecnou češtinou, na Podhorácku lidé slyšitelně mluví nářečím podobnému tomu na Brněnsku či Hané.

Z Velké Býteše, odkud je i houslová muzika Býtešan, již jste slyšeli, je i Barbora Smutná. Ta zaspívá krásnou píseň rovněž z Podhorácka.

0: můžeš vybrat hochu na tisíce, hochu na tisíce.
1: Písním z Horácka dnes patří pořad Na pěknou notečku. Nalezla jsem nahrávku, kde zpívají Anna a Pavla Košíkovi a doprovází je zbytek rodiny pod názvem Lučec v roce 1986. Co je to ten Lučec? Je to jiný název pro Niněru. I tu v nahrávce uslyšíte později proznívat. Brněnské uskupení se později stalo třígeneračním a změnilo si název na Lučec Vnučec. Právě tito brněnští niněristé mají v repertoáru

Horácko, to je prý kraj prostého lidového oděvu, kraj chudý. Ale jak na co? Neboť v textu Zdenky Jelinkové jsem se dočetla, že to je na našem území národopisný region nejbohatší na počet tanců. Mezi ty patří i mateníky, tance s proměnlivým rytmem, jako je i tento od Velké Lhoty na Dačicku v podání pod Javořičanu.

Milí posluchači, nahrávky a trochu toho vyprávění nás dnes přenesly na Horácku, na bývalou zemskou hranici do Jihlavy a okolí, na Telečsko, Dačicko a také až na podhorácké Bítežsko. Dodnes to funguje několik souborů, které nejen vystupují na pódiu, ale pořádají a dodržují krásné zvyky, jakým jsou na Velkobítežsku obchůzka královniček nebo zaplétání máje v Telči. Neskutečnou přehlídkou je i historický průvod havířů v Jihlavě, o kterém dnes byla řeč. Závěrem si poslechněme brolňáky třímající skřipky a ženské horácké trio v úpravě Františka Dobrovolného. S přáním všeho dobrého se loučí Aneška Heinzlová.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Ve středu 8. července si v poradně pro zdraví budeme povídat s oční lékařkou Věrou Kalandrovou o zeleném očním zákalu neboli glaukomu. Co je příčinou tohoto vážného očního onemocnění? Jaké jsou první příznaky? A jaké podoby a úspěšnost má v dnešní době léčba glaukomu? O tom všem se dozvíte, když si nás poslechnete. Srdečně zve Sandra Silná.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Dnes uplynulo přesně 611 let od upálení mistra Jana Husa. Čeští dopravci spustili nové vlakové linky do zahraničí. Čeští basketbalisté v utkání světové kvalifikace zdolali Estonsko. A počasí zítra z počátku dne polojasno až oblačno, později hlavně na severu a severovýchodě s deštěm a maxima docela vysoká až kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Lidé v celé České republice si právě dnes připomínají 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo také hromadění majetku. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července roku 1415 ho Kostnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ale ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
3: Husitské hnutí, které pak vzniklo v reakci na Husovu smrt v Kostnici, rezonovalo celou Evropou. Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
2: Dopravci na železnici v České republice nabízí nové linky do zahraničí. Po nedávném spuštění linky Českých drah z Prahy do dánské Kodaně teď nově jezdí Leo Express z Bohumína přes Prahu a Drážďany do Frankfurtu nad Mohanem a také na tamní letiště. Celou trasu vlak ujede za 16 hodin. Pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
4: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě. Potenciálem nové linky je bourat pomyslnou bariéru mezi východní a západní Evropou.
2: Hygienici na jihu Moravy zahájili kontroly dětských letních táborů. Zaměřují se na podmínky stravování a čistotu kuchyně. Kontrolují také zdravotnickou dokumentaci nebo režim dne a jídelníček. Zatím mají v regionu hlášeno více než 100 táborů, na kterých je přes 10,5 tisíce dětí. Pozornost musí ale věnovat také riziku šíření žloutenky typu A, upřesní hygienička Marcela Březinová.
5: Budeme klást zvýšený důraz zejména na důsledné dodržování hygieny rukou, dostupnost prostředků pro mytí a sušení rukou, případně dezinfekci, bezpečné nakládání s pitnou vodou a potravinami, ale za současné epidemiologické situace není důvod k nějakému omezování dětských rekreací.
1: Sport.
2: Čeští basketbalisté dnes podvečer zdolali v Brně v závěrečné vystoupení ve skupině H kvalifikace o postup na mistrovství světa Estonsko těsně 75-73. O jejich postupu do další fáze kvalifikace rozhodne utkání Slovinska se Švédskem, které začíná v Lublani právě teď.
1: Počasí.
2: V noci bude zpočátku zataženo až oblačno, hlavně na severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami kránu, ubývání srážek i oblačnosti, nejnižší teploty mezi 18 a 14 stupni. Zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a hlavně na severu a severovýchodě republiky s občasným deštěm nebo přeháňkami, ujediněle i bouřky. Maxima zítra mezi 26 a 30 stupni, na severu a severovýchodě pouze kolem 24. Vítr mírný od západu, místy nárazy přes 50 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na silnici číslo 620 je nehoda za výjezdem ze Stodu směr Plzeň. Srazila se tam dvě osobní vozidla, projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A po písničce pro vás máme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Příjemný poslech.
6: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr, a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se...

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí. Už nechte dalších průtahů.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a můj dnešní vzácný host, kterým je Michal Horáček. Krásný dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Michal Horáček je český textař, producent, publicista, básník, vystudovaný antropolog a bývalý kandidát na prezidenta. Hezký dobrý den ještě jednou, pane Horáčku. Moje první otázka zní. Ve své disertační práci jste popsal habitus hazardního hráče v době socialismu jako jakýsi paralelní svět s vlastní etikou. Co nejdůležitějšího pro reálný život mimo sázkařskou komunitu vás tento polosvět naučil?
2: Mnoho. Mě to naučil, ale říkáte, co nejdůležitější. V tomhle světě je důležité to, jak se chováte v těch vypjatých situacích, zejména když třeba hodně vyhrajete nebo hodně prohrajete. Když hodně vyhrajete, je důležité, abyste se nedíval na ty ostatní, jako že jsou hloupí, že byste jítra dostal, že jste velký chytrák. A současně ve chvíli, kdy prohrajete, tak jako si nestěžujete, nekňohu hráte, nikoho neobvinujete z toho. Vždycky musíte zachovat to, nebo měl byste zachovat ten stejný postoj. To je nesmírně obtížný, to jako všichni víme, jako směřovat se ztrátami nebo se neopájet vítězstvími, ale tohle mě to naučilo, tohle velká zkušenost 20 leta, že se na tom dá aspoň pracovat.
1: Estébáci vás v roce 1981 vyhodnotili jako spořádaného občana bez výstředností. Přitom jste se v tom sázkařském světě pohyboval denně. Jak těžké bylo tehdy udržovat tuto dvojí identitu? Byl jste opravdu spořádaným občanem?
2: Já jsem byl naprosto spořádaným občanem. Jak říká Bob Dylan, if you live outside the law, you must be honest. Jestliže žijete mimo zákon, tak musíte být poctiví. Nicméně, to je jen taková metafora, důležité je říci, že tyhle ty hry nebyly vůbec ilegální. Ten zákon, který to zrušil, tu ilegalitu toho platí od roku 1964, dávno předtím, než já jsem se tam vůbec dostal. Ale ano, byl to paralelní život v tom smyslu, že mi to nabídlo možnost na rozdíl od drtivé většiny mých vrstevníků se s tím vládnoucím režimem jako nějak nezaplétat. Jo. Zatímco všichni ostatní, tak ty mý vrstevníci třeba, nebo spolužáci a tak, chodili do majových průvodů, dělali nástěnky, byli ve svazu Československo-sovětského přátelství a nemluví o tom, že mnozí z nich teda byli svazáci, kandidáti komunistické strany, členové komunistické strany a tak podobně. Tohle šlo úplně jako mimo mě a jsem nesmírně rád, že mi osud dopřál, že jsem mohl pobývat ty dvě desetiletí úplně v jiném světě, kde tohle jsem nemusel řešit. To znamená, že to pro mě nebylo morální dilema, jako pro mnoho mých vrstevníků.
1: Často říkáte, že žijeme v pravděpodobnostní společnosti a jedinou jistotou je smrt. Proč podle vás dnešní politika tak moc sází na sliby jistot, když jde v podstatě o racionální nesmysl?
2: Ano, to je dobrá otázka. Děkuju, že jste si tohle vybral. Jistota. Život je nejistý. Jako, že každý náš úmysl od těch miniaturních, to, že půjdeme nakoupit přes ulici a nevíme, jestli náhodou nás nezestřelí nějaký člověk na motorce, že jo. Potom, až potom, jaký si vybereme teda jako životní dráhu, a nebo koho si vezmeme za partnera. To je obrovský rozhodnutí, je to obrovská sázka. Nic na tom není jistýho, že ne. Asi toužíme tak vnitřně po větším klidu, který by nám snad nabídli nějaký jistotu.

0: řemeslo. Mm. Kdy se u vás z řemesla stala ta silně pociťovaná nutnost tvořit?
1: No ta silně pociťovaná nutnost tvořit tam byla vždycky, ale já jsem jenom potřeboval se naučit to řemeslo, teprve potom, jako to napřed byla ta touha něco říkat, pak musíte se podívat na to, jestli to umíte říct, co k tomu použijete. Mojí touhou vždycky bylo to, co se stalo až s naším druhým albem s Petrem Mapkou. To bylo, to album se jmenovalo V penzionu svět, a poprvé se tam stalo něco zvláštního, totiž do té doby se ty LPčka nebo alba prostě dělali pro nějakého zpěváka, jako pro někoho. A dokonce se pak říkalo a dodnes se říká, to je píseň Heleny Vondráčkové a tak, ačkoliv Helena Vondráčková nesložila ani hudbu, ani slova. No a já jsem tohle nechtěl provozovat jako programově, protože jsem chtěl právě, jak jste na začátku něco říkal, chtěl něco vypovídat. Takže napřed byla, tak ten postup byl takovýhle, já jsem napsal nějaké verše, Petr Hapka to zhudebnil, přišli instrumentalisté, jako třeba Michal Pavlíček nebo Guma Kulhánek, nebo tyhle ty mistři. No a potom přicházel ten interpret, ale ne jeden, my jsme vždycky vyzkoušeli 3-4 třeba. Mm. Jo? A teprve prostě ta interpretace, která se nám zdála jako nejzajímavější a nejvíce jako přidávající té stavbě, tak ta se potom objevila na té finální nahrávce. Tohle album Penzionu svět, tam se pozvali vlastně osobnosti, který jako by tak někdo nečekal. Michala Kocába, který v té době samozřejmě byl proslulý jako rocker, jako šanzonier, to ne. No, Richard Miller byl tehdy mladíčký a byl to Slovák, tak jako, jak použijete Slováka na český jako básně a písně. No a tak podobně. No, tak, a takhle jsme pokračovali potom s Petrem Mapkou už jako pořád.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: tatuaje. Sí.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Prozatím poslední autorské album Černá jste svěřil Nadě Válové. Co vás vedlo k tomu vsadit na tehdy méně známou interpretku místo Zavedených hvězd?
3: To já jsem vždycky hledal své interprety nikoli podle toho, jestli jsou slavní nebo neslavní, ale zda se hodí opravdu pro určitou výpověď. Jo. A já jsem si na Diválové kdysi všiml v roce 2005, a od té doby jsem ji sledoval. A to je takový pozoruhodný osud její. Jo. Ona miluje to, tu muziku. Ona nesmírně touží být na jevišti a vyjadřovat se prostřednictvím písní. A ona třeba léta prostě neměla to uplatnění. To dělala třeba výčepní v Orlové. Jo. Potom povýšila, teda dostala se až do Prahy.
2: S takovým materiálem,
3: no,
2: že?
3: No právě, že jo.
2: Neuvěřitelným.
3: No a dostala se do Prahy, ale ne do studií, dostala se na Palmovku, což byla taková putika noční, kam lidi, já nevím, ve tři ráno, lidi, taková ta galérka.
2: Zbytky lidí.
3: Galérka chodila jako nabízet třeba ukradený mobily, nebo tak. Takže ona si jako prošla lesčím, u těch šanzonierů se to fakt dřív nebo později pozná, jestli si něco prožili. Jo. A přitom, já soudím, že to je jedna z nejlepších současných zpěvaček českých a na mých chystaných projektech se rozhodně uplatní a už uplatňuje.
2: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické. Jak moc vám v dnešní tvorbě chybí jeho specifické hudební vidění světa?
3: No tak chybí to, protože takový člověk je jako nenahraditelný. Jo. A mohl bych si stěžovat na to, že Petr nás opustil dříve, než jako bylo tak nějak, člověk by řekl, že by se dalo čekat, nebo tak. Ale takhle to člověk nemá brát ten život. Jo. Já jsem se cítím, že jsem dostal velké privilegium, že jsem s ním mohl spolupracovat 30 let. Jo. A to je to, co je pro mě důležité, že tady bylo těch 30 let, možná mohlo být 40. No ale dobře.
2: Co
3: ale,
2: kdyby?
3: Že? Jo, ale 30 let, takový intenzivní spolupráce. Opravdu, to bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl jsem to Petrovi na těch papírech, většinou to bylo tenkrát na psacím stroji, na takových těch průklepákách. A on si to jako nechal a někdy to opatřil hudbou třeba, nevím, za 3 dny. Jo. A někdy za 30 dní. A taky jednu věc udělal za 10 let, až ho to napadlo. Jo. A vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim.
2: Jaký režim?
3: Režim v tom, že chodil spát třeba tak řekněme 5:30 ráno, a někdy tak ve 3 odpoledne snídal a tak podobně a pak pracoval třeba, když zrovna měl na čem pracovat, když ho něco napadlo. Takže mi třeba volal, já nevím, ve 2:27 v noci. Jako,
2: a říkal, to jste vzal?
3: Už to mám. No jistě, no ne, to přece, já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let, tak aby ne. A teď jsem byl, prostě jsem byl v Roudnici nad Labem, za ním na Okoř, hodně často, to byla silná mlha, to nějak tak jako bejvá v tom kraji. No a nakonec jsem se tam dostal, vždycky to stálo za to, protože to je něco, jako když jste u toho, když se narodí dítě třeba.
2: On vám to tam potom zahrál
3: no,
2: přímo live.
3: No, takový klimpr, který vždycky byl rozladěný, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
2: A když zazpomínáte na pana Habku, máte ještě nějakou s ním jako opravdu vaší oblíbenou příhodu nebo příběh, který rád vyprávíte?
3: Ani ne. To nebyl nic jiného, než samý příběh tohohle typu. Prostě to bylo zvláštní stvoření. No a on třeba léta spolupracoval s tou Hanou Jejrovou a vždycky se jí pokoušel, protože ona byla jako taková ta dáma, že jo. A on se vždycky pokoušel jí nějakým vtípkem jako dostat. No a tak já nevím, si vzpomínám na ty Okoři, měl taky toaletu, záchod prostě, takový ten splachovací, to vy už mladý nepamatujete, že to bylo prostě na řetízku viselo takový to.
2: To já si ještě pamatuju, jo. Jsem jezdil na dětský tábor, já si to pamatuju.
3: Jo, no ale on sbíral tyhle věci jako z hlediska jako starožitností, jo. Takže tyhle věci měl třeba, já nevím, z konce 19. století a měl to tak rád, že si je tam navěsil tam na ten záchod, ale jenom jeden byl funkční, jako ostatní jenom fungovali. A tak se vždycky, tak se těšil, to se pamatuju tu příhodu, že tam jednou prostě přijela ta Hanka Jägerová a teďka jako potřebovala se také jako odebrat a teďka ona to se hledala snad 4 hodiny, jako, které je to splachovadlo správný. No. To byla Hapková představa zábavy. Jako.
2: On byl takový šprýmař.
3: Tak no tak řekněme. No.
2: Já se teď posunu k vaší hudbě. Když Cirkus Laputika nebo repeři kompletně překopou vaše písně, vy často v těch rozhovorech říkáte, že z toho máte radost. No. Je to tak opravdu, nebo stalo se někdy, že se to opravdu nepovedlo, vy jste si řekl, no tak tohle úplně jsem si to takhle jako nepředstavoval.
3: Tak
2: základ, to bylo úplně mimo jako.
3: No základem tady celý toho programu v té Laputice bylo, že to musí být tak, jak jsem si to nepředstavoval. Že bych si to představoval, no tak bych do toho mluvil. Ale já jsem říkal, ne, dělej to, jak chcete. Jo. Tak jsem tak jako na to koukal a poslouchal jsem to s takovým údivem, ano, někdy. Ale ta radost byla v tom, že to někomu stálo za to, že jste udělali to není jen tak, jako, aby si vzali moji věc a investovali do toho svoje představy, svůj čas, svou energii. Bylo krásný, takže co bych si na to stěžoval. A to bylo jakkoliv, tak jsem byl rád.
2: A je to ten nejkrásnější pocit, když někdo vezme ty vaše texty, vaše básně a opravdu z nich jako něco dotvoří, vytvoří něco úplně nového? To je, proč to vlastně děláte? Taky? Mimo jiné?
3: No je to nádherný pocit, že za prvé, že to někomu za to stojí, a za druhý se stane ne vždycky. Dokonce je to spíš jako vzácné. Ale stane se, že to někdo opravdu povýší. Jako Petr Hapka to vždycky povýšil. Michal Kocáb, se kterým hodně teď spolupracuju, protože jsme třeba udělali operu, kterou jsme předali 10 hodin ráno 9. června Národnímu divadlu, které teda Boh dá, to uvede v roce 2028. Teď hodně spolupracuju s Michalem Kocábem, ale ne na opeře, i na takových těch jako baladách. Spolupracuju nově, takhle, s Michalem Kocábem spolupracuju 40 let. Ale teprve rok spolupracuju s takovým tvůrcem ze Zlína, Ivo Viktorinem. Kromě jiného je to teda taky sám producent, produkoval asi 500 nebo 600 alb, jako všech těch slavných lidí, zejména teda na Moravě, i Bytový třeba Druhý trávy s Robertem Křesťanem a tak podobně. To je zase nový člověk a ten mnoho z těch věcí nečekaným a velmi inspirativním způsobem udělal jako hudebně a pak i producentsky. A najednou se prostě z těch černých písmenek na bílém papíře stalo něco, co žije víc. Jako jo. Je to opatřeno tím, co ty moje verše potřebují, protože jsou tak od začátku myšleny. Jsou určeny ke zhudebnění.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Nejzkoumavější z pohledů ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát do

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Vy jste člověk, který má opravdu velmi široký záběr. Co vás v poslední době naplňuje nejvíc? Je to ta opera s panem Kocábem, nebo čemu se teďkon věnujete i v osobním životě třeba po ní nejradši?
2: Tak můj osobní život je úplně prohnutý s tím, co jako dělám. A bych tomu ani neřekl práce, jo. Je to takové, jako prostě tvorba, no, se to těžko o tom mluví. Ale mám nějaký osobní život, ano, tak jsem šťastný, tenhle rok se povedly dvě krásné věci. Moje paní dostala Český lva za kostýmy pro film France. Byla nominovaná dokonce na evropské takzvaně Oscara, jako v tomhle směru, což jako zrovna v té výpravě byla prvním Čechem, Češkou, jako vůbec, jo, že byla nominovaná na to a tak. Tak to mám velkou radost a současně naše dcera, tak jako 100 tisíc dalších deváťáků, jako prostě těch dětí, které vycházejí z 9. třídy a hlásí se na nějakou střední školu, že? Tak prostě ona zatoužila potom, aby mohla být v takovém, řekl bych, jako asi nejprestižnějším snad, no, nejprestižnějším, nejkvalitnějším možná pražském gymnáziu Jana Keplera. Tam je fakt těžký se dostat. A ona měla hodně bodů a dostala se tam. A zasloužila si to. Takže vůbec si to zasloužili. Jako, moje žena musela moc to odpracovat a vymyslet. A moje dcera to musela taky hodně odpracovat. A takže to není, že by někdo něco dal. No, to oni sami se o to zasloužili, takže mě to dělá velkou radost. A já se snažím taky, abych si něco zasloužil. Takže poslední rok mýho života je věnovaný mému novýmu a asi takovému nejsložitějšímu, nejstrukturovanějšímu konceptu, který se jmenuje Pozemský prach a Boží dech. Je to básnická sbírka, která právě vyšla v nakladatelství Argo a jejím podtitulem je Slova příštích písní. Vidíte, už se k tomu hned hlásím, slova příštích písní, inspirovaná biblickými tématy.
1: Kam vnímáte, že jste se vy jako textař za těch 30 let posunul, nebo přistupujete k tomu opravdu jako úplně jinak než před těma 30 rokama? Vnímáte sám sebe jako umělce úplně někde jinde?
2: Úplně jde, ne.
1: Vůbec jste se jako změnil, vyprofiloval jako jinam vlastně.
2: Ne, myslím, že v tom nejpodstatnějším ne. Ta touha je pořád stejná. Jako něco podstatného sdělit. Jako inspirovat ty lidi k tomu, ty posluchači nebo čtenáře, aby se stali mými spoluautory. Jo? Protože jinak, když člověk nemá ty čtenáře a posluchače, tak to jako nežije, ta věc, kterou udělal. To je potřeba. Jestli jsem se někam posunul, tak od té doby, kdy jsem si říkal, že potřebuji zvládnout tu technickou stránku, jo, tak to jsem se jako posunul. To jako to, zejména prostřednictvím těch vionských balad. Jo. To už je tak jako nejobtížnější žánr, který vůbec v české literatuře jako byl praktikován. Naposled to udělal Vítězslav Nezval v roce 1936. A všichni se divili. A já jsem se taky divil, proto mě moje maminka na to upozornila, když mi bylo 10 let. Jo. A od té doby, co mi bylo 10 let, jsem si říkal, já bych chtěl to taky jako jednou napsat. Jo. Ale uplynulo dalších 55 let, než jsem se k tomu odhodlal, než jsem to udělal. Takže myslím si, že to je jako teďka jako neskromně řeknu, že údělem básníka vlastně, nebo úkolem je pracovat s naší mateřštinou tak, aby obohacoval ten nejvyšší registr naší řeči. No, tam odkud se čerpá, vždycky naši předkové tam něco vložili, my bychom, když se podaří tomu trochu něco přidali. No pak přijdou další generace a budou z toho čerpat a taky budou muset něco přidat. A tak pak mě potěšilo, že jsem viděl, že prostě v maturitních otázkách je rozbor jednými bionský balady. Jo. Kdo by to byl řekl? A nebo teďka v těch, když jsem viděl, co dělá dcera, tak jsou ty cermaty, takový ty testy. Tam zase bylo Krev a šroubky. To je píseň, kterou zpívá Naďa Válová zrovna, kterou jste zmínil.
1: Co se člověk dozví o tomto národě, když kandiduje na jeho prezidenta? Jací jsme? Nejčeši.
2: Daleko míň, než byste řekl. Jako, daleko míň. Vždycky strašně záleží na to, s kým se potkáte a tak. Co já jsem se dozvěděl, tak jako potvrdilo se mi to, co jsem doufal, že my jsme strašně tvůrčí. Jako my jsme opravdu dobrý. Jako, ale takovým, ne takovým tím obrovským způsobem Elona Muska, jo, ale takovým tím středním, slušným, jako křížík. No a tady, jak jsem jezdil po té naší vlasti, tak jsem se seznámil se spoustou lidí, o kterých nikdy neuslyšíte. Protože se nedostanou na titulní stránky časopisu, ale mají bezvadný nápady a výborný výsledky svého podnikání v nejrůznějších oborech. Jo. To je, já jsem byl šťastný, že jsem se s těma lidma setkal, protože zase oni si to všechno zasloužili. Oni si to museli odpracovat. A ještě museli mít trochu štěstí. To je pravda. Ale tady je talentu. Jako fakt, to je bezvadný.
1: Jaké cizí národy jsou pro vás inspirativní a proč? A myslíte, že i my Češi jsme pro ostatní národy inspirativní?
2: Jestli jsme my Češi inspirativní pro ostatní národy, to nevím. Spíš jako spíš my naopak. Češi. No, ne, ono to spíš jde o to, že někteří Češi. To asi jo. No, to určitě. To já trochu na ty jako národy a takovýhle kategorie jako moc nevěřím. Já vždycky věřím spíš na určitý lidi. Ale přece jenom já přistoupím na tu vaši otázku a řeknu. Mě těší Italové. Já jsem se naučil italsky právě proto, že mě těší jejich přístup k životu. No, to je ten tvůrčí přístup, který nikdy není dogmatický. A ani třeba, jako jsou to katolická země, že jo. Ale to nejsou dogmatici, to je živá taková víra provozovaná jako proto, že to něco těm lidem do životu přináší. No a oni mají strašně podobný humor jako my. To se ani neví, jako jo. Já jsem tam mnohokrát potom jel a tohle nás vnímá, jako. Tam mě lidi citovali Švejka, jako. To je úplně neuvěřitelný. A ty, jako na první pohled. Ale ve skutečnosti hluboko dole máme něco společného. Jako ten přístup takovému jako lehce jako černému humoru. Takovému, že to vypadá trochu jako cynismus, ale nemusí to být úplně cynismus. Ale je to takový to zpochybňování těch různých autorit a takových těch takzvaných věčných práv. To máme s těmi Italy hodně společné.
1: Jsou to také smějící se bestie?
2: No někdy jo, to vám povím. Jako ne, to popisuje to popisujou různý romány, Hlava 22 nebo tak, co ti Italové s těmi Američany, kteří přišli osvobodit teda ve druhé světové válce, jak se k ním jako chovali. Že? A tak podobně, no jo, jsou to trošku smějící se bestie, to jsou.
1: Co bychom si od nich my jako Češi mohli vzít od těch Italů? Možná je to ten taková ta siesta odpolední, ten klid. Já mám pocit, že právě ty Jižané jsou takový uvolněnější, že my tady u nás v Čechách, jak i máme vlastně ty 4-roční období, v těch extrémních změnách toho počasí, tak jsme taky takový měňaví, že ty Italové jsou takový furt jako dám si kávičku, pohoda, dojdu si na pláž, dojdu si tam s kůtříkem, tohle mi vlastně trošku u nás tady jako chybí maličko.
2: Ano, takhle se to jeví na první pohled, to je to dobře, jako, ale oni jako hodně pracujou. Itálie se fakt pracuje. Jo. A ano, je tam historickou tradicí daná ty siesta, protože někdy je prostě hold takový horko, že se ani pořádně nedá, ale zase vám to nabízí příležitost být s rodinou, s kamarády a tak. Jejich určitá uvolněnost by nám asi prospěla.
1: Pane Horáčku, já vám moc krát děkuju za krásný rozhovor.
2: Děkuju vám za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojí.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Podnikatelé v České republice by měli dávat pozor na pochybné výzvy k registraci do rejstříku firem. Po požáru hotelu na Děčínsku jsou škody zhruba za 15 milionů korun. Česká tenistka Linda Nosková poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále Wimbledonské dvouhry. A počasí zítra z počátku dne polojasno až oblačno, později hlavně na severu a severovýchodě republiky s deštěm. A maxima docela vysoká, kolem 28 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Na podnikatele v celé České republice míří staronový druh podvodu. Do schránek jim chodí výzva ke spoplatněnému zápisu do centrálního rejstříku firem. Ze zákona ale žádnou takovou povinnost nemají.
2: Z účasti v rejstříku navíc neplynou pro podnikatele vůbec žádné výhody. I proto by poplatek v žádném případě platit neměli, vysvětluje Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
3: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací.
2: Na podobné podvody pravidelně upozorňuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Objevuje se totiž i v internetové podobě, dodává za digitální a informační agenturu Jakub Palata.
4: Problémem tzv. Katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo.
2: Taky ministerstvo doporučuje podobné faktury neplatit. Pokud mají podnikatelé pochybnosti, měli by postup konzultovat s právníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Ostravský magistrát dá více peněz na sociální služby. Celkovou částkou 143 milionů korun podpoří organizace, které provozují pobytová zařízení i terénní služby pro lidi omezené zdravotními nebo sociálními problémy. Podle lidoveckého náměstka primátora Zbyňka Pražáka budou moci provozovatelé sociálních služeb požádat o finance města na konci září.
5: A já bych chtěl akorát zdůraznit jednu věc, že žadatelé musí podat své žádosti v termínu od 25. září do 9. října, protože každým rokem se nám stává, že přijdou žadatelé později a bohužel mají smůlu a je to škoda.
1: Požár hotelu ve Vysoké Lípě na Děčínsku způsobil škody zhruba za 15 milionů korun. Řekl to v podvečer mluvčí ústeckých hasičů Lukáš Faják. Hasiči museli z hotelu Cortus evakuovat 8 lidí, nikdo nebyl zraněn. Oheň se podle Fajáka rozšířil zřejmě od fritézy do půdních prostor vzduchotechnikou. Zítra se do hotelu vrátí vyšetřovatelé, aby zjistili přesnou příčinu. Do hašení se zapojilo 10 jednotek hasičů. Oheň se jim podařilo dostat pod kontrolu zhruba po 7 hodinách. Sport. Česká tenistka Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále prestižního Wimbledonu. Američanku Madison Keysovou porazila 6-4 a 7-6. Další soupeřkou Noskové bude ve středu Belgičanka Mertensová, která vyřadila v osmifinále další českou tenistku Marii Bouskovou, a to 2x6-4. Na svůj zápas stále čeká mezi muži Jiří Lehečka. Na centrálním dvorci se v osmifinále dvouhry střetne s Němcem Zverevem. Počasí. V noci bude zpočátku ještě velká oblačnost, hlavně na severovýchodě občasný déšť nebo přehánky, kránu ubývání srážek, nejnižší teploty mezi 18 a 14 stupni. A zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo, hlavně opět na severu a severovýchodě republiky občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Maxima zítra už vysoká mezi 26 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě bude chladněji, tam čekáme teploty většinou kolem 24. Vítr mírný od západu s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Pozor na dálnici D11 ve směru Praha Hradec Králové. Za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou stojí osobní vozidlo v odstavném pruhu. Je to kilometr 63, projíždíte opatrně. A v Praze na Hlávkově mostě ve směru z Holešovic do centra odklízí následky nehody osobního vozidla. Provoz tam odklání policie, kolona se netvoří. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná pořad Zlatá láska, příjemný poslech.
0: Zlatá láska.
6: Do světa lásky a něžných citů vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová. Přemýšleli jsme, jaký příběh dnes vybrat. A rozhodli jsme se pro ten, ze kterého je cítit láska nejen k sobě samým, ale i k dětem.
6: Říkává se, šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině. A když je v té rodině i láska, je vyhráno. Štěstí i lásku našli dva úžasní lidé ve Vítkově na Opavsku. Jejich příběh začal před 63 lety.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Svou lásku a život s ní nám dnes představí manželský pár Helena a Oldřich Výchovy. Pár, který už brzo oslaví diamantovou svatbu. Jemu je 80 let, jeho paní oslavila už 79. narozeniny.
1: Prožili život v lásce, úctě a vždy mysleli na rodinu. To je důvod, proč bychom se o nich rádi dozvěděli víc.
0: Patrik Rozehnal už přichází k jejich rodinnému domu ve Vítkově.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vítáme vás ve Vítkově.
3: Nápis dědečku máme málo na vašem tričce znamená co?
4: No to znamená, jak mě mají moje vnučky rády, jo. To mi dali moje vnučky z Hradce Králového, od našeho nejmladšího syna. No a tak, ale hodně lidí mi řeklo, že, a to je pravda toto, těch dědečků je opravdu v podstatě méně jak babiček totiž, jo. No, je to o tom takto.
3: Dědečku je třeba si vážit, dědeček dostane bonboniéru od nás.
4: A tohle myslíte vážně, děkujeme.
3: Takže vy budete Oldřich, jenom abychom to uvedli na pravou míru?
4: Oldřich, ano.
3: A Helenu máme tady ve dveřích.
5: Ano.
6: Dobrý den.
3: Já pro vás mám kytičku.
6: Děkuju, to jste hodný. Moc děkuju. To už jsem dlouho nedostala takovou kytičku.
3: Oldřich nedává květiny.
6: No tak my máme plno kytek po zahradě, tak jsme taky šetrní.
3: Výborně, tak to je odměna za vaši lásku, kterou máte mezi sebou a kvůli které jsme přijeli.
6: Určitě. Tak už mě ulovil, když mi bylo ani ne 16. A mu nebylo 18.
3: A vy jste se nechala?
6: No, nechala. Tak on byl sympaťák.
3: Sympaťák, a to je furt?
4: Bránila se dlouho. No.
3: O tom všem si budeme vyprávět. Jste na to připraveni?
4: Ano. Určitě ano.
3: Takže příběh Oldřicha a Heleny Výchových v téhle chvíli vlastně začíná.
6: Ano, děkujem.
0: Do diamantové svatby, tedy oslavy 60 let společného manželství, zbývají Heleně a Oldřichovi Výchovým už jen měsíce.
1: Vraťme se tedy na začátek. Do doby, kdy se seznámili, začali spolu randit a pomalu se mezi nimi rodila láska.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No, samozřejmě bylo to i v tomto případě, jo, nedá se říct o dnu, spíše o létě. Létě roku 60. Vlastně před naší svatbou to byly 4 roky.
3: V létě 1960 se stalo co? Kam jste přijel, co se stalo?
4: Nikam, my jsme tady Vítkováci od války, takže jako mladí lidé, tak se chodí, korzuje, kouká. No tak jsem viděl pěknou holku, navíc sice jako žáčku jsem ji neznal, jo? Ale později ano, ona třeba dělala vedle práce i uvaděšku v kině. No tak jsme chodili, kde tady za kulturu, než do kina, tady nic po válce moc nebylo, tak jsem si ji vyhlédl.
3: A kde to bylo, jako že jste si vyhlédl? Prošla ulicí, někde se zastavila, byla s kamarádkami v parku na nějaké akci?
4: No tak podívejte se, na malém městě se korzuje nahoru dolů, jo?
3: Od kina cestou jste se minuli.
4: Na náměstí mladí lidé se potkávají, koukají po sobě. No tak, tak to jsem asi viděl. Potom i v tom kině, že? Když uváděla, tak to začalo.
3: Heleno, kdy jste si všimla vy, Oldřicha, že takhle pokukuje při korzování?
6: Já jsem ho znala jenom tak podle vidění. A to on se chodil učit, měl před maturitou, chodil se učit tam někde do parku. No, tak jsem si ho všimla, že jo. A taky potom, když jsme chodili na ty čaje, tak krásně tancoval, že jo. Nám to spolu sedělo, že jsme tancovali furt spolu.
3: A v létě 1960 vás tedy někde zastavil a pozval třeba na ten čaj, nebo jak?
6: On chodíval k nám, jako já jsem třeba musela zalívat zahradu, že? Tak to dělal za mě, no, mě šetřil. On mě hrozně miloval od začátku. Já jsem si musela napřed, že jo, zvykat. Já jsem byla mladá, panebože, mi nebylo ani 16. No,

0: Podivu, ani jsem tušil, že něco takového může být. Jo.
1: Takže jste vlastně měl už povolení dopředu, že si s Helenou můžete něco začít?
0: No, může říct ona, že oni ti rodiče její mě pomalu měli radši, jak ona sama. Jo? Jo, oni mě rádi viděli, že tam chodím za ní. No, oni měli totiž 4 dcery přibližného věku, tak jsem si mohl vybírat. Po nějaké době, když jsem teda přišel už i do rodiny, no tak tam byly 4 krásné panny, jsem si připadal jak v té pohádce o princezně Zlatovlásce, že mouchu jsem neposlal, měl jsem si vybrat tu nejkrásnější, tak jsem si vybral.
1: No, zůstalo u Heleny.
0: Ale to má pokračování, víte. Z těch 4 sice jsou už jenom 2 mezi tím umřeli, no ale ta, co zůstala, byly v Havřově. Když tak na to vzpomínáme, tak ona říká, cože si vybral nejkrásnější? Vůbec ne, nevybral si tu nejkrásnější. To mluví za všechno, že?
1: No. Heleno, kdy bylo tedy první rande, jak to vnímáte vy, kdy vás Oldřich pozval někam, možná s tou touhou, že by se to mohlo vyvinout i v chození?
2: Jo, chodívali jsme na procházky za město, jo, to jsme chodívali skoro často. No a já pracovala na směny, že, v Hedvě. Každý den mě čekal po směně, po odpolední. To jsme kolikrát do rána, on šel přímo na autobus do Opavy, jezdil ve 4 hodiny. A tak to bylo, no.
1: Vy jste takhle probendili noci?
2: No, některé jo, ano.
1: Co na to rodiče?
2: Oni ho měli rádi, moji rodiče. Ne, oni byli spokojení, když věděli, že jsem s ním.
1: Byli jste venku nebo doma?
2: Venku, jsme stáli, že jo. Já když si vzpomenu, jsem se nemohla dohou, na to ani nemůžu říct.
1: Musíte.
2: Ježišmarja, jak jsme tak stali u sebe, že jo, a to, tak jsem se bála, jestli mu nepokropím boty, protože si řekne, nepršelo, on mě nikde nepustil. A já jsem nechtěla, jsem se styděla říct, že se mi chce jít to. Takže tak jsme my začínali, no.
1: Takhle jste se k sobě měli, že jste celou noc v obětí téměř zůstali?
2: Ano. On nešel na autobus do Opavy, jezdil, že, ve 4, tak jsme tak po odpolední, že jo, asi, on odpoledne asi chodil spát a potom, aby mohl se mnou být, jo, ale myslím si, že jsem zvolila dobře. My jsme na sobě tak závislí, to je hrozné, fakt, je to tak?
1: A to je pěkný, ne?
2: No je, však mi se to líbí, já si to ani neumím jinak představit.
1: No, Helena musela být krasavice. Dodnes je, krásné dlouhé vlasy měla. Jak vypadala?
0: No, moc pěkně, mi se líbila. Měla i kromě obličeje i pěknou postavu. Já jsem byl totiž vždycky spíš dolňák. Do dneška jsem dolňák, jo. No. A to ona měla a má pořád ještě, jo. No, ale tak jinak to je za mladá. Dneska o tom můžeme akorát žertovat, že jo. No, ale bylo to skutečně tak, jo.
1: Ale vzpomínáme na ty časy, jak to začínalo a zjišťujeme v tomto pořadu, jak vlastně tehdy mladí prožívali lásku. Tak vy jste byli po nocích, vy sám, pamatujete si ten okamžik, kdy jste Heleně třeba poprvé dal pusu, jak jste se cítil, nebo jestli ona se durdila, nebo jak?
0: Raději, ať to řekne sama.
2: Jo, byli jsme spolu v kině, že? No, a on proto, aby se ke mně nějak jako to blíž dostal, tak koupil do lože všechny lístky. Koupil 4. A já jsem se dívala, že tam nikdo není celou dobu sami. A on celou dobu koukal po mně, furt mě prohlížel a skoro se mu to nepovedlo. Když už konečně mě dal tu pusu, tak se rozsvítilo a byl konec filmu.
1: Vy jste hledal celou dobu odvahu.
0: Přesně tak. Přesně tak. Ale nechtěl jsem, ať máme u toho nějaké svědky, že? Tak jsem opravdu do té lože, ale 4 místní lože v kině, tehdy opravdu koupil. Ale to už jste tam připomněl, vůbec bych si na to ani nespomenul, kdy jsem vydal vlastně tu první pusu. A víte, jak ona si to dobře pamatuje?
2: No, ano, tak to bylo.
1: A byla pěkná?

0: Já jsem se tak lekla, že jo? Já jsem se tak lekla, že...
1: Oldřicha nebo že rozsvítili?
0: Že mě chmatnul, já jsem ho pozoroval, že furt se chystá, ale... ale nakonec se mu to povedlo, no, tak... A už jsme spolu tolik, že jo, let. Jedno tělo, jeden hlas, všechno máme stejné. A celé ty roky vlastně. Já jsem nikdy neměla zájem o rodina a děti. To je můj život. A to už od mojich 16. No já si to ani nemím představit, že bych měla já s někým jiným žít nebo něco. To vůbec. To už. Já bych to ani nedokázala. To vůbec.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Vybíráme pro vás a posloucháme ty nejtklivější příběhy opravdové lásky.
2: Dnes je to příběh Heleny a Oldřicha Výchových. Seznámili se v roce 1960. Začali spolu chodit a brzy se přestěhovali do domečku Oldřichových rodičů.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Tak samozřejmě jiné plánování o tom, že spolu asi budeme, to jsme určitě uvažovali, do toho nám ovšem vstoupila vojna. Protože po roce známosti jsem rukoval, tak ty dva roky pro mě to byly kruté, pochopitelně. Navíc jsem byl na takové vojně, kde jsem se první rok vojny vůbec domů nedostal. Vůbec. Až druhý rok jsem si to vynahradil. Jo. No ale potom po vojně, samozřejmě, že jsme už bydleli spolu, tak jsme plánovali, že určitě budeme spolu žít. Bydleli jsme u svých rodičů a rozhodli jsme se ke svatbě teda v tom roce 64, ale to byla otázka 4 dnů. My jsme se rozhodli rychle.
4: A jste se museli rychle rozhodnout?
3: Ne, to vůbec ne, to ani náhodou. Nám se narodila první dcera až 2 roky po svatbě. Ale chystali se Velikonoce, my jsme bydleli u našich a moje matka nám říkala, tak chystáme ty Velikonoce, tak co kdyby se u té příležitosti vzali. A tak to bylo. No tak nějaké jídlo bylo, že pití se udělalo, stejně by se oslavovalo, tak i tak. No a tak byla tam samozřejmě jenom naše, moje rodina, její rodina, asi do 20 lidí.
4: Jaké datum máte tedy vaší svatby?
3: 28. března. Byl to den učitelů a tehdy byly i Velikonoce. Tak to nějak vyšlo.
4: Jak ten den svatební vypadal od začátku? Jak jste ho prožívali? Helenovi jako nevěsta, Oldřichovi jako ženich a pak tedy společně jako novomanžela. Jak to začalo, ten den pro vás? Vy jste musela minimálně hodinu strávit u kadeřnice, načesávat vlasy, ne?
5: Já jsem byla v životě 2x, 3x v kadeřnictví.
4: A jednou z toho na svatbu?
5: To ani ne. To ne.
4: Kdo vás česal?
5: Já jsem měla vždycky dlouhé, no tak sestra, já jsem měla vždycky dlouhé vlasy a na tom se nedá moc udělat.
4: Jaké jste měla šaty?
5: Bílý kostýmek. To mi švadlena během 3 dnů ušila, že jo. Závoj jsem si půjčila, že? A kytisa ta byla uměla.
4: Ne.
5: Jo.
4: Kde jste měli obřad tedy?
3: Tak obřad byl samozřejmě občanský na tehdejší městském úřadu ve Vítkově, nebo na místním národním výboře, tak se to jmenovalo. Bylo to kousek od našeho bydliště, tak ani jsme tam nejeli autem, šli jsme pěšky v průvodě. No, byla to určitá rarita, tak a nevadilo nám to. Byli jsme skromní a byli jsme chudí, samozřejmě, v té době.
4: Co vám hráli? Jak jste si vyměňovali prstýnky, jak ten vlastní slib a obřad v té síni vypadal? Co si z toho pamatujete?
3: No, tak to si pamatuju příhodu velice dobře. Jednak to byl samozřejmě klasický obřad, to je jasné. Navíc já, když jsem potom později byl ve funkci místostarosty tady tohoto města, tak jsem oddával řadu lidí, že? Takže, ale můj vlastní obřad, představte si, tak tehdejší předseda toho národního výboru, když nás oddával, tak říkal na závěr, a teď si na důkaz své lásky vyměňte navzájem prsteny. Jo? No já jsem to vzal vážně. Já jsem vzal svůj prstýnek a fugí ho na ruku. To šlo hladce. A když ona vzala ten její, tak mi ho soukala tady a ten nešel ani na maliček. No to byl gól. Ale celkem si to nikdo moc nevšiml, jo? Ale to si připomíná dneška. Tak řekl, vyměňte prsteny, tak jsem je vyměnil. Ne? Tak.
4: Co pusa?
3: No, byla pochopitelně, že byla.
4: Rodiče seděli opodál, byli dojatí?
5: No, určitě, seděli tam. No, jeho maminka ne, ta vařila, ta byla doma, chystala jako tu hostinu, že jo.
4: Vy jste nechal maminku doma?
3: Tak to byla její volba, samozřejmě, no. To.
5: Ona byla taková skromná, nechtěla moc nijak.
4: Když obřad skončil, tak co následovalo? Vyšli jste před úřad, čekali tam na vás svatebčané, proběhly nějaké rituály jako dnes nebo ne, nebo jste se zase pěšky přesunuli domů? Co bylo?
3: No přesně tak. Šli jsme pěšky nejdříve k fotografovi, protože kromě těch snímků, které samozřejmě se dělají u obřadu, tak jsme si šli fotit se svědkama ještě teda jako fotografovi, no a potom zase domů, no, na hostinu. Klasicky, úplně klasicky.
4: Tam jste se posadili ke stolům, sehnali se židle od sousedů, nebo byly doma všechny potřebné a byla hostina?
5: No ano, určitě, tak navařené zelí a také knedlíky, to je předem, že? Pekly se kačeny, takže jsme měli kačenu, že? Na oběd zelí, knedlík, to si pamatuju.
4: Je to povídání o partnerském životě, tohle je váš začátek, ta svatba, ten den v roce 1964 a teď mě zajímá, co jste prožívali, když už jste měli po obřadu, byla ta hostina a teď jste si říkali každý co, teď nám to začne, nebo jste si ruce proplétali pod stolem a těšili se, až budete zase sami, nebo že přijde ta svatební noc, to mi tak jako intimně trochu řekněte. Heleno.
5: To vůbec nevím, to já myslím, že tím, že už jsme spolu půl roku bydleli předtím, tak už to nebylo také divoké.
4: To znamená, tyto intimní věci probíhaly ještě před svatebním obřadem?
5: No, určitě, určitě. Tak pane bože, on byl hrozný. Ten mě furt musel mačka naobjímat.
3: Tyto věci, které říkáte, nevím, které konkrétně asi domyslíme se, tak probíhaly nejenom před obřadem, ale už i před vojnou, takže o čem se bavit. No.
4: Já se nedivím, Helena byla šťabajzna, ne?
3: Tady říkali přezdívku Bardotka. A opravdu, jo, to musím, jedna se chtěla vždycky podobat a já myslím, že to bylo trefné, že byla dokonce i hezčí než Bardotka.
4: Vždycky se vám vaše žena líbila, vždycky jste na ní byl hrdý.
3: Do dneška se mi líbí.
5: Nechce měnit, chce jenom mě. No a tak mě to pasuje, že mi to vyhovuje. My už jsme jak jeden člověk, my už bychom bez sebe nebyli. Zlatá láska.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte příběh Heleny a Oldřicha Výchových, kteří se vzali bezmála před 60 lety.
2: Po svatbě přišla touha po vlastním bydlení. Poštěstilo se to ale až po 6 letech. Mnohem dříve přišly na svět děti, které se měly stát tím nejdůležitějším a nejmilovanějším v životě obou partnerů.
1: Helena povila dceru a 2 syny. Byla šťastná.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Já jsem se na to těšil a to pro mě to už bylo všechno naplánované. To pro mě bylo to nejvíc na světě. A to dnes je teda. To dnes je pro mě moje dětská manžel je všechno.
4: Jaké to je? Dá se to popsat a srovnat? Láska mateřská a láska partnerská?
5: To bych vůbec neslučoval. Ani bych to nestavil proti sobě. To jsou totiž 2 naprosto rozdílné věci, aspoň u mě. Ano?
4: No. Byl okamžik, kdy vás děti třeba rozplakali, dostali, že jste i slzu uronili kvůli něčemu?
3: To si ani nespomínám. Jedině radosti. Ne smutkem, to vůbec nikdy. Oni mi dělali jenom radost. A dodnes mi dělají radost. Já jsem tak šťastná, že je mám. Hlavně se o ně bojím, jako každý asi rodič. A ty má automa se ho kruje. Bojím se o ně.
5: No, zase opět jednu snad úpornou příhodu. Když byl náš nejmladší malý, tak máma naprosto nepedagogicky naprosto se ho ptá. Honzičku, a řekni, koho máš radši? Maminku nebo tatínka? Na to by se rodiče nikdy neměli dítě ptát samozřejmě, ale ona ano. A on řekl, nepovím. Ale Honzičku, řekni, koho máš radši, maminku nebo tatínka? A on říkal, neřeknu, já vám to nikdy neřeknu, protože tatínkovi by to bylo líto.
4: Když se v povídání o dětech dostaneme a skočíme hodně v čase do toho okamžiku, kdy vy jste se stali babičkou, dědečkem. Jaké to pro vás bylo? Pamatujete si ten okamžik, kdy jste poprvé byli vlastně díky někomu tedy babičkou, dědečkem a co jste prožívali?
3: No tak kdo byl vlastně první? No, já teda vnuky a vnučky hrozně miluji, ale svoje děti jsou svoje děti. To nebyla větší láska ne k svým dětem. Protože zaprvé tu nejsou, že jo? Oni tu nejsou a my je tak často nevidíme, že jo? Je to daleko.
4: Vy jste byli milujícími rodiči, všechno jste si to hezky naplánovali, děti jste si užili a tu lásku vlastně jim věnovali. To se málo komu v rodině podaří a děti budou asi i vděčné za tu vaši lásku, ne? Cítíte ji od nich zpátky?
5: Určitě ano. Cítíme na každém kroku.
3: Jo, milují nás tež. Ty se o nás tak tež bojí, tak jak my jsme se vždycky o ně báli, tak oni taky.
4: Myslíte na ně i dnes, třeba každým dnem?
3: Každý den. Usínám a stavám a myslím jenom na ně. A on je na druhém místě.
5: Určitý důkaz máme v kuchyni, kdybyste se potom podívali, tam je panoptikum naší rodiny. A tak to neustále žijeme, stále je máme na očích, stále.
3: A v srdci jich mám furt, v hlavě, v srdci všude.
2: Do života Heleny a Oldřicha Výchových zasáhla i okupace v roce 1968 a následné politické změny. Oldřich veřejně vystoupil proti vpádu vojsk do naší země.
1: Museli projít zkouškou pevnosti jejich vztahu. A my už víme, že to dokázali.
5: Tak nesměl jsem potom 10 roků ani učit. Já jsem učil mladé kluky řemeslům. Tak jsem, samozřejmě jsem se živil všelijak. I když jsem mohl dělat technicko-hospodářské funkce, i vyšší, dokonce jsem měl i vyšší plat, ale já jsem chtěl dělat svoji práci. Jo? A My jsme byli takzvaní občané druhé kategorie, jo, tím pádem na všechno. Tak učit jsem nesměl mladé, aby jsem nekazil generaci, že jo, nějak ideově, ale za to jsem mohl vykonat vysoké hospodářské funkce. To jsem teda vykonával, ale hned, jakmile po 10 letech, a to bylo tehdy s příchodem Gorbačova v Rusku do funkce, se to uvolnilo, ta situace, tak jsem zažádal a vrátil jsem se teda do svojí práce, k práci, kterou jsem miloval. Tak to je asi to období, o kterém žena mluvila, jako v životě dost těžké a já jí můžu poděkovat, že byla se mnou, že mě podporovala samozřejmě, že takže jsme to nějak i přežili, protože děti dorůstaly, holka chtěla jít na studium, no potom i syn, tak to byly ty horší chvíle života. No.
4: I to život přináší a tam se asi projevil ten váš vztah, že byl pevný, možná se upevnil, nebo jste poznali, že láska může mít i tuhle podobu, že podržíte jeden druhého.
5: No ano, 100%, i když jsme si o tom nemuseli každý den samozřejmě vykládat a přesvědčovat, ale je to tak, jak říkáte.
0: Zlatá láska.
2: Helena a Oldřich Výchovy žijí pevnou láskou, která jim pomohla přestát i krušné chvíle.
1: Chtěli bychom je potěšit a dopřát pěkné chvíle u kávy doma nebo na zahradě. Proto jsme jim po Patrikovi Rozehnalovi poslali velký domácí kávovar na espresso a další nápoje a přidali ještě malé přenosné digitální rádio.
2: O ničem doposud neví. Všechno jsme nachystali tajně u nich v kuchyni, kam je teď právě Patrik vezme.
6: Ježišmarja!
5: Ježišmarja! Tak to, toto? No tak to děkujeme moc. To jsme rádi.
6: To moc děkujeme. To bude kafičko chutnat ještě lépe, jak lépe, jak tam
5: tak
6: z toho.
5: To teda.
6: Z toho, že?
4: Až si uděláte kávu, tak si k tomu zapnete digitální rádio, které jsme taky přivezli.
6: Vážně?
5: A poslouchat Český rozhlas Olomouc.
6: To já. Já mám takovou herku už jenom to radio. Že to mi bude vyhovovat. To jsem šťastná teda. Já bez radia neusnu. A pak se zbudím a poslouchám zase dál.
4: Teď v lepší kvalitě?
6: Ještě, no určitě. To jsem moc ráda teda.
5: To teda.
6: Moc děkuju.
5: Tak moc děkujeme opravdu. To.
4: Budou mít radost.
6: To jsme nečekali teda. To teda to.
5: Takže zdravíme pana Petra, jo, i paní
6: Carmen. Máme ji hrozně rádi. Tak jich rádi vidíme a dělá nám to dobře. Že ještě v tom věku, jo, protože oni jsou přibližně, jak my, že jo?
4: Tak až si dáte první kávu, vzpomeňte si na ně.
6: To určitě.
5: Si vzpomeneme, určitě.
6: To určitě.
4: Ať vám slouží velký kávovar na espresso, větší kávu, taky na čaj a digitální rádio, na kterém můžete poslouchat své oblíbené pořady v Českém rozhlase.
6: Ano, to moc děkujem teda. To jsem překvapena. My většinou rozdáváme dárky, my nedostáváme.
5: No. Ano.
6: Takže to teda...
4: Tak se to konečně obrátilo.
6: Tak, konečně nám to někdo splnil. To moc děkujem teda.
4: Jak ta láska vypadá ve vašem věku? Dáte si občas pusu, podržíte se, zatancujete si, vyznáte si lásku ještě v tomhle věku? Řekněte to i těm mladším, že to takhle funguje. My v to doufáme.
6: Funguje to určitě. Tak dáváme si najevo, že se máme rádi. Furt chodí a olizuje mě, že jo, děda. No, jo.
5: Tak proč by ne? Ano, pohladíme se.
4: Co pro vás znamená láska?
5: No, tak to nevím, jestli to má říct ze své hlavy nebo slovy básníka. Láska. Láska znamená mít někoho rád, obětovat se pro něho, dokázat udělat i věci, které bych normálně neudělal, nikdy, samozřejmě. No a hlavně o tom moc nemluvit, ale dokazovat to konkrétními činy.
6: Mně to připadá, že to není obět, to je, ta láska to je to, co člověk, jde to z něho. A není to obět, já se neobětuju, já to chci tak. Já se neobětuju. To tak je.
4: Co pokládáte za největší důkaz lásky od Oldřicha za ten život? Co byste řekla, tak tohle, to udělal z lásky.
6: On všechno dělá z lásky, já si myslím. Jo, on mě miluje celý život.
4: Dokážete si představit, že byste nebyli spolu?
6: Ani ne, neumím si to představit vůbec. Vůbec ne, ne. Já už bych, až budu bez něho, tak už budu mrtva. Jedině. Nechtěla bych žít bez něho. Já nevím, jak bych dál žila. Toto, ne, my jsme tak zvyklí na sebe. My už jiní nebudeme, aspoň já teda. Ale on taky, já to vím, že on taky ne.
7: S

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Láskyplné příběhy pro vás vybíráme z těch, které jste nám poslali na začátku roku. A bylo jich opravdu hodně. Moc si toho vážíme.
2: Vyzkoušejme teď Helenu a Oldřicha výchovy z jejich společného života. Složí manželskou zkoušku u Patrika Rozehnala, který si pro ně nachystal zdánlivě jednoduché otázky?
1: Každého z nich vyspovídal zvlášť. A nyní jejich odpovědi poskládáme za sebe a jsme zvědaví, jak dopadnou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Co jste si poprvé slíbili?
4: No, že budeme spolu dál, že budeme navštěvovat a budeme spolu takzvaně jako chodit, se říkalo, že?
5: Samozřejmě věrnost, to je jasné.
3: V čem je manželka urputná? Prostě na čem trvá, i kdyby svět se bořil.
4: Patriku, to ze mě něco loudíte, nebo co? Tak asi na čem je urputná. Tak vždycky byla pořádná, trvala na nějakém tom chodu rodiny, no a potom asi na věrnosti.
3: V čem jste zásadová urputná, na čem lpíte, co prostě tak jako musí být podle vás?
5: Ve všem.
3: Co rád dělá váš manžel rukama a dobře, na co je prostě manuálně zručný?
5: Tak manžel je velmi zručný.
3: Na co máte šikovné ruce?
4: Jsem vždycky tvrdil, že já umím spravit všechno.
3: Jaký je její oblíbený nápoj?
4: No tak kromě toho, že rada pije kávu, ano, tak víno bych řekl. No.
3: Co si ráda nalijete?
5: Já víno.
3: Jaké vlasy a účes byl pro vás v životě tak jako typický a manželovi se líbil?
5: No tak světle vlasy a dlouhé vlasy. Celý život tak chodím.
4: No, mi se líbí, když je má zčesané dozadu a udělaný nějaký takový ten drdol, jo? No ale protože je to moderní a všechny ženy potřebují být vlasy tady dolů, jo? Tak ona to teď nosí taky a nemůžu říct, že jí to nepasuje. Líbí se mi to.
3: Co vám nosil z práce?
5: No za ty peníze, jo? Tak to bylo samozřejmé. Ještě já bych tak chodil do práce a nenosil peníze.
3: Co jste jí nosil z práce?
4: No, tak to z práce bych mohl přijít nějakého účinně. Tak jí tam přijde maximálně. Asi nic.
3: Kolik má kabelek?
4: To jsem nikdy nepočítal a jestli má 2, 3, tak to bude moc. No.
3: Všechny nosí?
4: Ne, nosí žádnou.
5: Jednu, já mám všelijaké staré a jednu nosím. A navíc nikde nechodím, takže to je jedno.
3: Co by dělal, kdyby žárlil?
5: Co by dělal? No ryje do mě furt.
3: Když žárlíte, co děláte?
4: No tak jako nic, no tak akorát jí řeknu, tak holka, tak to teda ne. Si myslíš, že někde půjdeš mezi nějaké tyto, tak to nepůjdeš, jo? Tak v tom asi se projevila ta žárlivost.
3: Jak vypadal ten váš nejvášnivější polibek?
4: No, to mě ženete někdy 50 roků zpátky, nebo 60, nebo co?
3: Až tam můžeme, tak se znáte dlouho.
4: No tak jo, známe, no. Tak mladí, to byly jistě vášnivé polibky, o tom není pochyb.
3: Jak vypadal ten váš nejvášnivější polibek?
5: Jak vypadá? No pěkný, cucáka pořádného.
3: Jak vypadala vaše první postel?
5: Jako myslíte přímo, jako jak jsme spolu se milovali, nebo a nebo tady taková postel.
3: Já myslel kus nábytku.
5: To z nábytku. No tak jak vypadala, no po Němcách jsme měli nábytek.
3: Jak vypadala vaše první postel?
4: To bylo asi tak nějak jednostranně chtěné, bych řekl, jako od mojí strany. No, no.
3: Je hezké, jak jste se shodli v odpovědi.
6: Opravdu?
3: Myslel jsem ovšem, jak vypadal váš kus nábytku.
4: Jako nábytku?
5: Ježišmarja.
4: Tak vy na mě tady kladete léčky, jo?
3: Ne, ale úplně okay. Stejná nevinná otázka, no. Stejná odpověď. No. No. Jak vypadala vaše postelku s nábytku?
4: No, to jo, tak to byl asi obyčejný otoman, jo? No.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství. Která prověřil čas.
3: Je něco, za co jste mu ve vztahu a v tom, jaký byl, i k vám a k rodině třeba vděčná?
5: Za to, že mě celý život teda miluje. A cítím to tak.
3: Dává to najevu?
4: No ano, samozřejmě.
3: Co je největším úspěchem toho vašeho manželství?
4: Tak zase to se budu opakovat, největší úspěch asi budou naše děti. No, to, že jsme byli samostatní, soběstační, nikoho jsme nepotřebovali a taky nám nikdo nic nepomohl, nikdo nám nic nedal. Všechno jsme si vypracovali vlastníma rukama.
3: Dá se říct, že pořád po těch letech, po těch 60 letech svou ženu milujete?
4: No ano, určitě. Určitě a nedovedu si to ani jinak představit. Ani si dovedu představit, kdybych tu nedělal, že zůstal sám.
5: Protože těžko nám bude bez sebe. Ani si to neumím představit, že bych neměla být bez manžela. My už tu dožijeme, už jsme starý.
3: Tohle je ta láska. Já vidím, že jste teď u vás jehli tím pohledem, protože o tomhle člověk asi moc nemluví. Možná si to uvědomuje a pak možná přijede rozhlas a zdá pár otázek a vy si to jako víc uvědomíte, jak jste vlastně na sebe napojení.
5: Ale vidíte, jak to může být krásné, když to můžete prožít vy všichni kolem nás. To jenom... A nedá to moc práce. A to je ono právě.
4: Chtěla asi říct, že vám to také přejeme. Abyste to měli také tak.
3: Jak byste shrnul nebo pojmenoval tu vaši lásku, za co byste jí poděkoval třeba?
4: Za prvé jí děkuji za celý život, který se mnou trávila, za všechnu tu lásku, tu péči, kterou si věnovala i mě, ale hlavně teda našim dětem, protože pro ně jsme teda žili a to bylo to nejdůležitější. Tak asi tak bych to krátce řekl, no ta forma té lásky, pokud se to takto dá spatřit, samozřejmě s věkem mění. Takže v těch starších letech je to úcta a vděk.
5: No ježba, teď ještě se rozbrečím. No, to víš, že ty dobře víš, že jsem tě vždycky milovala, žila jsem jen pro tebe a pro děti a nikdy bych to neudělala jinak a nelituju toho a jsem šťastná za to. To není co k tomu. On to ví. A to je důležité. On ten druhý člověk to musí cítit, že to tak je.
3: A milujete ho?
5: No jistě. 60 let, 16 roku, pane Bože. Tak to je. A nebo to jinak, to už tak s náma je, no.
4: No, já ji miluju opravdu moc.

0: Helena a Oldřich Výchovy si lásku slíbili už téměř před 60 lety. A nezůstalo jen u slibu. V lásce, úctě a oddanosti žili celý život.
1: Vychovali 3 své děti a láskou zahrnují i svá vnoučata. Jsou důkazem toho, že láska má mnoho podob. A nikdy vás nesklame, když máte vedle sebe toho pravého.
0: Proto na ní nezapomínejte ani vy. Otevřte svá srdce svým blízkým, své rodině a nejvíc tomu, koho máte vedle sebe. Tak se o to snažíme i my. Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Správa železnic letos vybaví závorami více než 50 železničních přejezdů. Jubilejní ročník filmového festivalu Karlovy Vary připomíná slavné osobnosti. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí fanouškům další dva osmifinálové zápasy. A počasí v Česku zítra zpočátku méně oblačnosti, později hlavně na severu a severovýchodě s deštěm. Maxima kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Celkem 51 železničních přejezdů letos dovybaví správa železnic závorami. Například v Jihočeském kraji přibudou závory na Prachaticku, a to v úseku Číčenice Nové Údolí, a ve středních Čechách to bude na Mělnicku na trati Kralupy nad Vltavou Velvary. Jak říká mluvčí správy železnic David Kabele, závory teď přidávají hlavně na silnicích druhých a třetích tříd. Hlavním kritériem je provoz, poté také četnost dopravních nehod.
2: Při zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů postupujeme podle stanovených priorit. Po tom, co jsme v předchozích letech závory doplnili na kříženích se silnicemi první třídy, tak postupujeme obdobně i na silnicích druhé třídy. Vedle toho se snažíme přednostně řešit přejezdy v zastavěných oblastech měst anebo přejezdy, na kterých v minulosti docházelo k nehodám.
0: Železničních přejezdů je v celé České republice podle údajů správy železnic aktuálně 7,5 tisíce. Zhruba 2 tisíce z nich je vybaveno závorami. Městská nemocnice v Odrách na Novojičínsku připravuje velkou rekonstrukci všech lůžkových oddělení. Stavební práce tam začnou v příštím roce, ambulance přitom zůstanou v provozu.
3: Fungovat zůstanou také laboratoře a rentgenové pracoviště. Navíc nemocnice zřídí interní stacionář, který nahradí část práce interního oddělení. Náhradní lůžkovou péči budou zdravotníci poskytovat v areálu Bílovecké nemocnice. Z Oder Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Čtvrtým dnem pokračuje Mezinárodní filmový festival a do Karlových Varů míří stále stovky návštěvníků. Letošní ročník je jubilejní 60. a proto je v ulicích Lázeňského centra umístěna výstava, která výročí připomíná a upozorňuje také na osobnosti s festivalem úzce spojené. Příkladem jsou vzpomínky na dlouholetého prezidenta přehlídky Jiřího Bartošku. Upřesní výkonný ředitel Karlovarského festivalu Krištof Mucha.
4: Pan Bartoška bude připomenout stejně jako ty další významné osobnosti, které festival buď zachraňovali v nějaké fázi, ona paní doktorka Zahralová, a zároveň chceme připomenout i ty lidi, jako byl třeba například Antonín Brousil, který vedl program skoro 50 let tady v Karlových Varech na festivalu. Zároveň budeme připomínat Václava Havla. A pro nás bylo důležité ukázat i to, že Václav Havel byl jeden z těch významných podporovatelů Karlovarského festivalu. Sport.
0: Fotbalové mistrovství světa dnes večer nabízí další dva duely osmifinálové fáze. Před hodinou začalo velké pyrenejské derby a po první půli zatím hraje Portugalsko se Španělskem nerozhodně 0-0. Další dnešní utkání Spojené státy Belgie začne ve 2 hodiny ráno.
1: Počasí.
0: V noci čekáme v České republice zpočátku ještě velkou oblačnost, hlavně na severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami k ránu ubývání srážek i oblačnosti. Nejnižší teploty většinou mezi 18 a 14 stupni. Zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a zejména na severu a severovýchodě republiky s občasným deštěm nebo přeháňkami ojediněle se objeví také bouřka. Maxima zítra už vysoká mezi 26 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě východě republiky bude chladněji, tam čekáme teploty kolem 24. Vítr mírný od západu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Problémy čekejte na dálnici D1 v Brně směr Praha. Stojí tam na krajnici nákladní vozidlo. Je to mezi sjezdy na Bratislavu a Mikulov na kilometru 195. Místo je označené šipkou a kužely. Projíždějte opatrně. A dálnice D1 ještě jednou a směr opačný, tedy Praha-Brno. U sjezdu na Tasov stáhli provoz do jednoho pruhu. Je to mezi kilometry 153 a 154. Zatím bez kolony. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak si vám tak říkám, jak nejlépe představit dnešního hlavního hosta, paradoxně právě v divadle, když on sám už dávno herectví vyměnil za roli skvělého moderátora anebo vlídného tazatele v pořadu Na plovárně. Víc už asi dodávat netřeba. Tedy pěkný večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ono to s tím herectvím Marka Ebena není tak úplně pravda. Neopustil ho tak docela. Když jsem ještě svého času byl u vzniku několika inscenací v Pražské Viole, splnili jsme si s paní režisérkou Lidou Engelovou náš celoživotní sen, totiž jevištní koláž z textů bohemisty Pavla Eisnera. Dodnes je to moc příjemný večer, kterým provázejí pánové Marek Eben a Jan Hartl. A Marek pro to představení dokonce složil i několik písniček.
2: Česká příjmení a proto i kombinování jména křestního se jménem rodovým ustálil josefinský patent z roku 1786. Pokud šlo o obyvatelstvo české, vzal úřad na vědomí jméno rodové,
3: tedy příjmení,
2: jak mu bylo hlášeno.
3: Málo bylo případů, kdy někomu přiskli příjmení z moci úřední.
2: To znamená, že Čechové si svá příjmení dali sami. A že jsou tedy odpovědní za všechny roztodivnosti a čertovinky těchto jmen.
3: Na první pohled si lze povšimnout, že je mezi námi nápadně mnoho přezdívek, jež se berou z nějaké tělesné zvláštnosti, jako bradáč, hlaváč, hubáček, nosál, nožička, paleček, zubatý.
2: Berka, příjmení velmi staré, znamená zloděje. A nic jiného. A je věru ku podivu, že s tímhle jménem procházel staletími rod tak mocný a vážený jako Berkové z Dubé. Že se lidé, a to velmi slušní a čestní, mohou jmenovat Bezecný, je neméně českou zvláštností než příjmení Mizera.
3: Drbohlav, Bejček, Durdík. Nepotřebují výkladu. Právě tak jako Kňourek nebo Plaček.
2: Kulhánek je jméno dochované nám již ze 14. století.
3: Kulhánek. Ukázky až dosud podané jsou však jen pouhá preludia, pouhý předvoj. Nejčeštější typ českých příjmení smíme zajisté spatřovati v příjmeních, jež jsou příčestím minulým činným.
2: Navrátil.
3: Vyhlídal, vykoukal.
2: Kvapil. Toť člověk, který kdysi kvapil, že...
3: Dokulil. Toť muž, který kdysi cosi někam dokulil.
2: Hele, jak jméno člověka skrývá celou větu a ta věta o něm něco vypovídá.
3: Je to zvláštnost taková, že kdyby nebyla naším denním chlebem, možná bychom po zjištění, že si černoši v rovníkové Africe dávají jména
2: ten co si jednou stejskal.
3: Ano, nebo žena muže, který jednou vykukoval z okna, spráskli úžasem ruce. Navíc tato příjmení mívají jen málo kdy obsah kladný. Však takový Zavrzal či Zamazal by mohl povídat.
2: Se značnou zálibou se u nás...
3: Jenom bych využil možnosti. Ono totiž, vy ten scénář nemáte, ale ono tam bude ještě poměrně hodně různých příjmení. A my jsme si řekli, že by možná nebylo špatné, pokud by někdo z vás uslyšel své vlastní příjmení. Přihlaste se. A my vás oceníme nějakou drobností z Honzovy a mojí domácnosti. Protože když jsme to řešili, tak jsme shledali, že máme v našich domácnostech spoustu věcí, kterými bychom rádi někoho ocenili. Takže nestyďte se, pokud někdo už se příjmení slyšel, A který vy jste?
4: Vejček.
3: Pane Bejčku, mám pro vás polodrahokam. Dlouho u mě ležel doma.
2: Se značnou zálibou se u nás při tvoření rodových jmen sahalo i do zásobáren fauny a flóry. Příjmení jako koníček nebo kočička. Ne, nejsou zrovna hanlivá, ale neupřeme, že jsou titěrná. Nejdou valně do páru s představami o pravém muži.
3: Řezicha, lípa, doubek, bříza, nepotřebují výkladu a jsou to zajisté příjmení pěkná. Ale již cibulka a růžička jsou jména trošku komická.

0: Slyšel jsem to poprvé od ženy z lidu. Ta paní děla. Koupila jsem husu, tak nevím. Naše Liduška se už chce vdávat, tak nevím. Můj říká, že neudělá víc než 3 piva, tak nevím. Tak nevím je typicky české pochybování o všelikých hodnotách a pravdách. Koupili jsme husu, tak nevíme. To je český životní optimismus. Temperovaný skepsí, jež ví, že nestačí husu koupit a dát na pekáč. Nikdy nevíš, kolik dá sádla, jaký bude mít šmak a vůbec. A může jí třeba sežrat kočka, nebo se může přihodit nějaká jiná hrůza z antické tragédie. Neboť nejenom nešikovný vták je husa, i proradná bývá. Moudrý pečuje o sebe a koupí si husu. Ale jsa člověk moudrý, pořád ještě neví.
1: Je to životní moudrost národa zkoušeného, ergo zkušeného. Marie de France napsala pomilování hodnou povídku o dvou milencích. Jak ten král měl svou dcerušku v takové lásce, že ji nechtěl dát nikomu. I určil těm, kdož se o ní ucházeli, že musí milou princesku donést náramný lán cesty na vysoký kopec u řeky Seiny. Pokusili se mnozí, ale se zlou se potázali. A nakonec to dokázal ten pravý, její znejmilejší. Ovšem, princeska se předtím potají postila, aby byla lehčí.
0: Na toho panice, který si svou znejmilejší nese světem a do kopce, myslím pokaždé, když vidím české kroužkované ú. Než si o něm povíme, dovolte mi, abych podotkl, že všechny ty české čárky na dloužených samohláskách A, E, I, O, U, I, pak ten háček nad E, stejně i háčky nad souhláskami Č, Š, Ř, Ž, Ň a háčky vedle souhlásek Ť a Ď
1: působí na cizince dojmem prapodivným. My si tyto zvláštnosti již neuvědomujeme, ale cizinec do češtiny zaklet není i vidí to, co my již nevidíme. A vrcholem podivnosti je pro cizince český písmový znak kroužkované U. A není ani divu, vždyť je to taková zvláštnost a vzácnost a má ji jen a jen čeština.
0: Mně je to písmenko sympatické. Je to opravdu takový hodný chasníček, který si ten kroužek nese jako znejmilejší na zádech a vandruje s ním světem českých knížek. Ona by bez něho byla jen zcvrklé o a on bez ní jen prosté u. Jsou to dušičky symbolické.
1: Už často jsem si říkal, jaká je to vlastně nejvlastnější definice vlasti české. Vlast česká je tam, kde se píše U s kroužkem. Kde domov můj, tam, kde mají v můj toho chasníčka s princeskou na zádech.

být moc pěkné, pokud se v té Praze hnusně narozkytná.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V televizi se Marku Ebenovi nejčastěji připomíná jeho dětství a role Válečka z Kamarádů, takto starého televizního seriálu pro děti. A v rozhlase? Tady byl zase Marek, už tedy pravda trochu starší, Mirkem Vondrou v nekonečném rozhlasovém seriálu Jak se máte, Vondrovi? Jeho 68. díl patřil klasické rodinné situaci, kdy Milena Vondrová musí jít na koncert vážné hudby sama. Její muž chce zůstat doma a dívat se na fotbal. Jak jinak?
2: Teď se zdá, že domácí s definitivní platností získají míč. Peterka?
3: Mirečku, prosím tě, tak už se usadne.
4: Já mám hlad.
2: Peterka,
3: co to děláme, přinesla večeři?
4: A sedí v kuchyni a čte si.
2: Postraní kolba vás dělá.
3: Tady, aby se člověk... Ale prosím tě, teď s ním počkej a dívej se.
4: Kdy to bylo offside, tati, koukej.
3: Offside, samozřejmě, že offside. Ještě, že tak. Jano, děláš večeři?
5: Je středa. Dneska vaří máma.
3: Slyšel jsi? Máma vaří. Tak už dej pokoj, prosím tě, a dívej se. No jo, ale kde máma je?
4: Že by byla v práci.
3: Prosím tě, do 7:15?
4: Už je na tom. Někdy přijde i v 7, ne? Jo, teď mi došlo, že vlastně už doma byla, asi ve 4.
3: Jak to? A to zas někam šla?
4: Jo, převlíkla se a šla a říkala, že goliči.
3: Goliči? A do čeho se převlíkla?
4: No, do takového toho... Do nedělního, víš?
3: Do nedělního?
4: Jako na pořeb. Tati, já už hlady šilhám. Já si namažu aspoň chleba.
3: No, proč šla goliči? Mirku, udělej tě chlebu víc. A otevři sklenici okurek. A přines mě pivo. A ne, pivo nenos. Pivo už samozřejmě zase není.
4: Tati? Kde jsou ty okurky?
3: Kde by byly v kredenci?
4: A dole nebo nahoře?
3: Nahoře. A neotravuj už.
4: Tati, já to nemůžu najít. V kredenci nejsou. Dole ani nahoře.
3: Prosím tě, sám jsem je tam strkal. No, prosím. Jsou tady nebo ne?
2: A je to tady, milí televizní diváci? Ano. Domácí inkasovali gol. Zapíšeme si. 15. minuta. 0-1.
3: Jděte mi do háje s okurkama. Dali nám gól a já jsem to ani neviděl.
6: Vstupenky, prosím. Děkuji.
7: Mileno, tady jsme.
6: Vstupenky, prosím.
7: Zdar. Prosím.
6: Děkuji.
7: Ty jsi byla u holiče, viď?
8: Ani jsem kvůli tomu nevečeřela.
7: A ty jsi přišla sama?
8: Aha, sama, manžel... Něco?
7: Kouká na fotbal, že?
8: Ne, on... Jo, kouká na fotbal.
7: Ale promiň, Mileno, já tady klábosím a ani jsem ti nepředstavila. To je ten můj...
6: Prouza, Emil.
7: Dobrý večer, Vondrová.
6: Dobrý večer.
7: Mileno, tobě to sluší. Jako Lolo Bridgidě.
2: Je to další gol. 37. minuta druhého poločasu, stav 0-2 v neprospěch domácích, pochopitelně. Střelec Ondroušek, číslo 9. To se bude těžko dohánět.
3: Samozřejmě to bude. Hrkot, nemám já smůlu. 2-0, k tomu mám ještě hlad jako pes. Pes. Jano, byla jsi venku se psem?
5: Nebyla.
3: A kdo s ním půjde, prosím
5: já
3: tě?
5: Já už ne, tady mladí.
4: Cože, zase já?
5: Já už mám nejvyšší čas do kina, brácho.
3: Bez večeře.
5: Umíchala jsem si vajíčka.
3: A tož nemohla nám taky?
5: Nemohla, byly tam jen 3. Čau, fotbalisti.
3: Počkej.
5: Co je, Honza mě čeká.
3: A kde je máma? Teď už je skoro 7:45.
5: Prosím tě, netvař se, že nevíš, je na koncertě.
3: Na koncertě?
5: Vždyť říkala, že jde.
3: Říkala, že chce jít se mnou.
5: No a ty, že ne, že radši fotbal, tak šla sama.
3: Sama?
5: Jo, sama.
3: Ale to se snad ani nehodí.
5: Vážený soudruhu, až to tady ti kopálisti dokopou, posaďte se hezky tamhle pod fíkus, můžete si k tomu otevřít sedmičku Grácie, stojí v komoře Mikulovská, mladík vám ji zatím dá vychladit, viď? A pěkně v klidu přemýšlejte, co se hodí a co se nehodí, ale sebekriticky.
4: Co to mlela?
3: Ale že bys to poslouchal, prosím tě.
4: Řeči. 2-1. Tato, je to 2-1.
3: No dobře, dobře. Žvou jako paviáni. Já nikdy nepochopím, proč se kvůli fotbalu lidi tak rozčilujou. Stum to, prosím tě. Na koncert. A ne, to asi ne. Zřejmě se zdržela v práci. Určitě. Proč bych si sedal pod fíkus?

0: Dala byste mi lístek od šatny, soudružko Vondrová?
1: Ale já sama, děkuju.
0: Proč? Vezmu to všechno najednou.
1: Tak děkuju.
0: Prosím.
1: Líbilo se ti to? Moc. Člověk je najednou jako...
2: jako po sauně.
1: Ani se nechce domů. Víš co? Půjdeme někam na dvě deci a něco zakousnout. Co tomu říkáš?
2: To samozřejmě, jen běžte.
1: Ale ty taky.
2: Prosím tě, budete sebou vláčet starou tetu jako přívažek.
1: Jo, starou. Podívej se na Emila. Můžou mu oči vypadnout, jak po tobě celý večer šila. No, ty jsi z toho vůbec nevšimla.
2: Ne, to jsem si nevšimla.
1: Je, promiň, Milano. Já jsem dneska nějaká hrozně hubatá, co? Ale když ono je mi tak nějak fajn. Že spolu jednou taky sedíme jinde než v kanclíku. Hněváš se?
2: Jak ti něco takového může napadnout, prosím
0: tě. Je to váš kabát?
2: Je, děkuju.
0: Tak, prosím.
2: Oh, děkuju.
1: Tak, a jde se. Emile, pojď a veď dámy do noci.
0: Na ten flám?
1: No, řekněme, flámeček.
2: Já vás kousek doprovodím a pak si vezmu taxík.
1: Ne, jestli tě pustím, Emile, no. Emile, už jsi vymyslel, kam půjdeme?
3: Kolik je hodin?
4: Bude 11. Mám tam ty brambory naházet.
3: Nejdřív se smak musí rozkrájet, ne? A najdi sůl. A ten? Kmín?
5: Jo.
3: Co bychom do toho ještě vrazili?
4: Kostku, tati. Dáme tam kostku.
3: Dost, ať to nepřesolíš. Kostku?
4: No, koukej. Tady je bujon. Hovězí. No,
3: když myslíš... Ale až potom, ne? Až se ty rteple rozvaří.
4: To bude trvat.
3: Kdyby bylo kus mrkve. Nebo ten karfiol.
4: Jo, no. Je tam jen cibule.
3: No výborně, tak ji přines, ale napřed oloupej.
4: Jo. A taky Tatra.
3: Tatra? Co to je?
4: Plnotučné kondenzované mléko, neslazené. Závod Hlinsko v Čechách. Na obrázku jsou chrpy. Nebo kosatce. Tati, co je to, chrpa nebo kosatec? V pozadí vrcholky Tater. No, to asi budou ty nad tím Hlinskem.
3: Propíchni tu pixlu, mlékem se nedá nic zkazit.
4: A už budem jíst?
3: Mirečku, kapeti na karbit. Polívka to přece není čaj. To bude chvilku trvat. Tak teď si sedni a tiše přemýšlej.
4: Pod fíkus?
3: Nějak si poslední dobou dovoluješ, ne? Kolik už je hodin? Ten budík se snad přechází. 11 pryč? No konečně.
4: To je Jana.
3: Jana?
4: No jo. Ty, tati, na jakém koncertě je vlastně máma?
3: Na jakým, no. Prostě na koncertě. Nebude pořád kysnout tady v kuchyni.
4: A s kým šla?
3: S kým by šla sama?
4: A že tě nevzala sebou, ty radši kysneš tady v kuchyni?
3: Chceš jednu přes?
6: Ahoj, vy jste ještě vzhůru. To vás ten fotbal tak rozpěnil, jo?
3: No prosím tě, co je mě do fotbalu? A vůbec, jdeš pozdě, ne?
6: Jak to?
4: Jo, posinkovali se před barákem a zapomněli, jak ten čas uplývá.
6: Nějak to znáš, Bráško.
4: Z literatury, sestro.
6: Jak to, že to mrně už nespí? A... Máma ještě není doma?
3: Není, no.
6: To už začíná vypadat podezřele, ne? Víš, kolik je hodin, podívej.
3: A teď mě nech, prosím tě. Vidíš, že míchám polívku.

0: Milena, ty skoro vůbec nepiješ.
1: Já už bych měla jít domů.
2: Ještě není ani půlnoc.
0: A ty už zíváš?
2: Já?
0: No, potaj mu, ale zíváš.
1: Kdy ráno vstáváte?
2: Před pátou. Dělám v ČKD a bydlím v Košířích.
1: Tak to se to špatně flámuje.
2: Já taky vůbec neflámuju.
0: Ne, tohle je letos poprvé, Mileno, co bude vzhůru přes půlnoc, fakt.
1: Karel doma už určitě spí. Bůh ví, co večeřili.
0: Je tam Jana, ne?
1: Ta vaří v úterý a v pátek, ostatní dny já.
0: No pro jednou šli spát o hladu.
1: A co Mirek, ten potřebuje hodně jíst.
0: Mileno, ty se vdávala brzy, viď? To já se vdám až tak ve 40.
2: Jak to?
1: Proč?
0: No on tuhle Emil má takovou pomalejší náturu.
2: Smím prosit o tanec?
1: Koho mě?
2: Jen vás a vaše oči šedé.
1: Ne, to nezlobte se, já netančím.
2: Taky mě vlastně bolí nohy. Přisednu si.
1: Ale...
2: Je zde volno, že?
1: Ne.
2: A budu se vám dívat do očí.
1: Nezlobte se, ta židle není volná.
2: Vy někoho čekáte?
1: Samozřejmě, manžela.
2: Jo, manžela, to je mrzuté. Co máte
0: Emile, ty tady sedíš, ani necekneš.
2: Prosím tě, měl jsem se s ním prát.
0: Krásná Heleno, podívej se, pořád si po tobě otáčí, ten se zamiloval. Ten se zamiloval.
1: Ten se nadrátoval. Ne, děcka, ale vážně, já už musím mít opravdu.
2: No, my už taky půjdeme, viď, Ruženko?
1: No.
3: Tato, nepůjdeme spát.
2: Počkej ještě.
3: Je půlnoc.
2: No a co? Nemůžeme drobátko posedět? No tak si jdi spát, jestli tě to zmáhá. Mně se tu docela příjemně sedí. Uvaž mi kafe.
3: Otevřu okno. Ať se to tu provětrá, jinak usneš.
2: Ticho. Chceš nás?
3: Že by přijela taxíkem?
2: Ne, Jano, neotvírej okno. Ještě to bude vypadat, že... Jen jestli je to ona. Jakoby dole bouchly dveře, slyšás? Měli jsme jít spát. Takhle to ještě může vypadat, že ji kontrolujeme, kdy přišla. Je to ona. Já budu jako že se nic neděje. Víš? Podej mi knížku. No, jako že si čtu. Nesměj se, krucino.
4: Vy ještě nejste v posteli.
2: Však není tak pozdě.
4: Půlnoc pryč.
2: A opravdu? Zapovídali jsme se.
1: Co to čteš?
2: No co by, knížku.
4: Kuchařskou?
3: Táta tě chtěl překvapit. On se chystal zadělat na buchty, víš? Nepočítal s tím, že přijdeš tak brzo.
2: Co to plácáš? Vařili jsme s klukem polívku.
4: A povedlo se?
2: Nijak zvlášť.
1: Mirek už doufám spí.
2: Už dávno.
4: Ach, taky se mi zavírají oči.
2: A nemáš hlad? Nic si nejedla?
4: Jedla. Biftek s vajíčkem.
2: Biftek? Před tím koncertem?
4: Po koncertě.
3: A u holiče byla.
4: A šperky jsem vytáhla, nevidíš? Už jsem je neměla na sobě ani.
3: Sluší ti to, mami?
2: Biftek? To je jako někde v hospodě?
4: Ale ve vinárně. Jano, víš, že jsem u toho holiče seděla přes 2 hodiny?
3: Čekala jsi?
4: Pracovali na mě, podívej, velká rekonstrukce fasády. Já si pustím vodu do vany.
2: Ve vinárně.
3: Pěkná ženská, co?
2: Jo.
3: No máma, dám krk, že chlapi ještě.
2: Jak to mluvíš o mámě?
3: Nerozčiluj se, skládám jí poklony.
2: Měla by si tě poslechnout.
3: Táto, ty žárlíš.
1: Co je? Mirek se nekoupal?
2: Ne, myslím, že se nekoupal.
4: Jak tu nejsem? Ach, ti vám tak krásně hráli, jako když padá sníh.
2: A to jsi tam byla sama?
4: A s kým bych byla? Škoda, že jsi tam nebyl.
3: On se táta na fotbal skoro stejně nedíval. Nějak ho to ani netěšilo.
2: I ve vinárně jsi byla sama? To vykládej na dvorku slepici.
4: Co na mě křičíš? Co s tebou je?
2: No, nic.
4: Ale já jsem opravdu byla na tom koncertě sama. A z toho mě moc krásně nebylo.
2: Já vím. A stydím se.
0: Tak co doma, Mileno?
1: Všecko v pořádku.
0: Jenom jsem hrozně uspala.
4: V sobotu je v televizi fotbal.
0: Měla bys jít zase na konce. Sociální odbor ONV. Dobrý den.
5: Manžel.
1: Ahoj, co pak?
5: Ahoj. Ale jen tak, koupil jsem to...
1: Pivo.
5: Ne, pivo. lístky do divadla jsem koupil. Na sobotu. Do Národního. Co je? Haló? Jsi tam? Slyšíš mě? Já už jsem se lek, že se něco porouchalo.
0: Bane, nic se neporouchalo.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A ještě jedna z asi méně známých tváří Marka Ebena, totiž jako řidiče a taky autora populárních fejetonů, které se objevují co měsíc v jednom z dnešních populárních časopisů. Ale sebrané po letech do knížky vyšly jako Myšlenky za volantem. Příběh o tom, co Marka napadá právě při cestách autem.
2: Tuhle jsem jel autem po Praze, koukal jsem na ty nové fasády, jak pěkně svítí, a začal jsem uvažovat o barvách. Ono se říká, že ten socialismus byl takový šedý. Zní to jako fráze, ale když jsem začal vzpomínat, ono fakt jo. To vůbec byly zvláštní odstíny barev za toho socialismu. Jakoby modrá nebyla modrá, zelená nebyla zelená, všechny ty barvy byly takové vyšisované, jakoby je někdo už 20krát vypral. Jediné poměrně jasné byly trenky, co jsme museli nosit na tělocvik. Jasně červené. Ale ty holčičí, modré s kapsičkou, to už bůhví co nebylo. A taky teda nebyly sexy, to opravdu ne. Vlastně ani nevím, proč měly holky modré trenky a my červené. Protože po logice by to přece mělo být naopak. Už v kočárku jsou chlapečci modří a holky růžové. Ale na škole by asi růžové trenky holkám neprošly. To by moc rozptylovalo. A taky byla ta růžová poněkud buržoazní. Taky jsem si vzpomněl na nátěry radiátorů. To tedy byla zvlášť hnusná barva. Buď taková exkrementně hnědá, nebo něco, čemu se říkalo slonová kost. Nebylo to ani bílé, ani béžové, jen velmi odpudivé. Říkal jsem si, proč tomu tak bylo? Jakou ideu měly tyhle nedomrlé odstíny vyjadřovat? Možná to byl takový ideový protipol k té barvičkové Americe, že nás se tohle netýká. A vlezlo to i do filmu. Východní Němci vyráběli filmový materiál Orvo a ten se postaral o to, aby i ta příroda, pokud byste ji chtěli natočit, měla takové vyblité barvy na rozdíl od Kodaku, na kterém všechno zářilo. Vlastně nejzářivější barva, kterou si z toho socialismu pamatuji, byl náš kapelový trabant. Ten byl totiž vyveden v nevídané zelené barvě. Už jsem tu na něj párkrát vzpomínal. Byla to asi barva, kterou nikdo nechtěl, nebo si prostě netroufal. Někteří mý kamarádi říkali tomu vozu Evergreen a něco na tom bylo. Později jsme s kapelou přešli na většího Wartburga a trabant mi zůstal. A velmi slušel Markétě. Jsou takové obrazy, které mi nikdy nevymizí z paměti, a jeden z nich je náš brutálně zelený trabant, jak jede kolem Rudolfína, uvnitř sedí Markéta a má na hlavě jasně červený klobouk. Vypadala jako jahoda na keříku.

Tak já vám to teda řeknu. Už mě to mnoho let trápí a vidím, že to musí ven. Jde o to velikonoční pondělí. Konkrétně o ten lidový zvyk s tou pomláskou. Kdybych žil v Kyjově, tak neřeknu, tam mi to přijde docela přirozené. Ale já jsem Pražák, většinu života jsem prožil v Praze a když vidím, jak se na velikonoční pondělí u nás v Pařížské proplétá mezi Japonci a Číňany chlap s pomláskou, vypadá to divně. Paradoxní je, že daleko divněji vypadá ten Čech než ti Japonci. Možná, že kdyby byl v kroji, tak by to bylo lepší, ale on je v civilu a velmi často ještě něco nese, třeba aktovku. V jedné ruce aktovku, v druhé pomlásku. To vypadá, že z té aktovky vytáhne papír, kde ta ženská nejdřív podepíše, že souhlasí s tím, aby jí seřezal z důvodů plodnosti a že ho za to nebude žalovat. Tohle by ale zdaleka nebylo to nejhorší. Ta svízel spočívá v tom, že to člověk musí dělat taky. Když máte děti, tak bych řekl, že se to ještě jakž takž snese. Je to taková hra pro ty děti, že tatínek z ničeho nic začne běhat po bytě s klackem a pokud má malého synka, jsou aspoň dva a může to být roztomilé. Ale opravdová tragédie je, když je vám 60 a doma je jen vaše manželka, které je 58. Vždycky se u toho cítím poněkud trapně, že se mám zjevit s tou pomláskou a ještě u toho recitovat hody, hody do provody. Navíc by ta žena měla před vámi jakoby trochu utíkat a vy byste ji měli honit. V našem případě, když mám manželku na vozíku, je to velmi obtížné. To bych ji musel jednou rukou před sebou strkat a druhou ji šlehat. Navíc náš pes to chápe jako útok na paničku a trochu mě kouše. Zajímavé je, že když se o tom člověk s manželkou rozumně baví, většinou vám dá za pravdu, že je to nesmysl. Ale běda, když to neuděláte. To je zle. Protože přijde sousedka a rozšafně se zeptá, tak jak tě ten tvůj vyplatil? A vy pak pozorujete smutné oči své ženy, která závistivě hledí na jelita sousedky a je jí to líto. A to zase radši vydržím svých 5 poněkud trapných minut.

0: Na louce byl stlak větivý, nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Rostlin od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová šťáva kapesní, utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití. Jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí? Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce byl stlak květina, la la la la la la la.
1: S Markem Ebenem se dnes rozloučíme netradičně, alespoň krátkou ukázkou z besedy, kde jsme se nedávno potkali všichni společně také s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. A byl to skutečně pěkný večer. Připomněl lecos. Od toho, že Marek Eben už má věk na to, aby jezdil po Praze zadarmo, až po jeho někdejší krátké angažmá v Národním divadle. A vám už jen zůstávejte ve zdraví a všechno dobré.
2: Kluci v Ypsilonce říkali, tak co? Jak se tam cítíš? Já jsem říkal, kluci, to je jako kdybych já hrál v Ypsilonce a diváci by seděli v obchodním domě Máj v oddělení galanterie. Tak takový to je, prostě to je obrovský prostor. A tak, jak to vždycky říkali ti starý bardi, že musíte vědět, kam si stoupnout, aby vás bylo slyšet, tak to tam opravdu platí. Druhá věc, na kterou jsem byl zvyklý, byla ta atomizace těch šaten. V Ypsilonce byla jedna báječná věc, a sice, že tam byla jedna pánská šatna a jedna dámská šatna. A tam seděli všichni pohromadě. Všechny ženský pohromadě, všichni chlapi pohromadě. A kdybych byl architekt divadla, tak bych tohle dal jako absolutně nutnou podmínku. To má jeden báječný aspekt, že se nemůžete pomlouvat. Protože tam, ale to není tak, jakoby, ono se to zdá být úsměvný, ale není. Vy jste tam všichni pořád pohromadě a ty věci si buď to musíte vyříkat na rovinu, anebo vůbec. Nemáte tam prostor, že byste za zády někoho jiného drpali. A když si dva lidi na té scéně něco udělají, tak přijdou do té šatny a v tom spravedlivém rozhořčení si to hned vyříkají, což samozřejmě velice pobaví všechny ostatní, kteří k tomu mají velmi často nějaké další komentáře a pobaví se pak všichni. A ten prostor se vyčistí. To v tom Národním prostě nebylo. Já si pamatuju, že tehdy bylo takový období, kdy v té zimní pohádce taky zkoušel Josef Abraham. A Libuška Šafránková už byla v té době v angažmá. A oni, že jo, manželský pár, tak když jeden něco dělal, tak ten druhý vždycky se chodil dívat, aby mu k tomu mohl něco říct, na nějakou poradit. No a Pepa tam měl velký monolog, takový měl tam velikánskou roli. No a při jedné z generálních zkoušek tak vyšel na tu forbínu a vydrtil tam ten monolog. A Libuška byla na galerii a z té galerie se ozvalo: Pepo, ani slovo. Tak to je Národní divadlo.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: To jsme přijeli občas do nějakých menších měst, tak buď to se mi stane, že se tam, jestli tam taky můžou jezdit MHD zdarma a oni řeknou, my tady nemáme MHD. To je první věc. A druhá věc je, že velmi často to tak není. Že to mají třeba od
4: 70.
2: No, bývá to posunutý, anebo že třeba platí půlku. Ale Tak to je vždycky po posledním, já myslím, že to bylo v Liberci, že se mi to stalo. A oni říkali, no ne, že jsme o tom mluvili na koncertě. A teď já jsem se ptal a říkal jsem teda, že my jezdíme zdarma a oni říkali, že teda oni platí půlku a teď byli zaražený a vypadalo to trošku, že jsou jako namíchnutý. A teď já se nevěděl, co s tím mám dělat. Pak jsem říkal, no to je tím, že prostě máte tady lepší vzduch. Prostě v Praze dřív umíráme, je tam horší vzduch, tak to máme dřív.
4: A začal jste jezdit víc tramvají?
2: Jezdím hodně. No.
4: Jo, takže ve 64 auto a v 65.
2: Ono je to nesmírně pohodlný, protože jak se v Praze strašně horší to parkování, tak si zatraceně rozmyslíte, jestli pojedete autem nebo jestli pojedete MHD. A teď je to skvělý. Já jsem nejdřív jsem musel mít průkaz seniora. To bylo, když je vám 60, tak v Praze potřebujete průkaz seniora. A to musíte jít na úřad a tam vás vyfotějí. A to je zvláštní, že ten foťák už to nějak prostě pozná a rovnou už vás vyfotí jako mrtvolu.
5: Na parté, jo?
2: Jako mrtvolu. A řekli byste si, že to přece není žádný rozdíl, jestli budete jezdit jako za půlku s průkazem seniora. No to je velký rozdíl, protože vy přece musíte mít k tomu ještě ten lístek. A to je nějaký seniorský lístek, který stojí půlku. Nebo to musíte tam zadávat do toho systému, když to je přes tu kartu, teď na to pořádně nevidíte, potřebujete brýle, než je nasadíte, už vystupujete. No, takže není to nic snadného, když nepotřebujete nic a máte, už ani v podstatě nepotřebujete občanku, ten revizor přijde, podívá se, on už se vás ani neptá, což je...
4: Bude hůř, až budou říkat, tady máte volný místo.
2: No, ale on se podívá, vy víte, že nevypadáte teda nic moc, když už k vám ani nejde. Jo?
5: On vás ujistí teda. Jako.
2: Ale strašně to jako usnadňuje to cestování, protože vy jdete, vlezete do jakékoliv tramvaje, do jakéhokoliv dopravního prostředku, tím odjedete, zase vystoupíte. Těžší mě to, používám to hodně.
4: A není to trošku v rozporu s popularitou, když nastoupíte, takže nejste moc v klidu, nebo?
2: No to takhle. Občas některý tak kouká, jako co ten tady chce.
5: No, jak to, že nejezdí autem.
4: Jo.
2: No, jako někdy ty pohledy vidím trošku unavený. Jako, ne, to je teda unavený, chci říct, udivený, můj je unavený, už je rodiče. No. Ale jinak to celkem to prochází v klidu.

0: vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je pondělí 6. července a vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Doufám, že jste dnešní sváteční den prožili podle svých představ a teď si společně uděláme příjemný čas na povídání. Dnes se zastavíme u období, které možná zná většina z nás. U času, kdy se opravdu počítala každá koruna. Někdo na něj vzpomíná ze studentských let, jiný z doby, kdy zakládal rodinu, další třeba z období, kdy přišel o práci nebo začínal úplně od nuly. Jak jste takové chvíle zvládali vy? Co vám tehdy nejvíc pomohlo? Byla to podpora rodiny, dobrých přátel, vlastní vynalézavost, nebo jste se prostě naučili vystačit s tím, co bylo? A zůstalo vám z té doby dnes něco, třeba větší opatrnost při hospodaření nebo schopnost vážit si maličkostí? Budu moc ráda, když se se mnou i s ostatními posluchači podělíte o své příběhy, zkušenosti a možná taky rady, jak takové období, kdy máte hluboko do kapsy zvládnout. Zavolejte Jarku Barboříkovou 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady, 4:23. Vítáme prvního volajícího. A tím je pan Robert, který volá z Olomouce a bude se s námi povídat na téma období, kdy se počítala každá koruna. Je to tak, máte co říct k tématu, vidíte.
1: Řeknu asi takhle, jo, že je to doma furt stejný, protože žiju od výplaty k výplatě, jsou obyčejný chlap. A je to tak proto, protože se neustále všechno zdražuje, nikdo se lidi neptá, kde na to volno peníze. Nechci teda do toho tát politiku, to v žádném případě. Ale chtěl jsem jenom říct, že jako ono je všechno zkrátka drahý. A drahý je proč? Jako dívejte se, v Olomouci, řeknu příklad, nevím, jestli to mají pronajaty, nebo to vlastně, ale vodárny mají Dánové nebo Holanděni, takže je to podvod, jo. A takových podvodů by se našlo spousta na dlouho, jo. Kubík vody stojí tím pádem 90 korun. A nevím teda, jak je to u vás, možná, že to tam máte lepší, Jaruško, že třeba, já nevím, elektrárna zůstala, jak bych to řekl, no prostě jakože státní majetek.
0: Pojďte zavzpomínat, jak to bylo kdysi a jak jste to zvládli, jak jste se z toho dostal ven, třeba když jste studoval, nebo když přišlo dítě na svět. Kdy bylo nejtěžší naučit se hospodařit?
1: No tak, jak je říkám, on je to furt stejný, jo. Třeba Jana, když moje žena, která už nežije, tak když čekala syna, tak si jim pomáhala s taškama, no. A to tak je, že tak nesměla nic těžkého tahat, ale to už je asi trošku jiný téma. No.
0: Ano, Roberte, ano. Tašky ty ponechme stranou s nákupem. Takže vy jste začal tím, že to máte takové jakoby náročnější celý život, nebo jakoby mě zajímalo, kdy to bylo úplně jakoby nejhorší,
1: ano, protože
0: kdy jste si musel sáhnout úplně nejvíc na dno. Většinou to bývá právě, když přijde rodina, nebo když člověk studuje, když člověk chodí jenom na brigády.
1: No, u mě to bylo asi po vyučení, to už je dávno, někdy v 90. Nevím, teda už přesně, to už je hodně dávno. A tehdy jsem dělal v Moravce na páse a představte si, že přijel jsem jak Maďar, když to řeknu, jak to říkáme my chlapi, a měl jsem za to nějak 2500, za to by dneska nikdo na tým páse nedělal, dneska tam mají 40 000, to já dneska nevím, co to je, jak to vypadá. Zase, jako je fakt, že jsem se tam natáhal, jo.
0: Dobře. Jak jste teda řešil nějaký takový problém nebo nějakou situaci, kde opravdu bylo hluboko do kapsy? Přemýšleli jste někde o půjčce, brali jste si půjčku nebo půjčovali jste se od známých?
1: Měl jsem kdysi dávno 3 půjčky, ale vždycky jsem měl zásadu, že když už se teda stalo, že jsem si půjčku vzal, tak až jsem zaplatil, tak jsem se rozhodl, že si půjčku vemu. To je jedna věc. Druhá věc, babička mě učila, že z každé výplaty si odložit peníze, což dělám do teďka, protože může se stát, odende vám lednička, odende vám pračka, jo, může odejít boiler, zkrátka cokoliv se může zvencnout, a najednou třeba potřebujete 10-12 000, tak abyste ty peníze měli a že budete potřebovat. Takže doporučuju, pokud je ta možnost, tak aby z každé výplaty si třeba člověk odložil 500 korun, což dělám, jo, a pak třeba, když budu potřebovat, já nevím, někdy za 10 let třeba 30 000, tak je mám.
0: Takže poctivě odkládat.
1: Přesně tak.
0: Bezva. Roberte, děkuju za dnešní otevření
1: téma. No, bych chtěl na závěr, ať nezbržuji ostatních, poděkovat, že jste mě vzala, protože jsem se nedovolal, je tam i AI, to je taková nepříjemná. Paní, kterému voláte, neodpovídá, jo, to už mě z toho úplně duní hlava. No, chtěl bych pozdravovat linkaře, paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku, Olina, zkrátka všechny sympatický linkaře, kteří volají a přijím, aby se dovolali.
0: Děkuju.
1: Mně se to díky té pitomy a ji nedaří, tak to je všecko. Děkuji
0: vám. Ať se vám daří. Paní Daniela z Berlína píše na web. Máte zajímavé téma, s penězma se musí člověk učit hospodařit už od dětství. Vyrůstala jsem ve smíšeném manželství. Maminka Němka, otec Jugoslávec. Peněz bylo pomálu. Maminka si po válce zažila své, nebylo to jednoduché. Chudinka byla velice nemocná a brzo odešla do nebe. Tak, že na všechno se muselo šetřit. O půjčce nechtěl otec ani slyšet. Říkal, že dluh žere víc než my. To byla moc dobrá škola do života a opravdu jsme nikdy žádnou půjčku neměli. Nejtěžší bylo, když jsme museli chodit do školy bez tělocviku, když na to nebylo, bez úboru. Nikdo se na nic neptal, jen posměch od těch, kteří peníze měli. A když jsem se vdala, musím říct, že to šlo dobře. Od té doby jsem šetřit nemusela, ale co se v dětství naučíte, to ve vás zůstane. I naše děti jsem učila, že peníze nespadají z nebe. Daří se jim také dobře, protože i jejich protějšky umí šetřit a hospodařit s penězi. Paní Barboříková, máte pravdu, dnes to mladí nemají jednoduché, ale důchodci, když si stěžují, nemají na co. Mám dosti známých v Čechách a oni se mi říkají, že měli možnost si za celý život něco našetřit a tak, jak se teď mají, se nikdy neměli. Přeji všem, aby žili podle toho, co vydělají. Když jsou mladí, mohou si přivydělat na brigádě a nemyslet jenom na drahé dovolené a na to, co by bylo, kdyby. Krásný večer všem, kdo poslouchá. Paní Danielo, děkuju za příspěvek, už teď se těším na další. Pojďte nám zavolat k tématu období, kdy se počítala každá koruna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si udělali čas na naše společné noční setkání. Je tady noční linka Českého rozhlasu paní Iveta, která přichází popovídat k tématu období, kdy se počítala každá koruna. Zdravím vás.
1: Krásnou noc, tady Iveta, Olomouc, Radikov. Plno lidí mě poslouchá, to vím. Takže k tématu mám co povědět. My jsme s manželem, byl rok 1980, jsme se vzali a začínali jsme úplně od nuly. Jeho rodiče měli peníze, ale nic mu nedali, jo. Moji rodiče neměli peníze, tak mě nemohli dát. Takže my jsme oba začínali úplně od nuly a nejhorší bylo, já jsem porodila dvě holčičky a manžel nastoupil na studia, denním studiem do Žiliny. Takže já jsem musela živit rodinu. Normálně já jsem dva roky byla teda s holčičkama doma a protože jsme neměli penízky, tak já jsem ve dvou letech je tahala do jesli. On studoval úplně mimo, do pět let studia, rok vojna. Takže já jsem šest let živila rodinu, já jsem ty holčičky tahala na tom kočáru, to byly dvojčátka, kočár těžký jak něco.

0: já jsem vydělávala. No a potom se situace zlepšila, že manžel dostudoval, rok vojna ještě, to ještě bylo těžký. A potom jsme se z toho teda vyhrabali, že nakonec si založil, tedy já to zkrátím, založil si firmu, začal vydělávat, prosperoval, takže měl prachy. Já jsem pak taky pracovala, že ve školství a 10 let jsem dělala ředitelku mateřské školy, tak jsem taky měla dobrý prachy, takže nakonec jsme se z toho vyhrabali teda. Ale bylo to těžký teda.
1: No ještě teď to z vás jde cítit, že to bylo citlivé období.
0: No.
1: Řekněte,
0: bylo teda.
1: I když to bylo náročné, co vám to dalo pozitivního? Jak vás to posunulo?
0: No, já jsem byla hodně pracovitá.
1: Co to naučilo celou tu rodinu?
0: Vydržet, nevzdávat to. A já jsem byla vždycky pracovitá ještě jako děvče, jo, za studií, když jsem já ještě chodila na střední školu a tak. Já jsem každý rok, já už jsem to jednou do noční linky říkala, já jsem každý rok měsíc pracovala jako děvče. A měsíc jsem měla prázdniny, jo, když jsem měla prázdniny ve škole, když jsem byla na střední škole, na základní škole, já jsem sama od sebe chodila makat. Já jsem měsíc makala a měsíc jsem pak si jezdila k vodě na kole a tak. To už jsem jedno do noční linky říkala, takže já jsem byla hodně pracovitá a prostě vydržet, já jsem tu rodinu držela, víte, co to je, 6 let se starat o 2 malé děcka. On byl mimo, on byl úplně mimo, denní studium, jo. On jenom přijel na víkend, najedl se a odjel, studoval doma, čuměl do knih, já jsem mu navařila řízky a odjel. To nebyl žádný život, jo, takže já jsem to tak držela celý. To je prostě houševnatost, to je v tom člověku nějaká síla vydržet, zvládnout to.
1: A tak je ta myšlenka, prostě, že to asi jinak nejde.
0: No jinak vlastně to nešlo,
1: moc
0: přesně tak.
1: Jste na výběr no, asi neměla a neměla. Dokázala jste to. Jste dobrá, to jsou velké životní lekce a vy jste obstála.
0: Dokázala, ano. Já jsem totiž, já vám řeknu všem posluchačům, já jsem kozoroh. On je dost silnej. On vydrží, on má výdrž. Jo, já jsem dost silná jako druhá by to třeba vzdala nebo se zbláznila, nebo já nevím. Já jsem vychovovala 2 malé děťátka, ten studoval, peníze jsme neměli, jo, a nakonec jsme se z toho vyklepali. Jo, a ještě chci říct, každý rok jsem šetřila, jo, šetřila, přestože jsme neměli nic. Já jsem každý rok ještě ušetřila peníze, aby ty děcka, oni měli atopický ekzem, holčičky, aby byli každý rok u moře, já jsem to dokázala. Já jsem každý rok vyvezla ty děťátka k moři. Já jsem nechodila k holiči, nekupovala jsem si žádný oblečení, drahé, nic, jenom to jídlo pro ty děti. Já jsem jim vařila, denně jsem vařila těm malým děťátkám a já jsem každý rok je vyvezla k moři a ještě to chci říct posluchačům, já jsem ty holky uzdravila, atopický ekzém se nedá moc vyléčit a je to svědilo, jo, oni měli vyrážky, teď jim to hnisalo, lokti pod kolenama, krk, jo, oni nesměli pomeranče, mandarinky, nic, rajčata. Já jsem ty děcka uzdravila, dneska jsou to dospělí ženský, jo, mám jedno vnoučátko, tedy jenom jedno, jo, žiju v Praze, v Kladně, holky byly v Americe, na Sicílii, jo, studovali, žili, vysoké školy si udělali a já jsem těm holčičkám uzdravila atopický ekzem, já jsem ještě dokázala z toho nic ušetřit na moře.
1: Jste dobrá. Možná byste mohla dávat nějaké lekce ostatním, kteří by brali nějakou dobrou radu.
0: Já vám něco povím. Já se zabývám ezoterikou, numerologií, už plno let, 20 let studuji si to sama. Mě to zajímá, jo, hvězdy, astrologie, numerologie. Mě to zajímá strašně ezoterika, takový ty věci, jo, znamení. A tak dále. Jedni lidi volali do noční linky, že by chtěli, abych jim udělala nějaký výklad a tak dále. Já se tím zabývám a fakt jako hlavně mě těší v tom životě, že jsem uzdravila ty holčičky.

0: 100 exému. To mám největší jako radost na srdci. Že jsem ty děcka vytáhla z toho exému. Já jsem totiž s nima lítala po doktorech, jak byli malí, jo, různý bahení koupele, já nevím, sléz, teď takový to bahno mě psali doktoři, jsem je v tom koupala, ve slézu, ovečných
1: voč. Děkuju moc, no, to už jsme ale
0: já jsem
1: odbočili.
0: Prostě.
1: Takže, teď
0: takže jsme se z toho zvedli, z té bídy a uzdravila jsem děcka.
1: Děkuju
0: zdravím
1: za milé povídání, za otevřenost.
0: Ano, já vás poslouchám každý,
1: a
0: každou
1: zase
0: noc.
1: Zavolejte. Naslyšenou,
0: všechny
1: paní
0: zdravím
1: Radko.
0: A děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

myśl, nie kto

0: Krásnou noc, vítám vás u noční linky Českého rozhlasu. Možná si dnes vzpomenete na chvíli, kdy jste před nákupem počítali v hlavě každou položku a přemýšleli, co ještě si můžete dopřát a co už ne. Kdy jsme počítali každou korunu? To je dnešní téma, je to téma i pro pana Jaroslava, který volá z Polařimova. Krásnou noc.
1: Já taky zdravím všechny posluchače noční linky a obzvláště panu Danu z Blaté, jestli poslouchá Danuška z Blaté a k tomu tématu. A to spíš převedu na to, kdy místo koruny jsem musel počítat každý gram tabáku. Úplně doslovně. Každý gram tabáku, co můžu teď zkouřit.
0: No, pokračujte.
1: Když si rozumíme, jo. Při těch cenách dnešní se toho tabáku je to šílený. Že, já jsem taky jak tenkrát prokouřil skoro sáček denně, což je 40 gramů tabáku nebo 50 gramů tabáku a vyšlo mi to na 13 tisíc měsíčně. A dneska by mě to stálo skoro 15, takže já jsem to musel natolik omezit, takže naštěstí si není čím tak zdravý. Já jsem to omezil na nějaký ty 2000 na měsíc. Jakoby zhruba asi tak možná těch 2,5.
0: Jakože prokouříte 2,5 tisíce měsíčně?
1: Mhm, a prokouřil jsem skoro 12-15 tisíc, no.
0: No, Jaroslave, tak to je teda, nevím, jestli snad jediná, jestli bychom našli nějakou ještě další, anebo opravdu ojedinělou výhodu toho, když člověk má hluboko do kapsy.
1: No, jakoby ono hlavně muselo jít stranou i to sběratelství moje, protože to už jako je taky neúnosný, protože se nedá, jako mám těch věcí, co sbírám mnoho a na to už taky není moc prostředků a... Hlavně už taky těch možností, a že teď nějakých těch věcí taky budu i zbavovat to sběratelství a zaměřím se asi na jedno to sběratelství nový z těch více škál.
0: Jaroslave, takže to. Vy máte doma nějakou sbírku, kterou když budete mít hluboko do kapsy, můžete nějak rozprodat,
1: jo,
0: nebo alespoň
1: můžu,
0: část?
1: Můžu určitě, mám nějakou část alkoholu, dneska o to asi taky moc zájem nebude o alkohol, teď celorepublikově i světově klesá, je těžko říct, jestli se něco ještě prodá, protože mám nějakých 1000 plastik tvrdýho alkoholu.
0: Jaroslave, kdo byl vaším mentorem, co se týče hospodaření peněz? Jak jste to měli třeba doma? Měl jste možnost to obkoukat, kdy člověk má teda šáhnout po nějakém nouzovém režimu a kdy ještě ne? Kdo byl u vás dobrým hospodářem?
1: Hospodářem, jako já nevím, jako maminka se teda, co nám viděla na oči, kam koupil, než měla, jakoby, že se třeba utrhla stav od pusty, jak se říká, aby nám něco dopřála a... Jako, ale spíš tátate byl takový šetřivý, že jsme museli namalit všechno. Je třeba pravda, že jsme byli každý rok na dovolené, jo. To nás podporovali jako jejich rodiče, babičky s dědou a že nám nějakou tu korunku na tu dovolenou přispěli nebo dali spíš. A, ale zase, já jak říkám, třeba já nevyhledávám, jako já nerad třeba cestuju, že na tuhle stranu já se ušetřím, nemám automobil, že takovýhle to jde jakoby něco stranou, no.
0: Uměl jste tedy vždycky najít nějaké levnější řešení, uměl jste si poradit, nebo pro vás bylo to šetření trápením?
1: Moc ne, jakoby, já jsem jednu dobu jsem našetřil, jako moje vysvětlení, co jsem tenkrát v jedné době, já jsem měl, to se pohybovali ceny, chtěl jsem koupit Mobilheim, ještě ten dům na kolečkách, jsem tenkrát stál 250 tisíc, když jsem najel našetříno. Dneska to stojí otázka jako možná milionu, lepší už nějaký 1 300 000. A do něčeho mě pak zapadla blbá představa o tom mojím sběratelství, co byla obrovská chyba. A já jsem ty peníze viděl, měl jsem asi 250 tisíc a já jsem je vyměnil ve směnárně za cizí měnu. A pak jsem zjistil, že ty naše peníze nemám a chyběly mi a já jsem ty peníze potřeboval zase zpátky a zase jsem tu bezhlavě tu cizí měnu směňoval na naše zpátky.
0: No, jak jste na tom teda teď, Jaroslave? Vy jste říkal, že byste možná uvažoval, že byste nějakou část své sbírky rozprodal a pochopila jsem to dobře, nebo rozuměla jsem dobře, že jste říkal, že byste začal sbírat něco jiného?
1: No, já to sbírám, ale spíš se mě zlepší, že tam to, co já nezbírám.
0: Takže... Takže máte doma plno věcí, které dá se říct, že nepotřebujete. Ale přesto
1: je to záliba je ten tabák, takže to dýmkaření, já mám skoro 600 dýmek, jakoby, než by se tím chtěl chlubit, to je taková vážně posedlost, když vidím nějakou vlastnou dýmku, tak ji musím koupit prostě, no.
0: No, ale tak to si myslím, že by mohlo mít hodnotu takovou, kterou pokud by to teda pro vás nebylo ale zrovna nějaká srdeční hodnota, tak by se to dalo zpeněžit.
1: Věnovat do muzea, ty moje dýmky bych chtěl dát muzeu. Mm-hmm. Tam vynout.
0: Dobře. Jaroslave, tak děkujeme za telefon, za váš čas.
1: Taky děkuju, přeju krásnou dobrou noc a krásné léto.
0: Mějte se hezky. Paní Soňa píše, my jsme měli půjčky snad na všechno. Na koupi domu, na jeho opravu, na auto, na koupi stolárny. Spláceli jsme vše 20 let. Zaplatili jsme samozřejmě hodně navíc, ale myslím, že bychom na všechno nenašetřili. Na rozdíl od pána, který mluvil, jsem z půjčky neměla nikdy strach. Dnes už žádné půjčky nemáme a až teprve teď v důchodu mám, myslím si, dost našetřeno a to i teď bez manžela. Přeji všem, aby si půjčky nemuseli nikdy brát. Dobrou noc, Soňa. A Jitka, dobrý večer. Celý život jsem poctivě pracovala a také šetřila na dobu v důchodovém věku a vyplatilo se. Nestrádám a 2 roky jsem vdova, přesto mi nic nechybí. Také neznám nikoho ze starších občanů, že by se měl nějak špatně a nemohl si dovolit koupit, co potřebuje. Nikdy jsme neměli půjčku a vždycky jsme vycházeli. Přeji všem to samé, Jitka.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnes se společně vydáváme do vzpomínek na časy, kdy jsme možná v peněžence hledali poslední drobné a přesto jsme dokázali najít radost v obyčejných věcech. Jak moc bylo těžké období, kdy jste měli v životě nejvíc hluboko do kapsy? Na to se ptáme pana Vaška z Nespeků. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, i když mi nějak vypadáváte, se přiznám teda.
0: Já vás slyším dobře, věřím, že posluchači také, tak máte slovo.
1: Je to lepší. Tak chytl jsem vaši stanici teďko před chviličku a postřehl jsem, že se bavíte o různých finančních asi situacích. Podle toho, co jste četla v předchozím vstupu za maily.
0: Ano.
1: Takže já bych to vzal tak nějak ze své stránky. Já jsem si zažil teda i těžký období. To znamená, že jsem musel třeba absolvovat takový ten proces oddlužovací a tak dále. A přiznám se, teď jsem v tom znova, ale jakoby za firmu svojí, kterou mám, ale už je to o to lehčí, že vím, jak se v tom chodí, takže jako nevidím v tom žádný velký problém. Prostě někdy se takové situace najdou a bohužel někdy to ani nechceme, ani samozřejmě tomu nejdeme nějak naproti vyloženě, ale zkrátka, když to vezmeme z té strany, kdy jste podnikající osoba a máte nespolehlivý dodavatele a odběratele, který neproplácí včas, tak potom s tím prostě neuděláte nic a je to špatný, je to špatný. Takže to je můj případ, čerstvej, ale dopadne to určitě všechno dobře. A to, co jsem absolvoval v minulosti, co je jakoby podobná záležitost, tak to dopadlo dobře. No a jinak...
0: Vašku, co to znamená, že to dopadlo dobře?
1: To dopadlo dobře,
0: to
1: že
0: dopadlo?
1: Prostě...
0: Přesně.
1: Dopadlo to tak, jak to dopadnout v tom nejlepším případě může. To znamená, že všechny pohledávky, které jsem měl a kdybych býval nepodstoupil to odlužení, tak bych zůstal na ulici. A je to všechno prostě o tom, jaký lidi jsou do toho zapojení. Teďko momentálně to čerství, co mám, tak tam jim to trvá dlouho, ale je to na dobrý cestě. To první, co jsem měl, tak tam bylo nějaký zrychlený proces tam byl asi, takže to bylo v pohodě, ale teď to bude taky dobrý. Jo, prostě já bych to tady musel vzít velmi ze široka, na to nemáme prostor.
0: No, to jsem pochopila.
1: Musí, no.
0: Ale víte,
1: musí člověk prostě si vlastně spojit, dát dohromady všechny ty závazky, který má. Buď je schopen si to vyplnit sama, nebo požádá nějaký advokáta, který mu to vyplní a tak dále, nebo někoho osloví, nějakou firmu, která se tím zabývá a začne oddlužovací proces, kdy se zastaví veškerý vlastně vymáhací služby proti němu a je vlastně chráněný zákonem, kdy vám nemůžou šáhnout vůbec na nic. Tak to je můj případ, který mám já za sebou. Už jednou a teď jsem ho bohužel musel podstoupit znova. No, ale jinak, co se týče toho pozitiva, tak k tomu nevím, jako co bych teďko dodal, ale jako radosti mám i z jiných věcí, co se týče financí, protože...
0: No tak jako... upřímně, když mluvíte o tak vážné věci s takovým nadhledem, tak chci říct, že teda se skláním, že jste se k tomu postavil zodpovědně, nemyslel jste na sebe, myslel jste na ostatní, jo, aby všechno bylo vyrovnané, jestli můžu použít tady toto slovo. A ještě si zachováváte takový jako zdravý nadhled nebo dobrý pozitivní přístup. Určitě mi to nezní ten váš příběh jako tak, že byste teď byl úplně na dně, ale že jste to prostě vzal asi jako fakt, postavil se k tomu čelem a jdete dál.
1: No, nejsem na dně, protože v tom hraje ještě spousta dalších jiných třeba záležitostí roli. Já se jako nerad mluvím sám o sobě, ale jakoby vyrovnaný si myslím, že jsem dostatečně na to. A hlavně, že Hlavní je to, že už jsem si tou jednou situací prošel, takže když mi už hrozilo a věděl jsem to, že to prostě nepůjde dál, tak jsem automaticky řekl, že to budu muset udělat. Takže byl jsem na to připravený prostě. Jo, takže okamžiku, když jsem věděl, že to fakt nezvládám, tak jsem hned vyhledal vlastně agenturu, která mi v tom pomohla, aby to bylo lepší. A v podstatě všechny podklady jsem měl, tam není problém. Tam je jediný proces, který je blbý, takže čekáte ještě, než to dojde k tomu soudu v podstatě, protože dokud to jakoby ty společnosti, kterým dlužím, nevidějí v tom rejstříku a ty vás uhánějí a jsou tam někdy s prominutím hloupí lidi, tak oni vás pořád jako tak plaťte, jenomže vy platit už nesmíte, protože s tou částkou už nesmíte hýbat. A oni, no ale my to ještě nevidíme v tom registru, pam, no tak to tam nevidíte a prostě z největší...
0: Vašku, vypadl z tebe?
1: Jsem tam.
0: Ano, dobře, tak ještě to dopověste, no, tu myšlenku, vypadá to, že v spojení nás za chviličku zklame.
1: Já nevím, kde jste mě naposledy slyšela.
0: Já myslím, že téměř až do konce. A teda jsem překvapená, teda.
1: Jak
0: o tom i dokážete mluvit, že jste tak tomu otevřený i té debatě. Já vám za to moc děkuju, protože je to možná příkladné a inspirativní pro ostatní. Pokud se někdo dostane do těžkostí, tak prostě hledat tu cestu, dokud ji nenajde. Vy jste
1: ta cesta je daná, jo, ale jako nebát se toho, protože pak už jiný východisko není. A pokud nechcete přijít o majetek, tak jiná možnost není. Prostě. Mm. Jo, no, prostě, jo, a ten proces je v podstatě hladký. Tady je důležitý to, že když tohle podstoupíte, tak vám nemůžou vám nic udělat. Prostě zůstanete normálně bydlet tam, kde bydlíte a zablokujou se veškerý exekuce a takovýhle věci proti vám, pokud se vám to stane a tak dál. Jako jste chráněná osoba, nemůže se vám stát, že by vám přijeli domů exekutoři nebo něco takového. To nejde. Jo? A ta částka, kterou fakt potom měsíčně člověk platí, tak se přizpůsobí vašim příjmům a teď bylo to dříve do 5 let, že to musíte zaplatit, teď už je to do 3. Uh-huh. Jo, a nastaví se to tak, že to buď uspokojíte všechno, ale podmínkou je, že musíte uspokojit z kompletní celkové dlužné částky ze všech dluhů třeba, tak musíte uspokojit 30%.
0: Vašku, děkuju moc za to otevřené povídání. Jde vidět, že cesta z dluhu a oddlužení není jednoduchá, ale vaše zkušenost může být povzbuzením pro všechny, kteří zrovna hledají cestu ven, že se prostě musí do toho obout a třeba někdy i umět říci stop, jako vy.
1: Tak... Jo, já se trošku omlouvám, že jsem vás naladil pozdě, takže možná, že jsem mluvil i o něčem, o čem až tak úplně řeč nebyla, ale dobrý.
0: Ne, drželi jsme se tématu, ale děkuji za starost. Okay. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezky zaspíval Miroslav Žbírka. Písnička prvá končí 10 minut před půlnocí. Krásný pozdní večer, krásný pozdní čas. Každý z nás má někde v životě kapitolu, kde se počítala každá koruna. A právě k těmto příběhům se dnes v Noční lince vracíme. Je s námi paní Iveta, která volá z Polabí, je to tak?
1: Ano, zdravím všechny, kdo jsou v doslechu. Já si vždycky vzpomínám na to, když jsme s manželem začínali. Samozřejmě on dodělal vysokou školu, přišel z vojny, já jsem dodělala střední školu a brali jsme se. A první, co bylo, že jsme začali stavět. Samozřejmě ani jeden, ani druhý jsme neměli žádný úspory, rodiče nám taky nemohli nic moc dát, takže jsme prostě měli půjčku a ruce. Je pravda, že nám rodiče věnovali jeden rok, moji rodiče a jeho taky, jeden rok každý víkend a pomáhali nám, protože jsme stavili své pomocí, pomáhali nám jaksi fyzicky, ale finančně ne. A takže jsme za rok a týden jsme se stěhovali do svého a měli jsme 100 000 dluhů a dítě. Takže tenkrát 100 000 to bylo jak dneska něco málo přes milion. No a já jsem brala v té době 700, manžel mi dával z výplaty, mi přinesl domů nějakých 1200, takže jsme měli dohromady necelý 2000. Z toho jsme 700 platili jenom úrok, anebo teda dluh. Půl roku jsme splaceli jenom úrok a pak teprve začal dluh klesat. Můžu vám říct, že jsem každou korunku, kterou jsem uškudlila, tak jsem nesla honem na dluh a pamatuju si, že jsem jednou stála před obchodem, kde prodávali punčochy a říkala jsem si, zůstalo mi 50 korun na dové platy, já si koupím punčocháče. A pak jsem si říkala, holka, stejně chodíš furt v kalhotech, nic, jde to na dluh. Tak jsem to dala na dluh. Opravdu děcka se narodili, doplatili jsme dluhy, vyhrabali jsme se z toho, ale nikdy jsem jaksi neměla potřebu utrácet. Byla jsem zvyklá už z domova, že jsem prostě šetřila a svým způsobem šetřím do dneška. Prostě na nějaký, nemám potřebu kupovat nějaké zbytečnosti.
0: No, Ivetko, mě teda úplně dostalo to, jak to zavzpomínala na tu dobu, kde vám vaše rodiče věnovali celý rok, každý víkend a pomohli vám stavět dům, do kterého jste se po roce a týdnu nastěhovala. To je neuvěřitelné. Asi to vůbec neumím představit, že by to dneska ještě takto fungovalo. Ano, samozřejmě, že si rodiny pomáhají, ale myslím si, že tyto časy už jsou pryč.
1: Ale dneska máme, bohužel dneska už jsem sama, manžel už není. Mám 6 dětí, všichni jsou vdaní a ženatí a mám 15 vnoučat. Takže mám pro co šetřit.
0: A v tom domě stále bydlíte?
1: V tom domě stále bydlíte, ano. Teď tam bydlí.
0: A předpokládám, že bude dostatečně veliký, abyste tam všechny mohla pohostit.
1: Předpokládáte to, myslím, docela dobře, že všichni se sejdem. Když se sejdem, tak nás je 27. A to je jenom základ rodiny.
0: To je slušné číslo.
1: To je takový fajn. Ale je to strašně prýma. Nejezdili jsme na žádný holgofolgo dovolený. Ušetřili jsme si na auto, ušetřili jsme si na dovolený a takový ty pod stanem, do kempu, s vohínkem, s kytarou. Prostě vždycky nám bylo dobře, když jsme mohli být spolu. A nepotřebovali jsme k tomu žádnej luxus ani z takovýhleho. Jako nikdy jsem na takové věci nebyla a myslím si, že ani moje děti ne, zaplať pán Bůh.
0: Je něco, co jste v době skromnosti objevili a co vám zůstalo dodnes?
1: No, jezdívali jsme na Slovensko, to jsme milovali jsme s manželem Píšťany, takže tam jsme hodně jezdili a pak jsme jezdili do Dunajský Sedy, kousek od Dunajský Stredy, jmenuje se to Topolníky, taková malá vesnička s termálním koupalištěm. A dneska teda už bych v tom stanu spát nemohla, protože se mi špatně chodí a špatně vstává. Ale je to, prostě tam to byla hrozně fajná, malinký kemp, báječná parta se nás tam sjížděla z celé republiky a bylo to takový milý, takový rodinný, takový prostě, nikdo si tam nehrá na žádného primadona, jo prostě byli to fajn lidi a vždycky mi bylo s takovýma těma obyčejnýma lidma, mi bylo vždycky hrozně dobře. A neměla jsem nikdy potřebu být na něco namyšlená, nebo neměla jsem být na co namyšlená. Já jsem obyčejná ženská, prostě já nepotřebuji žádný luxus a je mi dobře, prostě když jsem mezi svýma dětskama.
0: Já myslím, že až tak obyčejná nebudete, Ivetko, já myslím, že jste vzácná dáma. Zvládla jste všechno s takovou grácí, říkala jste 6 dětí, 15 vnoučků nebo kolik a to jsou věci, které nejsou samozřejmostí. I to, že se k vám rádi vracejí a máte je po boku, znamená, že jste to všechno vedli s mužem dobře. Děkuju vám za to, že posloucháte Noční linku i že se zapojujete. Budeme rádi, když s námi zůstanete i nadále.
1: Že už táta není, no bohužel. Nic. Mějte se hezky, užívejte si hezky prázdniny a doufejme, že to léto bude hezké a ne bláznivé.
0: Kéžby. A když bude trochu bláznivé, to nám nevadí. Paní Daniela z Prahy teď píše: krásnou letní noc. Nenarodila jsem se stříbrnou lžičkou v ústech. Vždycky se u nás musela obracet každá koruna. Navíc tatínka odvedli na 2 roky k PTPákům a maminka se o 2 děti starala docela sama. Bez finančního zázemí, kde na vyřízení nějaké podpory se čekalo třeba 30 dnů a pak přišlo několik 100 korun. Kdybych měla ve svém životě někoho vyzdvihnout jako nejlepšího umělce při rodinném spoření, byla to maminka. Když byl tatínek na vojně, dlouho nám pomáhali věřící, kteří v neděli na bohoslužby přinesli paní farářové 5 vajíček. Dohromady jich byla ušatka. Jako školačka jsem nad všemi vajíčky na měko, na tvrdo omeletami či palačinkami ohrnovala nos. Přežilo se toto období, ale ani poté jsme neměli příliš peněz. K večeři jsme měli uherský salám, ledas, kdo nad tím kroutí hlavou. Každý z nás dostal krajíc chleba a jeden plátek. Takže 5 deka k večeři pro celou rodinu. Hodně se dělala pomazánka, skvěle fungovala obálková metoda, kdy maminka 500 korunovou výplatu dělila na oblečení, na topení a podobně. Žádné moře jsme v 50. letech nenavštěvovali. Krásné prázdniny jsme si užívali u babičky. Umět hospodařit s málem mě maminka naučila velmi dobře a za to jsem jí vděčná. Moje vnoučata už nemají zažitý systém pravidelného šetření. Žijí tak trochu ze dne na den. Byť jejich příjem je s našimi prvními výplatami neporovnatelný. My jsme neměli peníze, ale měli jsme vize. Měli jsme radost z každého nového dne. Nevím, zda toto těm bohatším potomkům neschází. Daniela.

0: Noční linka.
1: Ještě jednou krásný večer, milí posluchači, vítejte u další hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc si povídáme o chvílích, kdy se v životě počítala každá koruna. O časech, které možná nebyly vždycky jednoduché, ale často nás naučili trpělivosti, vynalézavosti a také možná vděčnosti za to, co máme. Vaše příběhy ukazují, že za každým číslem na účtu je především člověk, jeho starosti, rozhodnutí i malé vítězství. A právě o tyto životní zkušenosti se dnes společně dělíme. Pokud máte i vy vzpomínku na období, kdy jste museli více šetřit, hledat řešení nebo začínat znovu, budu ráda, když se přidáte k našemu nočnímu povídání. Volejte 731 800 900. Pište na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka, což je náš web. Jarka je s vámi, ještě jednou krásnou noc přeji.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jana Kratochvílová v stínu Kapradiny. 8 minut po půlnoci vás vítáme v další hodině Noční linky. Je tady její další část a v ní nás zdraví paní Zachová. Vítejte.
1: Dobrý den, přeju, děkuji, že jste mě vzala.
0: Některé životní lekce nepřijdou z knih, ale z obyčejného života. Jednou z nich bývá období, kdy jsme se museli naučit vít s málem. Téma i pro vás, paní Zachová.
1: Přesně moje téma. Prosím vás pěkně, můj případ je vlastně už z minulého století, no století dá se říci. Prosím vás pěkně, v 99. roce jsem ovdověla a měla jsem 14-letou dcerku, studentku gymnázia, dobrou studentku. A protože těžce nesla ztrátu tatínka milovaného, tak jsem se snažila prostě ji uchovat při životě, přestože mi dvakrát chtěla odejít ze života. A také první věc, kterou jsem chtěla dokázat, je nejenom, že udržet při životě, ale aby ukončila to gymnázium, když už měla 4 roky za sebou. Tak jsem se vydala na radu jednoho rodinného přítele na obecní úřad s prosbou o půjčku, protože byl konec školního roku a měla nastoupit do dalšího ročníku. A protože manžel zemřel z nenadání během 3 dnů, tak jsem těžce, jak bych to řekla, no měla jsem si představit další pokračování jejího studia bez nějaké výpomoci, protože moji rodiče byli už přestárlí a byli důchodci ze zemědělství. Tudíž tam jsem jít nemohla s prosbou o dotaci. Tak jsem na tu radu šla na obecní úřad s prosbou o půjčku, abych mohla překlenout to nejhorší období nástupu do nového ročníku a bylo tam dost všelijakých poplatků. Protože já jsem se opravdu snažila to dítě prostě udržet na té škole. A nebylo to zadarmo, i když to bylo státní gymnázium. Takže já jsem šla prosit o půjčku. A byla jsem v poradí. Přede mnou byla paní, která se domlouvala s další kolegyní o nutnosti nebo o záhadnosti půjčky, nějaké pomoci paní, která byla přede mnou a byla to manželka nějakého podnikatele. Tak se domlouvali na tom, že prostě jí nějaké peníze, nějakou podporu přihrají. Takže jsem čekala, až si to vyřídí. No a ona se mě jako ptala velice úsečně, co já chci. A prám, že bych prosila půjčku pro dcerku studující na gymnáziu. A ona mi řekla, že máte barák, tak ho prodejte. A tak jsem jí marně vysvětlovala, že pozůstalostní řízení teprve začalo a nevím, kde skončí. Bylo to 14 dní po začátku toho pozůstalostního řízení. A já jako opatrně jsem se snažila zajistit nějakou tu korunku pro tu holku. No, takže když mě paní takhle utřela a nechtěla vůbec slyšet, že pozůstalostní řízení teprve začalo, tak jsem se teda otočila se zvednutým žaludkem s odpuštěním, že to tak řeknu, jsem odkráčela. Neměla jsem na to abych se prosila. Přitom ten přítel mi říkal, že obecní úřady jsou připraveny na takové havarijní případy, na výpomoc. A já jsem opravdu chtěla jenom půjčku, abych mohla překlenout ten začátek školního roku. Takže takové, jak bych to řekla, odbornice jsme měli na obecním úřadu v 99. roce.
0: Jak to pokračovalo?
1: Šla jsem po přátelích a prosila jsem, tam jsem prosila o pomoc. A byli tak dobří, že mě vždycky nějak pomohli. Šlo opravdu tak nějak, o nejhorší byl půl rok po té smrti, protože my jsme měli společný účet, ale do toho jsem nesměla. Protože nebylo pozůstalostní řízení uzavřené. A to nebylo ještě 3 roky uzavřené. To jenom tak na okraj. Takže
0: no, to byl silný příběh, dojemný.
1: Bylo
0: těžké
1: hlavně
0: období
1: jako
0: života.
1: Ta odbornice na tom obecním úřadu, která se měla starat o takovéto případy a dala přednost manželce podnikatele, kterému bylo záhadno přihrát nějaké peníze. Ale vdově se studentkou a přitom opravdu dcerka se výborně učila, byla podle psychiatru, protože když jsem je pokoušela o tu sebevraždu opakovaně, tak jsem se snažila prostě najít pro ně motivaci, nejenom v tom studiu, anebo vůbec lidsky, jo, aby se uklidnila, aby začala vnímat trošku pozitivně ten život. A nejenom prostě, no, umřel mi táta, jo, já nechci žít. No. Takže bylo to strašně kruté a když si na to teď vzpomínám,

0: muselo být náročné a jsem ráda, že teda nakonec jste našla pomoc u té rodiny, jak jste říkala, že vám teda nabídli pomocnou ruku rodina a další blízcí, tak díky bohu za to i za vás, že jste byla tak statečná, všechno jste dobře zvládla.
1: Dokopala jsem jí k tomu až do dospělosti. Bohužel teda mi, ačkoliv byla abnormálně prý inteligentní, tak mi měla přes 38 nebo tak nějak vytvé. A přesto jsem jí udržela při tom životě, ačkoliv mi to psycholožky a psychiatričky prostě neschvalovali, prostě říkali, že se marně snažím, no.
0: No tak a máma se přece nikdy nemůže snažit marně. Děkuju vám, paní Zachová, za váš telefonát, za tu upřímnost, otevřenost. Telefon si uložte, zavolejte zase někdy příště.
1: Jsem mi zamilovala, představte si, byla jsem tak šťastná. Zamilovala se do mého bývalého studenta a dneska mám 3 vnoučata, která se učí na vyznamenání nejhorším. Jo? Jinak většinou měli od první třídy samé jedničky až po čtvrtou.
0: To rádi slyšíme, že to mělo dobrý konec. Teď si ale musíme dát písničku, bude zpívat Radek Tomášek i pro vás. Ano?
1: Takže odpusťte, že jsem vás takhle zdržela, ale já
0: to vůbec
1: to
0: není důvod, naopak. My jsme si to potřebovali doposlechnout až do konce, tak jsme malinko přetáhli čas, takže teď už se opravdu musíme rozloučit, ale věřím, že příště budeme pokračovat v povídání.
1: Buďte zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek dospíval 23 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. Já vítám pana Janču, který volá tady ze Zlínského kraje do Zlína. Krásnou noc.
1: Pěkný večer a přeji vše dobré.
0: Jsou chvíle, na které nevzpomínáme jenom s obavami, ale někdy i s úsměvem. Jednou z nich může být období, kdy jsme počítali každou korunu, ale přesto jsme dokázali žít naplno. Nevím, jak jste to měl vy, ale to se brzy dozvíme, pane Jančo. Povídejte, co máte k tématu.
1: Takže děda s babičkou vzpomínají na 50. léta minulého století, 1953, to bylo, domnívám se, na měnu, kdy komunisti provedli okradení všech lidí tím způsobem, že byly znehodnoceny veškeré úspory jejich, byly vyměňovány peníze v nevýhodném kurzu. Potom dále naše rodina měla řeznictví vyhlášené v Malanovicích. A komunisti na základě toho, že se nepodíleli na budování socialismu, vyměřili dědovi s babičkou důchod každému 100 korun v 60. letech. Kdyby maminka jako učitelka neživila a to děda měl třeba ještě takové choutky, musel mít doutník, musel mít víno, musel mít tyto věci, tak by chodili žebrat. Potom, já jsem se ocitl jako nezaměstnaný a v těch 90. 20. letech tohoto století to bylo takové opravdu náročné. To nebylo jak v té současné době, kdy ta podpora v nezaměstnanosti je v pohodě. Tak jsme chodili za jídlo a za pití stavět kostel na jižních svazích. Což bylo prostě pro nás tedy velice pozitivní. Je tam vznikla parta lidí, která mezi sebou prostě se přátelila a dostávali jsme jídlo a pití. Další krok, který mě ožebračil, bylo vyměření alimentů pro moji ženu. Tak jsem žil fakt opravdu mnoho let z úst do huby, jak se říká.
0: Pane Jančo, jak teda...
1: A teď se snažím, ale v současné době aspoň měsíčně 20 tisíc ušetřit, že už jsem za vodou.
0: Pane Jančo, dobře, tak pojďme se tedy vrátit do toho období, kdy peněz bylo málo, nebylo jich na zbyt. Řešil jste to někdy půjčkou? Nebo jste byl
1: půjčen? Ne, nikdy ani haléř bych si nepůjčil, nikdy prostě vůbec. To bych... Nepřenesl přes srdce vůbec tu situaci.
0: Takže vy jste se vždycky uskromnil, opravdu... přizpůsobil, ale nepůjčil.
1: Ano, nikdy bych se nepůjčil. Ani haléř.
0: A jaký máte důvod? Ono v dnešní době to bývá běžné, rozumím, že dříve ne. Co pro vás bylo tou brzdou a strašákem?
1: Co jaký mám?
0: Proč jste se nikdy nechtěl půjčit? Čeho jste se bál?
1: Možná z části těch úroků, ale já to mám vrozené prostě, že bych si, já nevím proč, nepůjčil znovu pokojně haléř. Mm-hmm. Nikdy.
0: A co vám tedy pomohlo nejvíc? Podpora blízkých, nějaký vlastní nápad nebo schopnost uskromnit se?
1: Uskromnit se samozřejmě. To není problém.
0: Naučilo vás teda nějaké těžší období finanční lépe hospodařit s penězi, nebo jste to vůbec nepotřebovala od jakže vás jste byl dobrým hospodářem? Někdy nás naučí až ta krize, někdy ne.
1: Já jsem byl vždycky dobrým hospodářem.
0: Dobře, dobře. A měl jste rodinu, která vám taky podala někdy pomocnou ruku, když šlo o peníze?
1: Ne, taky se přiznávám, že jsem se na rodinu v této záležitosti nikdy neobracel. Prostě jedl jsem skromně, nejvíc jsem ušetřil na jídle samozřejmě vždycky, to znamená, že já nejím maso, nepiju mléko, že jsem to říkal, nejím máslo a na tom jsem nejvíc v životě ušetřil na tady této situaci.
0: Dobře, takže jste to vlastně zvládal a zvládáte, jak jste říkal, že teď
1: ušetříte, to
0: je dobře.
1: Za vodou, snažím si těch 20 tisíc měsíčně odložit.
0: To je hezká částka, mám se ptát, kde berete těch 20 tisíc, nebo ne?
1: Úroky a příjem důchodový.
0: Dobře. No, pane Jančo, tak to je dobře, že se máte dobře. Taky jste si to asi zasloužil, protože když jste mluvil o té rodině, co se všechno zažila, tak alespoň teď máte klid. Tak vám to přejeme, děkujeme za to, že jste se s námi povídal a zase se budu těšit, že se potkáme někdy příště tady na vlnách Českého rozhlasu. Ano?
1: Snažím se aspoň se občas nějakou tu tisícovku těm dětem poslat, víte, aby prostě si mohli zajít na večeři nebo si nějak povýrazit trošičku, ale snažím se, oni mají peníze v šlupech, všichni, říkám, syn u policie v Praze, rozumíte, dcera na přestupkovém a třetí syn dělá radioaktivní látky do zdravotnictví, takže mají peněz prostě na zbytek, takže je to pro ně spíš takové přilepšení jenom. Omlouvám se, chlapci, jsem nachlazen.
0: V pořádku, pane Jančo, tak vás nebudeme trápit a rozloučíme se. Ať se vám daří.
1: Díky moc, ať se vám taky daří.
0: Lukáš píše na web Noční linky. Období, kdy se počítala každá koruna, ve mně vyvolává spoustu vzpomínek. Nebyli jsme bohatí. Učili jsme se vážit si úplně obyčejných věcí. Každá výplata měla plán. Každá koruna své místo. Než jsme si něco koupili, několikrát jsme si rozmysleli, jestli to potřebujeme. Pamatuju si, jak se opravdu všechno opravovalo. Oblečení se zalátalo, boty se nosily kšefci, nic se nevyhazovalo. Přesto mám pocit, že jsme byli možná spokojenější než dnes. Lidé si více pomáhali, sousedé drželi při sobě, člověk měl radost z maličkostí. Dnes máme mnohem více možností, ale někdy mi připadá, že jsme ztratili schopnost vážit si toho, co máme. Období, kdy se počítala každá koruna, mě naučilo hospodařit, být trpělivý, mít úctu k práci i k penězům. Za tuto životní zkušenost jsem rád. Zdravím všechny posluchače Noční linky, Lukáš Sklatov.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Paní Staňka je s námi. A. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Už jsme ve vysílání.
2: Ano, slyším už z rádia, už jsem ho vypla. Staňka za Trokovic.
1: Povídáme se o časech, které nebyly vždycky jednoduché, ale přesto nás něco naučili. O časech, kdy jsme museli hodně počítat, kdy jsme měli hluboko do kapsy. Co k tomu máte, Staní?
2: Těch časů hodně hluboko do kapsy jsem měla hodně dlouho, jsme měli hodně dlouho a nevyskakuju si ani dneska. Protože jsem začala špatně vidět, dvě děcka jsme tehdy měli už a nechtěla jsem poslouchat, že jsou kripl a že mě živí a že se za mě stydí, že jsou v důchodě, tak jsem podala žádost o rozvod. A prostě nevěděla jsem sice jak, ale říkám, já se o ty děcka postarám. Děcka jsou dneska s vysokoškolským vzděláním. V té době ještě bych se chtěla vrátit vlastně k tomu člověkovi, který volal před chvilkou a za ten výraz alimenty pro bývalou ženu, to bych se docela nad tím pozastavila, protože alimenty jsou pro děcka, ne pro bývalou ženu, pokud je ta žena vyloženě nezneužívá. Tím jako končím toto téma, ale moje děcka chodili na brigády a jelikož vlastně došlo k souběhu studentské brigády a sociálních dávek, tak moje děcka byly potrestaný, naše rodina byla potrestaná tím, že jsme vlastně vraceli sociální dávky a zůstali jsme bez dávek v době přes, tehdy to bylo přes zimu, přes Vánoce, jsme měli vlastně pro tři dospělí lidi 2000 na všechno po zaplacení nákladů na bydlení a podobně. No, já jsem se snažila to řešit, nevyskakovali jsme si, já jsem se snažila to řešit, vstoupila jsem do nejmenované politické strany a snažila jsem se tlačit na to, aby se řešil zákon o souběhu sociálních dávek a brigád. Mně se to sice podařilo, ale jelikož když už je člověk nepohodlný, jo, tehdy jsme vraceli, tak mě bylo na sociálce řečeno, že si máme žádat o jednorázové sociální dávky a když jsem teda požádala, tak jsme měli možná o 5 korun, jsme překračovali, takže jsme je nedostali. Takže když se člověk stane nepohodlným, jak jsem byla já, protože jsem řekla vždycky, co si myslím, tak to prostě tak to fungovalo. Tak jsme to nějak přežili, ano, děcka dělali na černo nakonec, protože to nešlo jinak. Vysokou školu dokončili a studentské brigády se staly zákonnou cestou přesně poté, co moje děcka skončili vysokou školu. Byl to záměr. Byla jsem nepohodlná. No, já nemůžu říct, že jsem úplně třeba zvládla výchovu dětí. Neříkám, že jsem ji nezvládla, ale to jako nebudu tak nějak řešit, není mi z ničeho veselo. Ale dnešní děti, vnoučat, děti se mají dobře se svým vysokoškolským vzděláním, nejenom moje, jo. Ale ty děcka, které trpěly nedostatkem, se dnes snaží svým dětskám dát víc, než měli oni a řekla bych, že to není úplně dobře, protože ta generace na úrovni třeba mojich vnoučat, říkám, nemluvím jenom o nich a nemluvím o obou stranách, není to tak, jenom možná na jedné straně. Ty děcka jenom se, ještě se ani nenadechnou, že by něco chtěli, už to mají a je to špatně. Ty děcka nemají po čem toužit. A nemají zájem o nějaké nevím, je tam nějaká, není tam nějaká jako úcta ke starším.
1: Rozumím, jenom Staní, kdybychom se drželi toho tématu. Toho
2: ano, držím
1: peněz.
2: Se tématu. Ty děcka jsou prostě dost rozežraný. Nemají hodnoty toho prostě normálního života, normálních běžných, no. On je život otluče a já věřím, že je otluče a docela to některým přeju, aby je to otlouklo. A můžu říct, že v určitém směru i mojich vnuček se to týká, že budou jednou skákat rodičům. Možná už jim skáčou po hlavě, ale to záleží na nich. Nebudu zdržovat, nechám prostor dalším, nejsem z toho nijak veselá. Dobře mě z toho není, ale já to nezměním. Já se tomu přizpůsobím, že prostě nebudu akorát vidět třeba natažené rty, slušně řečeno, normálně by řekla natažený pisk. Ta úcta a pokora ke starší generaci není. Takže přeju krásnou noc a slyšenou.
1: Staní, děkuju. Ještě budu chvilku přemýšlet nad tím, co jste říkala, ale můžeme se rovnou přečíst nějaký váš vzkaz, váš, myslím, jako posluchačský. Dobrý večer, celý život jsem tvrdě pracoval a také šetřila na dobu v důchodovém věku. Je mi to líto, bohužel i teď, když jsem přišla o manžela, tak strádám hodně a nedaří se mi nic našetřit. Naštěstí mám děti, které se o mě starají a jsem za to moc ráda. Petra. Tak teď ještě přečteme vzkaz. Já jsem tady viděla jeden takový krátký, milý. Ano, už ho mám. Paní Jarko, když jsem se mého muže zeptala, jak vychází s penězi, rád se smíchem odpovídal, že s nimi vyjde, ale už se s nimi nikdy nesetká. Tak to napsala paní Jarka. A Michal, typický případ se mi nestal, kdysi dávno jsem ale podobný tísnivý pocit zažil. Dopustil jsem se začátečnické chyby, podcenil jsem důležitost likvidní rezervy a do akciové složky svého portfolia alokoval větší kapitál, než bylo uvážlivé. Po dobu, než se mi hotovostní složka zase vybalancovala, žádná nečekaná havarijní situace naštěstí se nestala. Tudíž jsem nebyl nucen přistupovat k nouzovému řešení. Dnes už bych si takovému riziku čelit nedovolil. Mít finanční polštář je zodpovědné a vnáší to klid do duše. Znalci doporučují držet si likvidní rezervu ve výši 3 až 6 měsíčních výdajů. Osobně se přikláním k názoru, že ten, kdo má závazky, by měl mít tuto rezervu ještě vyšší.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji krásný letní večer u Noční linky. Dnes se podíváme zpátky na časy, kde rozpočet býval těsný, ale lidská vynalézavost často neznala hranic. Pan Jaroslav je s námi.
1: Ano, ano. A já jsem chtěl jenom říct, že poslouchám Český rozhlas a já jsem chtěl řeknout, že já jsem nezaslyšel to, že pomohli rodiče, že to je tak důležité, že mít mamku a tátku, že to je podstatné a já jsem za to vděčný. Například mě pomohli tisíckrát naši moji rodiče a chtěl bych to podotknout, že to je moc důležité, aby se to vzpomnělo a tak to, já jsem to chtěl toto jenom řeknout, že aby lidé si uvědomili, že dokud mají mamku a tatku, že je na světě úplně nejlepší a je hezký život a že to je tak důležité, tak to jsem chtěl jenom řeknout.
0: Jaroslave, samozřejmě souhlasíme, že mít kolem sebe lidi, kteří vás podrží, když život přenese nějaké těžké rány, je důležité, zejména když to jsou ti nejdůležitější jako vaši rodiče. To je bohulibé, že to zmiňujete. Ale teď, kdybyste se vy měl opřít o to dnešní téma, tak pochopili jsme to, že tady třeba i finančně vám rodiče pomohli. Kdy to bylo nejvíce potřeba? Kdy jste vy v životě pocítil, že teď máte hluboko do kapsy? Bylo to, když jste byl mladší, dospělý nebo ve stáří?
1: Dospělý, já mám 46 roku. Ale můžu vám řeknout, že mamka s tátkou mi pomáhají do dneška. Já jsem šťastný, že je mám. A můžu vám řeknout, že až trapně, kolikrát člověk si řekne o pomoc, ale můžu vám řeknout, že někdy je to tak důležité, abyste nepřišla o střechu nad hlavu a tak, tak je to, je mít prostě mamku, tatku, to je to nejvíc. To je nejvíc, co člověk může mít. To jsem chtěl podotknout a říct, že to je důležitá věc. A aby si toho lidé vážili a aby věděli, že dokud mají rodiče, někdy si řekáte, taťka keca, mamka keca, nebo něco. Ale já vám můžu upřímně řeknout, že nekecají a vždycky mají pravdu. A pochopí to člověk časem, že někdy to prostě značí, ale člověk to pochopí až někdy za čas, za nějaký čas, že naši nekecají, že mají opravdu pravdu. A já jsem pochopil, trvalo to třeba víc, než člověk by si přál, že to trvalo déle, tak si řeknu, že aby na to ti mladí, já vím, že třeba Noční linku třeba mladí neposlouchají nebo tak, ale já rád, já mám naše radio, dvojka je naše radio, moje oblíbenost, tak jenom si řeknu, že aby věděli, že rodiče nikdy nekecají, nemluvia nadarmo a říkají pravdu.
0: Dobře, Jaroslave. To je krásné slyšet, jak moc si jich vážíte, že to říkáte otevřeně, je toho důkazem. Rodinná podpora je někdy ta největší jistota, kterou v životě máme a není to samozřejmost. Děkuju, mějte se dobře a zase někdy zavolejte zase.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, pomalu se blíží konec noční linky, ale ještě je s námi pan Olin z Kopřivnice, který předá svůj příběh. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím všechny. To bude fofr. Moje první, ne dluhy, ale když jsem byl bez peněz, byl na Promyslovce. Když jsem si koupil banjo za 1750 korun, měl jsem půjčené peníze a potom jsem je vracel dlouho. Ale díky tomu, že jsem byl v Rožnově a chodili jsme na brigády do Tesly, měli jsme tam dobré jakoby zázemí, vždycky jsme se ozvali a vždycky nás vzali třeba na 3-4 dny, tak jsme si vydělali nějakou tu stovečku až 1000 korunu, takže se to dalo zvládnout. Další takový fofor byl novomanželská půjčka, tak to jsme taky potom zvládli. Takže to bylo vlastně bezúročné, takže se vraceli pouze peníze, které jsme měli půjčené. No a jinak jsem proploval celkem klidu a míru. Jo, chtěl jsem jednu věc, paní mluvila tam o atopickém ekzému, jezdila tam k moři, my jsme měli děcka taky takovým problémem a stačila návštěva Santovky na Slovensku, to jsou takové lázně.
0: Dobře, lázně Olin,
1: autokrém, já to řeknu rychle. A tam je vápenatá voda a tam se děcka vylečil během jednoho týdne a nemusela se ani k moři. Takže s těma penězama to bylo celkem takové, jak se říká, někdy vylej, nalej.
0: Ano, ale proplouval jste tím dobře. Mě teda překvapilo to,
1: díky tomu těm brigádám. No. Pořád jsem chodil na nějaké brigády. Když nebyly peníze, šli jsme na brigádu, vydělali jsme si a bylo to vyřízené. Nebál jsem se prostě té práce. To mě drží do dneska, že dělám.
0: To je dobře. Tak určitě práce šlechtí, přináší peníze, když to člověk dokáže s rozumem, tak je to fajn, hlavně aby se nepřepínal, aby myslel i na svoje psychické zdraví.
1: To mě chybí trošičku, no. Já vám děkuji za prostor.
0: Telefon, mějte se hezky taky. Děkuji všem, kteří jste se ozvali, podělili se o své příběhy, vzpomínky, zkušenosti, bylo v nich mnoho síly, odvahy, také připomínka toho, jak důležitou roli v našich životech hrají blízcí lidé a obyčejná lidská pomoc. Dnešní povídání ukázalo, že období, kdy se počítá každá koruna, nemusí být jenom o starostech, ale že nás dokáže naučit pokoře, trpělivosti a také vděčnosti za to, co máme. Loučí se Jarka Barboříková, těším se na vás zase dnes večer ve 23 hodin v noční lince.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Prázdniny, to je takové magické, najmě tedy hlavně letní slovo, víte, stejně jako třeba dovolená. Na prázdniny se těší děti, na dovolenou zase dospělí, a tak, jestli dovolíte, i naše divadlo bude mít prázdniny. Ale nebojte se, jenom dnes a jenom v názvu vybraných knížek a zvukových záznamů. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Na začátek našeho vpravdě prázdninového putování vybírám italské prázdniny Jana Wericha. To je vám tak útlá knížka, vlastně původně novinová reportáž o cestě nejenom do Itálie, ale taky o cestě z domova, tam a zase zpátky. Jak jsme ostatně u Jana Wericha zvyklí, nešlo jenom o běžný cestopis, ale taky o záznam jeho pocitů, vzpomínek, komentářů k historickým událostem a, jak to říct, obecně lidským problémům. Dodnes je tohle letní vyprávění s dcerou Janou Werichovou originálním záznamem o takové cestě sama k sobě a k poznání, že domovu člověk nikde neunikne.
2: A dobrý večer vám přeju všem ve spolek. Tak už jsem tady zas. To jsem znal jednoho touše leta. Ten vždycky, když přišel, tak říkal, už jsem tady s vápnem. A já vždycky, když říkám, už jsem tady zas, tak mě napadne, že bych měl říct s vápnem. Já dodnes nevím, co tím myslel ten člověk. No tak jsem tady zas. A tentokrát jsem tady proto, abych vám vyprávěl o svých prázdninách, které jsem zažil v Itálii. A jistě jste si všimli, že my spisovatelé jsme hlavně v rázově jako řenčtí, protože rádi píšeme, kde jsme byli, co jsme viděli a jaký to tam je, tedy aspoň částečně to píšeme, když ne všecko. No ale jak vám mám začít vyprávět? Snad nejlíp tím, že jet někam je velice obyčejná záležitost. No jedete prostě autem po Praze, třeba jako jsem jel já se svou dcerou. No a lidi chodí po chodníkách, přecházejí ulice docela normálně. Tím normálně myslím, že za některé z nich musíte myslet vy za volantem a někteří z nich myslí výjimečně za sebe. Tedy všecko jde jako jindy, jako byste jeli třeba z Kampy do Vodičkovy ulice, ale vy však jedete do Říma. Jedete do Říma a myslíte si, ty lidi ani netušej, kam jedu, jinak by mě aspoň zamávali. Na nádražích, na letištích, všude vám zamávají, i cizí lidi, jedete autem a ono nic. Někde na červenou by měl člověk zastavit a měl být kolem nějaké známé a měl by zjistě, Bůh, kam jedeš? A já bych leda byl odpověděl, do Říma. A on by se zasmál. Byla by zase zelená, já bych jel dál. A on by ani netušil, že to nebyl vtip, nýbrž, že to byla pravda. Jenže žádný známý se nás na nic nezeptal, tak jsme se vymotali z Prahy na Benešovskou silnici. Zopakovali jsme si, že všecko potřebné máme, tedy hlavně dokumenty, dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty. Potom kamery obě dvě, filmovou i praktínu a začalo pršet. Už před Benešovem lilo a pak byla průtrž s přestávkami až do Jihlavy. Filmuj ten liák přes utěráky, to bude dramatický, povídáme Janě. Poslechla mě a máme celou cívku různých lijáků. Byl by to docela dobrý materiál pod titulky detektivky, která by začínala v automobilu za deště. U Znojma vyšlo sluníčko, stromy se prohýbaly pod trsy třešní. Zatímco mi paní od benzínu plnila tank, řešili jsme s ní problém nedostatku pracovních sil při nárazovém zrání třešní a trhali jsme si jako mnozí jiní. Naši celníci a hraničáři nás vybavili a popojili jsme k rakouským celníkům. Znám málo tak příjemných lidí, jako jsou celníci, totiž přesněji řečeno, málo kdo je tak příjemný jako celník, když je celník příjemný. Obrátí-li se však příjemný celník v nepříjemného celníka, není nepříjemnějšího celníka, tak tedy totiž člověka. Zjistil jsem během let, že nemá smysl před celníkem něco zatajovat, ba naopak, že je dobře mít to, po čem se pídí. Před válkou se celníci rádi ptávali po pralinkách, já nevím proč. Jednou jsem podle pravdy prohlásil, že nemám pralinky, že je nerad. Bylo jim to divné. Vybrali si pak jeden z mých kufrů a pravili, abych jej otevřel. Pak se do něho dívali, prohledali jej, načež chtěli další a pak další. Pak jsem jednou pozoroval, že jedna paní měla pralinky a dala jim je. Poděkovali a už nic neprohlíželi. Od té doby jsem na přechod přes hranici vždycky koupil sáček pralinek, nabídl jsem jej celníkům a měl jsem pokoj. A rakouští celníci za znojmem nebyli nikterak výjimeční. Ledaže byli až příliš dobře naložení, protože si mě začali dobírat, jak to, že mám automobil, jeda ze socialistického státu. Že asi musím být veliký státní funkcionář. Ujistil jsem je, že tomu je naopak. Že jako poslední soukromník musím povinně k moři, abych se udržel při soukromém zdraví. Takové nesmyslné hovory jim jejich nudnou službu krátily. Zdrželi mě asi hodinu. Pak však jeden zvášněl, asi se mu mé řeči přece jenom nelíbily, a prohledali mě i mou dceru i kufry. Po pralinkách se nepídili ani po aspirinu. Zajímali je konzervy a z těch nejvíce chatka. Neptejte se mě, proč, protože nevím. No a vyjeli jsme k Vídni.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Nevím, kdo objevil, že všechny cesty vedou do Říma. Že tam však vede i slepá cesta, tedy slepá silnice, která končí ve skalách, to jsem, prosím, objevil já. Vyjeli jsme ze Salzburku přímo na jih. Všechno probíhalo hladce, až najednou nedaleko za Bad Hofgastein přijde místo zvané Böckstein a tam je konec, Schluss. Dál silnice nevede. Jedouce do Říma nedali jsme se odradit. Kolibří slovníček nás poučil, že Tauerntunnel a Autoverladung znamená jinými slovy, že vůz možno naložit na vlak, projet tunelem do Malnic a pokračovat v krasojízdě. Jet autem ve vlaku se neděje denně, že ano? No tak jsme byli dost příjemně rozčileni. Před námi stála už mohutná řada vozidel, za náma se řadila další vozidla. Speciální vlaková souprava tam ještě nebyla. Nakládala na druhé straně hor ty, kteří jeli odtamtud, kam jsme právě my měli namířeno. Zavřeli jsme vůzí okénka, málo kdo je tak bdělý jako automobilista na túře, a vydali jsme se za jízdenkami. A pak jsme čekali a bloumali po nádražíčku a okukovali stánek s upomínkami. Není lepšího prodavače upomínkových předmětů, než je chvilková nuda na cestách. Stánek byl nenákladný, ale za to ověšený památečným harampádím všeho druhu. Víte, mně je záhadou, a asi to zůstane věčně, jak podobné upomínky, památkové a vzpomínkové předměty vlastně vznikají. Postával jsem u stánku a díval jsem se, jak lidé kupovali, co vůbec nepotřebovali. Vlak ještě nepřijížděl, chvíli se stávala dlouhou a jak jsem tak stál neprozřetelně blízko, tak jsem začal spolehonka ze začátku docela nesměle argumentovat uvnitř sám ze sebou, že by tam přece jenom mohlo být něco, co bych mohl potřebovat, nebo něco, nač ve schonu denního života člověk nemá čas. No, zkrátka, teď to víte, každý z vás, kouzlo začalo působit. A jak jsem se sám sobě bránil, tak jsem vypil limonádu, na kterou jsem vůbec neměl žížeň, cucal jsem kyselé bonbony, zrovna ten druh, který nerad, a koupil jsem si obtisk. Obtisk znaku Korutan, Štýrska, Horního Rakouska. No prostě obtisk všech znaků celého Rakouska, takový obtisk, jako se lepí na okna automobilů, aby byla viditelná upomínka, kudy se jelo. Když jsem to platil, tak už jsem se trošku styděl. Bonbony v kapse se mě slepily v hroudu. Obtisky jsem daroval místní holčičce, která je zahodila. Chuť po limonádě jsem musel zapít pivem. A to jsem právě neměl dělat, neboť to mě velice zdrželo. Vlaková souprava mezi tím už tu byla. Už vyložila protijedoucí vozy a právě se hnula první vozidla z řady, kde jsme tak asi v polovině stáli s naším vozem. No a najížděli ze Šikma na soupravu plochých vagónů a po nich jeli dál až na konec soupravy. Tam, když už dál nemohli, hlučně, ale velmi zručně jim zablokoval zadní kolo zřízenec a dalším a pak dalším, jak se za sebou řadili. A řidiči vystoupili z vozu a připojili se ke svým rodinám, které je zatím vyfotografovali, a až na podzim to dají vykopírovat, jestli nezapomenou, tak si budou brát z ruky fotografii a budou říkat, tady v tom autu vevnitř je tatínek, ale není ho dost dobře vidět. My jsme zrovna došli ke svému vozu, nebylo příliš naspěch, to je pravda. No ale je líp, když je člověk připravený. Za náma je dlouhá řada, tak co kdyby to nešlo třeba nastartovat, ne? Za 30 let řízení automobilu si člověk navykne mít klíček vždycky u sebe. Sáhnu do kapsy. Do té, ve které není, pochopitelně. To je u mě normální. Sáhnu do druhé, tam taky není. No, to je taky normální. Protože já mívám obyčejně věci, které hledám v poslední kapse. Kdybych byl býval měl na sobě sako, které má celkem asi 5 kapec, to jest 5 nadějí, nebyl by býval byl žádný důvod k panice. Leč toho dne bylo vedro, sako bylo odloženo ve voze a kalhoty, které jsem měl na sobě, měly pouze 3 kapsy. No, zadní nepadala v úvahu. Tam byly peníze a byla zaknoflíkovaná na 3 západy. No, tak znovu teda. Pravá kapsa, kapesník, sirky, zapalovač, cigarety, drobný, nůž, kus tušky, počkej, tak levá kapsa. To jsou lísky na dráhu, to jsou druhý brejle, celá tuška, rouda cukrlat, to jsou nějaký starý čtvrzenky už moulaný.
3: Ty nemáš klíč, viď?
2: Ne, nemám.
3: To je ale strašný. Co budeme dělat? Za námi je plno a nemůžou nás objet.
2: No, co by nás objížděli? Pojedeme, jenom klid.
3: Pojď ty klíčky hledat. Víš, kde jsme chodili?
2: Ale nedělej paniku porád. Proto jsem ti už v Praze dal ten klíček jeden, aby jsme, kdyby se něco podobného stalo, aby byl zásobní klíček. Tady vidíš, jak se vyplatí předvídavost. Dej sem zásobní klíček, odemknem a jedem.
3: Hochu, drahej, klíček ti dát nemůžu.
2: No počkej, nemůžeš, přede mnou jsi ho dávala do kabelky.
3: To tedy dávala, jenže já tu kabelku nemám.
2: No a kde ji máš?
3: Tamhle.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Prázdniny s Julí, tak ty napsala kdysi dávno, už hodně dávno, paní Fan Vavřincová. A zůstaly tak trochu ve stínu jiných knížek a scénářů, třeba Eva tropí hlouposti nebo Taková normální rodinka, určitě si všichni pamatujeme. Nevím, jak se to stalo, že na ně, na prázdniny s Julí, upřela svou pozornost herečka Alena Vránová společně s režisérem Michalem Burešem. No a paní Alenka vzdor svému vysokému věku tedy znovu dokázala, že ten chytrý humor Fan Vavřincové její vlastní a neslušel jenom kdysi Nataše Golové a Oldřichu Novému.
2: Pan Bohdan Bouček seděl na břehu pražské plovárny a zarputile pohlížel do kalné vody, v níž se dobrovolně a s nepochopitelnou radostí špinilo asi 300 tisíc lidí. Byl nádherný letní den. Slunce svítilo z bezmračné oblohy s takovým elánem, jako by se rozhodlo překročit plán na dnešní den aspoň o 120%. Pan Bouček s nostalgií v srdci vzpomínal na svou zahradu, kde Sasanky a Petr Klíče zdvihali hlavičky z úhledného trávníku a kde ticho rušili jen ptáci, melodicky cvrlikající ve větvích. Na pražské plovárně se ovšem nemůžete nadít.

cvrlikání. Pan Bouček, jísa donucen být v tento letní den v Praze, se rozhodl jít na plovárnu, ale chyba byla v tom, že tentýž nápad pojali všichni muži, ženy a děti v celé Praze. Na cestě se domníval, že všichni lidé z celého města si vlezli do jediné tramvaje. Když pak došel na plovárnu, zjistil, že jich byla pouhá hrstka, neboť všichni ostatní na něho zatím čekali na břehu. Pan Bouček byl míru milovný člověk, ale když byl během půl hodiny třikrát přišlápnut, 12krát pokropen ořechovým olejem a konečně zasažen asi kilogramem rajských jablíček přezrálých a zřejmě třetí jakosti, která se na něho vysypala z pytlíku vedle sedící matky, začal cítit, že se z něho stává škarohlíd. Samozřejmě, jako vždycky, všechno zavinila jeho neteř Julie. Neteř Julie, to byla v kostce životní tragédie pana Boučka. Neboť kdybyste se zeptali pana Boučka, proč jeho život, život svobodného muže v nejlepších letech, těšícího se dokonalému zdraví, muže, který vlastnil pěkný domek v půvabné zahradě a měl slušné zaměstnání, není jedinou oslnivou písní štěstí, odpověděl by vám neteř Julie. Řekl by vám to, i kdybyste se ho neptali, neboť čím srdce plno, tím ústa přetékají. Na tomto světě jsou věci nespravedlivě rozděleny, to je stará známá věc. Avšak pan Bouček byl toho názoru, že u něho to prozřetelnost přece jen trochu přehnala, neboť pan Bouček neteř zdědil. Jsou lidé, kteří zdědí Cínové doly, ropné vrty, chatu na Sázavě, nebo aspoň vkladní knížku s pěti slovkami. On zdědil neteř. Jeho sestra, milá žena, ale obdařená zvláštní pošetilostí, pokud se týče hodnoty věcí, mu odkázala Julii jakožto to nejdražší, co měla. Myslela to dobře, v tom nebylo sporu. A pan Bouček si byl jist, že když napsala závěť, zamnula si ruce a gratulovala si, že pro svého předrahého bratra učinila vše, co bylo v jejich silách. Pan Bouček si však byl trpce jist, že kdyby si dala trochu práce, jistě by se našlo něco, co by ho oblažilo víc. Tím okamžikem to začalo. To, co mohlo být, jak výše podotčeno jásavou písní, stalo se životem štvance. Je sice pravda, že Julie byla v Praze v internátní škole a přijížděla k němu navenek jen na 2 měsíce prázdnin. Ale školní rok se stával nejen ze všedních dnů, ale i z nedělí a teď dokonce i z volných sobot. Díky této neblahé vymoženosti se pan Bouček jedva vzpamatoval z Juliiny nedělní návštěvy a už tu byla zas. Pan Bouček, jako každý muž, měl své představy o tom, jak má mladá dívka vypadat a jak si má počínat. Julie tak ani nevypadala, ani si tak nepočínala. Nosila dlouhé vlasy a dlouhé kalhoty a její slovník mu působil křeče v hlavě.

0: ale jak již bylo řečeno, pan Bouček byl milumilovný člověk, měřil sice 1,90 m a vážil 90 kg svalů a kostí, ale povahou byl učiněný beránek. To vedlo k dalším komplikacím v jeho životě. Nemohl za to, že tak vyrostl a že vypadal jako svalnatý zápasník, ale slečnám, ba i dámám středního věku přicházely roztodivné myšlenky, když ho uviděli. Pan Bouček byl ochotný a učiněné dobrotisko a bylo pro něho hračkou zdvihnout piano a odnést je do druhého rohu. Pokládal to za samozřejmé, ale dámy zatím hledali víc. V tomto směru, ovšem pouze v tomto jediném, byla neteř Julie užitečná. S neomylnou jistotou dovedla zmrazit sebevětší žár v davek chtivých slečen, ba přimět je k otevřenému útěku. Ovšem na druhé straně zapříčinila, že seděl na plovárně místo ve své zahradě. Důvod byl prostý. Měla narozeniny. Pan Bouček ráno koupil dort a 16 svíček a s povzdechem strčil do obálky 200, protože zjistil už dávno, že vkus jeho a Julie se diametrálně liší. Ze svých pošetilých představ o tom, po čem dívčí srdce touží, byl vyléčen už od dob, kdy koupil panenky a šidíčko. A Julie se s řevem domáhala indiánské výzbroje a kulometu. Zapálil svíčky a čekal potlesk. Julie se sice zdržela z vrozené úcty k jeho šedinám, jak mu později vysvětlila kritiky této dětinské pošetilosti, ale prohlásila, že hodlá na oslavu narozenin uspořádat párty a zdvořile, ale důrazně, ho požádala, aby se laskavě odstranil. Věděl, co to znamenalo. Bylo to pár holek přesně stejného ražení jako Julie a pár mládenců, které od sebe rozeznat prostě nebylo v jeho silách. Všichni nosili dlouhé vlasy a modré džíny a všichni více nebo méně hráli na kytary. Panu Boučkovi se jakž takž podařilo je rozlišit pomocí rafinovaných mnemotechnických pomůcek. Například Milan nosil modrý svetr. Ovšem, kdyby si vzal červenou košili, byl by pan Bouček v úzkých. Ale díky bohu něco takového nepřicházelo v úvahu. Milan přilnul k modrému svetru s vášnivou příchylností a pan Bouček si byl téměř jist, že v něm i spí. Celkem tak vypadal. Představa, že bude dům odpoledne zamořen Milanem Alíkem, nebo jak se všichni jmenovali, přiměla pana Boučka k tomu, že vyklidil pole docela dobrovolně. A teď tu seděl a rozhodoval se, má-li vlézt do vody nebo ne. Jeho pochybám učinilo konec další reče, které vyklouzlo matce od vedle a skutálelo se mu na nohu. Pan Bouček ho odkopl a s povzdechem se prodral do vody. Díky své postavě se probojoval do míst, kde se dalo udělat pár temp. Lehl si na hladinu a zavřel oči. Tu se ozval výkřik a šplouchnutí. A když otevřel oči, zjistil, že z blízké loďky někdo vypadl a s největší pravděpodobností se topí jako pytel brambor. Lodička, směšná červená papírka, se potácela prázdná na vodě, jelikož nikdo jiný nebyl na blízku. Pan Bouček dvěma tempy dosáhl na zmítající se osobu, chytil ji za plavky a vytáhl nad vodu.
1: Byla to samozřejmě nějaká ženská.
0: Pan Bouček s ní zatřásl a přehodil ji do loďky,
1: kde chvilku sípěla, pak si otřela oči a podívala se na něho.
0: Rád, že je všechno v pořádku, se na ní pan Bouček galantně usmál a ujistil ji, že už se nemusí bát. Žena v loďce, a byla to půvabná paní v ďábelsky červených plavkách a s černočernými vlasy, si ten úsměv vyložila po svém.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: No a poslední dnešní zastavení bude patřit prázdninám v Houbohledech. Cože? Ne, nespletl jsem se. Ono to zní trochu záhadně nebo až šíleně, Houbohledy. Ale je to místo, kam se jednou v létě vydali společně Hurvínek, Mánička, pan Spejbl a paní Kateřina. A myslím, že tím se to všechno rázem vysvětluje, ty Houbohledy. Tak už pojďme s Hurvínkem a jeho kamarády na ryby a taky si uvařit jednu parádní bramboračku. Dobrou chuť a vlahé příjemné prázdniny.
2: No jo, holka, ty bys tak mohla rybařit.
3: Náhodou mohla, kdybych chtěla, abys jeděl. Kdybych to uměla.
2: Jenže neumíš.
3: A já umím. Uvidíš, co ryb nachytám.
4: No, počkej, jen klid, jen se tak nevytahuj.
3: Víš?
2: Se nevytahuju.
4: Tak víš co, uděláme si takovou soutěž.
2: Jakou soutěž?
4: No, kdo víc chytí.
2: Jak to myslíš?
4: No, jak to říkám. A kdo prohraje, bude celý týden čistit dřeváky.
3: Jo,
2: to je baštizna. Taťolda bude celý týden čistit dřeváky. Ale počkej, tatí, do té soutěže počítáme jenom ryby, ano?
4: No, co jsi myslel? Motýly?
2: Totiž nesměj se, Máně, aby se rozuměla, dívtko. Posledně měl taťulda větší úlovek. Ano. Já totiž vytáhl jenom dvě rybky, kdežto taťulínek vytáhl starý hrnec, děravý klobouk, plechovku od džusu, dva škrpály a jednu paní, které se udička zasekla do plavek.
3: No, ovšem, jestli ty škrpály měly žraloky...
4: Abys mi to honem nepřipomínal.
2: Já jen, že tady jezdí parníček, který se nazývá Štika, taťuldo, a jeho kapitánem je pan Sumec.
4: No prosím, jak chceš, počítáme tedy jenom opravdové ryby, tedy žádné olejovky, paštiky, kaperlata a tak. Soutěžíme poctivě, žádné podfuky. Jasné?
2: Jasné. Hele, jsme tady. Tak tady se usadím já.
4: No dobře, tak ty se usaď tady a já si sednu až tamhle za ty vrbičky, ano? No.
2: Plavala, žížela až k rybičce, hopla a rybka je na udičce.
3: Jejda nám ke pořád nic. Jestli ta žížela už není unavená, Hurvínku.
2: Štiky, šproty, pojďte, ať nemusím čistit boty.
3: Tedy jak můžeš být tak klidný, Hurvínku? Já už jsem z toho celá rozčílená.
4: Třetí, Hurvajs, kolik jich máš ty?
2: No, ještě jednu. A budu mít první.
3: No právě.
4: No tak, to ti blahopřeju.
3: No, to je tedy pravda. No,
2: klidný. Já, že jsem klidný? Čištění dřeváku je ta vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě.
3: No to tady je.
4: Abych nezapomněl, kartáč je pod umyvadlem.
3: No vidíš, to je.
2: Už se vyšklebuje.
3: Aby ti řekla pravdu, tedy já to vidím černě.
2: Jenom černě? Ty nejčernější saze jsou čerstvě napadlý sníh, jak to vidím já. Týden čistit dřeváky.
3: No právě.
2: Je? Kam pak však na Hurvínka? Mozeček mu nespinká. Pojď, Máni, pojď, pospíš si.
5: Ryby, čerstvé ryby. Necpete se vepříky, kupte živé kapříky, ryby.
3: To tady není zrovna moc sportovní.
2: Čištění dřeváku taky není žádný sport. To je to vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě. Sportovní, nesportovní, hlavně když vyhraju.
5: Ryby, čerstvé ryby, lékaři nám praví, ryba vám dá zdraví, posledních pár kousků.
3: Ty jsou ale hezké.
2: Má jich plnou kať.
3: A to tady ano.
5: Tak kolik jich chcete, mladý muži? 2-3 kousky nebo víc? 1, 2, jak říkám, 5.
2: Takhle na výzvědě tvář se jakoby nic.
3: Je to podfuk a podfuk se nevyplácí, Hurvínku.
2: Ale to vypráví holubům.
4: Tak co? Jaký je stav o poločase, Hurvínku? Po chlupce? Já mám 4, kolik ty?
2: Nestojí to ani za řeč, pár takových mrníčků. Podívej, tati.
4: Šmangote, tím říkáš mrníčky? 5 kaprů. Jak ty to, kluku, děláš?
2: No to víš, rybařice musí umět.
4: Umět. To je štěstí, to je náhoda.
2: Jaká pak náhoda? Tak abys věděl, tati, když nebudu mít 7 takových, budu čistit dřeváky celý měsíc. Ale když je budu mít, budeš ty dřeváky čistit ty. Platí?
4: Ty se nějak cítíš. Ale prosím, jak si přeješ? Platí, no, platí.
3: Nestydíš, Hurvínku, takhle podvádat, víš?
2: Zbytečně nemluv a pojď.
6: To mě taky ne.
2: Slyšíš pana prodavače?
3: No, neslyším, toho slyšíš.
2: Právě, že ne. Předtím pořád za korunu, za 2, za 3. Zakupte si maso kapří. A teď nic.
3: Třeba ochrátil. Nebo se na chvilku odskočil, co já vím.
2: To by si mě tam pověsil tabulku, že přijde hned.
3: Jej, Danánky, my jsme ale... Pojď. Tamhle ta tabulka visí.
2: Sáva, to je má záchrana.
3: No, ani bych neřekla. Tabulka tam visí, ale přečti si, co je na ní napsáno. Tak.
2: Vyprodám.
3: No,
2: nazdar. Že já nepřišel o chvíli dřív. Byl bych vyhrál. Co je?
4: Nevěř tomu, Hurvínku.
2: Je, taťuldo, ty jsi tady byl schovaný?
4: Jo, schovaný. Čekal jsem na tebe.
2: Čekal?
4: No ano. A víš proč?
2: Proč?
4: Ty si myslíš, že nepoznám třeboňské kapry? No, tak jsi mě poznal.
2: Poznal?
4: No, poznal. A šel jsem se poohlédnout, kam na ně chodíš. Že se nestydíš.
3: Když to, Hurvínku?
2: Nezlob se, taťuldo, to byla jen taková legrace.
4: Proč byla? Je. A teprve bude. Celý měsíc se nasmějeme.
3: Tak, co jsem ti říkala, Hurvínku?
2: Lavala, žížala, až krbičce hopla. A rybka je na hodice. Kapřilí. Štěkyš pro ty, teď budu 30 dní čistit vody.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Ach, je tu krásně, paní Kateřino.
2: Je.
1: Lesy, voda, vzduch. Ale přeci jenom mi tady chybí domácí strava. Víte, když si představím takovou domácí bramboračku, dáte tam špetku česneku.
2: Latinsky allium sativum.
1: Sativum.
3: Cítíte celý dům?
1: Špetku mariánky.
2: Majoránky. Latinsky origanum majorana.
1: Ano.
3: A jednoho paviána.
1: No tak, kurvínku. A čerstvé hříbečky.
2: Latinsky boletus edulis.
1: Jo, ty edulové, ty tomu nasadí korunu.
3: Pěti korunu.
1: Nech si ty posměšky pořád.
3: Pěti korunu.
1: Neslyšel jsi?
3: Pěti korunu, když mi dáš, tati, koupím ti bramborovou polévku v sáčku, že boletus edulis, edulis.
1: V sáčku, fuj, chuť nemá, nevoní, na jazyk padá, to bych vůbec nepozřel. Když to, paní Kateřino, ta domácí, voňavá, jak ji vařím já.
4: By nebyla vůbec k jídlu, pane Spejble.
1: Co to povídáš?
4: No a nebyla. Zapomněl jste totiž na brambory.
1: Jo, takhle, no vidíš, Máničko? No jo, ale nač o tom zbytečně mluvit?
2: Když si můžeme vzít lihový vařič a v přírodě si ji uvařit.
1: To je nápad. Spojíme to s výletem. Žano, paní Kateřino. No já vám řeknu.
2: Co kdybychom rozbili náš tábor tady, na tom pískovišti, pane Spejble?
4: A ještě jsme ho ani nepostavili a už ho máme rozbíjet.
1: Máničko, děvenko, rozbít tábor znamená utábořit se. Dobrý nápad, paní Kateřino.
2: No?
1: Nemusíme hlídat vařič, když tu nemá co chytit,
2: no,
1: že ano? Tak do práce, dříví je tu dost, oheň bude co by dub, no. Tak hurvaj, z papír na podpal a už to plápolá, už to plápolá. To je krásné. To je nádhera. No na jásání je brzo, brambory se teprve vaří. Zeleninu jsme tam nakrájeli, česnek jsem tam dal.
3: Máničku, vlastně Maria, Mariánku taky.
1: Majoránka tam je, tak ještě houby. Tak, jde se na hříbky. A každý jiným směrem, abychom se nepletli jeden druhému pod nohama. A kdo přinese nejvíc hříbků, dostane premii. 5 korunů.
3: Hurá, hurá, to budu hledat, až se země bude kouřit.
4: V lese se nesmí kouřit, hurvínku.
3: Promiň, tak já budu jenom doutnat.
4: A v lese se nesmí ani doutnat, aby si věděl, hurvínku.
1: Šmanko, te tak nechte už toho hádání.
4: A nesmí, hurvínku, aby si věděl.
2: Nechoďte daleko, děti. Je, ten pan Spejbl je ale kuchař. Zapomene solit.
5: Kde pak je ta sůl? Aha, tady. Tak, zamíchat a jde se. Já půjdu taky na houbičky,
1: To bych to bylo levý mňouk. Ještě, že jsem si vzpomněl. No, pěkně osolit. Zamíchat, no, co není v hlavě, musí být v nohách.
4: Tady já nevím, na všechno bych myslela já, že zapomněl pan Spejbl, prosím, to je jenom mužský, ale taková kuchařka, jako je bábinka. Tak lžičku soli, zamíchat, jedanánky, teď ale musím fofrovat, abych nepřišla o tu prémii.
3: No jo, nebýt mě, usekl by si taťula pěknou ostudu. Víš, Žeričku, samá Mariánka, samý česnek, na sůl zapomene. Tak tady je pytlíček, počkat napřed, ochotnáme, ať si Tak se mi zdá, že si vzpomněli na sůl všichni tři. Je tam té soli víc než polívky. A taťula se na ní tak těšil. Co teď, Jerry? Uvařit novou? Doběhnout pro brambory, pro zeleninu, oškrábat, očistit, nakrájet? No to se nedá stihnout, Jerryčku, nedože? Leda, že bych doběhl do sámoš.

0: Noge de pak. Je. Domácí bramboračka je.
1: Domácí bramboračka. Žáno, taťuldo.
0: Správně. Tak co? Chlupte se. No, kolik máte hřívků? Já našel 4.
2: Já taky.
3: A já 6. Našel si víc hurvinku.
1: Tam, kde já byl, houby nerostly.
0: Vidíš, Hurvajs? Vytahoval ses a prémii vyhrála Mánička.
3: Je.
0: Tu máš 5 korun.
3: Děkuju.
0: No a teď ochutnáme, jestli nepotřebuje trochu přisolit.
3: Ale pak, pane Spejble, já už jí solila. Všichni jste zapomněli, jenom já jediná si vzpomněla.
2: Vždyť já ji taky osolila.
0: Já taky. Šmanko, ta bude přesolená.
2: Je.
0: No tebe se ani neptám, Hurvajs.
3: Je.
0: Když jde o to provést nějakou hloupost.
1: Musím tě zklamat, tati, ale já ji napřed ochutnal. Ta vám byla slaná.
3: No jistě.
1: Ochutnej, tati.
0: Prosím, dávám přesolenou polívku.
1: No ochutnej.
0: Kazici, choď. Tak sem dej tu lžíci. Ale...
3: Co?
0: Vždyť není přesolená. No to je lahudla.
2: Vážně.
0: To je dobrota.
2: Jo.
0: To je ta pravá...
1: Domácí bramboračka, že ano?
3: Ano.
1: A teď mi dej laskavě 5 kačku.
0: Za co?
3: Jak to?
0: Prémii vyhrála Mánička.
3: Ano.
1: Když já ji nutně potřebuju, taťuldo, na dluh, víš?
3: Jak to?
1: Zůstal jsem dlužen za tu zaručeně pravou domácí bramboračku, ale v sáčku.
3: Sáčku?
0: Sáčku?
1: A nevědět, že tu kupovanou bys vůbec nepozřel, klidně bych řekl, že už jí v tobě zmizelo půl hrnce.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.